Gesäßt war Zug gemacht.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Hezký den z naší kuchyně. Už jste si dnes dali hořčici? Je totiž den hořčice. Tenhle svátek má sice původ v Americe, ale my bychom ho měli vzít za svůj. Hlavně teď v létě, když se grilluje a hořčice je potřeba. Věděli jste, že ročně každý Čech sní půl kila takovéhle pochoutky? Aby ne, ta naše hořčice je prostě dokonalá. Ale my si dneska povíme taky o loveckém salámu, o krájení masa, budeme soutěžit o kuchařku Sladké Česko a s Jaroslavem Sapíkem si uděláme jedny skvělé masové závitky. No a za ním vyrazíme hned. Zve vás Patrik Rozehnal.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: jsme se dostali s pochoutkovým rokem do kuchyně Jaroslava Sapíka v Klokočné. Už jsme se přesunuli po té písni. Jarda si tu chystá věci. Opřený o stůl, sleduje, jestli si všechno nachystal, jestli máš všechno připravený. Ahoj, Jardo.
1: Ahoj, zdravím naše posluchače.
0: Mističky, ty si to vždycky tak jako chystáš hezky, jak v televízi.
1: Tak možná něco nezapomněl.
0: To je kontrola.
1: No, tak to musí být.
0: Kontroluje tě ještě někdo v kuchyni?
1: Ta manželka, většinou. Degustuje.
0: A ví tak třeba Marcela, tvoje žena, u čeho je tě vždycky nutné kontrolovat? Radši přijít a zjistit, jestli je všechno OK?
1: To nebudeme rozebírat.
0: Jo. Zůstaneme u toho, že jsou takové chvíle? Ano. Dobře. Ano. A ty kontroluješ někdy svoji paní?
1: Nemám čas na to. Ona je furt v zátahu, tak jej nenervuj, víš?
0: Ona je taková dobrá duše toho podniku tady, viď?
1: No tak to víš, no. Někdo to musí hlídat. Jo. No.
0: Ona je ten vrchní krotitel všeho.
1: Tak já nevím, jestli to není za rohem, abych toho řekl víc, víš.
0: Máte s Marcou taková ta rána, kdy se probudíte a řeknete si, Ježíš, zase do práce, nebo a nelehnem si zase?
1: To tě rychle odnaučí, tohle slovo. To on to nejde, no.
0: My se dnes vrhneme na přípravu záhoráckého závitku. Když si to dělala Jana Černá v našem pořadu, vyhrála s tím, byl to jeden z oceňovaných receptů, proto si to připomínáme letos, abychom posluchačům dali nápad, jak se to dá udělat i trochu jinak a zároveň upozornili na to, že na konci roku se bude hlasovat a hledat ten nejlepší recept za celé desetiletí našeho pořadu. Změnil ty si něco u toho záhoráckého závitku? Je tam nějaká změna?
1: On je skoro daný. Tam jako moc změnit? Buď se dělá z chrkovice, někdo je udělá i z buču. A jestli se vyklepe, kysaný zelí, trošku voleje, cibule, slanina dovnitř, aby to bylo, vyložit, zamotáš jako závitek, dobře zatáhnout a pomalinku ho upíc. A cibulo česnekový základ se udělá, v tom se to dodusí, je to takový přírodní, vlastně svým stylem je to taková, napodobně na skoro vepřový, když nás zamyslíš, jo? Tedy až tam třeba chlupatý knedlíky nebo bramborový knedlíky a máš to zelí v tom mase a je to úžasné, jako já to mám hrozně rád. Já jsem to kdysi dělal pod názvem Ledu v kotlet z kotletu a plnili jsme kotlety s tím a tady to uděláme z té žlidovice, jo?
0: Dobře, domluveno. I posluchačka, i soutěžící Jana Černá nás určitě bude bedlivě poslouchat a vzpomínat na tu naši návštěvu u ní doma. Jarda krájí cibule, ale kdybyste viděli, to není nůž, to je sekáček, to je malá sekerka kuchyňská.
1: Ale cibuli nekrájím zatím na naše recepty. Zkrátka posádka, která to nahrává, tak mají chuť na chleba se sádlem a s cibulkou. No, takže proto to krájím tak rychle teď.
0: No, takhle, občerstvení ještě před začátkem.
1: Tak, výborný. Milujem to.
0: Ano. Miluješ sádlo, já vím.
1: Sádlo, výborný.
0: Tak za malou chvíli začínáme, ještě vydržíme jednu písničku.
1: Tak jdeme na to.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Začíná teď už naplno další díl pochoutkového roku toho narozeninového a příprava receptu záhoráckých závitků s chlupatými knedlíky podle Jany Černé, která s nimi obsadila druhé místo roku 2023 podle tehdejšího rozhodnutí poroty, kde byl i náš dnešní tvůrce receptu a předělávač Jaroslav Sapík, šéfkuchař, který je doma v Klokočné, jsme u něj a já se tedy ptám, čím změníme nebo obohatíme ten původní recept záhoráckého závitku? Je tam něco, co použiješ za surovinu nově nebo uděláš v přípravě něco jinak?
2: On se může dělat z bučlu, my ho děláme z krkovice, dáváme porci na 200 gramů pěknou, pak kyselý zelí půl kila, k tomu cibule, špek, česnek.
1: Kolik?
2: A to, ty cibule já dávám 4 na každou porci, aby to mělo sílu, grády. Špek se dává na sádle, to restujeme, krásný. 8 trošku česneku, pepř a sůl a silný pro mě, my vždycky máme i vepřový vývar, nebo hovězí, tak samozřejmě se dá vepřový a dáme to tam, já nevím, přes půl litru a pak podlejváme dál.
0: Pochoutkový rok.
2: Jdeme dělat recept, budeme dělat záhoracký závitek, děláme ho z krkovice a teď si uděláme první základ, pak budeme dělat závitky, jo? Takže jdeme na to, nakrájím si cibulku, takovou trošku polohrubou, půlka cibule, aby byla na ten jeden.
1: Prosím vás, cibule má velikost tenisového míčku?
2: No skoro větší, no. No sádlo si dáme, domácí sádlo kvalitní.
1: To jsou tak 3-4 lžíce.
2: Ano. Každý si to má udělat trošku podle sebe, jo, tu chuť, ale jinak základ se nemůže šidit.
1: Teď jsme tam dali teda cibuli. Ježiš, už teď to voní. Jenom kmín, sádlo a cibule.
2: Vždycky základ, tak.
1: Na jakou barvu čekáme?
2: Taková do zlatová, aby byla udělaná, jo?
1: A teď si připravíme tedy závitky, to znamená, máme krkovici, nakrájíme na plátky?
2: Plátky uděláme a budeme pak naklepem.
1: Už víme, kde Jarda vybíjí přebytečnou, případně i negativní energii.
2: No. Tak to již někdy bych to zkusil na kuchařině některých, no ale... To je dneska už trestný čin, takže lehce prosolíme.
3: Samozřejmě pepř.
1: Takže popepříme stejně jako posolíme, jenom z jedné strany stačí?
2: Jenom ten vnitřek, jo? Tak. To zelí krásně proto, aby to nebylo dlouhý.
1: Překrájet, aby nebyly dlouhé fousy, jak se říká.
2: Tak. A Patríku, ochutnej to zelí. Co tomu řekneš? Ochutnej ho.
4: To je zelí.
2: To je
1: bereš další cibuli?
2: Další cibulku a tu dáme do toho zelí.
1: Ta bude takhle čerstvá?
2: Ano, to se bez tak jako pak uvařuje, víš? Ta se protáhne, tak. To mám nad čerstvou.
1: Z jarní cibulky?
2: Z jarní cibulky. Taky dáme dovnitř. A teď lehce osolíme. Malinko cukru dáme. A znovu trošku toho pepře dáme, jo? Dovnitř. Aby to bylo takový jako říznější malinko, jo? Tak.
1: A na závěr do té náplně zelné ještě přidáme na kostičky silnější plátek nakrájeného špeku a ještě trochu olivového oleje?
2: Stačí sluníčnictvo, ale já mám radši ten olivový, ale ne moc, jenom tak lehce, ono se ty chutě daleko víc uvolně, jo?
1: Tomu říkáš lehce, ty 3 lžíce, jo?
2: A teď budeme tak, že si to hezky propracujeme a promačkáme, dobře promícháme, jo? A já si teď půjdu umýt ruce.
1: Jo, no jasně. Uslyšíte zvuk tekoucí vody. A do těch rozklepaných plátků krkovičky teď přijde ta náplň.
2: Do každého takhle kousek toho špeku dovnitř, takhle přímo dovnitř, jo.
1: Jako bychom dělali španělské ptáčky, položíte plátek prostě špeku.
2: Ještě dávám buď anglickou, nebo takový styl pršutu, ale to není pršut, je to takový jako...
1: Tohle švarcvaldská možná, ne, šunka?
2: Ano.
1: Aspoň 2 plátky té švarcvaldské šunky a na to pak přijde kopeček té zelné náplně?
2: To je tam to nejhlavnější, jo, samozřejmě. To...
1: Právě. Myslím, že takhle z toho původně záhoráckého závitku děláš za alpský závitek.
2: Já myslím, že to je záhorák. Teď jde o to, si to hezky zabalí, jo. To znamená, je to stylem španělského ptáčku. Takhle co nejít zatáhnout a pak to takhle vzít.
1: ze strany přihrnout. Ježíš, jak to popsat, Jardo? Tak Jarda veme z jedné strany ten závitek, přeloží vlastně celou tu náplň, ale utáhne to jako v prstech rukama.
2: Přijíš přes dlaň.
1: Pak to samé uděláte ze stran, zase jako přihnete a přitlačíte dlaněma dovnitř a ten zbyteček masa, který tam zůstává na to překrytí poslední, tak ho krásně jako převalíte a pak to v těch dlaních obou stisknete, jako kdybyste chtěli zmáčknout nějakou kuličku v dlaní a ono to samo drží.
2: Vůbec není na vadu, když si to zatáhneme tím provázkem někdy. Teď zavařím ten, pořádně ten základ, lehce políde, aby nám to krásně zlátlo a my si tam uděláme česnek, jenom na plátečky, ale uděláme ho. Já dávám 4, na každou porci vždycky, aby byl jeden aspoň.
1: Ten česnek nakrájený přihodíme k té cibulce, která už nám poměrně zezlátla.
2: A tohle už nám ta barva bude stačit. A teď to zalijeme, když máme vývar nebo to, já to tady mám takový napůl vývar, trošku i vody tam dám, hezky zalijeme takhle. A necháme teď krásně vařit.
1: Předtím, než do toho základu provařeného přijdou ty závitky, tak tam přidáme ještě nadrobnou nakrájenou čerstvou majoránku, případně to dochutíme. A teď ty závitky.
2: Můžou se opít, ale já je neopíčám. Protože ta chuť daleko víc přijde i do toho sosu, jo?
1: Potom, co tam ty závitky vložíme, tak je necháme pěkně zavařit ze spoda, protočíme, aby z obou stran byly jenom tak jako zatažené, povařené a pak se to přiklopí.
2: Přiklopíme a necháme do měka hezky udělat, jo?
1: Kolik času asi?
2: Tohle, protože to krkovice, to bude tak půl hodinky, 3/4 hodinky. Ale pozvolna, ne, by to už vařilo, jako nechat to táhnout, jo?
1: A pak co? Pak budeme mít hotovo, nebo pak jako zredukujeme tu šťávu?
2: No, vyndáme si ty závitky, dochutíme šťávičku a malinko ji zajišťu. Jo, tak aby to bylo ale přírodně, jenom lehce.
1: To znamená trošku jížky a provařit tak 20 minut. A pak už teda knedlíka jíme.
2: Ano, a budeme mít šlupáči k tomu, uvidíme. Je to jídlo, i na svátek si ho můžeme dát.
1: Už můžu jíst?
2: No, já teda to doufám, ochutnej.
1: Já jsem v 7. nebi. V 70. 77.
2: Ale Patriku, víš, co řeknu? Jestli vám zbyde to namíchané zelí, tak si ho klidně dejte vedle jako sládeště a jestli ho syrový k tomu. Tím se nic neskazí.
1: Víš, to je tak dobrý, Jardo.
2: Já vím, ale Patriku, máme tady naši fotografku, ta bych taky chtěla, že musíš všechno snít sám. Pak je tady kamerman, ten má odlána hlad, čeká na to a zabrzdí.
1: Tak jo. Ale je to fakt moc dobrý.
2: Tak si to vychválíme, viď?
1: A uděláme si to podle receptu, který všichni najdeme teď na pochoutkovémroce.cz.
2: Ale samozřejmě je to takový recept, že ho zvládne každý.
1: Jo.
2: Na tom není složitý. Jo.
1: Jana Černá poprvé v soutěžně v pochoutkovém roce, teď po druhé Jaroslav Sapík. Oba recepty najdete na našem webu pochoutkovýrok.cz. Můžete si je srovnat, vybrat si ten svůj a pak nám třeba taky dát vědět. A držíme palce samozřejmě v soutěži, protože i tenhle recept bude bojovat o ten titul Recept desetiletí pochoutkového roku. Příště nás čeká výherní recept z roku 2023 z prvního místa. Vyhrály tehdy tvarohové taštičky plněné mletým masem. A připravovat podle Rudolfa Cibulky bude tenhle recept Roman Paulus.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: téhle chvíli vyrazíme v pochoutkovém roce, který slaví 10 let trvání téhle soutěže. Za loveckým salámem, za tradiční českou pochoutkou, která byla na žádost Českého a Slovenského svazu zpracovatelů masa a z rozhodnutí Evropské komise, zapsána už v roce 2011 do seznamu zaručených tradičních specialit. Proč je vlastně lovecký salám plochý? A jak dlouho už se u nás vyrábí? To všechno zjišťovala při svých cestách naše kolegyně z pochoutkového roku Soňa Jindrová.
1: Lovecký salám je tradiční český výrobek, který spatřil světlo světa na začátku 20. století.

0: Kdy přesně a kde, tak to se bohužel neví. Co se ale ví, je to, že se v počátcích vyráběl v zimě. Proč, to popisuje výkonný ředitel Českého svazu zpracovatelů masa Jan Katina.
1: Aby bylo dosaženo toho ideálního zrnění té suroviny, tak je lepší tu surovinu zamrazit před jejím mělněním. A protože v tu dobu nebyly ještě průmyslově vybavené podniky, neměly možnost i v průběhu letních měsíců tu surovinu zamražovat bez problémů, takže z toho důvodu se hlavně vyráběl lovecký salám spíš v zimě.
0: Způsob výroby loveckého salámu je dodnes téměř stejný. Nicméně drobné rozdíly tu jsou.
1: V té době tam byl o něco větší procentický podíl hovězího masa a určitě se nepoužívaly startovací kultury. Přídavek vlastně těch kulturních mikroorganismů do masných výrobků začal výrazně později. Co je samozřejmě neopomenutelnou součástí výroby, je zahouzení studeným kouřem. To bylo používáno tehdy i nyní.
0: A nezměnily se ani základní suroviny, tedy pepř, česnek a hřebíček a taky trochu cukru.
1: Tím, že to je fermentovaný trvalý masný výrobek, přidávají se i startovací kultury, kulturní mikroorganismy, které vlastně zabezpečí proces té fermentace, kdy z toho původního čerstvého masa, které se použije při výrobě, vznikne zpracovaný masný výrobek.
0: Loveckému salámu se údajně říká lovecký proto, že si ho pro svou dlouhou trvanlivost brávali lovci sebou, když vyráželi na dlouho mimo civilizaci. Výroba loveckého salámu je poměrně složitá věc a musíte na to mít potřebné průmyslové vybavení. Takzvanému lovečáku se věnují například v rančerských specialitách v Jestřebicích na Benešovsku. Pod dohledem výrobního ředitele Stanislava Maršíka.
2: U nás v rančerských specialitách v Jestřebicích vyrábíme lovecký salám podle tradiční receptury, podle staré ČSN normy, což znamená z hovězího zadního, vepřového libového skýty a z vepřového VBBK, což je vepřový libový bok.
0: Proč je lovecký salám placatý?
2: Tak, lovecký salám je placatý z několika důvodů. Za prvý, aby se dobře vešel do batohu, ale jeden hlavní důvod je samozřejmě kvůli sušení a skladovatelnosti.
0: Poznat v obchodě jen na pohled dobrý lovečák je podle majitele rančerských specialit Josefa Houžvičky prakticky nemožné.
3: Do toho salámu musíte kousnout, poznat tu chuť a od toho pohledu se dá leco poznat, ale jestli je opravdu dobrý nebo nedobrý, fakt je potřeba do něj kousnout a vyzkoušet a až potom poznáte kvalitní a dobrý lovecký salám.
0: Standardní kvalitu loveckého salámu zajišťuje podle Jana Katiny, výkonného ředitele Českého svazu zpracovatelů masa, vyhláška o mase a masných výrobcích.
1: A vy se můžete zaměřovat při srovnání mezi 3-4 druhy, třeba podle deklarovaného složení, které je uvedeno na obalu. Co se sleduje v poslední době zejména, je obsah soli. Běžná slanost u tohoto typu výrobků se pohybuje někde od 3,5 do 4,5%.
0: Šťastnou ruku při výběru dobrého lovečáku a taky dobrou chuť vám přeje Soňa Jindrová.
4: Ať trefíte na ten správný lovecký salám. Třeba vám pomůže i článek na stránce pochoutkovýrok.cz. Jsou tam i fotky a taky jeho složení. Za malou chvíli si o jídle a o chutích popovídáme s herečkou Janou Švandovou a bude u toho i naše kolegyně Naďa Konvalinková.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Laďo.
1: Ano.
0: Jsi připravena?
1: Jsem.
0: Jsem rád. Po písnice si teď dáme rande s jednou známou českou herečkou, kterou vyspovídáme o jídle v pochoutkách. Kdo pak to je?
1: Je to moje kolegyně Jana Švandová. Ahoj, Janí.
2: Ahoj, ahoj. Těším se na vás.
0: Které chutě vás tady chytí vždycky? Hořká, sladká, slaná, kyselá.
1: Mě chytí zajímavá chuť. Mě chytí jídlo, které je zajímavé právě tím kořením, tím ochucením. Takže to mě vždycky naláká. A musím říct, že třeba naši čeští předkové měli spoustu těch bylinek, které si pěstovali a vlastně tím dochucovali svoje pokrmy. A jsem ráda, že se dneska k tomu zase vrací, že vlastně každá žena má doma spoustu koření a dokonce si je už pěstujeme, když nemáme zahrádku, tak květináčích a je to hrozně fajn, protože si vlastně ty jídla můžeme dle své chuti a dle svých představ dochucovat.
0: Takže i Jana Švandová chodí s konívkou a zalévá někde majoránku?
1: Chodí, ano, na chalupě a mám vždycky hroznou radost, že se prostě těm bylinkám daří a tak si je opečovávám a učím se prostě kde mají přesně stát, aby na ně svítilo sluníčko, aby byly ve stínu, aby byly v chladu. Takže mám pár bylinek, které si vždycky přes léto pěstuji.
0: Jano, jste někde štamgastkou v nějakém podniku?
1: Takový ten vyloženě štamgast. Jo, jsem štamgast u nás na chalupě, protože tam je taková venkovská hospoda, která je velice dobrá, protože tam dělají právě ty české recepty, které my už zapomínáme dost často.
0: To je ta chalupa, o které se říká, že vypadá jak benzínka nebo Titanic?
1: Jo, to je ta chalupa, ano.
2: A proč se to může tak říká?
1: Protože to stavěla naše kamarádka, architektka z Holandska. A je to přízemní dům, kde jsou okna bez záclon, protože tak to v Holandsku je, že jsou to okna bez, že Holanděni vlastně nepoužívají záclony, takže máme tam, když chceme zatemnit, tak tam máme žaluzie. No a je to prostě jiná, je to taková typická stavba, tak to místní tak vymysleli, že nejdřív si mysleli, že tam stavíme benzínku nebo nějakou loď. Jenže jak bychom s ní pak odjeli, že?
0: No a když jste poprvé přišla potom na vesnici do té hospody, kde říkáte, že jste štamgastkou, jak to brali místní? Ne, no Jana Švandová takhle jako přijde na guláš,
1: no,
0: nebo?
1: No já si myslím, že jsou hrozně fajn, člověk si musí s těmi místními vytvářet dobrý vztah a být s nima kamarád a oni vás pak mezi sebe vemou. A musím se přiznat, že jsem dokonce svoje výroční narozeniny, nebudu říkat kolikáté, slavila v létě tam a že to bylo hrozně fajn a přijelo spoustu kamarádů z Prahy a byli právě nadšení tou českou kuchyní, že jo, tam byl bramborák a nastavovaná kaše a husička, jo, takže vlastně ty lidi si gulášek, že žádný takový ty bochutinky, jak se říká, takový ty atypické.
0: Jano, co jste jedla v době studií? Kam se chodívalo, co se jedlo?
1: No tak to jsme jedli opravdu špatně, chodili jsme do jídelny, takový ty školní, nebo když to bylo na univerzitě, tak do univerzitní jídelny, ale musím říct, že tam ty jídla byly strašný a do dneška mám teda vzpomínku, mám averzi na guláš, ježišmane, no ze zelím, no. Segedinský guláš, protože jsme dostali guláš a na tom mase byla kůže ještě z chlupy.
3: Jejda.
1: A od té doby prostě já, když vidím segedinský guláš, tak koukám, jestli tam není to maso s těma chlupama. Takže takhle jsem třeba dostala averzi na segedinský guláš, no jako to jídlo bylo hrozné, ale musím říct, že jsme si dost často vařili i na koleji a Eliška Balcrová, ona byla z Moravy a dostávala od maminky takový výslušky, že jo, takže občas jsme měli jitrničky nebo nějaký klobásky a to jsme vždycky udělali mejdán a všechny jsme zvali na večeři a jednou dostala taky ze zabíjačky bíčí koule a jo. My jsme si říkali, tak to dáme, to uděláme z toho, udělali jsme z toho takové jako ledvinky, jo, něco jako na spustu. sohledvinek. A jsme si říkali, tak budeme čekat, co to s těma klukama udělá. No, s klukama, kluci usnuli a my jsme s Eliškou vyrazili do světa.
0: Říká Jana Švandová, to byla krátká návštěva v našem pořadu. Děkuju moc, ať se daří.
1: Děkuju a nashledanou.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Stále je tu pochoutkový rok, ten narozeninový. Slavíme 10 let trvání této soutěže. Připomínáme si to soutěží receptů z předchozích 9 let a taky našimi reportážemi a povídáním s kolegy. Na řadě je teď rada z etikety, tedy prostor pro Ladislava Špačka, mistra bontonu. A chci se ho zeptat, když už přinesou třeba na talíři nějaké jídlo s větším kusem masa, jak velké kusy máme podle etikety ukrajovat? Platí i tady nějaká pravidla?
1: Tak není to exaktní pravidlo, že bychom měli rozměry 1x2 cm, ale krájíme jenom tak velká sousta, která nám umožňují je velmi rychle rozkousat a spolknout. To proto, protože u stolu se především konverzuje, ne jí. To jídlo je pouze kolorit našeho setkání. Je to takové příjemné pozadí a příjemná záminka k tomu, proč jsme se u toho stolu sešli. Ať už to je rodinná oslava, nebo rodinná večeře, anebo je to setkání s přáteli u stolu v restauraci. Takže krájíme malé kousky. Jestliže bychom vložili do úst velký kousek a teďka by se nás někdo na něco zeptal a my bychom teďka začali huhlat s plnými ústy, tak je to absolutně nespolečenské. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Za těch 10 let trvání našeho pořadu jsme vydali už 5 krásných kuchařek. Tou poslední je Sladké Česko. Je to ta vůbec největší kuchařka, kterou jsme kdy dali dohromady. Je naprosto jiná. Plná sladkých věcí, těch, které se objevily ve vysílání, které jste nám poslali, my je vyzkoušeli a přidali tam i své recepty porotci, kteří se za celou tu dobu vystřídali ve svých rolích právě v našem pořadu. Dohromady je to 170 úžasných domácích sladkých receptů. Žádné kudrlinky, žádné cukrářské specialitky. To, co děláme doma, ale ve verzi, kterou ověřili i naši profíci. Tuhle kuchařku si můžete objednat přes stránky pochoutkovirok.cz, pokud ji ještě nemáte, vydal ji Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu, a objednávat ji můžete také přes telefonní číslo, ale pozor, jenom ve všední dny a v pracovní době. Pište si, telefon je 724 819 319. O tuhle kuchařku se u nás i soutěží. Minule jsem se ptal, jaké ovoce bylo v původním receptu na piškotový zákusek od Jiřího Pospíšila. Byl to angrešt. A věděli to. Hana Bolečková z Velešína, Vladislava Uksová z Nýřan a Františka Trlifajová z Provodic. Tahle fanfára je tedy pro trojici vítězů, kteří od nás poštou dostanou podepsanou kuchařku Sladké Česko. Další tři kuchařky jsou připravené do dalšího kola soutěže a ptám se na recept, který tu dnes byl. Pamatujete si, jakou šunku přidával do závitku Jaroslav Sapík? Za A krutí šunku nebo za B sušenou švarcvalskou šunku? Jakou šunku přidával kromě špeku do závitku Jaroslav Sapík? Pokud si myslíte, že to byla krutí šunka, posílejte soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že Jaroslav Sapík přidal do závitku kromě špeku i švarcvalskou šunku, pošlete nám SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 011 04. Posílat své zprávy můžete až do půlnoci z úterý na středu. Pak se soutěž uzavře, výsledky oznámíme příští týden. A nebojte se, otázku i pravidla najdete už teď na webu pochoutkovirok.cz. Tak držím palce.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
0: Blíží se nám velká oslava 10 let trvání naší soutěže. Ten narozeninový pochoutkový rok oslavíme 29. srpna. Přes den v Kostelci nad Orlicí v rámci tamního food pikniku. U Františka Kinského budeme mít velký stan, mobilní kavárnu, budeme nabízet i zmrzlinu, budeme soutěžit a pozor, i podepisovat knížky Sladké Česko. A to všechno i seznámíme osobnostmi, mezi kterými bude třeba Naděja Konvalinková, Vojtěch Vrtiška nebo Ivan Vodochodský. Naplánujte si výlet v sobotu 29. srpna na food piknik do Kostelce nad Orlicí. Tam oslavíme všichni společně 10 let trvání pochoutkového roku. Už teď se na to těšíme. A nebojte se, ovšem se ještě zavčasu dozvíte i s podrobnostmi v našem vysílání. Stačí poslouchat i ten příští pochoutkový rok. A na vás i na něj se těší Patrik Rozehnal.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krásný večer, případně den či noc, do všech regionů naší země, milí posluchači. Dnes se spolu vydáme do jedné z nejunikátnějších vesnic Evropy a vlastně světa, protože jako jediná živá obec je díky své lidové architektuře a dodnes udržované podobě zapsána na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Tušíte správně, míříme do jihočeských Holašovic, kde se o minulém víkendu konaly tradiční, letos už 27. selské slavnosti. Hrát nám bude muzika souboru Úsvit a také nejstarší jihočeská dechová kapela, Babouci. A vaší průvodkyní bude Markéta Ševčík.

O Holešovicích a jejich unikátnosti už jste ode mne slyšeli v utajených pokladech regionu, takže si to jen zopakujeme. Leží 16 kilometrů západně od českých Budějovic. Jsou součástí obce Jankov a právě tamní dochovaná architektura, tedy domy a sýpky z 19. století s malovanými a bohatě zdobenými štíty ve stylu takzvaného selského baroka, velká náves s malým rybníčkem, kaplí svatého Jana Nepomuckého a křížem, tvoří neuvěřitelnou scenérii, díky níž se v Holešovicích cítíte jako v pohádce. A pohádkově vypadají během selských slavností každý rok v létě i samotní obyvatelé Holešovic, kteří jsou všichni v tradičních lidových oděvech.

0: Tak milí posluchači, abychom viděli, jak to tady v Holešovicích žije, tak jsem tady potkala úžasného muže v kroji, který se jmenuje Radek Maxa. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak co to máte za kroj, pane Radku?
1: Máme kroj, aby jsme byli hlavně oddělení od těch ostatních účastníků, aby bylo vidět, že jsme tady místní a že tady pořádáme a mohli se na nás obrátit s jakýmakoliv prosbama, informacema, žádostma.
0: Takže z vás, obyvatel Holešovic, tady stávají turističtí průvodci. Mimochodem, co děláte v civilním povolání?
1: V civilním povolání se věnuji stavařině, mám na starosti stavební firmu.
0: Žijete tady v Holešovicích? Jak se tady žije mimo tady ty slavnosti? Protože teď je to všechno krásné, nadýchané, ale jak vypadá tady běžný život?
1: Hejte, běžný život je jako skoro na každé jiné vesnici, všichni se tu známe, oslovujeme se strejdo, teto, mezi náma je to všechno bezvadný, jediný rozdíl proti ostatním je asi, že tu máme větší takový ruch, je tu víc turistů, někteří jsou bezvadní, někteří už úplně ne třeba, ale jinak je to podobné jako na každé jiné vesnici. Jsme živá vesnice.
0: Já musím využít toho, že vy jste stavař, jak jste říkal, tak jak je možné, že tady ty chaloupky a ty statky vypadají pořád stejně jako z 18. z 19. století, jak je možné, že jste to tady udrželi?
1: Ale to je ono, my k tomu vlastně máme vztah, no, já nevím, jak to jako nazvat, ale ty lidi si sami toho váží, že to takhle je a že to udržujeme a že to je hezký, že to i jiný lidi obdivujou, takže si to fakt vážíme a chceme to dál zachovávat. No.
0: Čím jsou podle vás Holešovice nebo tady ta oblast vašeho rodného kraje unikátní, co na ní máte rád vy?
1: Já asi tu přírodu hlavně okolo a i tu vesnici, že je opravdu zachovala, je to takový jeden stejný soubor a hlavně tu přírodu okolní.
0: Dokázal byste žít jinde, pane Radku?
1: Hleďte, byl jsem na chvilku donucený žít v Budějovicích a byl jsem tam 4 roky a nezvykl jsem si a strašně rád jsem se okamžitě vrátil. Takže asi ne.
0: Tak pravil rodák z Holešovic Radek Maxa. Já děkuji a naslyšenou.
1: Děkuji vám, naslyšenou.

0: Jihočeské Holešovice dnes tvoří celkem 23 památkově chráněných statků s klenutými vjezdy a ony překrásné chalupy s malovanými štíty, o kterých jsem se zmiňovala. Jak se v nich ale žilo původním obyvatelům a kdo vlastně byli oni původní obyvatelé? Velké štěstí selských slavností je, že na nich potkáte spousty etnografů a jedním z nich byl letos i Jan Kuča. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Kdybychom se tady ocitli v polovině 19. století, jak by to tady vypadalo v reálu?
1: V polovině 19. století ještě mnohé chalupy by nebyly přestavěny do této podoby těch krásných domů, kterým říkáme styl selského baroka, ale některé už ano. To byla totiž ta doba, kdy se sedláci zmohli. Měnilo se zemědělství, objevovaly se už modernější technologie a sedláci a z jižních Čechách už to bylo všechno vysušené, už nebyly blata, bažiny. A tím, že se změnilo zemědělství, tak byli bohatší a bohatší a mohli si dovolit nechat si postavit nové statky. Kdybychom byli opravdu v Holešovicích, tak zde by se mluvilo německy. Stejně tak jako v okolních vesnicích, samozřejmě ve všech německých oblastech se trochu mluvilo česky a ve všech českých se trochu mluvilo německy, ale tady by se asi většinou mluvilo německy. A vesnice Holešovice patří k takzvanému strýčickému jazykovému ostrovu. Velice podobně to vypadalo na dnešních okrajích Českých Budějovic, českobudějovický jazykový ostrov. A tak, jak to mnohdy bývá, tak ti Němci byli ještě konzervativnější než okolní české obyvatelstvo.
0: A to se projevovalo v čem například?
1: No, třeba tím, že chodili ještě déle v selském oblečení, to znamená něco, co my dnes jmenujeme kroj. A tím pádem to, co se třeba v některých vesnicích už odkládalo, tak zde se ještě déle chodilo v tom tradičním starém. Podobně jako na Doudlebsku, kde zase působilo to naopak. Protože Němci byli na té výspě české, tak tam zase byli ty archaičtější Češi.

0: Vždycky se lidé odlišovali tradičním lidovým oděvem, krojem. Tak lišili se ti lidé nějak vizuálně? Poznali se lidé tady z okolí Holešovic a z Doudlebska od těch, kteří byli na Blatech? Protože vy jste říkal, že se to prolínalo, ale tady jsme měli vlastně i ten německý jazykový ostrov.
1: Na Blatech kroje vypadaly hodně jinak. Celá ta skladba oblékání byla naprosto jiná, ale třeba to, co je společné, tak jsou těžké tkané sukně. Na Blatech si spíše volili temné barvy, to znamená tmavozelenou, tmavomodrou, fialovou, ale všechno tmavé odstíny. Až vlastně ve 20. století, když už byly jako folklorní soubory, když už se nechodilo v selském, tak si začali i dávat červené sukně a podobně. Kdežto na Doudlebsku a zrovna v těch jazykových ostrovech, tak tady právě ty ostré barvy, to znamená taková sitě červená, taková rumělková, nebo taková fuksiově fialová, tak ta byla velice oblíbená.
0: Proč?
1: Obliba obyvatelstva. Prostě ono totiž na Blatech se našívaly na to široké hedvábné stuhy s květovaným vzorem. A na tom tmavém podkladu oni krásně vypadali. Navíc se většina té sukně zakryla širokým fjertochem, který byl vyšíván, a to vyšívání ani nebylo to nejdůležitější, ještě důležitější byla aplikace z korálků a z flitrů barevných, které to vlastně celé jako oživily.
0: Tak my se teď s Janem Kučou, etnografem, půjdeme podívat na závěr vystoupení souboru Doudlebán. Moc děkuji a naslyšenou.
1: Děkuji.

0: Jihočeský soubor Doudleban na selských slavnostech v Holešovicích vystupuje pravidelně a pravidelně přijíždějí také jeho vedoucí Vlasta Doležalová a Jan Šimánek, který je profesí historikem Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, ale také tanečníkem a zpěvákem Doudlebanu. Začnu, pane Jene, byť je to nezdvořilé vámi. Zkusme si představit Doudleby jako oblast, která se vymykala zcela jednak z těch jihočeských oblastí a jednak také z těch českých oblastí.
1: Doudlebsko je region, který není úplně moc veliký, je to zhruba oblast mezi Českými Budějovici, Českým Krumlovem, Trhovými Sviny, Borovany, případně až zasahuje ke Křemži. A byla to oblast, která byla osídlena českým obyvatelstvem a ze tří stran z jihu byla obklopena Němci. Takže z toho důvodu právě to sousedství s těmi Němci dalo podnět k tomu, že se tam dlouho udržovala svébytná lidová kultura. No a z té severní strany byly České Budějovice a za nimi už byla naopak velmi bohatá, a to byly Blata, kde byl naprosto odlišný kroj, jiné nářečí, takzvaně Čechy. Na sever od nás se říkalo jíti na Blata, jíti do Čech, a na jih do Němec. A mezi tím byl ten náš kraj, a to bylo to Doudlebsko. Udává se, že vlastně ty Doudlebové byly jeden z těch slovanských kmenů, které nám přišly někdy v tom 6. století v době těch stěhování národů, a že právě v Doudlebech založili teda to hradiště. Bylo to vlastně středisko toho okolního kraje. No a potom se založením Českých Budějovic v roce 1265 se tím centrem Jižní Čech staly České Budějovice, Doudleby se staly takovou nepatrnou vesnicí a ten zájem o ně potom vzrostl až v době národního obrození, kdy vzrostl vlastně zájem o ty jednotlivé české regiony a najednou přišli lidé, kteří začali zkoumat doudlebské nářečí, doudlebskou historii, doudlebské kroje. A potom byl vlastně založen i náš soubor, a to bylo ale až v roce 1943 za druhé světové války.

0: Jak hledáte ty původní prameny, protože my jsme si říkali, jak vlastně důdlebané se zrodili, jak vznikly, tak z čeho čerpáte?
1: Já se přiznám, že teda díky kolegovi panu Šimánkovi vlastně z ničeho čerpat nemusím, protože mám souboru odborníka, takže vlastně ty prameny čerpá hlavně on.
0: Musíme vnést naše posluchače z jiných konců republiky nějak do myslí a hnutí důdlebanů. Vy jste oba dva v kroji. Ty kroje jsou velmi specifické. Vy máte vyšívanou vestu, tak začneme tím mužským. A co vlastně to symbolizovalo? Mně jde o to, jak se důdlebané lišili od těch jiných jihočeských regionů.
2: Ten náš kroj na Důdlebsku je kroj poměrně chudý a je naprosto odlišný od toho kroje blatského, který byl prostě severně od Budějovic kolem Třeboně, Hluboké, Veselí nad Lužnicí. A ten náš kroj té podobě, kterou my vlastně zachováváme, odpovídá zhruba tomu svátečnímu oblékání té druhé poloviny 19. století, kdy byly těsné kontakty právě s tím sousedním Rakouskem, Bavorskem, a ten kroj je ovlivněn tou rakouskou a bavorskou módou. Proto třeba chlapci mají ty tmavé kalhoty, původně teda kožené, dneska látkové, když to všude jinde v Čechách byly kalhoty žluté, žlutá jelenic nebo žluté barvy, tak máme kalhoty tmavé po vzoru té bavorské módy. Tmavé vesty je kytičkami vyšitá, bílé košile, dlouhé, chudé na vyšívku pouze okolo manžet, jsou vyšívané nebo kolem krku. No a tou nejcennější částí toho kroje, který mám na sebe, toho mužského, je opasek vyšívaný pavým brkem, což byly vlastně původně taková pánská peněženka pro formany. U nás se hodně formanilo, jezdilo se do těch Rakous a bylo třeba někam schovat ty peníze. Takže ten opasek samozřejmě uvnitř měl kapsičku, tam se dávaly ty zlaté stříbrné mince a původně to byla prostě móda formanů, kterou pak převzali ty doudlebští sedláci.
0: Tak teď se podíváme na dámy a na ženy. Vy jste říkal, že důdlebský kroj byl chudý, no tak to tedy na paní vlastně není vidět, že by byla chudá. Takže co nosily ženy na Důdlebsku?
1: Ženský kroj se skládá ze sukně, které se u nás říká šerka, pak máme zástěru, které se říká fjertoch, pak máme vestičku, které se říká šněrovačka, a za mě bych řekla, že nejhezčí je na tom to, že se vlastně dědí po těch generacích, v těch rodinách, že některé části našeho kroje možná na první pohled působí třeba trošku omšele, ale opravdu to není, že by se to nechalo nově ušít, ale někdo to má po těch babičkách nebo maminkách a maminky ještě po svých maminkách, tak to si myslím, že je takové naše dědictví, že si na tom hodně zakládáme.

0: Pan Ladislav Chyňava, Duda, kterého jsem xkrát potkala na festivalu ve Strakonicích, na nejrůznějších folklorních akcích, na chodských slavnostech, domažlicích a teď jsme tady v Holašovicích. Tak pane Ladislave, dobrý den.
1: Dobrý den, dobrý den.
0: Vy žijete v Českých Budějovicích, jste v tom vašem dudáckém spolku všech jeho českých dudáků. Ale vysvětlete mě, co vás přitahuje na spolupráci se souborem Doudlebana vlastně na tom Doudlebsku.
1: Já jsem z Doudleb, pocházím z Doudleb ze Straněna. Vlastně já s tímhletím souborem jsem od 15 let, tak to bude skoro příští rok vlastně 50 let.
0: No to je neuvěřitelné. No. Jaké jsou Straňany? Co je krásné na Doudlebech a na Straňanech?
1: Krásný kostel tam je a krásnou to má historii a řeka Malše tam protejká kolem takového ostrohu a jsou tam docela příjemní lidi a tak se tam dobře žije, ale já bohužel jsem musel nějak odcestovat do Budějic, když jsem se oženil, no, když praskla manželce plodová voda, tak od té doby jsem Budějcí.
0: Jak je váš tak Holašovicí?
1: Tak v Holašovicích tady už leta prostě vystupujeme jednak s Doudlebanem nebo s malou kapelou Pavla Havlíka, takže je to tady krásný prostředí, vlastně ta Víska právem to má vlastně jako ty Holašovice, ten světový ohlas.
0: Vy jste, pane Ladislave Dudáky, liší se ladění těch jihočeských dud? Hraje se jinak na Doudlebsku, jinak na Blatech? Jak to vlastně je s jeho českým dudáctvím? Jinak ve Strakonicích, kde jsem vás poprvé potkala.
1: Dudy jsou laděny nejčastěji v S-dur a pak v D-dur. No a můžou být i jinak, ale většinou se teda ladí do těchto vlastně stupnic, takže další stupnice můžou být, ale spíš se pohybujeme v těchto stupnicích. Tudíž dudy mají jenom jedno ladění, nemůže se s nimi hrát jiným, takže všichni musí se přizpůsobit těm dudám.
0: Jaká je nejslavnější česká dudácká píseň podle vás?
1: No, samozřejmě, kdyby byl Bavorov, ne?
0: To je... Opravdu?
1: No, určitě, to je nejznámější jihočeská písnička, která se hraje po celém světě.
0: Děkujeme. Ladislav Chyňava, dudák z Českých Budějovic, tady v Holašovicích, rodák z Doudleb a také z obce Straňany. Naslyšenou.
1: Já taky děkuju za rozhovor.

0: Nebylo by ovšem selských slavností v Holešovicích, kdyby nebylo bývalo legendární a navíc nejstarší jihočeské dechovky Babouci. Ta způsobila v Holešovicích takové nadšení, že jsem nemohla nevyspovídat i její členy. A stojím tady s kapelníkem Tomášem Staňkem, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A Václavem Novákem, prvním křídlovkářem. Začneme panem kapelníkem. Proč se jmenujete Babouci? A já, když jsem viděla, jak máte obrovskou fanouškovskou základnu, tak si říkám, vy musíte mít i zároveň k tomu nějaký klub nebo nějaký spolek, protože to není možné, aby za samotnou kapelou lidé tak jezdili.
1: No tak historie kapely je velmi dlouhá. Vznik se datuje od roku 1868. A jak jste se ptala, jak vlastně vznikl ten název Babouci, tak je to tím, že kapelu založili bratři Baboučkové, se jmenovali. No a po chalupě jim říkali Babouci a ten název se drží až do dnes. No a co se týče těch fanoušků, hrajeme každý víkend. Našim fanouškům se líbí náš styl a hrajeme to ze srdce. Snažíme se předávat tu energii našim fanouškům, oni nám to zase oplácí tím, že na nás chodí a že s námi zpívají a to mi asi to kouzlo vlastně té naší kapely. No.
0: No a já se na to kouzlo pořád snažím přijít, protože vy neuvěřitelně hrajete, všichni tady ožijí, jako by je polil člověk živou vodou. Jak vlastně fungují Babouci? Jak to vlastně děláte?
1: Jsme amatérská kapela, protože každý máme ještě zaměstnání, neděláme jenom tu muziku nebo ty babouky, ale každý chodí ještě do práce. A pak jste se ptala,

proto se to možná také tomu publiku líbí, že to není nic umělého, ale že je to právě ze života a že oni si, každý si tam najde to své. Jsou tam i spousta zamilovaných písniček o lásce, o zrzelých láskách, o těch dělnických profesích, jak jsem říkal, a to je možná to kouzlo. A když se to prováže tou lidovou muzikou, těmi krásnými soly, které si téměř všechny skládáme sami, tak se to asi těm lidem líbí. No.

0: Já se ještě zeptám tady pana Křídlovkáře, mistra Křídlovkáře Václava. Jak vy jste se dostal do Babouku? Já jsem se už ptala tady vašeho pana kapelníka, jak vlastně funguje ten váš život. Vy jste přitom každý z jiné obce, z jiné lokality, tak jak to vlastně děláte? Jak se člověk dostane do tak slavné nejstaršího české dechovky? Musí skládat nějakou zkoušku, nebo jak to probíhá?
1: No většinou to přinese život sám a většinou to je o náhodě. A stává se, že občas kapela má problém taky na postu, takže je třeba vymýšlet nebo hledat náhrady a no a nakonec to zůstane tak, když se to hodí, takže zůstane stálo a vydrží to třeba jako my tady s Tomášem 28 let.
2: V roku 2000 my jsme shodou okolností nastoupili ve stejném roce, Mašek nastoupil o několik měsíců dříve a já hned po něm a už jsme tady spolu 26 let.
0: To je neuvěřitelné, je ve vás strašně mladá a živá energie. Jak vlastně Babouci fungují? Kdo dělá ty aranže? Jak se scházíte? Protože vy jste mi, pane kapelníku, říkal, že vy nebydlíte všichni pohromadě, že jste tak jako různě rozprostření po jižních Čechách, tak jak to vlastně funguje?
2: Je to taky taková kuriozita, že vlastně naše kapela je strašně rozsáhlá, co se týče vzdáleností. Třeba Vašek bydlí v Protivíně a já bydlím ve Svatém Janu nad Malší, což je 100 kilometrů možná vzdálenost a opravdu jsme roztáhení, dá se říct, téměř po všech jeho českých okresech. Takže na zkoušení v podstatě není ani prostor, jsme tak sehraní, to jsem právě chtěl ještě říct, že jsme taky rarita, že je tam stálá sestava v té kapele už několik desítek let. My máme v podstatě stabilní kádr a samozřejmě je to znát na té kvalitě té muziky, že ty lidi jsou sehraní, že jo. Stačí, když se na sebe podíváme a už víme, co se bude dít, takže to je další věc, která zapadá do té mozaiky, proč ta kapela jako šlape a je oblíbená.
0: No, co k tomu dodat, děkuji úžasným mužům tady z kapely Babouci, nejstarší jihočeské dechové muziky, jejímu kapelníkovi Tomáši Staňkovi, díky a naslyšenou.
2: Já také děkuji za rozhovor a přeju vám vše dobré.
0: A také Václavu Novákovi, Křídlovkáři, díky a naslyšenou.
1: Já se taky loučím a přeju všem krásný

0: a to je z dnešního folklorního notování, při kterém jsme zaznamenali 27. ročník jihočeských selských slavností v Holešovicích, téměř všemilí posluchači. Příští týden se spolu vydáme za úplně jinými čarokrásami naší země, a to v pořadu Utajené poklady regionu. A těšte se, bude to celé na vodě a o vodě. Více příští sobotu v 19.05. Naslyšenou se těší Markéta Ševčíková.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Druhá polovina života. Místo konce nový začátek. Mnoho žen po 40 pocítí zvláštní druh únavy. Děti odrůstají, kariéra je v určitém bodě a najednou se dostaví pocit neviditelnosti a také otázka, to už je vážně všechno? Dnes budu hostit v Cestě k uzdravení dvě výjimečné ženy. Dámy, které se tady spolu vidí poprvé a já se skoro vsadím, že během chvíle spolu najdou společnou řeč. Obě ženy jsou v podstatě v důchodovém věku. Já tam mířím za pár let taky. A obě dámy rozhodně do důchodu nejenom nepatří, ale oni tam ani nechtějí. Jsou prototypem ženy, která nestárne, kterým vrásky i roky sluší, které milují svůj věk v moudrosti a které předávají vnitřní krásu i zkušenosti dál. Těší se Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Dobrý den. Dnes budeme mluvit o okamžiku, kdy se žena kolem 40 nebo 50 podívá do zrcadla a má pocit, že se stává neviditelnou. Pro rodinu je servisní organizací, pro trh práce často za zenitem. A zda je to pravda? Tak to se dozvíme dnes, protože moje pozvání přijali dvě dámy, které tento mýtus anebo fakta možná rozbourají. Je to profesionální koučka a mentorka Iveta Clark a modelka, která dobývá světová mola, Hana Janata. Dámy, obě vítejte. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dnešní díl bude, já tomu říkám, o uzdravování sebevědomí tam, kde se člověk vnímá jako méněcenný. Hana Janata je lékařkou duševního zdraví a paní Iveta Clark, jak už tady zaznělo, je mentorkou a koučkou, která v podstatě pomáhá lidem zbavit se pocitů, které je limitují anebo jim třeba i některé věci zakazují. A když se vás právě teď zeptám na to, co je vlastně midlife, co to pro vás znamená? Začnu u Ivety Clark.
3: Já mám, Kateřino, radost, že říkáte midlife. Já mám takový pocit, že jsem se s tím setkala vlastně s tím slovem asi před 3 lety nebo před 4 na univerzitě ve Spojených státech, kde jsem studovala ty aspekty a symptomy toho, co toho období životní přináší. Takže v češtině je to vlastně střed života a mně se na tom názvu nebo na té terminologii líbí, že tam je ten život. Že tam není ta krize, že často my máme tohle období spojený s tou krizí středního věku, hodně se to takhle značí u mužů, ale ani my se tomu nevyhýbáme a mně se vlastně zdá, že když tomu období dáme nový slovník, takže začneme taky o něm jinak přemýšlet. Takže já bych řekla, že midlife je takový okamžik, kdy si všimneme, že se něco mění. A ono to vypadá jako, že se něco bortí nebo že něco končí a trochu nás to znejistí. Vlastně nás to trochu znejistí anebo někdy i více znejistí. Takže asi bych chtěla říct, že midlife není období, ale že to je okamžik, kdy si všimneme ty změny. A co se potom začne dít, je vlastně příprava na ten druhý poločas.
1: Paní Janato.
2: Je to tak, to slovo příliš nepoužívám. U sebe jsem si toho midlifeu nikdy nějak moc nevšimla sama na svém životě, ale možná je to ten moment, to se mi líbí. Byla to nějaká definice konce století, takže staré ideály se přežily a nové nebyly nalezeny. Takže je možný rezignovat, toužit po těch starých, aby se to vrátilo, anebo prostě otevřít oči a srdce těm novým.
1: Milé dámy, dovolte mi tuto otázku. Ona je poměrně důležitá a vím, že vám nebude dělat žádný problém to říct veřejně. Kolik vám je let?
2: 68.
1: Ano. A vám, Iveto?
3: 63.
1: Já jsem tady v úvodu vlastně mluvila i o tom, že se vás důchod netýká a ani do něj nechcete jít. Dnešní cesta k uzdravení je vlastně o veliké inspiraci, jak to v životě nezabalit. My jsme ale začali krizí středního věku. Milé dámy, prošli jste krizí středního věku, jedna z vás?
2: Já jsem tomu říkala tak, protože když mě bylo těch 50, zbavila jsem se dětí, nebyla tam ta každodenní péče, tak jsem měla pocit, že mám takovou tu druhou mízu, jako se připisuje mužům. Jo? A oni zakládají ty nové rodiny, mají nové děti a já najednou jsem se cítila svobodná. Začala jsem dělat strašně moc věcí, které jsem dřív neměla na ně čas ani peníze. Týkalo se to teda hlavně fyzických aktivit, že jsem začala běhat, tancovat, líst na stěnách umělejch. Naučila jsem se jezdit na koni, střílet lukem. To období trvalo asi 5 let a skončila jsem pak u toho baletu. Ten mi tyhle ty moje pokusy zastavil. Ale zároveň jsem začala i malovat a hrát na flétnu, jo, protože jsem měla najednou prostě strašně moc energie. Takže to bylo moje krize středního věku.
1: Ale to asi není ta typická krize.
3: A to je naprosto přesně, co se děje. Protože ten problém s tím, že to nazýváme krize, je v tom, že si představujeme, že to je nějaký jako těžký období. A tohle ten příběh je vlastně ukázkou toho, že to nemusí být těžký období. Že to je vlastně období, kdy jako jdeme ven, že rozkveteme nějak. A rozkveteme, nemyslím úplně třeba fyzicky, ale rozkveteme z hlediska možností, které se nám jakoby objeví. A k té vaší otázce, Kateřino, jestli mám životní krizi, tak já jsem podobně jako Hana asi ji nějak nevnímala, ale vlastně čím víc se tím tématem zabývám, tím víc vidím, že jsem ji měla. A to se mi asi zdá důležitý, protože vidím, že i ty ženy, s kterýma pracuju, procházejí něčím, co si vůbec neumějí někam zařadit, pojmenovat a teprve, když se o tom něco dozvědí, tak řeknou, aha, tak tohle se mi dělo. A proč jsem na začátku řekla, že to není nutně věk, nebo není to prostě nějaký číslo nebo období, je, že vidím, že se ty změny, kterých se ten náš život dotýká, opakujou v takových intervalech, že to vlastně není o tom, že to někdy skončí. Ta druhá půlka je hodně o té transformaci a ta vlastně nekončí.

0: Do našeho pořadu o zdraví jsem pozvala mentální koučku Ivetu Clark, která získala praxi v Americe a své zkušenosti a znalosti po revoluci přivezla k nám, do velkých firem mezi manažery. Dnes koučuje individuálně a zajímá se o krizi středního věku. Inspirací je nám v cestě k uzdravení naše nejstarší modelka Hana Janata. Když jí bylo 63 let, přihlásila se do modelingové agentury a vzali ji.
1: Cesta k uzdravení.
2: Paní Janata vlastně si s krizí středního věku za mě teda poradila velice dobře a velice aktivně. Ona si našla způsob, jak nebýt sama, jak jít mezi lidi, začala s baletem, jak už tady zaznělo, začala cvičit. Zkrátka, vy jste se asi necítila sama.
3: Ne. Měla jsem ráda společnost, měla jsem i vůdčí osobnost, ale měla jsem třeba sen, že bych chtěla bydlet sama od 17 let. Ono to nešlo, že jo, v té době vůbec. Byty se přidělovaly, takže já jsem si splnila ten sen v těch 50, že jsem se konečně odstěhovala. První noc byla těžká, není to úplně jednoduchý, ale pak se mi to samozřejmě zalíbilo a jsem pořád sama. Chce to trošku odvahy a nebát se toho, ono to fakt přijde, zjistíte, že jste vlastně svobodná. No.
2: Jenomže každý paní Clark tuhle sílu v sobě nemá, anebo potřebu. Co vlastně poradit lidem, kteří to skutečně po té 50 tak trošku balí? Jo. A možná je to i tím, že jsou třeba propuštěni z práce, neumí se přenastavit, mají pocit, že už o ně nikdo nestojí. A podle mě se to netýká jenom žen, zase abychom úplně neopomenuli muže. Přesto, co s tím?
4: To je taková otázka, která vede k nějakému návodu, který bych ráda posluchačům nabídla, ale bohužel to neumím, protože to období má spoustu vrstev, ve kterých se odehrává hodně věcí a to je proč je pro nás tak náročný, že to, co běžně v životě zvládáme jako běžný životní situace, se najednou nahrne v jednom časovém jakoby horizontu a my se v tom trošku boříme jako do nějaký bažiny. A co vidím, že pomáhá, je, že je dobrý, když ty lidi dostanou nějaký slovník, protože jak to téma je tabu a vlastně se o něm nemluví, tak ty lidi vlastně nemají ty slova, kterými by ty věci popsali. Takže mně funguje, když začneme mluvit o tom, co se děje a nějak to, odpusťte mi to slovo, normalizujeme. Že vlastně to není něco, co se děje Kateřině nebo Haně nebo Ivetě. To je prostě součást životního cyklu. Já bych řekla, teď mě to tak napadlo, že to je takový jiný stav, který se nám děje, když jsme matky a pak se nám děje v tom středním věku a je to pasáž. Pro mě je fascinující, že když mluvíme o demografických skupinách ve společnosti, tak mluvíme o dětech, mluvíme o teenagerech, mluvíme o generaci X a Y a pak mluvíme o seniorech. Ale vlastně mezi tou generací X a Y je 30 let, života, který vůbec nijak nepojmenováváme. A my mluvíme teď tady o tomhle období. Takže já bych řekla, že nám chybí slovní, že nám chybí osvěta, že nám chybí rozhovory s lidmi, kterých se to konkrétně týká, který v té demografické naší struktuře teď nabývají hodně velkou sílu.
2: A proto dnešní rozhovor. Souvisí se středním věkem třeba i strach? Začnou se lidé víc o sebe bát, o svůj život, o svoje zdraví?
4: Já jsem si všimla, jak jste řekla, strach, že mi trochu jako se roztřásl hlas, ještě než jsem promluvila. Protože jeden z důvodů, já si myslím, proč je to tabu, to téma, je, že my vlastně nejsme staří, ale ubývá nám ta energie, to tělo prostě přirozeně stárne a najednou ty naše profesionální cesty, které jsou vystavené směrem výkonu, odevzdávání nějakých výsledků, se protne s tím osobním, zatím čím je ten strach z té smrti. A z toho, že se to blíží, že už jsme vlastně na té druhé straně. A ten strach začne být trošku limitující. Takže zase, když máme nějaký slovník, když o tom mluvíme v nějakých kolektivech, skupinách, v rozhovorech, jako je tenhle, tak si dodáváme nějaký podpory vzájemný, že se nás to týká všech. A že je vlastně na nás, jako cestu zvolíme, abychom těch dalších 30-40 let, který máme před sebou, užili v nádherném prostoru životním, který je plný plnění snů a radosti z toho, že si něco můžu dovolit, co jsem dřív nemohla.
2: Hezky jste ukázala na lékařku duševního zdraví, naší zatím nejstarší českou modelku, Hanu Janatu. Neměla jste strach, když jste se přihlásila do modelingové agentury, Hano?
3: Já jsem neměla strach, já jsem se styděla. To nebyl strach jako takový, jako úzkost strach. Já se stydím hodně.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Zajímá mě, jestli krizi středního věku z vašeho pohledu, koučky, prožívají víc ženy nebo muži?
2: Oba. Když se to vezme z hlediska antropologického, tak jsme lidský bytosti, takže ten život má stejné zákonitosti pro nás. Tak všichni se narodíme, učíme se chodit, učíme se mluvit a máme vlastně všechny ty přechodové fáze. Ale jak to prožíváme, je úplně odlišný. A řekla bych, že to souvisí s tím studem, o kterém jsem mluvila před chvilkou, že ženy se stydí, ale jdou to zkusit a překonají to a jdou vlastně jako ven, kdežto ten muž se stydí a stydí se tak, že jde dovnitř. Takže ten muž se bojí toho vyzkoušení a máme taky samozřejmě jako ženy zkušenost, že my si o těch věcech jako povíme, ale ten muž začne omezovat svůj sociální kontakt s jinými muži, protože se bojí toho srovnání, že on je jediný, který selhává, on je jediný, který už nemá tu energii nebo který má trošku pocity nějaký nerelevance. A to mužský psyché je v tomhle daleko náročnější a to období je pro ty muže, bych řekla, mnohem složitější.
3: Já souhlasím, můžu k tomu něco říct, protože jak já učím že ten balet v Elpidě, což je organizace aktivizující seniory, nabízí spoustu kroužků jazykových, vzdělávacích, různých a je tam převaha žen. A není to tím, že by jich bylo v té populaci víc ještě v těch 60, 70 letech, ale já jsem si vždycky říkala, proč tam ty mužský nechodí, protože právě se stydějí začínat něco, hrůza, že se lžou, ještě když je překoná nějaká ženská, že jo. To vůbec nemůžu ještě zkousnout, když je v něčem lepší. Takže úplně je to pravda, jsem ráda, že jsem to slyšela od odborníka, že to byl takový můj dojem z pozorování toho života.
2: Já vlastně si všímám při práci s lidma, že jsou takový tři jako okruhy zábran, který máme. Ta jedna je, co by tomu řekli lidi, ale ta první je, co bych tomu řekla já. Já přeci nejsem taková, já přeci tohle neumím. My máme takový předpoklady o sobě, který nám sami už jako zapřičinují, že něco neskusíme. Takže co bych tomu řekla já a jak to vlastně souvisí s tou mojí identitou, na kterou jsem zvyklá. Pak co by tomu řekli ty lidi, že jo? A pak co by tomu řekla ta moje rodina, ty nejbližší. Takže je vždycky dobrý si vlastně udělat takový testík a projet si všechny tyhle tři jako okruhy, co by tomu všichni řekli a nakonec jako zjistíte, že je to stejně na vás.
1: Já navážu na to, co by tomu řekla rodina. Hana Janata už je babičkou, vnoučatama v zahraničí. Není vám někdy vyčítáno, že se těm vnoučatům nevěnujete víc?
3: Myslíte mojí dcerou?
1: Ano.
3: Ne. My jsme se rozhodli, že já jsem se tam chtěla přestěhovat po té 60, že půjdu babičkou na plný úvazek do Francie a budu tam učit tancování, protože ten jazyk neumím, že jo, a nenaučím se ho tam pořádně. A rozmysleli jsme si to a ona sama řekla, ne, bude lepší, když budeš babička pražská, aby tu měli ty kořeny, aby měli kam jezdit, takže nikdo mi to nevyčítá, aspoň teda ne na hlas. Teda moje dcera určitě ne, možná okolí si řekne, ta si žije, má vnoučata tamhle, vidí je 4x do roka. No a já jsem pro ně vzor, že jo, trošku. Oni mě mají rádi a vidí aktivní babičku a je to pro ně vzor takovej, než kdybych byla babička, která by se kolem nich starala, pekla buchty. Něco za něco, no.
2: A vidíte, to je přesně, jo, že vlastně ten společenský tlak na nás pořád je vyvíjený, jo, jako no, ta si žije, že jo, ta má vnoučata někde, ale ve chvíli, kdy si tohle to jako uvědomíme, tak si řekneme, no, ale my jsme se takhle domluvili a já jsem vlastně pražská babička. Že vlastně člověk se taky trošku musí naučit stát si v tom svým a důvěřovat tomu, že on jak si to nastaví, tak to chce.
1: Samozřejmě tenhle dotaz padl záměrně, protože já to o Haně vím, že má takovouhle dohodu s dcerou, která se mi moc líbí a vlastně možná tímto dotazem i apeluji vlastně na naše děti, aby nás v tom středním věku nechali jít.
2: To je krásný a my to taky musíme umět těm dětem nabídnout. Je to vlastně taková jako dvojitá dohoda.
1: A jak se to dělá, aby to nebylo konflikt?
2: Teď mě k tomu napadlo, že to někdy může být konflikt, který si ale vlastně tak trochu ten začarovaný kruh vytváříme sami, že my nenecháme jít ty naše dospělí děti. Že jo? My se vlastně těžko zbavujeme té mateřské role, protože nám žádná najednou jiná nová se jako nenabízí. A je tam najednou to prázdno. Takže to souvisí s tím, že některý lidi zůstanou v tom prázdnu úplně bezradní a některý udělají to, co Hana a řeknou, já vlastně teď můžu se přestěhovat a bydlet sama.
0: Cesta k uzdravení.
1: Paní Janato, co vás letos čeká? Mimo to, že jste nominovaná na ženu roku.
3: Nejvýznamnější ženy roku 26.
1: Přesně tak.
3: To je úžasný. Hlasování končí a pak nějak půlce března se bude vědět. Takže já už jenom tu nominaci beru, že to je vítězství. No. Protože v tom prostoru veřejným jsem strašně krátce v podstatě. A takže budu pokračovat v tom, co dělám, a chtěla bych psát knížku, ale konečně. Už se to rýsuje. Už nebudou se mnou jenom rozhovory, že to napíšu po svým. A tak nějak, nevím přesně co. Já to mám to takhle den ze dne, jako řeším věci, až přijdou ty výzvy, tak já si nedělám vysloveně plány.
2: A mě ještě k tomu napadá, jestli můžu zase navázat na to, co říkáte, jako co budete dělat, že vlastně co je taky specifický pro ten věk, je, že se nám zkracuje ten horizont, kdy my si jako něco plánujeme. Že se vlastně docela hodně učíme zůstat s tím, co je, a koukat, kudy to povede dál, a nechat se tím překvapit. A to je taková fáze, která je založená na takový jako už dobrý sebedůvěře, že ať to bude jakkoliv, tak se něco prostě stane, já se v tom nějak zorientuju, já to nějak využiju, anebo se to prostě nepovede. A vidím, že kejváte, že prostě pro tyhle ten věk je to přirozený. A člověk se tím strašně osvobodí od takových zklamání, že si projektujeme do těch plánů nějaký výsledky, které vlastně se často nestanou. A my máme možnost být v tom mnohem lehčí v tom našem životě.
1: Já myslím, že to je úplně nejkrásnější závěr dnešního rozhovoru. On to byl spíš dialog, milé dámy, já vám za to velice děkuju. A teď se vás zeptám a začnu zase u Ivety Clark, protože ta je tady dnes za tu odbornici, mentální koučka, která vlastně se potkala s lékařkou duševního zdraví, zároveň s českou modelkou Hanou Janatou. Jaké to pro vás bylo setkání, Iveto?
2: Já jsem nadšená. Že to, co vidím v té spolupráci s lidmi, se děje i mimo tu spolupráci. Že když se jako rozhlídneme, tak máme tu inspiraci všude, já ji mám teď po levý ruce.
1: A pro vás, Hano?
3: Pro mě to bylo zajímavé, protože já jsem o tom midlifeu v podstatě ještě neslyšela, nebo slyšela, ale nezamyslela jsem se nad tím, co to znamená. Takže pro mě to bylo obohacující pro můj osobní duševní rozvoj, nebo budu se nad tím i zamýšlet dál. Já z každého slova, z každé věty, kterou slyším, si potom něco přetransformuju, to, co je dobrý pro můj život třeba.
1: Děkuju a přeji vám oběma mnoho elánu, síly a duševního zdraví.
2: Děkujeme.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Opravy sloupu nejsvětější trojice v Olomouci skončí v předstihu. Téměř polovina školních jídelen v kraji nevyhověla předepsanému obsahu soli v polévkách. Statisíce domácností přešly na novou výši superdávky. Dnes bude oblačno a teploty do 29 stupňů. Pěkné ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Restaurátoři dokončí opravy sloupu nejsvětější trojice v Olomouci v předstihu. Lešení začnou sundávat do konce prázdnin. V říjnu odstraní z horního náměstí celé staveniště. Následovat ještě budou práce na obnově osvětlení památky. Podle mluvčího radnice Jana Horejše byl původní termín dokončení rekonstrukce stanovený do prosince.
2: Více než dvouletá rekonstrukce sloupu nejsvětější trojice bude stát zhruba 30 milionů korun. Většinu nákladů pokryje dotace. Odborníci opravili kamennou výzdobu sloupu, která měla poškozený povrch. Zakryli trhliny a vyměnili staré tmely z předchozích restaurátorských zásahů. Rekonstrukce zahrnovala i obnovu kovových prvků a zlacení.
0: Olomoučtí krajští hygienici provedli ve druhém čtvrtletí roku 17 kontrol ve školních jídelnách, při kterých se zaměřili na obsah soli v polévkách. Téměř polovina z nich nevyhověla. Důvody kontrol vysvětluje mluvčí krajských hygieniků Markéta Koutná.
3: Snižování obsahu soli ve školním stravování je důležitou součástí prevence civilizačních onemocnění. Naším cílem přitom není pouze kontrolovat, ale také poskytnout provozovateli odbornou podporu a praktická doporučení, která jim pomohou postupně snižovat obsah soli v připravovaných pokrmech při zachování jejich chuti.
0: Pro více než 238 tisíc domácností v sobotu začala platit takzvaná superdávka. Jedna dávka sociální pomoci nahradila 4 sociální dávky. Příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavek na dítě.
4: Nejméně o 500 korun si má polepšit víc než třetina příjemců, skoro polovině se naopak dávka o stejnou částku sníží. Zákon o superdávce platí už od loňského října, kdy ji začali pobírat noví žadatelé. Dlouhodobé příjemce dávek stát nechal až do dneška ve starém systému kvůli nepřipravenosti administrace. Od listopadu se ale výše superdávky znovu změní, a to kvůli úpravě životního minima i pravidel pro započítávání nákladů na bydlení. Podle ministerstva by změny měly pomoct hlavně menším domácnostem a samoživitelům. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisty Olomoucké Sigmy dnes čeká zápas druhého kola šance ligy. Od 15 hodin se na Andrově stadionu utkají s Mladou Boleslaví. Fotbalisté plzeňské Viktorie už v sobotu remizovali před svými fanoušky s nováčkem Zbrojovkou Brno 1-1. Ostravský Baník podlehl obhájcům titulu ze Slávie 0-4. Teplice vyhráli v Liberci 1-0 a Slovácko remizovalo s Artisem Brno 1-1.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte na střední Moravě ráno a dopoledne ještě většinou oblačno, výjimečně se může objevit slabá přehánka nebo občasný déšť. Během odpoledne začne oblačnosti ubývat, večer až na skoro jasno. Teploty 25 až 29 stupňů, v Jeseníkách 19 až 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zúžená na jeden pruh je teď silnice 46 z Olomouce na Šternberg v úseku od odbočky na Tovéř k odbočce na Dolany. Dělníci tam opravují povrch vozovky.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Hezké brzké nedělní prázdninové dobré ráno a třeba snesitelné a vhodné pro pořádné proluftování našich příbytků. To je tak asi jediná možnost, tak ještě do 6, do 7, no a pak to vyleze a pak to zasvítí, zasluní a bude zase teplo. Dnes tedy naskok trošičku menší. Tak jsme si přisolili, možná spíš ubrali soli.
6: No a tak vidíš, tak to přečti. Připrav sobě hroun, kvasnic, vejce, cukr.
5: Na sůl je nad zlato, ale odsud podsud. Jak dlouho se dá prý přežít bez jídla, možná i bez soli? Věděl, byl jeden král. A také Martin Písařík v rubrice Co v učebnicích nebylo u nás v dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc. A teď hudba, ještě noční Anaka, anebo za chvilinku prázdninový kufr kapely Olympics.

0: a je to v kufru, možná i tom prázdninovém, tam je ovšem taková všeho chuť, a tohle to byla kapela Olympic s tou všeho chutí v kufru. Za chvilinku další písničky, 5:11:30, 2.8.2026, no ale teď už je potřeba přivítat ve studiu Petříka Jungmana, abychom věděli, co se stalo, co se stane a tak dále, no a jaký je, či byl ten 2. srpnový den i v historii.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Neděle 2. srpna. Svátek má opora Gotlandianů, nositele jména švédského původu Gustav. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Měnová reforma proběhla v Rakousku-Uhersku v roce 1892. Zlaté tehdy nahradila koruna. V kurzu 1 zlatý za 2 koruny. Dodnes díky tomu říkáme 10 koruně 5. 10 korun bylo prostě 5 zlatých. Průkopník moderní taneční hudby, legendární muzikant, skladatel, kapelník, zpěvák a herec, R.A. Dvorský zemřel přesně před 60 lety v roce 1966. Bylo mu 67. Rodným jménem se jmenoval Rudolf Antonín, ale jelikož se narodil ve dvoře Králové nad Labem, říkal si Dvorský. Na první medaili jsme na loňské olympiádě v Paříži čekali až do 7. dne. Nejdřív zazářilo družstvo šermířů.
3: Češi, ještě
4: ty brďo, ale je to napínavý, je to...
2: Kordisté nejdřív senzačně porazili francouzské mušketýry a získali v malém finále bronzové medaile.
3: Češi jsou bronzoví!
2: O několik hodin později rozehráli finálový duel blondýnka Kateřina Siňaková se svým tehdy asi týden bývalým Tomášem Macháčem.
5: Zlato je doma! Nakonec to dopadlo!
2: Číňané vzdorovali až do super tiebreaku. Ale pak se naplno mohli Katka s Tomášem radovat z olympijského zlata.
6: Jsem rád, že jsem to zvládnul po boku s Katkou, protože je to něco, co úplně se neděje každý den a je to prostě nádherný pocit a budeme to mít doma, takže je to krásný.
7: Já jsem udělala strašnou věc.
2: Paní Hnátková z okresního Přeboru má dneska kulatou 80. Herečka Jaroslava Pokorná.
7: Pepit byl do fotbalu blázen, to víš.
2: A já přeju hezkou neděli.
8: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: nově známá kapela, že by neznámá Cutting Crew 517 I Just Died in Your Arms 517
1: počasí
0: 2. srpna 2026, no a třeba v centru Olomouce aktuálně tak 19-20 stupňů Celsia, zní to lépe než třeba 25 přes noc. No a možná tak těch 25, že by přes den, no do 29 v neděli 2. v Olomouckém kraji meteorologové předpovídají prozatím. Ráno dopoledne většinou ještě pozůstatek oblačnosti, výjimečně nelze vyloučit ještě na severu regionu slabší přeháňku občasný deštník. Během dnešního odpoledne začne oblačnosti ubývat a na vyjasnění, ale ty teploty, no myslím, že přívětivé, 25 až 29 očekávaná odpolední maxima, na horách do 23, vítr mírný od severovýchodu má k večeru slábnout. No a další vývoj, vstup do nového týdne, ještě tedy možná s kritickými hodnotami, třeba na jihu Moravy v rámci republikové předpovědi se dozvídáme, že bude až 39, pak jinde ale nejčastěji 31 až 36 stupňů Celsia. V to pondělí. V úterý prý všude sjednocení na 34 až 39 stupních Celsia, až 39 prý také ještě ve středu, čtvrtek do 33, ale jihu Moravy až 36. No a do 30 zatím vyhlídka od pátku do neděle, tedy za týden.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Přímo z místa.
2: Loni uplynulo 200 let od chvíle, kdy se podnikatel Josef Zvěřina rozhodl na Olomoucku vybudovat železárnu určenou k tavbě surového železa. Tím dal základy společnosti Mora, která v Hlubočkách Mariánském údolí sídlí dodnes. V prázdninové repríze pořadu Přímo z místa si projdeme nejen její historii, ale také současný výrobní areál. Poslouchejte v neděli krátce po 9. hodině Český rozhlas Olomouc.
3: 15. výprava do Mohelnice na loňský Folkfest bude tentokrát pořadu na cestě trochu jiná. Vezmu vás na koncert Roberta Křesťana a druhé trávy, který tam zaznamenal Český rozhlas Olomouc. Poslouchat budeme písničky z posledních alb oceněných Andělem i skladby starší. Hlavně atmosféra bude jiná, autentická, živá, jako byla právě na Folkfestu. Naladit si ji můžete na vlnách Českého rozhlasu Olomouc v neděli 2. srpna po 15. hodině, kdy vás u pořadu na cestě přivítá Jarka Nosková.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že bez spánku může člověk i zemřít? Lidské tělo potřebuje k životu základní živiny, tedy kyslík, tekutiny a potravu. Měli bychom k nim však připočíst i spánek. Bez těchto veličin přijde dříve nebo později smrt. Nejrychleji ji způsobí nedostatek kyslíku, už do několika minut. Další v pořadí jsou tekutiny. Obvykle zvládneme bez pití přežít 3 až 5 dnů. Zásadní je ovšem tělesná kondice a prostředí, ve kterém jsme. Jakmile vyčerpáme vnitřní zásoby tekutin, selžou nám játra a ledviny. Když člověk pouze dýchá a dostatečně pije, vydrží relativně dlouho bez přísunu potravin. Známe mnoho případů nejrůznějších hladovek, některé trvaly až 2 měsíce. Posledním nezbytným faktorem pro život je spánek. Slouží zejména k regeneraci mozku, ale potřebujeme ho víc, než se na první pohled zdá. Doložený rekord v nepřetržitém bdění trval 264 hodin, tedy 11 dní. To je ovšem krajní extrém. Obvykle už po 3 dnech přichází ztráta orientace a paměti, později nastávají halucinace a ztráta kontroly nad svým tělem.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: veselá, jako někde na pláži v Bibione, nebo za chvilinku na přeplněných koupácích u nás v regionu v reportáži Dobrého rána Českého rozhlasu Olomouc po Sara Bergettiamo. Ovšem čerstvé, krátké nedělní ranní zprávy Honza Faltýnek.
1: Bylo 17:30.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: V červenci zemřeli při dopravních nehodách v Olomouckém kraji dva lidé. V pondělí dodávka v Přerově při couvání srazila starší ženu. O minulém víkendu pak na Šumpersku zemřela 65-letá cyklistka při pádu. Od začátku roku si nehody v kraji vyžádaly 11 životů. Vyplývá to z předběžných statistik dopravní policie. Domácnosti s nižšími příjmy můžou požádat o příspěvek z fondu pomoci olomouckým dětem. Podpora je určená například na platby letních táborů, zájmových kroužků nebo lyžařských kurzů a ozdravných pobytů, řekl to mluvčí radnice Jan Horejš. Je světový týden kojení. Lékaři při této příležitosti připomínají, že mateřské mléko snižuje u dětí riziko alergií, astmatu nebo obezity a pomáhá chránit je před infekcemi. Podle odborníků prospívá kojení taky zdraví matek. Sport. Tenistka Darja Vidmanová si poprvé v kariéře zahraje o titul na okruhu WTA. V Memphisu postoupila do finále po výhře nad Mexičankou Zarazuaovou 2x6-3. Počasí. Ráno a dopoledne bude v Olomouckém kraji ještě většinou oblačno, během odpoledne začne oblačnosti ubývat. Teploty 25 až 29 stupňů, v Jeseníkách kolem 21 stupně Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Uzavřená je teď silnice mezi Třeštinou a Dubickem na Šumpersku, a to kvůli opravám. Počítejte s objížďkou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: v Řecku s Verou Špinarovou, před chvíli taky Sara Perketiamo z Itálie. No, zažíváme další tropické dny, dneska s lehkým ochlazením, poklesem teplot. Provozovatelé také mnohých koupališť v Česku zažívají zatěžkávací víkend a vůbec ty dny, teď prázdninové. Třeba městské koupaliště v Hranicích denně navštíví víc než 1000 příchozích klientů, rekreantů, koupačů. A areál je tedy v Hranicích s velkým H i na hranici kapacity s malým H.
1: K bufetu v areálu koupaliště teď přijíždí auto. Zboží kvůli vysoké návštěvnosti tento týden vozí každý den.
2: Určitě bylo objednáno větší množství jakoby ledu a větší množství zmrzliny, nealka, piva. Frčí to, velký odběr.
1: Vykládat pomáhá i provozní Zuzana Hostínková. Přijmout musela dokonce další brigádníky.
2: Je tady frmoly, jsou dlouhé fronty, ale my se snažíme tím, že máme více brigádníků, takže to vlastně jakoby pokryjeme. Takže ty fronty nejsou jakoby, že by čekali 10-15 minut, je to opravdu rychle. Vydávání jídla, pití, všeho.
1: Další síly na výpomoc přijal i vedoucí plovárny Tomáš Dohnal. Především na úklid zázemí, sociálek a šaten.
3: Návštěvnost v posledních tropických dnech se nám pohybuje okolo tisícovky klientů asi. Pokud máme tyhle tropické dny, už samozřejmě nám stojí fronty před dveřmi, jak se říká.
1: Z žluté skluzavky do bazénu právě sjela.
4: Aneta Vacková.
5: Tomáš Ondřej.
4: Tady je dobrá voda.
5: Je to rychlý docela.
6: A skluzavka je rychlá, jo?
5: Tak středně.
7: Padla, žička, doka, žička.
1: Paní Michala je s roční dcerkou v horkých dnech v bazéně každý den.
8: Voda, jenom voda.
9: Jasně, se nedá jinak.
1: Maximálně využitá jsou na koupališti i karavanová stání. Vedení sportoviště je vybudovalo loni. Z Hranic Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
10: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Festa Light, 5 hodin, bezmála 44 minuty, 2. srpen.
1: Počasí.
0: Hezké probouzení do brzkého nedělního prázdninového dobrého rána. Možno dnes trošku vyluftovat, proluftovat, třeba i příbytky, které zase akumulovaly na záli pořádně teplo. Dneska možná lehké vysvobození. Teploty sice přes noc vysoko, ale lepší slyšet 19-20 stupňů Celsia jako ta minima v noci nad ránem, než třeba 25. A ať to zřejmě ještě přijde v následujícím týdnu, ale neděle s teplotami 24 až 28 podle nejnovějších předpokladů. Polojasno až oblačno, hlavně ráno a dopoledne lokálně zatažená obloha u nás v kraji a výjimečně není vyloučena na severu regionu slabá přeháňka nebo občasný dešť. Během odpoledne má ale oblak ubývat. No, tak třeba budou chránit před tím sluncem do 28 dnes ty stupně. Zítra ale už pondělní hodnoty v maximech odpoledne 33 až 37 a už tedy jasno, polojasno ráno s mlhanými nebo nízkou oblačností, odpoledne zase přechodně možnost zvětšené oblačnosti, ale už zase vzestup těch teplot.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: K 27. výročí zavraždění Václava III. V Olomouci jsme pro vás připravili reprízu původní čtyřdílné historické rozhlasové detektivky Romana Ludvy Krvavá Pavlač. V režii Tomáše Soldána účinkují Igor Bareš, Petr Kubes, Jaroslav Krejčí, Roman Wenzel, Ivana Plíhalová, Lenka Kočišová, Václav Bahník a další. Vstupte na Krvavou Pavlač a vydejte se s námi do temných středověkých časů v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v neděli po 18. hodině.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

trvace ve vedrech, zítra zase nastoupí, udeří naplno a zřejmě po většinu toho následujícího týdne. Někde tam je 39, někde 33 v maximech. No a jak opečovávat, skladovat léky v lékárničkách a třeba při cestách, upozorníme. Hodně se o tom také mluví v těchto dnech, nejblíže ve zprávách za 8 minut.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Hygienici při kontrolách letních táborů v kraji udělili jen dvě pokuty. Vysoké teploty můžou ovlivnit fungování některých léků. V areálu Jesenických lázní přibyly nové herní prvky. Dnes bude polojasno až oblačno a teploty do 28 stupňů. Jsou tady zprávy Českého rozhlasu Olomouc a vítá vás u nich Honza Faltýnek. Celkem 44 kontrol letních táborů provedli od konce června hygienici v Olomouckém kraji. Pokuty udělili dvě, každou ve výši 1000 korun za nedostatky v oblasti stravování, říká mluvčí krajských hygieniků Markéta Koutná.
3: Při kontrolách jsme zjistili nedostatky u dvou akcí. Ve všech případech se jednalo o pochybení v oblasti stravování dětí. Za zjištěná porušení byly na místě uloženy blokové pokuty v celkové výši 2000 korun. Jinak můžeme říci, že letošní táborová sezóna probíhá klidně, přeje nám jak počasí, tak ve zdravotních dokumentacích a denicích se nejčastěji objevují pouze běžná drobná poranění nebo klíšťata.
2: Vysoké teploty můžou znehodnotit některé léky. Konkrétně můžou způsobit třeba rozpad účinné látky. Lidé by proto měli dbát na to, aby léky uchovávaly na co nejchladnějším, ale zároveň suchém místě. V případě například inzulínu na stabilním místě v lednici. Dlouhodobě špatné skladování léků a následné jejich požití by nemělo být život ohrožující. Podle Ludmily Bezdíčkové ze Sdružení praktických lékařů ale můžou nastat komplikace.
4: Sebe jako praktickou lékařku se domnívám, že žádné extrémní riziko nehrozí, možná ohrožení té stability, tedy zejména účinnosti u některých léků, ale i tak si myslím, že to je spíše nepravděpodobné, že by to vůbec někdo pocítil. Pokud si nejsme jisti, tak doporučuji lékárníka a s dotazem na ten konkrétní lék, ale pokud už jsme ho použili, tak si myslím, že to není na to, aby člověk byl nějak znervózněn, že to mohlo uškodit.
2: Odpočívadlo v Pryznicových lázních v Jeseníku doplnili nové herní prvky. Návštěvníci si můžou vyzkoušet například kuličkodráhu. Investice přesáhla 4 miliony korun. Část nákladů pokryly dotace, říká ředitelka obchodního úseku lázní Kateřina Tomášková.
5: Původně to bylo odpočinkové místo pro turisty, cyklisty a vlastně na trasách, které už v lázních nyní jsou, turistické, cyklistické. A k tomu přibyly herní prvky, které vlastně obohatí to odpočinkové místo o nové jezírko, jezírko s bory, kuličkodráhu a další prvky, mlýnky a různé zádrže vodní.
1: Sport.
2: Fotbalisté B týmu Olomoucké Sigmy dnes vstoupí do nového ročníku Moravskoslezské fotbalové ligy. Třetí nejvyšší soutěž odstartují v 17 hodin na hřišti Vsetína. Více o tomto zápase ještě v této hodině v našem vysílání. Už v 10.15 se utká doma Uničov s Karvinou B a Ačko Sigmy hraje druhé kolo šance ligy doma od 15 hodin s Mladou Boleslaví.
1: Počasí.
2: Dnes na střední Moravě čekáme polojasno až oblačno, hlavně ráno a dopoledne lokálně až zataženo a výjimečně se může na severu objevit slabá přehaňka nebo občasný déšť. Během odpoledne začne oblačnosti ubývat, teploty 24 až 28 stupňů, v Jeseníkách 18 až 22.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zdržíte se v Komenského ulici v Hranicích. Vozovka je tam zúžená na jeden pruh kvůli pracím na inženýrských sítích.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: na 4 minuty po 6. nedělní ráno a dneska přívětivější teploty, no vlastně jenom lehce nad 25 nebo do 30. Jak to chcete pojmout, to je samozřejmě na vás. Předpověď počasí tady bude mnohokrát ještě zastoupena u nás v dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc. Ještě určitě do 7. také spojení přímo se zdrojem regionálním předpovědním pracovištěm Českého hydrometeorologického ústavu. Teď 2.8. ráno je potřeba popřát, potřást symbolicky éterem a pravicí všem oslavencům. To se týká dneska Gustavu, ale také Gustav.

0: Jo.
1: Stalo se před 100 lety.
2: Když to není dál, tak to není dál, to byla dohová víla, stačilo. A včera možná těch pár kapek možná někomu stačilo, záleží, jestli promokl nebo ne, jestli se to týkalo třeba také vaší části regionu, kde nás asi převážně posloucháte. Ano, ano, lehce zapršelo, někde dokonce zabouřilo, ale počasí za chvilinku, teď 6.11, teď je do historie, jednak 100 let zpátky v čase, do roku 1926, předpokládám tak do času prázdninových vydání novin z před 100 let a taky vlastně ještě za Kopčemem, Veverčákem a taky za Mamutíkem ještě dál do historie. Američtí učenci antropologové navštívili před 100 lety Olomouc a okolí. Jak vyplývá právě z novin starých 100 let, byli nadšení, unešení. Pokračování už je teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc datem 2.8.2026 na Ditě Vojnarové.
3: Do Olomouce dorazila skupina antropologů z Předmostí, kde si prohlédli známá vzácná náleziště. Ve městě si pak prošli radnici a následně vlastivědné muzeum. Tamní sbírky je nesmírně zaujaly. V novinách se doslova psalo, že byli nad nimi plni údivu. Přítomné dámy žasly zejména nad kroji a výšivkami. Z muzea zamířili do parku, prošli okolo jugoslávského památníku na Blažejské náměstí k domu, kde bydlel a zemřel zakladatel naší antropologie doktor Wankel. A pak mířili do Smetanových sadů. Slavnostní večeře se servírovala v Národním domě, kde promluvili jak zástupci americké skupiny, tak radní Boháč, šéfredaktor Zamykal a profesor Absolon, který zavzpomínal na založení antropologické vědy. Druhého dne se hosté vydali do domu, prohlédli si jeho poklady, do studijní knihovny a na městský hřbitov. Vyplynulo, že profesor McBurdy připravuje knihu, která bude věnována moravským antropologickým nálezům a ve které měl být čestně vzpomenut i Olomouc.

0: jak u vás příjemně, snesitelně, i když třeba 20 stupňů Celsia, no tak bylo by lepší na proluftování, na čerpání energie, třeba 15, no ale je to lepší než 25, nebo to ne?
1: Počasí.
0: A možná lepší, než zase ty hodnoty od zítřka, postupně se k tomu dostaneme, ale teď třeba na skok pátek až neděle za týden. Tam zase teploty přes noc nejprve 21 až 16, ale v závěru toho období, ke konci toho příštího víkendu 17 až 12, což je opravdu už fajn na vyluftování, na načerpání energie. A denní maxima pátek až neděle příští týden 25 až 30, na jihu Moravy až 32, tedy do 30 zní docela fajn. Jih Moravy ještě předtím ve čtvrtek až 37 a teploty přes noc předtím 23 až 18. A ve čtvrtek jinak nejčastěji 28 až 33, ve středu předtím ještě až 39, ale sever, západ z Čech u nás v republice prý jenom lehce nad 30. V úterý, to už je vlastně za pár hodin, tam vzestup teplot opravdu na začátku toho týdne až k 39. Zítřejší den, pondělní, třeba na jihu Moravy až 39, ale jinde nejčastěji po republice v úhrnu tak 31 až 35 stupňů Celsia. No a dnešek, třeba konkretizovaná, vyladěná předpověď pro Olomoucký kraj. Ano, byla relativně teplejší noc, ale někde to trošku možná pročistili předtím přehánky bouřky a hlavně vysvobození přívětivé hodnoty dneska v maximech 24 až 28, polojasno oblačno hlavně ráno a dopoledne ještě možná lokální zatažená obloha, výjimečná srážka, přeháněka, občasný déšť, hlavně na severu Olomouckého kraje. Během odpoledne se má vyjasnit, ale dneska maxima do 28 stupňů.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Příběhy našich sousedů, nevšední osudy lidí z našeho kraje, pohledem mladé generace. Poslouchejte každou prázdninovou neděli po 11. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
3: Brněnský folk tým kroutí už šestou dekádu na našich pódiích. Pánové už jsou pravda odrostlejší, kapelou prošla řada muzikantů, radost z hudby ale zůstává, což potvrdil i loňský Folkfest. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě folk týmu.
4: Když do pekla, tak ať na krásným koni, když se šíve, tak se vší parádou hned.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

každé ráno paní má se má. Možná i něco kořeněného. Tomáš Linka, paní má se má. A teď ještě láska z oddělení Lahudek o poznání novější. Song divokýho byla 6.23. Kořením ne, ale hodně asi vínkem. Vínečkem to bude už po 44. 15. srpna tohoto roku vonět v Jakubovicích. Šumpersko, Ruda, Štíty, okolí Jakubovice mají košt vín o pouti, takže i ta svatá pouť tam bude. A my ještě u nás

0: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: A

0: kolegu Honzu se zprávami. You are a radio star, jsi prostě naše ranní hvězda. 2.8. krátké ranní zprávy a ty informace už od Honzy.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: S výlukou tramvají mezi hlavním nádražím a čtvrtí Pavlovičky musí od 9. srpna do konce měsíce počítat cestující v Olomouci. Přerušení provozu si vyžádají opravy výhybek v přednádražním prostoru a výměna kolejí na tramvajové smyčce Fibichova. Náhradní dopravu zajistí výlukové autobusy. Brněnský soud poslal do vazby zaměstnance České národní banky, kterého ve čtvrtek zadrželi policisté. Informoval o tom mluvčí krajského státního zastupitelství v Brně Petr Lužný. Muž pracoval v brněnské pobočce centrální banky. Podle kriminalistů kradl v instituci peníze a způsobil tak škodu za desítky milionů korun. Zoologická zahrada na Svatém Kopečku u Olomouce v první polovině letních prázdnin přilákala o několik tisíc návštěvníků víc než touto dobou loni. Přispělo k tomu příznivé počasí. Branami zahrady v červenci prošlo zhruba 49 tisíc lidí, řekl to vedoucí oddělení marketingu zoo Pavel Javůrek. Sport. Veslařky Pavlína Flamíková s Anou Šantrůčkovou získali na evropském šampionátu na dvojce bez kormidelnice stříbro. Ve Varéze nestačily letošní vítězky světového poháru jen na Rumunky. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji polojasno až oblačno, hlavně ráno a dopoledne lokálně až zataženo. Teploty 24 až 28 stupňů, v Jeseníkách kolem 20.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zdržíte se na silnici z Pískova na Klopinu na Olomoucku. Kvůli stavebním pracím je tam kyvadlový provoz jedním pruhem.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
0: Honzo, you are a radio star. Držím ti město, přijď zase v 7 a prozrad něco třeba o výlukách, nebo o těžbě v lesích na Olomoucku, anebo třeba o naučné stezce. Těšíme se za necelou půl hodinu, teď je 6 hodin, 32,5 minuty a vám všem držíme město, teď i v popmusic československy.

0: že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.
1: A vyhrát, to je zase povinnost sportovců, tedy doufejme pořád ještě v 6 hodin 40 minut v dobrém ráno Českého rozhlasu Olomouc i na toto téma a s mikrofonem už zase za fotbalem. A tým fotbalové Sigmy Olomouc do své soutěže vstoupil minulý týden. Béčko Sigmy zahájí nový fotbalový ročník třetí ligy dnes. V 17 hodin nastoupí na hřišti Vsetína. Na lavičce je kompletně nový realizační tým Béčka Sigmy pod vedením Tomáše Palinka. V kádru zase zkušené posily. Cíl je jasný, postup do druhé ligy a najítí toho fotbalového Eldoráda.
2: Ambice máme samozřejmě co nejvyšší, nicméně herně chceme hodně hrát. To neznamená, že budeme hrát všechny situace do mrtva. To už potom samozřejmě bude i na těch hráčích, aby věděli, že chceme, aby byli odvážní v těch herních situacích, aby právě se tam objevovaly odvážní momenty směrem jako hrát nahoru, aby si to dobře připravili jako na míči, ale hlavně musíme být pevní do defenzivy a musíme hrát trpělivě a hlavně směrem dozadu být dobře organizovaní.
3: Přibližuje nový trenér B týmu olomoucké Sigmy Tomáš Palinek, jakým herním stylem by se jeho svěřenci měli prezentovat. Oproti loňsku má rezerva mnohem vyšší průměrný věk, protože ze druhé ligy ji posílili zkušení Vít Beneš z Jihlavy a Jakub Habusa a Marek Matocha z Prostějova.
2: Oni jsou k tomu, aby zlepšovali ten tréninkový proces a jako i takový mentoři těch hráčů. Potřebujeme vlastně z hlediska toho tréninkového procesu takovou tu profesionalitu tam zavést, jak ti hráči prostě mají vedle sebe zkušený borce a kteří toho spoustu odehráli, ať už v lize nebo v zahraničních soutěžích. Je prostě dobrý, že jdou příkladem i přípravou na ten trénink, i v tom tréninku dobrý zapojení, dobrý nasazení. Jo, to prostě všechno spolu souvisí a ti hráči mladí, někteří jsou takový lehkomyslní, někteří samozřejmě, ale vidí, že je to dlouhá cesta, ale myslím si, že ta cesta se vyplatí.
3: Trenérská cesta Tomáše Palinka zase vedla přes trénování mládeže v Olomouci, přes práci asistenta v Béčku Sigmy v Jihlavě a v ligovém Slovácku a také přes post videoanalytika reprezentační dvacítky nebo zbrojovky Brno. Hlavním koučem je ale 30-letý Palinek poprvé.
2: Jo, je to obrovská výzva, jako. A hlavně mám kolem sebe jako kvalitní lidi, kvalitní realizační tým, takže celkově pro nás, nebo i pro mě hlavně, je to takový, že jsem do toho skočil po hlavě a jak se říká, kdo se bojí, nesmí do lesa.
3: V lese by neměl být i proto, že v minulých letech sbíral zkušenosti po boku uznávaného trenéra Martina Svědíka, který naposledy s brněnskou zbrojovkou postoupil do první ligy.
2: To je opravdu kapacita trenérská, která vlastně je náročná, zároveň férová jako na lidi kolem sebe i v tom realizačním týmu a hlavně o tom nastavení, jak je nastavený vlastně ten tým, jak je nastavený realizační tým, aby všechno šlapalo a všechno fungovalo, takže to bych si chtěl samozřejmě vzít.
3: Realizační tým Tomáše Palinka sestává z asistentů Marcela Frejta a Michala Kováře, kteří mají zkušenosti hlavně z práce s mládeží. B-tým Sigmy zahájí nový ročník Moravskoslezské ligy dnes v 17 hodin na půdě Vsetína. Zatím bez zraněného obránce Filipa Oříška a individuálně se připravujícího útočníka a loňského kapitána a nejlepšího střelce Pavla Zivčáka. Z Olomouce Adam Kodet, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: byl Idol, to byl Rick Astley ve 7:45 2.8.
1: Počasí.
0: Dneska prostě musíme mít rádi až zulívat naše meteorology, protože bude úlevné to počasí, já doufám, možná i díky počáteční oblačnosti, možná díky přívětivějším teplotám, no ale ono se zase postupně ještě bude zvyšovat. Tak dnešek, noc a zítřek bychom chtěli popsat, rozebrat, užitečně poradit, co a jak očekávat od meteoroložky Marie Glofákové. Pěkně vítáme, pěkně zdravíme, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jak ten den začal, jak bude pokračovat v olomouckém regionu?
2: Tak většinou je slunečno, jenom v podstatě na části Přerovska a na Jesenicku je spíš zataženo, ale i tam se hlavně odpoledne ta oblačnost protrhá. Výjimečně hlavně někde v Jeseníkách nelze vyloučit slabou přehánku, ale museli byste mít hodně velkou smůlu, aby vás chytla. Nejvyšší teploty se dnes budou pohybovat mezi 24 až 28 stupni Celsia, ty 28 čekáme hlavně na Olomoucku, Prostějovsku, tam, kde teďka svítí sluníčko. Nejvyšší teploty na horách se budou pohybovat mezi 18 až 22 stupni Celsia a vítr bude foukat většinou mírný, severovýchodní mezi 2 až 6 metry za sekundu, trošičku silnější bude kolem Šternberka a večer bude slábnout. V noci očekáváme většinou polojasno nebo skoro jasno, ojediněle se můžou vytvořit mlhy nebo nějaká nízká oblačnost, zase takový preferovaná lokalita, proto je třeba Jesenicko, mlhy ale můžou být i v povodí Moravy, hlavně v okolí. Nejnižší teploty se budou pohybovat nejčastěji mezi 19 až 15 stupni Celsia a vítr bude jenom slabý, severovýchodní nebo proměnlivý do 4 metrů za sekundu. Zítra očekáváme slunečno, ráno ojediněle můžou přetrvávat nějaké mlhy, ale bylo by to jenom chvilku. V průběhu odpoledne se může při přechodní zvětšené oblačnosti výjimečně objevit přeháňka, hlavně někde na horách. I nadále ta pravděpodobnost je velmi malá, ale prostě vyloučit se to nedá. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 33 až 37 stupni Celsia, na horách mezi 26 až 30 stupni Celsia. Vítr bude slabý, proměnlivý, v průběhu dne zesílí a bude foukat mírný jihovýchodní až jižní mezi 2 až 5 metry za sekundu.
0: Tak to vidíme, meteorologové, a my děkujeme, přejeme hezký den i celý následující týden. Díky, naslyšenou.
2: Hezký den a naslyšenou.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.
4: Jaké písně pomáhaly lidem zvládat těžkou letní dřinu na poli a jak zněla na úrodné Hané zasloužená radost z bohaté úrody a zlatých klasů? Nová epizoda z cyklu Cimbal a husle vás tentokrát pozve na cestu od tvrdé roboty a vázání snopů až k veselým dožínkovým slavnostem. Zaposloucháme se do pracovních melodií, připomeneme si hospodáře i chasníky a hudebně oslavíme předání dožínkového věnce. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
1: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
5: Podařilo se nám konečně zhubnout, třeba až díky chirurgickému bariatrickému zákroku, jenže co s pozůstatky, s převislou přebývající kůží, kdy je třeba ji odstranit, jaká může činit zdravotní trápení a kolik se jí vlastně odstranit dá. Ptali jsme se odborníka plastického chirurga doktora Michala Janáka a znovu si ho můžete poslechnout v prázdninové repríze poradny Apatika Českého rozhlasu Olomouc ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Co si ještě přát? Pohodičku, třeba jako v téhle písni s Danem a Bártou, tak kdo rád třeba Dalíka Jandu, ten si může dát za chvilinku s ním řeč a taky písničku z 80. let Waterloo od Aby, tady taky bude svižně ještě před sedmou, teď je 6.52 a půl, 2.8. No a ještě by to chtělo třeba nejlepšího Jošku Šmukaře s cymbálem a cymbálkou. A nebo naopak třeba něco melodického slovenského roku a taky už velké klasiky. Jednak ten Joška Šmukař a cymbálka Jošky Šmukaře, ale taky Tublatanka. I na ty jste zváni už na sobotu 15. srpna 2026 a taky pozor, hned v 15 hodin je začátek pouťové mše svaté, protože my tady zveme a taky vám domluvíme vstup na Koštu vín o pouti na Šumpersku v Jakubovicích.
1: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
0: A dobře, že posloucháte v 6.53 live živě. Pokud byste chtěli do Jakubovic, dva vstupy vám domluvíme přímo s organizátory na místě 15.8. A oficiálně se začíná od 15. hodiny a už v 16.01 dechovka, ale jde taky ta cymbálka s Joškou Šmukařem a od 22. potom noční metalově rockové bigbeatové peklo ze Slovenska, ale hlavně ty jejich melodické písničky Maťo Ďurinda s Tublatankou ve 22 hodin. Tak pokud byste chtěli, v Jakubovicích vám to přímo na místě zařídíme a dva vstupy nabízíme třeba i během té následující písně od Dalibora Jandy. Zkuste. 221 555 444. Dobře, že posloucháte nedělní dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc. Do Jakubovic můžete na Košt vín o pouti díky Českému rozhlasu Olomouc.

0: Zdravíme vás z Českého rozhlasu Olomouc a zdravíme celou obec Cítov.
1: Já jsem si rozhlas představoval jako dvě místnosti, z jedné, z které se vysílá a z místnosti propadá ředitele.
2: Jmenuji se Milena a chtěla bych tímto poděkovat Českému rozhlasu za návštěvu studia.
3: No, my jsme byli zvědaví, jak to vypadá v nějakém rozhlase, tak jsme se přišli podívat.
4: Poslouchám vás asi hned od začátku, od toho 94. roku.
5: Zdravíme z Českého rozhlasu.
6: Posíláme pozdravy do Věrovan
5: a do Olomouce.
7: Zdraví a pusu posílá babička.
8: Já mám nové tetování a Kačka ne.
2: Zážitek je neopakovatelný. Děkuji.
9: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Je 7 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Výluka vlaků zkomplikuje cestu z Jeseníku do Krnova. V Olomouckém kraji se loni meziročně zvýšila těžba dřeva. Ve Výklekách vyroste nová naučná stezka. Dnes bude polojasno až oblačno a teploty do 28 stupňů. Pěkné nedělní ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Dnes večer začne několikaměsíční výluka vlaků mezi Jeseníkem a Krnovem. Část trati vede přes Polsko. Tamní dopravce bude rekonstruovat trať. Až do 12. prosince proto budou zrušené spěšné vlaky v úseku Jeseník-Jindřichov ve Slezsku. Osobní vlaky na trase Jeseník-Mikulovice-Zlaté hory pojedou bez omezení, potvrzuje mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
2: Po dobu výluky zajistí České dráhy za všechny spěšné vlaky z Jeseníku do Krnova a Moravského Berouna v úseku Jeseník-Jindřichov ve Slezsku náhradní autobusovou dopravu. Skupinové přepravy jako turistické akce, výlety a podobně je nutné nahlásit kontaktnímu centru Českých drah nejpozději 72 hodin před odjezdem vybraného spoje.
0: Těžba dřeva v Olomouckém kraji přesáhla loni 1 200 000 metrů krychlových. Meziročně se zvýšila o 4%. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu.
3: Nadále převládala těžba jehličnatých dřevin. Podíl tvořil 3/4 z krajské produkce. 2/3 těžby v Olomouckém kraji zajišťoval smrk. Z listnatých dřevin převažovala těžba buku. Lesníci vysazovali nejvíc jehličnany. Postupně se tak zvyšuje podíl jehličnatých dřevin v regionu. Z Olomouce Kamazalová, Český rozhlas.
0: Vedení Výklek na Přerovsku připravuje novou naučnou stezku. Trasa se 6 zastaveními bude dlouhá 3,5 kilometru a zaměří se na historii obce, tamní vegetaci a živočichy. Pojmenovaná bude po rodákovi Dobroslavu Sobkovi, říká nezávislá starostka Kateřina Jandová.
4: Pan Sobek byl vlastně členem té protiodbojové organizace Lvice a byl partizánem. Těsně před koncem druhé světové války zahynul, byl vlastně zastřelen. A je dobré si tyhle informace připomenout.
1: Sport.
0: 37-letý skokan na lyžích Roman Koudelka obsadil na úvod letní Grand Prix 5. místo v polské Visle. Pro dlouholetou českou jedničku je to v této sérii nejlepší výsledek po 8 letech. Závod ve zdaleka ne nejsilnější konkurenci vyhrál Japonec Nakamura. Mezi ženami triumfovala Slovinka Klinecová. Kvůli problémům s kombinézami mohla do závodu nastoupit jen jedna z českých reprezentantek, Natálie Nejedlová, a ve své premiéře skončila na 34. místě.
1: Počasí.
0: Na střední Moravě dnes čekejte polojasno až oblačno, hlavně ráno a dopoledne lokálně až zataženo a výjimečně se může na severu objevit slabá přehánka nebo občasný déšť. Během odpoledne začne oblačnosti ubývat. Teploty 24 až 28 stupňů, v Jeseníkách 18 až 22. Povane mírný severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: S několika uzavírkami ještě do 10. srpna počítejte v centru Rájce na Šumpersku, a to z důvodu výstavby nové kabelové trafostanice.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Skokaní na lyžích, možná potíže s potem v kombinézách, panečku. I v Polsku 7 hodin 4 minuty, 2.8. skoky na lyžích, panečku. Tak raději možná jednu letní od Ilony Čákové a la Madony, la Isla Bonita. A pak ještě jedna probouzecí, vstávací, možná doprobouzecí od Michala Tučného. No a mimochodem, už jsme tady nadělovali před 7 hodinou, to jste neslyšeli, ale obdarovali jsme dalšího pana posluchače. Ten pojede s Českým rozhlasem Olomouc a my mu domluvíme vstup přímo v Jakubovicích na Šumpersku na Koštuvín 15. srpna. A ještě by tady dvojice vstupenek ve víkendovém vysílání Českého rozhlasu Olomouc mohla někde být. Tak poslouchejte.

0: budeme koukat, jak prokoukne třeba i jeden z nejstarších mostů na Moravě a vůbec v Česku. 7 hodin 12 minut, ano, nejenom litovelští vědí, tak ten úplně nejstarší kamenný most v České republice je ten Písecký přes řeku Otavu. Druhým nejstarším dochovaným je Karlův most v Praze, až druhým. No a teď Svatoján u nás v Litovli. On tady prokoukl už před pár lety, ale pozor, musí projít obnovou. Do této cenné historické stavby totiž zatéká voda. Podle památkářů Svatojánský most patří k nejstarším v republice a je pravděpodobně i nejstarším kamenným mostem na Moravě, ale opravy budou zapotřebí.
1: No a tady jsme přímo na místě a vidíme už tady úplně na pohled laickým okem, vidíme, jaké jsou tady fleky.
2: Proč je rekonstrukce potřeba, mi při pohledu na most z nábřeží ukazuje nezávislý starosta Litovle Viktor Kohout.
1: Hlavním důvodem rekonstrukce mostu jsou poruchy na vnitřní izolaci, které způsobují zatékání povrchové tzv. Dešťové vody do konstrukce.
2: Dělníci tak stávající izolaci rozeberou, dodává Kohout.
1: Ta se bude dělat úplně nová, aby prostě ten problém se neopakoval. Následně bude vlastně provedena přeložka sítí a vodovodu a dále bude provedeno odstranění spádového betonu a bude vypravena speciální deska, včetně položení nové izolace. Bude provedeno částečné přezdění vysunutých kamenných kvádrů, zapravení trhly na klenbě, kde vlastně po povodní roce 24 došlo také k poškození jedné z těch klenb, které tady máme.
2: Po dobu prací bude most uzavřený pro auta, normálně tu můžou jezdit v jednom směru. Paní Miluše, která přes několik set let starou úzkou stavbu tlačí kolobím, vjezd zakázala trvale.
3: Vidíte, jak jezdí rychle a mají jezdit 20-kou a já bych tady úplně zakázala, protože to jako koláže chodí od tady s kočárkama ženské, jako to, takže ty auta vůbec by tady neměly jezdit.
2: Chodci a cyklisti tlačící kolo místem i nadále projdou. Třeba další obyvatelku Litovle, paní Lenku, práce prý významněji neomezí a rekonstrukci mostu vítá.
4: Pyšníme se tím, že to je třetí nejstarší most vlastně v republice, že máme ho rádi a rádi po něm chodíme a chybělo by nám to, kdyby to nebylo takový v takovým pěkným stavu.
2: První zmínka o mostu pochází z roku 1592. Kolikátý je v pořadí nejstarších mostů v republice, ale momentálně s úplnou jistotou říct nejde, myslí si vedoucí Litovelského muzea Radovan Urválek.
5: Tomu mostu hrozilo během jeho života mnoho nebezpečí. Měli jsme štěstí, že nám ho Švédové nevyhodili do luftu, jako mnohé památky tady. Velké nebezpečí mu hrozilo na konci druhé světové války, kdy ho Wehrmacht podminoval. A Litovelané, nevíme, kteří, hlásí se k tomu bohužel dneska kde kdo, se postarali o to, aby Wehrmacht zrovna tenhle ten most nevyhodil, ty ostatní mosty byly zničeny.
2: A velké opravy se most dočkal po povodních v roce 1997. Současná rekonstrukce potrvá asi 4 měsíce. Z Litovle Josef Čermák, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 7 hodin, skoro 18 minut.
1: Počasí.
0: A někde bylo třeba 15, někde i 20 stupňů Celsia. Přes noc je to, zní to možná trošku sympatičtěji než třeba 25, ale zřejmě i to nás čeká. No tak ta 23 v maximech, co se ovšem minimálních předpovídaných hodnot v noci a po ránu týká, ale ne v noci na zítřek, postupně. Ono, dneska ve zkratce ta minima po ránu kolem 16, takže mohou být na 18, na 20. Přes den potom maximální očekávané odpolední hodnoty kolem 26, takže tak do 8 a 29 stupňů. A občas mráček hlavně po ránu, ale potom spíš polojasno nebo skoro jasno. Mráček, ze kterého občas ukapává, je tady symbolicky na noc a zítřek, ale pozor, ta noční minima kolem 17, 18, už bude zase teplejší noc a zítra maxima přes den kolem 35, takže klidně k 7 a 38 stupňů Celsia. A ještě pozítří zase symbolicky ve zkratce telegraficky kolem 37, takže v maximech až 39. No ale pak zřejmě na závěr týdenního výhledu se tady rýsuje zase nějaké ochlazování za týden, snad tedy chladněji.
1: Přímo z místa.
2: Loni uplynulo 200 let od chvíle, kdy se podnikatel Josef Zvěřina rozhodl na Olomoucku vybudovat železárnu určenou k tavbě surového železa. Tím dal základy společnosti Mora, která v Hlubočkách Mariánském údolí sídlí dodnes. V prázdninové repríze pořadu Přímo z místa si projdeme nejen její historii, ale také současný výrobní areál. Poslouchejte v neděli krátce po 9. hodině Český rozhlas Olomouc.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

hezký závitek jako další lahůdka a z uplynulých ročníků pochůdkového roku, tentokrát tedy ne na sladko, i když cukrář Vojta Vrtiška minulý týden přislíbil, že bude poslouchat dneska po 10. hodině, možná i Český rozhlas Olomouc, že tedy ten záhorák by si rád dal.

0: mě Freddy i v tom filmu Queen Friends Will Be Friends. No a teď čerstvé krátké ranní zprávy Českého rozhlasu Olomouc. Honza Faltýnek.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Restaurátoři dokončí opravy sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci v předstihu. Lešení začnou sundávat do konce prázdnin. V říjnu odstraní z horního náměstí celé staveniště. Podle mluvčího radnice Jana Horejše byl původní termín dokončení rekonstrukce stanovený do prosince. V červenci zemřeli při dopravních nehodách v Olomouckém kraji dva lidé. V pondělí dodávka v Přerově při couvání srazila starší ženu. O minulém víkendu pak na Šumpersku zemřela 65-letá cyklistka při pádu. Od začátku roku si nehody v kraji vyžádaly 11 životů. Vyplývá to ze statistik dopravní policie. Řidiči od pondělí neprojedou po cestě mezi Rýžovištěm a Dětřichovem nad Bystřicí na Bruntálsku. V pondělí totiž začne její oprava. Až do 23. října bude silnice v opravovaném úseku úplně uzavřená. Omezen bude i provoz linkových autobusů mezi Rýmařovem a Olomoucí. Sport. Fotbalisty olomoucké Sigmy dnes čeká zápas druhého kola šance ligy. Od 15 hodin se na Andrově stadionu utkají s Mladou Boleslaví. To Plzeň už v sobotu remizovala před svými fanoušky s nováčkem Zbrojovkou Brno 1-1. Ostravský Baník podlehl obhájcům titulu ze Slávie 0-4. Teplice vyhrály v Liberci 1-0 a Slovácko remizovalo s Artisem Brno 1-1. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji polojasno až oblačno, hlavně ráno a dopoledne lokálně až zataženo. Teploty 24 až 28 stupňů, v Jeseníkách kolem 20.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zdržíte se v Olomoucké ulici na silnici 44 v Zábřehu. Kvůli pracím na údržbě mostu je tam kyvadlový provoz jedním pruhem.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
0: Petra Muka nabízíme a pak třeba ještě taky Petra Spáleného. No a potom Stréčka Křoupala a pre aj Tvargle. 7 hodin 32,5 minuty. Dobré chutnání 2. srpna ráno.

0: A tam to hasne. A už to taky končí 60. léta Petra Spáleného. A nebo za chvilinku Hazard, písnička Hazard, podmanivá Richarda Marxe. Teď 7.39, teď ovšem příspěvek, velmi důležitý, nedělní raní voňavý od Stréčka Křoupala.
1: Když přišli žňa, tož to bylo všady kolem dokola, práce jak na kosteli. Žňa začínali podlívá počasí, kolevá svatých, Cyrilka a Metoda. Stres Jarda se starším bratrem Karlíkem obsíkali loňákem, my děcka jsme prostírali obřísla, ženský srpama odbírali posečený obilí a dělali pokládky. Na co rád vzpomínám, jak děcké hlavně z rána, vysoko nad našema hlavama zpíval skřivan, jak takové malé fógl vydržel celý hodiny radostně prospěvovat. Když bylo pole obsečený, tož přešil na řadu moderní stroj, vyrobené v továrně vychtrali kovářík v Prostějově lopaťák. Tatínek do lopaťáku zapříhle frkající koně a te včel muhle okázat, jako majo selo. Panečko, koně zabrale, lopaťák se rozjel a dřevěný lopate dělali pokládky obilí jedno jak droho. Když slonko jož vylezlo hodně vysoko, přešil čas na svačeno. My děcka jsme se na svačeno těšili jož od božího rána. Maminka rozložila na mezi pod střešňo veliké lajntoch, vytahle z koša štryclo čerstvýho chleba. Tatinek chlíb krájeli, maminka mazali máslem a na každé krajíc přešil jeden a pro chlape dva olomoucký tvarušky. Stres Jarda nám dětskám říkávali, chlapci, jeste tvarušky, to je lepší jak kaviár. Tvarušky jedl aj Gustav Lichtenské a jako ten měl selo. My jsme nikdy kaviár neokoštovali, ale věřili jsme Strécovi, že to tak je. Lidi milí, tvarušky, to bylo jídlo, bez kterého by se žňa neobešli, který nemohlo ve žňa chebět. Maminka kopovala tvarušky v obchodě ok mocháčka pantáte hloška, dětské celo dřevěno bedínko olomoucké sirečko za pár korun. Tvarušky se nikdy neskazily, čem byly starší, tém byly lepší. Za starých času jich dělali ve vybraných mlíkárňách po celé Hané, podlívá recepto rodinné tvaruškárně v Loštěcích. A tady jich dělají dodnes. Dokonce mají v Loštěcích aj tvaruškovo cokrárňo. Tvarušky podlívá mě, dnes kaviár předčijo, a to nejenom choťo. Kde jsou ty čase, když byly tvarušky pochodko obečené hledí? Já když osleším holomoucký tvarušky, to mě vám začnou týt slené jak Bernardinový. To bude, myslím, ledí milí, reflex z mládí.
0: Tvargle, to jsou tvarušky, říkali v reklamě v 80. letech s panem Vajíčko. No a taky Stréček Křoupal napsal na mobil Jiří Vrba, navíc je dneska Gustava nejenom Frištenského a žňa možná o vás. Technicky spolupracoval Zdeněk Prchlík a režíroval Tomáš Soldán. Tento plk nabídneme vždycky v repríze a to další neděli kolem 7:45 ráno. No a premiéry potom neděle odpoledne. Teď písnička Hazard.

0: 8:45, 2. srpna. Počasí. A ten dnešní 2. srpnový den očekáváme polojasný i oblačný, hlavně ráno dopoledne v Olomouckém kraji. Místy zataženo, výjimečně nelze vyloučit na severu regionu slabou přehánku nebo občasný déšť. Během odpoledne pak ale oblačnosti začne ubývat. O srážkách se tady ale dnes nepíše, nezmiňovány. Teploty dnes příjemné, 24 až 28, ano, v maximech do 28, na horách do 22 stupňů Celsia, vítr od severovýchodu mírného rázu a ještě má k večeru slábnout. Jinak ty srážky předpokládané množství, když už tam musí něco vykázat, 0 až 2 mm rozptylové podmínky, dobré až velmi dobré. Tak to je fajn, to je dobré, žádná biopředpověď na desítce neexistující škála. V noci 19 až 15, takže jako relativně teplé. Teplejší noc a zítra zase docela už teplo, horko, pozítří ale ještě větší. Však to ještě několikrát budeme uvádět, ale teď uveďme na pravou míru, že zřejmě v závěru týdenního výhledu nás zase čekají hodnoty pátek až neděle, příští týden 25 až 30, což je taky docela fajn už.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: 15. výprava do Mohelnice na loňský Folkfest bude tentokrát pořadu na cestě trochu jiná. Vezmu vás na koncert Roberta Křesťana a druhé trávy, který tam zaznamenal Český rozhlas Olomouc. Poslouchat budeme písničky z posledních alb oceněných Andělem i skladby starší. Hlavně atmosféra bude jiná, autentická, živá, jako byla právě na Folkfestu. Naladit si ji můžete na vlnách Českého rozhlasu Olomouc v neděli 2. srpna po 15. hodině, kdy vás u pořadu na cestě přivítá Jarka Nosková.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

koníku, z osady, ze srubu, ze stanu růže z papíru, tremská klasika, jedna z tremských nejklasičtějších. A pak ještě třeba jedna seriálová po 8. hodině. Cambio Dolor, divoký anděl, Natália Oreiro tady bude. Teď ještě duo Mayu, ta Hey, ty tam tady Late at Night, anebo za chvilinku variace na renesanční téma Vladimíra Mišíka ETC. No a pak taky realita v čerstvé zprávě, tak představte si dneska, 2.8.2026, ofiko, končí platnost nejstarších vydávaných občanských průkazů, vydaných do konce června roku 2000, kterých konkrétně a co dál, zjistíme za chvilku.

0: Je 8 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: V Olomouci vyroste nový městský bytový dům a domov pro rodiny s dětmi. V Javorníku na Jesenicku pokračuje oprava tamního kostela. B tým fotbalové Sigmy zahájí nový ročník třetí ligy. Dnes bude polojasno až oblačno a teploty do 28 stupňů. U ranních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Nový městský bytový dům a domov pro rodiny s dětmi postaví dělnici na rozhraní Jánského a Hejrovského ulice v Olomouci. Investice si vyžádá zhruba 180 milionů korun. Lidem v nouzi by novostavba měla začít sloužit v roce 2028, říká mluvčí radnice Pavel Konečný.
2: Část výstavby pro 53 osob bude sloužit společnému ubytování celých rodin. Město na ní získalo dotaci z integrovaného regionálního operačního programu. Dosavadní azylové domy v Olomouci umožňují ubytování jen pro ženy s dětmi. Další část domu bude sloužit jako byty pro dostupné bydlení. Hotovo by mělo být v roce 2028.
0: Dělníci pokračují v Javorníku na Jesenicku v opravách farního kostela Nejsvětější Trojice. V těchto dnech pracují na opravě boční kaple. Investice přesáhne 1,5 milionu korun. Více mluvčí ostravsko-opavské diecéze Ondřej Elbel.
3: Aktuálně pokládáme novou měděnou krytinu, která pokryje kopuly a lucernu kaple. Součástí prací je také nezbytná instalace nových okopových žlabů. Odbornou péči věnujeme také vrcholovému kříži. Zbývající práce na boční kapli proběhnou ještě v příštím roce, přičemž definitivní dokončení této části obnovy plánujeme na rok 2027.
0: Dnes končí platnost nejstarších občanských průkazů vydaných do konce června roku 2000. Jde o knížkové doklady nebo zalaminované kartičky. Podle ministerstva vnitra je stále může mít zhruba 4700 lidí. Od zítřka už je jejich držitelé nebudou moct používat jako doklad totožnosti. Vyměnit je ale můžou i po skončení platnosti, řekl to mluvčí rezortu Adam Rezler.
1: Sport.
0: B tým Sigmy Olomouc dnes vstoupí do nového ročníku Moravskoslezské fotbalové ligy. Cílem je postup do druhé ligy. První překážkou na této cestě bude Vsetín. Na jehož hřišti zahájí Sigma první kolo v 17 hodin. Nový hlavní trenér Tomáš Palinek potvrzuje, že soupeře má dobře načteného.
4: Na zápase vlastně třeba v Kozlovicích jsme byli osobně, potom ještě asistent trenéra Marcel Frey byl i na tom pohárovém utkání. Budeme mít ještě lépe nakoukané během toho týdne a připravíme se i v těch tréninkových jednotkách. Nicméně hlavně musíme přidat v některých aspektech té hry, no hlavně v té defenzivě. Pozisku míče nesmíme jednoduše ztrácet a nehrát všechno dozadu.
0: Hranice už v pátek v prvním kole prohráli ve Frýdku Místku. Uničov dnes v 10.15 hraje s B týmem Karviné. Ačko Sigmy nastoupí v Šancelize v 15 hodin doma proti Mladé Boleslavi.
1: Počasí.
0: Dnes bude na střední Moravě polojasno až oblačno, hlavně ráno a dopoledne lokálně až zataženo a výjimečně se může na severu objevit slabá přehánka nebo občasný déšť. Během odpoledne začne oblačnosti ubývat. Teploty 24 až 28 stupňů, v Jeseníkách kolem 20.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zpomalte na dálnici D1 na 287. kilometru u Prosenic na Přerovsku ve směru na Ostravu. Dělníci tam čistí protihlukové stěny.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Za dvě hodinky vlastně už budeme vařit, možná bude nějaká dobrá polivečka, ale já myslím, že hlavně ten záhorácký záviteček by se hodil dneska v pochodkovém roce, výběr z uplynulých sezon, ročníků, posluchačských receptů, no ale za ty dvě hodinky po desáté v dnešním vydání pochodkového roku to všechno zvládne po svém Jaroslav Sapík. po 9:00 za hodinku u nás v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc, repríza pořadu přímo z místa a také jedna z kašen. Ono je to pěkné, když vidíte třeba i zahraniční turisty, tatínka, maminku a utíkající dítě a už se nemůže dočkat a vidí tam atrakci. Hey, turtle! Želva je atrakcí, ale samozřejmě také ty starší kašny, třeba ta tritonská, ta bude v hlavní roli po 9:00. No a už za chvilinku také želvy, které v učebnicích nebyly v naší rubrice s Martinem Písaříkem o želvách.

0: Paťa, krásně, pohodově.
1: A dneska je přívětivě, co se počasí týká. Za chvilinku třeba pro nově naladěné uveřejníme, co a jak s dnešním hodně příjemným počasím a pak taky s následujícím plánem týdne 8 hodin 10 minut, ale teď hej, Turtle Daddy, neboli co v učebnicích nebylo o želvách. Turtles.
2: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
3: Věděli jste, že mořské želvy vydrží pod vodou i několik hodin? Existuje 7 druhů želv, které žijí v mořích. Většinou obývají mělké vody, kde mají dostatek potravy. Životu pod hladinou se výborně přizpůsobili, jejich končetiny se přeměnily na ploutve a poradili si i s přísunem kyslíku. Když kareta obrovská usne, vydrží pod vodou klidně několik hodin. Při běžných aktivitách dýchá jednou za 20 až 40 minut. Ve vodním světě se mořské želvy orientují podle magnetického pole země a díky tomu bezpečně najdou cestu k cíli. Na souši se pohybují pouze v období kladení vajec. Když přijde tento čas, snaží se kareta obrovská doplout na pláž, kde se sama vylíhla. Tam pak vyhrabe v písku jámu, do které naklade kolem stovky vajec, velkých zhruba jako pingpongové míčky. Teplota písku následně ovlivní pohlaví budoucích želv. Při teplotě zhruba 29 stupňů Celsia je poměr samců a samic v rovnováze. Když se ale písek zahřeje na 33 stupňů, líhnou se převážně samice. Matka o ně už nepečuje a tak jsou snadnou kořistí pro ostatní zvířata. Z tisíce vylíhnutých mořských želv se dospělosti dožije obvykle jen jedno mládě.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Olomouc,

0: bojovost za svobodu. Cambio Dolor, La Libertad, ročník 77, příští rok kulaté výročí. Natalia Marisa Oreiro Iglesias, Boy de Demolo, nebo tím chotěm od roku 2001 je kytarista. Třeba tam zazněl také Cambio Dolor, Natalia Oreiro.
1: Počasí.
0: Co pak Uruguay, co pak Jižní Amerika? U nás třeba pozítří kolem 37 stupňů Celsia, zítra kolem 35, ale na závěr týdenního období tady budou prý teploty do 30. A dneska tak do 28 stupňů Celsia, polojasno, oblačno, krásně, prázdninově, no normálně, snesitelně, tak ještě v noci 19 až 15 stupňů Celsia. A ještě teď po ránu v 8.15 možná i u vás možnost opravdu se nadechnout pořádně, proluftovat, vyluftovat, vyvětrat, nabrat energie, načerpat kyslík. Ale dneska přívětivě, krásně, jako za našich časů, mladých, starých, dobrých, do 28 stupňů Celsia. Hezké prázdninové nedělní ráno.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Příběhy našich sousedů, nevšední osudy lidí z našeho kraje, pohledem mladé generace. Poslouchejte každou prázdninovou neděli po 11. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
3: Brněnský folk tým kroutí už šestou dekádu na našich pódiích. Pánové už jsou pravda odrostlejší, kapelou prošla řada muzikantů, radost z hudby ale zůstává, což potvrdil i loňský Folkfest. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě folk týmu.
4: Když do pekla, tak ať na krásným koni, když se šíve, tak se vší parádou hned.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: stalo se před 100 lety.
1: No, před 100 lety ještě možná byly čerstvější stopy ohlas kopčema, veverčáka, lovců mamutů, lumíku. Američtí učenci antropologie navštívili před 100 lety Olomouc a její okolí, jak vyplývá z dobového tisku, z novin starých 100 let, byli nadšeni, jestli pak ještě třeba na Přerovsku objevili kopčema, mamutíka, veverčáka. Možná se dočetla Dita Vojnerová v novinách starých 100 let.
2: Do Olomouce dorazila skupina antropologů z Předmostí, kde si prohlédli známá vzácná náleziště. Ve městě si pak prošli radnici a následně vlastivědné muzeum. Tamní sbírky je nesmírně zaujaly. V novinách se doslova psalo, že byli nad nimi plni údivu. Přítomné dámy žasly zejména nad kroji a výšivkami. Z muzea zamířili do parku, prošli okolo jugoslávského památníku na Blažejské náměstí k domu, kde bydlel a zemřel zakladatel naší antropologie doktor Vankel. A pak mířili do Smetanových sadů. Slavnostní večeře se servírovala v Národním domě, kde promluvili jak zástupci americké skupiny, tak radní Boháč, šéfredaktor Zamykal a profesor Absolon, který zavzpomínal na založení antropologické vědy. Druhého dne se hosté vydali do domu, prohlédli si jeho poklady, do studijní knihovny a na městský hřbitov. Vyplynulo, že profesor McBurdy připravuje knihu, která bude věnována moravským antropologickým nálezům a ve které měl být čestně vzpomenut i Olomouc.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Série vražd dívek, které nikomu nechybí. Ivan Trojan v kriminální minisérii Docent. ČT2. Městečko ohrožované bandity přijíždí ochránit tajemný pistolník bez tváře, jména a minulosti. Tulák z Horských plání. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Horníčka s Milošem Kopeckým, na kterém zavzpomínají na legendární zábavný pořad. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Další komici Bořek Volný, ale především Honza Faltýnek jako důležitý doplněk dnešního ranního vysílání.

0: přináší zprávy hezkého 2. srpna ráno.
1: Kolik?
2: 8:30.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: S výlukou tramvají mezi hlavním nádražím a čtvrtí Pavlovičky musí od 9. srpna do konce měsíce počítat cestující v Olomouci. Přerušení provozu si vyžádají opravy výhybek v přednádražním prostoru a výměna kolejí na tramvajové smyčce Fibichova. Náhradní dopravu zajistí výlukové autobusy. Je světový týden kojení. Lékaři připomínají, že mateřské mléko snižuje u dětí riziko alergií, astmatu nebo obezity a pomáhá je chránit před infekcemi. Podle odborníků prospívá kojení taky zdraví matek. Zoologická zahrada Olomouc v první polovině letních prázdnin přilákala o několik tisíc návštěvníků víc než touto dobou loni. Přispělo k tomu příznivé počasí. Branami zoo v červenci prošlo více než 49 tisíc lidí. Řekl to vedoucí oddělení marketingu Pavel Javůrek. Sport. Tenistka Darja Vidmanová si poprvé v kariéře zahraje o titul na okruhu WTA. 23-letá hráčka, která startuje za Česko, postoupila v Memphisu do finále po výhře nad Mexičankou Zarazuaovou 2x6-3. O trofej se Vidmanová utká dnes večer českého času s 16-letou ruskou Liutovovou. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji polojasno až oblačno, dopoledne lokálně až zataženo. Teploty 24 až 28 stupňů, v Jeseníkách kolem 20.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zpomalte na dálnici D46 mezi 36. a 35. kilometrem u Bystročic ve směru na Brno. Cestáři tam postupně v pravém pruhu sekají trávu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
0: Máme tu Ivana Hlase a jeho kapelu z 90. let a taky tu arankovskou klasiku. A nebo za chvilku zase vzpomínku na Ivetu Bartošovou, ale ta 80.

0: Tepla nám tedy neschází a nebude ještě ten následující týden, i když na závěru toho týdenního období možná teploty do 30, dneska do 28, blíže za chvilinku, třeba ještě pro nově naladěné příchozí probuzené kolem 8:45. Za chvilinku v předpovědi počasí, teď je 8:39, 2.8. Koupat se možná ještě budeme na Zemplíně, ano, v rybářských historkách, jestli pak už se pan Brouček a pan Bareš vrátí z dovolené na východě Slovenska. Rybářské historky před 9. No a teď koupáky plně obsazené, plná kapacita, zažíváme průběžně ty tropické dny. Provozovatelé mnohých koupališť v Česku zažívají zatěžkávací víkend, to také rekordy v tržbách. Třeba městské koupaliště v Hranicích s velkým H denně navštíví víc než 1000 zájemců příchozích a ten areál je také na hranici kapacity s malým H.
1: K bufetu v areálu koupaliště teď přijíždí auto. Zboží kvůli vysoké návštěvnosti tento týden vozí každý den.
2: Určitě bylo objednáno větší množství jakoby ledu a větší množství zmrzliny, nealka, piva. Frčí to, velký odběr.
1: Vykládat pomáhá i provozní Zuzana Hostínková. Přijmout musela dokonce další brigádníky.
2: Je tady formule, jsou dlouhé fronty, ale my se snažíme tím, že máme více brigádníků, takže to vlastně jakoby pokryjeme. Takže ty fronty nejsou jakoby, že by čekali 10-15 minut, je to opravdu rychle. Vydávání jídla, pití všeho.
1: Další síly na výpomoc přijal i vedoucí plovárny Tomáš Dohnal. Především na úklid zázemí, sociálek a šaten.
3: Návštěvnost v posledních tropických dnech se nám pohybuje okolo tisícovky klientů asi. Pokud máme tyhle tropické dny, už samozřejmě nám stojí fronty před dveřmi, jak se říká.
1: Z žluté skluzavky do bazénu právě sjela.
4: Aneta Vašková.
5: Tomáš Ondřej.
4: Tady je dobrá voda.
5: Je to rychlý docela.
6: Zachérka, jo?
5: Tak středně.
7: Padla, žička, doka, žička.
1: Paní Michala je s roční dcerkou v horkých dnech v bazéně každý den.
8: Voda, jenom voda.
9: Jasně, se nedá jinak.
1: Maximálně využitá jsou na koupališti i karavanová stání. Vedení sportoviště je vybudovalo loni. Z hranic Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
10: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: tady jeden playboy přelétavý, když v Karibiku potkal tu svoji královnu karibskou, Caribbean Queen, tak se usadil a zamiloval tedy navždycky. To byl prosím Leslie Sebastian Charles, jinak z Trinidadu a Tobaga, známý jako Billy Ocean a Caribbean Queen.
1: Počasí.
0: Leslie Sebastian Charles, Billy Ocean z Trinidadu Tobaga v Karibiku letos 77 letý. No a informace o počasí čerstvé a snad dnes přívětivé a i mládeži přístupné a vůbec ty prázdniny se taky docela příjemně tráví, když je do 27 stupňů, jako dnes 24 až 28 na horách. Na táboře 18 až 22. Polojasno až oblačno, hlavně ráno dopoledne lokálně i zatažená obloha a výjimečně nelze vyloučit hlavně na severu regionu slabou přehánku nebo občasný déšť. Během odpoledne začne oblačnosti podstatněji ubývat, teploty do 28, vítr od severovýchodu mírný, k večeru ale pak slabý. V noci 19 až 15 polojasno, skoro jasno, ojedinělé mlhy nebo nízká oblačnost. No a pak zítra kolem 35, pozítří dokonce, možná i další den, kolem 37 stupňů Celsia, ale pak zřejmě zase postupné ochlazování, no relativní.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Přímo z místa.
2: Loni uplynulo 200 let od chvíle, kdy se podnikatel Josef Zvěřina rozhodl na Olomoucku vybudovat železárnu určenou k tavbě surového železa. Tím dal základy společnosti Mora, která v Hlubočkách Mariánském údolí sídlí dodnes. V prázdninové repríze pořadu Přímo z místa si projdeme nejen její historii, ale také současný výrobní areál. Poslouchejte v neděli krátce po 9. hodině Český rozhlas Olomouc.
3: Veronika Hajclová, vedoucí Olomouckého krajského ambulantního střediska Tiflo Service, se s nevidomým Jaromírem Tvrdoněm potkala při práci. Trénovali spolu prostorovou orientaci ve městě a učili se spoustu dalších běžných denních činností. O ne vždy lehké cestě k samostatnosti, vodících psech, výběru povolání a nezbytném smyslu pro humor si s nimi povídala Dita Vojnarová. Poslechněte si prázdninovou reprízu rozhovoru v pondělí po 10. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.
4: Jestliže se cítíš sám, rád si s tebou pokecám, rád si s tebou někde sednu, mám ovšem podmínku jednu, můžem řešit

0: No, protože je to chytlavý hit Pokáče Jana Pokorného, Nešahej na mě. Ale je to chytlavé a navíc je to ve stejné tónině a ve stejném nástrojovém aranžmá jako naše rybářské historky. Tak pojďme teď s Igorem Barešem, který učinkuje v prázdninových 10 humorných vyprávěních o rybářích a jejich úlovcích z pera Vlastimila Broučka v režii Michala Bureše. Pojďme možná ještě na východ Slovenska, na Zemplín, trošku to tam bude blíže poznat. Takže Pokáč a hned navážeme s historkami. Jak to je?
1: Prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
0: Začínáme.

0: Skončil jsem u svého líčení rybářské dovolené na zemplínské Šíravě, kde sice bylo krásně, ale nebrali tam ryby. Poučen místním vinařem, se kterým jsem v útulném sklípku ochutnal jeho výtečný silván, jsem si na druhý den koupil lístek na okružní plavbu motorovou lodí, že při ní omrknu tu ornitologickou rezervaci zabírající celou severovýchodní část přehrady. Je tam zákaz vstupu, koupání i rybolovu. Vyhlídková plavba byla překrásná, až na to, že jsem toho z rezervace moc neviděl. Loď ji objížděla v úctivé vzdálenosti. Nevadí. Na mě si nepřijdete. Našel jsem si autobus a vydal se tam. Nutno podotknout, že jsem předtím navařil několika chodové rybí menu. Jestli tedy ryby opravdu krmí, což samozřejmě nebylo nic nezákonného ani mimořádného, pak by v tom byl čert, aby se pár kaprů, labužníků nezatoulalo za hranice rezervace, když jsem jim tak skvostně navařil. Šel jsem po břehu a narazil na maringotku a u ní nafousatého mužského. Hej, tu je stále rezervace a za rybačkou musíte na druhou stranu zátoky. Za maringotkou jsem viděl pár vyrovnaných prutů, mířili k bílé bojce daleko v jezeře. Ornitologové se asi chystají na svačinku. To jsem tu správně. Schválně jsem otálel a vyptával se. Muž se ochotně rozvyprávěl. Jsou tu velmi vhodné podmínky pro vodné vtáctvo, najmé pri jarných a jesenných preletoch. Přehazoval jsem pruty z ruky do ruky, kdy už ho napadne nechat mě zachytat si u jejich boje, ale byl to vážně zapálený ornitolog. Pruty tam asi opřel skutečně někdo jiný. Šel dokonce kousek se mnou, aby mi stačil všechno dopovědět. Popřál jsem mu, aby se tu usídlili nejmíň plameňáci a šel chytat nakonec zátoky, kde rezervace končila. Podle rybářské abecedy jsem na ryby vytáhl svým gurmetským menu. Za prvé, aromatizované těsto z ovesných vloček, naklíčeného ječmene a kvasnic smíchaných s lesním medem. Za druhé, bílá kůrka chlebová na povrchu sypaná tlučeným anýzem a vespod vanilkovým cukrem. Za třetí, těstoviny uvařené v odvaru libečku lékařského a obarvené na žluto. A konečně za čtvrté, dalamánek hanácký, lisovaný 3 dny v zámečnickém svěráku. Za těch několik rán a večerů jsem nechytil vůbec nic. Jakoby se mi všichni ti cejní líni, kapři a štiky pod hladinou smáli, že nějakému rybářskému kuchařskému přivandrovalci oni na vějíčku neskočí. Nerozladilo mě to, protože jsem se přes den báječně koupal a opaloval. Nakonec jsem si řekl, no a co? Zbalil jsem si naposledy nádobíčko a vracel se po břehu jezera vstříc probouzejícímu se kempu. Věděl jsem, že se sem docela určitě vrátím, ale proč k sakru, když jsem tu nic nechytil? Jenže to je právě ono. Ptejte se u lásky, proč? Notabene u lásky na první pohled.
1: Taká to rybačka na zemplíně. Poslouchali jsme 6. prázdninový díl rybářských historek z pera Vlastimila Broučka s hercem Igorem Barešem. Tak snad příště, snad jednou. Raz, možno na Slovensku, možno na Hanej.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Provoz spěšných vlaků mezi Jeseníkem a Jindřichovem omezí opravy. V mrtvém rameni Moravy v Olomouci vědci napočítali 15 rybích druhů. Hygienici při kontrolách letních táborů v kraji udělili jen 2 pokuty. Dnes bude polojasno až oblačno a teploty do 28 stupňů. Hezké dopoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Na železniční trati mezi stanicemi Jeseník a Jindřichov ve Slezsku bude od dnešního večera do poloviny prosince přerušený provoz spěšných vlaků. Dopravce je nahradí výlukovými autobusy, říká mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
2: Důvodem je rekonstrukce železniční trati na polském území. Po dobu výluky zajistí České dráhy za všechny spěšné vlaky z Jeseníku do Krnova a Moravského Berouna v úseku Jeseník Jindřichov ve Slezsku náhradní autobusovou dopravu. Ta bude organizována podle výlukového jízdního řádu. Osobní vlaky v úseku Jeseník, Mikulovice, Zlaté hory a zpět pojedou bez omezení.
0: 15 druhů ryb napočítali vědci v revitalizovaném mrtvém rameni řeky Moravy na jihu Olomouce. Jeho obnova skončila loni jako součást protipovodňových opatření. Průzkum odborníků z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd zároveň potvrdil, že se v lokalitě ryby přirozeně rozmnožují. Řekl to vedoucí odboru životního prostředí magistrátu Petr Lojka. Celkem 44 kontrol letních táborů provedli od konce června hygienici v Olomouckém kraji. Pokuty udělili 2, každou ve výši 1000 korun za nedostatky v oblasti stravování, říká mluvčí krajských hygieniků Markéta Koutná.
3: Při kontrolách jsme zjistili nedostatky u 2 akcí. Ve všech případech se jednalo o pochybení v oblasti stravování dětí. Za zjištěná porušení byly na místě uloženy blokové pokuty v celkové výši 2000 korun. Jinak můžeme říci, že letošní táborová sezona probíhá klidně, přeje nám jak počasí, tak ve zdravotních dokumentacích a denicích se nejčastěji objevují pouze běžná drobná poranění nebo klíšťata.
1: Sport.
0: Fotbalisté brněnské Zbrojovky i ve druhém zápase po návratu do šance ligy obrali o body favorita. Po výhře nad Spartou remizovali v Plzni 1-1. Domácí poslal v první půli do vedení Kabongo. Za hosty po změně stran srovnal Daniel Vašulín. Útočník, který hrál i za Sigmu Olomouc, v létě přestoupil do Brna právě z Viktorie a stejně jako před týdnem proměnil sólový únik.
4: Teď jsem šel jako 2 zápasy sám na bránu. No. Musím říct, že hodně dlouho se mi to nestalo. Posledního půl roku jsem to moc nenahrál a mám obrovskou motivaci do tady té sezóny. Dokázat, že ty góly budu dávat a věřím, že to bude pokračovat a že nebudu úspěšný jen, ale budem úspěšný jako tým.
0: Bod, a to první v nejvyšší domácí soutěži v historii, získal i další brněnský nováček Artis. Remizoval totiž na Slovácku 1-1. Ve zbylých sobotních duelech Baník Ostrava podlehl pražské Slávii 0-4 a Liberec v 9 hráčích Teplicím 0-1. Olomoucká Sigma dnes hraje v 15 hodin na Andrově stadionu s Mladou Boleslaví.
1: Počasí.
0: Dnes čekáme na střední Moravě polojasno až oblačno, hlavně dopoledne lokálně až zataženo a výjimečně se může na severu objevit slabá přehánka nebo občasný déšť. Během odpoledne začne oblačnosti ubývat. Teploty 24 až 28 stupňů, v Jeseníkách kolem 20.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Se zdržením stále počítejte v ulici Vrchlického v Konici. Na silnici 373 na Březko je kyvadlový provoz jedním směrem kvůli opravám vodovodu. Ty potrvají až do půlky září.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dopolední vysílání, to víkendové a prázdninové, zda ten 2.8. můžeme klidně oficiálně odstartovat 9. hodinou, tedy po zprávách 9. A třeba zaspomínat a zároveň pozvat do budoucnosti. Ale Suerin, zase piješ. Ty také nic neděláš, JR. Jestli se inspirovala děvčata, která jsou jinak velmi pilná, Suelin nebo JRem a jejich životním stylem miliardářů, Prokrastinovat budou, nebudou, zjistíme po 11. hodině. To bude další dopolední program. No a za chvíli taky trošku minulosti, ale nikoliv Dallas a 70. léta a seriály. Před 200 lety se v dnešních hlubočkách Mariánskému dolinu na Olomoucku začala psát historie společnosti Mora. Už za chvilku v prázdninové letní repríze opakování pořadu přímo z místa. Pojďme nejenom do historie Mory, ale také do současného výrobního areálu s Petrou Ševcu a jejími průmyslovými průvodci za okamžik.

0: Přímo z místa.
1: Dobré dopoledne s pořadem Přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc vám přeje Petra Ševců. My se dnes společně vydáme dvěma staletími historie. Z hloubky dějin až do současnosti si projdeme vývoj společnosti Mora, která sídlí v Hlubočkách v Mariánském údolí. Podíváme se na to, jak funguje dnešní továrna. Spolu se mnou je tu Radek Slabotinský z Technického muzea v Brně, který je spoluautorem výstavy Mora dvě staletí cesty dějinami. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pojďme tedy do toho roku 1825, pojďme do těch počátků.
2: V dnešním Mariánském údolí a Hlubočkách, v oblasti toho území východně od Olomouce, v údolí říčky Bystřice, kde dnes stojí dva velké průmyslové areály, které vlastně symbolizují tuto továrnu, tak před těmi dvěmi staletími to byl, jak se říká lidově, bohem zapomenutý kraj. Bylo to v roce 1825, kdy tam přichází první podnikatel, opravdu podnikatel s velkým P, pan Josef Zvěřina, a protože to byl člověk sečtělý, tak si samozřejmě velice dobře zjistil, že tady v této lokalitě se těžilo už staletí předtím, takže věděl, že přichází někam, kde opravdu by mohl něco dalšího najít a něco dalšího tady z této lokality vytěžit pro svoje podnikání. A to se mu skutečně podařilo. Měl k tomu všechna plus, která ta oblast nabízela. Byl tam poměrně dobrý zdroj vody, potom tam byly hluboké lesy, no a samozřejmě bylo tam to nerostné bohatství. A to on samozřejmě k tomu podnikání jako důlní a těžební podnikatel potřeboval.
1: Já bych vám do toho ještě skočila, protože já jsem se někde dočetla, že když jste zmiňoval to Mariánské údolí, takže on mu to jméno dal.
2: Přesně tak. On přišel do lokality, která neměla žádný název. On teprve této lokalitě dal název Mariánské údolí, Marienthal německy, a to z toho důvodu, že vlastně ti těžaři, kteří tam už jako před ním tu těžební činnost vykonávali, tak tam nechali postavit kapličku a podle tady této kapličky ze sochou Panny Marie celé to údolí nazval právě Mariánským údolí na počest Panny Marie. Obnovuje těžební činnost a zároveň zde zakládá první železárnu. To, že se mu tady podařilo založit něco takového, bylo velkým počinem, nicméně on měl velké problémy týkající se platové neschopnosti, takže na počátku 40. let musí tuto železárnu prodat. Samozřejmě prodává i tu těžební činnost, nebo respektive přenechává ji dalším, a to významné rodině Rothschildů, kteří zde zahajují další etapu právě v té důlní činnosti a v tom železářském průmyslu. Nicméně i oni přichází na to, že tento kout, který je přece jenom vzdálen od jejich hlavního sídla, to jest od Vítkovických železáren, které tehdy už několik desítek let vlastní, tak není úplně ideální. Takže se samozřejmě rozhodují prodat celý tady ten výrobní areál, který tedy na počátku 60. let prodávají významné olomoucké rodině Machanků, kteří tady zahajují výrobu železářského zboží, ale ještě předtím už zahajují tady výrobu zboží hřebíkářského v nedalekých Hlubočkách nebo Hlubočku, protože tehdy se to psalo jako Hluboček, dneska Hlubočky. No a ti právě nastartovávají tady tu nejvýznamnější etapu v dějinách celé společnosti Moravia.
1: Přesně tato rodina, tito podnikatelé začínají s výrobou domácích spotřebičů.
2: Ano, samozřejmě, protože byli velice podnikatelsky zdatní, tak ve čtyřech generacích rozvíjejí dále tuto společnost, jak po té výrobní stránce, tak samozřejmě i po té stránce rozvoje celého toho areálu, nejen v tom hlavním sídle v Mariánském údolí, ale i ve vedlejších Hlubočkách, protože samozřejmě mají zájem, aby to jejich podnikání opravdu dostalo takový ten punc něčeho opravdu velkého. Jsou si toho vědomí, jejich výrobky míří na světové trhy, především v době takzvané první republiky, nicméně potom s nástupem nacismu a se začleněním Mariánského údolí a Hluboček do říšského území, teda pod Německou říši, tak začíná tady tato výroba samozřejmě jaksi stagnovat a přechází z velké části na takzvanou válečnou výrobu, a protože oni se jako podnikatelé, jako rodina a samozřejmě jako ti hlavní angažují právě tady pro to německé vítězství nebo vítězství německých zbraní, tak samozřejmě jsou označeni po válce jako nepřátelé Československa a je jim tento majetek, ať již movitý nebo nemovitý, znárodněn, zestátněn, no a Moravia jako firma napřed dostává národní správu a od března 1946 se stává národním podnikem. No a to je nová éra, která samozřejmě nastartuje další vývojovou etapu, která je také svým způsobem významná, ale je úplně jiná, protože samozřejmě už zde nastupuje takzvané plánované hospodářství, kdy ten podnik už má přesné úkoly, co může vyrábět, kolik toho může vyrábět, kam může vyvážet, komu může dodávat, od koho může odebírat suroviny a je to prostě něco jiného. Tato etapa samozřejmě končí pádem komunismu. V roce 1919 nastupuje nejprve státní podnik, namísto toho tehdy už koncernového podniku, no a potom od roku 1994 je to akciová společnost, no a od roku 2005 se stává součástí nadnárodní společnosti Gorenje, no a od roku 2018, mám pocit, tak se stává ještě součástí celosvětové nadnárodní společnosti Hisense. A to je vlastně příběh Moravie, společnosti s ručením omezeným až do dnešních dnů v kostce.

0: 盛り合わせうどんに。
1: Vlevo máme tréninkovou místnost, vedle je kantýnu a závodní jídelnu. Dole máme středisko na balení náhradních dílů. Napravo je administrativní budova, kde sídlí vlastně většina administrativní podpory výroby, od prodeje, financí, nákupu, IT, HR a tak dál. Budova napravo, kompletně dedikovaná údržbě. Nahoře kanceláře a dole máme provozní dílny. Před náma krásný komín, ten je teďka uzavřený. Místo komínu a topení uhlím, tak máme vlastní kogenerační jednotku.
2: Říká ředitel společnosti Mora Michal Žlebek, který mě přivítal tady v tom rozsáhlém areálu v Hlubočkách Mariánském údolí. My procházíme tím areálem a míříme už do výroby, protože to bude to, co nás v dnešním pořadu přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc bude samozřejmě nejvíc zajímat. Kolik těch budov tady máte a jak velkou plochu obhospodařujete?
1: Máme celkem 125 000 metrů čtverečných a počet budov, který v areálu máme, tak je něco okolo 40. Vcházíme tady do království kolegy Standy. V téhle budově máme lisovnu, smaltovnu a lakovnu. A půjdeme se podívat na lisovnu, kde vlastně začíná ten start výroby sporáku z kovových svítků.
2: Ano, je tady napsáno provoz povrchové úpravy. Tady už to hučí. Ještě než se do té výroby vrhneme, už jsme slyšeli, že společnost Mora si letos připomíná 200 let své existence. V minulosti vyráběla opravdu velmi pestré množství výrobků, jak do domácnosti, spotřebiče a tak dále, ale také třeba umělecké předměty a spoustu věcí samozřejmě také mimo domácnost. V podstatě cokoliv se dalo vyrobit, dříve Mora vyráběla. A mě zajímá, co vyrábí Mora dnes.
1: Portfolio naší firmy je poměrně obsáhlé stále. My kuchyňské spotřebiče děláme od malých kuchyňských spotřebičů pro velké, ale to hlavní portfolio, to srdce té naší fabriky v dnešní době, tak je výroba volně stojících sporáků, doplňkové portfolio výroba topidel a dále vyrábíme vyhřívané zásuvky. Co se týká množství výrobků, tak od roku 2023, kdy jsme vyrobili zhruba nějakých 550 tisíc kusů, tak v dnešní době jsme na počtech okolo 650 tisíc. To znamená denně, v té hlavní sezóně, tak se blížíme výstupu z linek okolo 3000 kusů denně.
2: Už jsme se bavili o tom, že ten váš areál, který jsme teď procházeli, je poměrně rozsáhlý. Zajímá mě, kolik lidí v něm pracuje.
1: Ke dnešku máme přesně 643 zaměstnanců. Já když jsem tady nastoupil, tak jsem byl pozitivně překvapen, protože tady máme třeba kolegu, který u nás pracuje 43 let a pracovali tady zároveň tři jeho generace.
2: Jak dlouho vy v Moře pracujete?
1: Necelé 3 roky.
2: Co vás sem přivedlo do Mariánského údolí?
1: No, je to hodně komplikovaný příběh. Já jsem si chtěl přes rok odpočinout, nakonec mi to nevydrželo. A jak když jsem viděl českou značku Mora, která za 2 roky od mého nástupu měla oslavit 200 let, tak jsem si říkal, že to je hodně velká příležitost podpořit a pomoct tomu našemu českému průmyslu. Protože já osobně zastávám názor, že pokud se podíváme na tu geopolitickou situaci v tom světě, která teďka aktuálně je, tak Evropa trošku ztrácí tu konkurenceschopnost, jsme zahlceni byrokracií a máme drahé energie. A já si myslím, že tenhle ten trend je potřeba otočit. A ten hlavní drive toho jakoby průmyslu, tak jsou ty klíčové české i evropské firmy, které je potřeba podpořit v této aktivitě, je potřeba vyvíjet patřičný tlak na jiných místech, které tady k tomuhle mají pravomoc. A ten hlavní důvod bylo, že já bych si přál, aby do 5-10 let ten trend nebyl relokace veškeré výroby z Evropy do jiných zemí, ale aby naopak ten trend se otočil, aby to know-how, aby ty české i evropské mozky tady měly tu hlavní prioritu, aby jsme byli jako Evropa zase společně jakoby na tom průmyslovém výsluní.
2: Říká ředitel společnosti Mora Michal Žlebek a ten mi ukáže, kde ta výroba startuje a já už si ji spolu s mikrofonem Českého rozhlasu Olomouc pořadu přímo z místa projdu. Dorazila na lisovnu, tady na mě čeká mistr lisovny, pan Stanislav Mlčák. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Tak na co se to teď spolu díváme? Já tady vidím takové velké, kovové, robustní stroje. Je tady nějaký písk, který se pohybuje nahoru dolů. To znamená, že on asi něco lisuje. Čím to tady na té lisovně všechno začíná?
3: Na lisovně to začíná tím, že nám navezou materiál ze skladu plechu. A ten materiál zpracováváme dvojím způsobem, buď se zpracovává přímo ze svítku na modernějších linkách, anebo tady právě jak stojíme na těch dvou starších linkách, kterým říkáme žďas A a žďas B.
2: Tady ty dvě linky vypadají poměrně zachovalé. Určitě jsou to skoro historické kousky.
3: Tyto dvě linky z JAS jsou ze 70. let, no ale pořád nám slouží. Je to zásluhou naší údržby, která se o ně stará a udržuje neustále v chodu.
2: Tak já, abych popsala ten svitek, je to vlastně jeden velký plát kovu, který je zamotaný do svitku. Co to je za materiál? Na jaké ty dílce vy to stříháte, lisujete, zkracujete a co se z nich pak vyrábí?
3: Z těchto nástřihů se tady zpracovávají například dno trouby, stropy trouby, zadní stěny trouby. Je to buď z pozinkovaného materiálu, anebo z černého materiálu. A část se tady stříhají na této lince i z nerezového materiálu pro další zpracování na lisovně.
2: Tak a my jsme tady u té nástřihové linky, vidíme, jak jede ten pás plechu, ten přístroj to jakoby krájí.
3: Ano, tento přístroj to stříhá na požadované přístřihy pro tyto linky a je to postup.

0: tady nám odpadají ty odřezky nebo ten odpad, který vlastně tam nepotřebujete. No,
1: tento dělec se vyrábí na 5 poloh, prochází 5 nástrojama, kde se postupně z toho přistřihu právě stříhá a lisuje až na vlastní vyrobený kus, který potom odpadává na dopravníkový pás, kterého obslužník to odebírá a skládá do připravené palety.
0: My vidíme, že vždycky u každého výstupu těch linek jsou pracovníci, kteří každý kus toho výrobku, který přijíždí, kontrolují a posouvají dál.
1: A vyrobené dílce na těchto dvou linkách se část posílá na smaltovnu na další zpracování, buď na lak, anebo na smalt, anebo část dílců jde přímo na montáže. Potom ještě v té zadní části této haly máme linku takzvanou Colombo, která vyrábí jiným principem, jiným způsobem, a to přímo z toho svitku, kde se odvíjí materiál přímo ze svitku, jde do linky a zase postupně přes nástroje se lisuje, padá na dopravník, kde obsluha odebírá, ukládá do palety a zase to jde buď na montáže přímo, anebo na smaltování. Teďka stojíme momentálně u odmašťovací linky na provoze smaltovny, kde se jednotlivé dílce navěsí na dopravník. No a jde to dále do té odmašťovny, potom to jde do praškovací kabin a potom další proces je, že pracovníci to musí převěsit z té práškovací kabiny a jde to potom do kabiny, kde se to vypaluje už smalt.
0: Vy mě tady celou dobu provázíte výrobou a mám pocit, že jste tady jako doma. Jak dlouho děláte v Moře?
1: No, já jsem se pro Moru vyučil a pracuji tady vlastně od 18 let. Takže pokud bych počítal i učení, tak od 15 let jsem v Moře.
0: Co vás tady tak dlouho drží?
1: No, mám tu práci rád. Jsem tady místní vlastně a neměnil bych. Postupně jsem prošel údržbou na takzvané letecké výrobě. Firma mi umožnila, že jsem mohl dálkově vystudovat střední průmyslovou školu strojírenskou. No a já jsem potom postupně prošel několika kancelářami, až jsem před 28 lety skončil na lisovně, kde jsem doposud a neměnil bych.
0: Jste mistr lisovny. O čem ta práce je pro vás?
1: Práce s lidmi a to je pro mě stěžejní. Já jsem rád mezi lidmi. Mám 60 let, tak doufám, že tady ještě těch 5 let vydržím. Nebo věřím tomu, že tady vydržím a že firma pošlape tak, jak šlapala teďka 200 let a společným úsilím všechno zvládneme.
0: My jsme došli na druhou stranu tady té obrovské haly. Začínali jsme u těch svitků toho surového materiálu. Tady jsme se dostali až k lakování už těch finálních výrobků. Co se děje potom?
1: No, pokud je to už dílec nalakován, nasmaltován, tak se uloží do přepravních palet. Tyto přepravní palety se naloží potom na takzvaný vlak a ten vlak to doveze na montáže sporáku, to je zase v jiné části firmy.
0: A právě tam se v pořadu přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc za chvilku vydáme.

0: Tak já jsem se přesunula přes ten velký areál do úplně jiné budovy, dá se říci na jeho opačné straně, kousíček vlastně od vjezdu do areálu společnosti Mora, a dostala jsem se do provozu montáže a tady mě vítá Kristýna Eichlerová, vedoucí vstupní kontroly. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Na jakém jsme to místě, protože ta hala je opět velká, vidíme tady několik linek, vidíme tady asi taky nějaký sklad, tak na jakém místě teď jsme?
1: Teď se nacházíme na začátku montážních linek, za námi se nachází sklad materiálu, který k nám přichází z provozu lisovny a z provozu povrchových úprav. A nacházíme se přímo na začátku mezi oběma výrobními linkami.
0: To znamená, že tady v těchto prostorách se kompletují sporáky.
1: Přesně tak.
0: Tady na začátku té linky vidíme pána s takovým elektrickým šroubovákem.
1: Úplně první komponent, který přichází na montážní linku, je trouba. Jsou to trouby, které vlastně k nám dodává provoz povrchových úprav. Postupně se vlastně na tu troubu namontovávají, přidělávají, přišroubovávají, přimitovávají další komponenty. Jak budeme procházet tou linkou, tak uvidíme, jak se vlastně z obyčejné smaltované trouby postupně stává ten konečný spotřebič. Na montážní lince teď můžeme vidět, jakým způsobem se na troubu, kterou před chvílí jeden z pracovníků vepřed nainstaloval na montážní linku, přidělávají boční stěny. Tady máme jednu z našich automatizací. Já si pamatuju, že když jsem tady kdysi úplně dávno začínala, tak ten spotřebič

0: se vlastně otáčel ručně, dnes už to je automatizace, která celou tu kostru, trouba, stěny, dolní podstavy vlastně otočí tak, aby ulehčila těm lidem.
1: Takže se to nemusí dělat fyzicky. A tady vidíme, že tady se to jen hemží. Všichni tady mají v ruce různé šroubováky a další nářadí.
0: Teď se nacházíme v části, kde se na ten spotřebič montuje a přidělává největší množství prvků, takže přidělává se tady, jak panel přichází na řadu, plynová armatura, následně po plynové armatuře vařidlová deska, knoflíky, těsnění dvířek a ostatní komponenty. Tak tady se postupně dostáváme k prvnímu testování na montážní lince. Na lince 1 právě v tuhle chvíli vyrábí čistě plynový sporák. U všech plynových spotřebičů máme trojí testování, co se týká uniku plynu. První testování bylo právě na té předchozí zastávce, kde jsme byli, kdy je to testování na únik plynu jenom plynové armatury a my se teď nacházíme na lince u místa, kde dochází k otestování na únik plynu vlastně už celého spotřebiče, tak aby byl bezpečný pro konečného zákazníka. Tak, postupně se dostáváme ke 100% testování na montážní lince. Tady se bavíme o funkčním testování, tady v kleci, kde pracovnice, které už patří ne přímo pod montážní linky, ale patří pod kontrolu kvality, 100% otestují každý spotřebič na funkci.
1: To znamená, že zapnou hořáky, zapnou troubu a zjistí, jestli všechno funguje, jak má.
0: Přesně tak, jak už jsem zmínila, ty jsou vyráběny plynové spotřebiče, ale pokud by se vyráběly elektrospotřebiče, tak je vlastně otestována funkce všech topných těles, všech sálavých těles na vařidlové desce. Teď vidíme testování těch plynových spotřebičů, takže se vlastně testuje zapalování všech těch hořáků i hořáků v troubě.
1: Zároveň je to umístěno v kleci, pracuje se tady s plynem, takže bezpečnost práce, ale to jsem si všimla vlastně v celé továrně, je na prvním místě.
0: Je to přesně tak, ale nehledě na to, že vlastně tyhle pracovnice, aby vůbec mohly v tomhle prostoru pracovat, na to musí mít i adekvátní školení. Proto i vlastně na těch klecích visí ty cedulky, nepovolaný vstup zakázán. Nikdo, kdo nemá ta školení, která jsou potřeba k výkonu téhle práce, nemá uvnitř toho testovacího místa co dělat. Postupně se přesouváme k poslední kontrole na montážní lince, protože pak ještě následuje finální výstupní kontrola, ta odebírá jenom vzorky z těch vyráběných dílců, ale tady se nacházíme na konečné 100% vizuální kontrole, kde opět pracovnice kvality vlastně kontroluje povrchy, kontroluje rovinnost spár, kontroluje kompletnost toho spotřebiče.
1: A zároveň už tady dochází i k jeho balení?
0: Přesně tak, ve chvíli, kdy pracovnice na 100% kontrole uzná ten vyrobený spotřebič, že je na něm všechno přesně tak, jak má být a je v pořádku, tak je ten spotřebič spuštěn na balení, kde dojde k obalení toho spotřebiče polystyrénem a dřevem a následně ten spotřebič už zabalený, kompletní s veškerým vybavením, s veškerými mřížkami, pekáči, rošty, putuje nahoru, že máme balíčku vlastně nad provozem montáže, takže putuje takovými výtahy na takový dopravníkový pás, který ho postupně zavede až k balíčce.
1: Ano, vidíme, že tady před námi nahoře právě u stropu odjíždí už tedy hotové sporáky. Vy jste tady po cestě vzpomínala na to, jak ta linka vypadala v době, kdy jste začínala, jak dlouho už pracujete v moře?
0: Je to už 20 let, ale úplně ty moje první začátky jsou spojeny spíš s letními brigádami, protože někdy vlastně od 16 let jsem začínala pracovat jako montážní dělnice během letních prázdnin ve škole. Byla to práce ve výrobě, bylo to něco úplně jiného, než co dělám teď, ale určitě mi to v té profesní kariéře pomohlo, protože znát ty jednotlivé komponenty, vědět, co se kam montuje, čím se to montuje a jak to má být správně smontováno, bylo určitě důležité pak pro ten můj přesun do kvality.
1: Už jste tady dlouho, co vás tady drží, co se vám na té práci líbí?
0: Mám ráda, když se ta práce trochu mění, když se člověk pokaždé učí něco jiného. Ten obrovský bonus, který tady je, myslím si, že budu mluvit aspoň za kvalitu, jako za naše oddělení, je ten kolektiv, který tady mezi sebou máme a snažíme se vlastně navzájem mezi sebou pomáhat, vycházet si vstříc.
1: Říká vedoucí vstupní kontroly Kristýna Eichlerová. A tady u výstupní kontroly končí dnešní vydání pořadu přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc, ve kterém jsme se dnes vydali do hluboček Mariánského údolí, do nitra společnosti Mora. Od mikrofonu se loučí a příjemný zbytek dne vám přeje Petra Ševců.
2: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Amecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.
2: Jaké písně pomáhaly lidem zvládat těžkou letní dřinu na poli a jak zněla na úrodné Hané zasloužená radost z bohaté úrody a zlatých klasů? Nová epizoda z cyklu Cimbal a husle vás tentokrát pozve na cestu od tvrdé roboty a vázání snopů až k veselým dožínkovým slavnostem. Zaposloucháme se do pracovních melodií, připomeneme si hospodáře i chasníky a hudebně oslavíme předání dožínkového věnce. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: to je vlastně taky letní láska. Summer Love, Summer Nights a jeden slavný americký filmový muzikál s Johnem Travoltou a jeho milou Olivie 947. A teď k nám domů, i když třeba ti Američané, už jsme to tady zmiňovali, možná jste to také potkali třeba v Olomouci na Horním náměstí. Hey, Turtle Daddy, that's wonderful. Tak děti mají rádi želvu a třeba i Ariona. Olomoucké kašny nejsou jenom ozdobou a lákadlem centra města. Každá z nich ukrývá vlastní příběh, zajímavost, kus historie. A k další z nich, fontáně či kašně, ovšem asi spíš té historičtější, tentokrát ještě zamíříme v prázdninovém seriálu s průvodcem Tomášem Krylem.
1: Nacházíme se na olomouckém Fišplacu, tedy přesně řečeno na jednom ze dvou Fišplaců, rybích trhů. Jeden byl na Horním náměstí, na konci bloku, u nějž stojíme na okraji západní, my jsme na východním okraji, to znamená na souběhu ulic Ostrožnické, Ztracené a Pekařské. No a to je místo, které od roku 1709 patřilo kašně Tritonu.
2: Ale my tady žádnou kašnu Tritonu nevidíme, ani mám pocit, by tady moc místa na ní nebylo.
1: Dnes už ne. Kašna stála na místě, které od začátku 90. let 19. století patří činžovnímu domu.
2: Tady tomu rohovému, kterého stojíme.
1: Ano, přesně tak, tady tomuto béžovému, který tu zaujal místo v roce 1890. Kašnu musíme dnes hledat někde jinde.
2: Tak se za ní vydáme. Voda zurčí, my jsme ušli doslova pár kroků a ocitli jsme se na náměstí Republiky, na místě, kde v dnešní době stojí kašna Tritonu. Tak jaký je ten její příběh, jak se sem dostal?
1: Kašna Tritonu je jednou z olomouckých kašen cestovatelek a zrovna ona je tou, která urazila nejdelší cestu. Vy jste řekla pár kroků, ale ono to je několik set metrů, tak člověk se přece jenom projde a ještě malinko do kopce. Fontána sem byla doslova přesazena v závěru 19. století. Byla rozebrána kus po kusu, jednotlivé kameny byly očíslovány, přesunuty sem, kde stojíme teď, to znamená přímo tady v ústí ulice Hanáckého pluku, a tady byla fontána v roce 1890 sestavena druhotně.
2: Pojďme si říci, kdy vůbec vznikla, kdo ji vytvořil a co jí dělá kašnou Tritonu.
1: Obecně se říká cherche la femme, za vším hledej ženu, ale tady v případě olomouckých fontán neříkám, že za všemi, ale za spoustu z nich musíme hledat mistra kameníka a privilegovaného císařského architekta Václava Rendra. Už jsme se o něm bavili dříve a tady ho máme zase ve středobodu dění. Představme si, že jsme v lednu léta páně 1709. a Václav Render dostává zakázku městské rady. Zároveň také představuje model a šlo to poměrně rychle. Už na podzim byla fontána sestavena a uvedena do provozu.
2: On je teda jejím autorem, myslím tím, jak té kamenické práce, to znamená té vany, tak toho sousoší Tritonu?
1: No, Václav Render je autorem jenom vany. To byla vždycky jeho úloha, taková ta organizační, manažerská, plus kamenické práce, práce na vanách s jedinou výjimkou fontány dnes Jupiterovi, kde tedy byla původně socha Florianova od Václava Rendra, ale jinak opravdu jen kamenické práce. Koho si tehdy Render vyhledal, aby mu pomohl, aby vytvořil tohleto majestátní sousoší, to nám do dneška zůstává záhadou. To prostě nevíme. Anonymní mistr olomouckého baroka.
2: Když se na tu vanu díváme, tak ona je poměrně propracovaná, je docela velká.
1: Společně s vanou fontány Cezarovi má jednoznačně nejoriginálnější půdorys, je několikrát prolamovaný, střídají se tu konvexní, konkávní tvary, potom také tvary pravoúhlé. Těžko se to popisuje, chce to zkrátka vidět, to znamená, koho toto zajímá, ať rozhodně sem na olomoucké náměstí Republiky vyrazí. Co je ale podstatné ještě také dodat, že vana v tomto případě není původní, je kopií, ta původní už byla hodně poškozená, dost na ní zahlodal zub času, takže v roce 1975, před pěti dekádami, byla nahrazena vanou novou, na chlup stejnou, ale to, co tady je jiné, je materiál. A je to unikát z celé té kolekce olomouckých fontán. Ty všechny a také sloupy jsou výhradně z maletínského pískovce. To je jednotící prvek všech olomouckých kašen, fontán a sloupů. Tady ta kopie z 75. roku byla ale vyrobena z pískovce Hořického.
2: Jaký byl příběh Tritónu? Z jakého důvodu se vlastně dostal mezi olomoucké barokní kašny?
1: Určitě tam byla ta inspirace Římem. Když Řím má fontánu del Tritone, taky přece musí mít také malý Řím tady na Moravě. No a Triton je ze své podstaty mytologické vodní postava. Hovoříme o kašnách, o fontánách, máme tady pána vod Neptuna na Dolním náměstí, tady máme potom jeho syna. Triton, figura na půl člověk, na půl ryba, je synem Neptunovým.
2: Říká průvodce a popularizátor nejen olomoucké historie Tomáš Kryl z Olomouce, Petra Ševců, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Dělníci upraví v přerovské místní části Lísky veřejná prostranství. Vysoké teploty můžou snižovat účinnost některých léků. Ve Výklekách vznikne nová naučná stezka. Dnes bude polojasno až oblačno a teploty do 28 stupňů. U nedělních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Samospráva Přerova chystá úpravu veřejných prostranství v místní části Lísky. Zahrnovat bude stavbu chodníků, rozmístění nového mobiliáře a modernizaci veřejného osvětlení. Zhotovitele stavby zástupci města vyberou v tendru, který už radní vyhlásili. Nakolik peněz úpravy výjdou, to ví mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.
2: Předpokládaná hodnota stavebních prací činí 5,2 milionů korun bez daně. Akce bude spolufinancována z integrovaného regionálního operačního programu. Lísky se tak stanou další místní části, kde je naplňován plán na obnovu veřejných prostranství. Aktuálně dokončujeme náměstíčko v Lovešicích a v příštích letech máme v plánu ještě úpravu v Čekyni, v Újezdci a ve Vinarech.
0: Během veder bychom měli dbát na správné skladování léků. Ideální je co nejchladnější, ale suchá místnost, případně co nejnižší místo v pokoji, třeba na dlažbě, kde se drží teploty nižší. Pokud by léky někdo měl delší dobu uchovávané ve špatných podmínkách, měl by je odnést do lékárny k odborné likvidaci. Vážná zdravotní rizika po jejich požití sice pravděpodobně nehrozí. Lék ale může mít sníženou účinnost, říká viceprezident České lékárnické komory Martin Kopecký.
3: Běžné tabletové formy, většina léků, co se běžně používá, chronických léků na tlak, na cholesterol, tak ty tuto teplotu vyšší nějakou dobu vydrží. Ale čípky, masti, gelové kapsle, spíš jako se to technologicky může rozhodit, můžou být i některé účinné látky, které se prostě teplem rozkládají.
0: Vedení Výklek na Přerovsku připravuje novou naučnou stezku. Trasa se 6 zastaveními bude dlouhá 3,5 kilometru a zaměří se na historii obce, tamní vegetaci a živočichy. Pojmenovaná bude po rodákovi Dobroslavu Sobkovi, říká nezávislá starostka Kateřina Jandová.
4: Pan Sobek byl vlastně členem té protiodbojové organizace Lvice a byl partizánem. Těsně před koncem druhé světové války zahynul, byl vlastně zastřelen. A je dobré si tyhle informace připomenout. Sport.
0: Český miliardář a majitel Sparty Daniel Křetínský se podle agentury Reuters nestane největším akcionářem fotbalového West Hamu. Spolupředsedkyně londýnského klubu Vanessa Goldová navzdory dřívější dohodě prodá svůj 16% podíl konzorciu vedenému Amandou Stavelyovou. Křetínský tak ve West Hamu zůstává vlastníkem 27% akcií.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte v Olomouckém kraji polojasno až oblačno, dopoledne ještě lokálně až zataženo a výjimečně se může na severu objevit slabá přehánka nebo občasný déšť. Během odpoledne začne oblačnosti ubývat. Teploty 24 až 28 stupňů, v Jeseníkách 18 až 22, povane mírný severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zúžená na jeden pruh je teď silnice 46 z Olomouce na Šternberg v úseku od odbočky na Tovéř k odbočce na Dolany. Dělníci tam opravují povrch vozovky. Očekávejte zdržení.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
5: Hezký den z naší kuchyně. Už jste si dnes dali hořčici? Je totiž den hořčice. Tenhle svátek má sice původ v Americe, ale my bychom ho měli vzít za svůj. Hlavně teď v létě, když se grilluje a hořčice je potřeba. Věděli jste, že ročně každý Čech sní půl kila takovéhle pochoutky? Aby ne, ta naše hořčice je prostě dokonalá. Ale my si dneska povíme taky o loveckém salámu, o krájení masa, budeme soutěžit o kuchařku Sladké Česko a s Jaroslavem Sapíkem si uděláme jedny skvělé masové závitky. No a za ním vyrazíme hned. Zve vás Patrik Rozehnal.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: jsme se dostali s pochoutkovým rokem do kuchyně Jaroslava Sapíka v Klokočné. Už jsme se přesunuli po té písni. Jarda si tu chystá věci. Opřený o stůl, sleduje, jestli si všechno nachystal, jestli máš všechno připravený. Ahoj, Jardo.
1: Ahoj, zdravím naše posluchače.
0: Mističky, ty si to vždycky tak jako chystáš hezky, jak v televízi.
1: To bych na něco nezapomněl.
0: To je kontrola.
1: No, tak to musí být.
0: Kontroluje tě ještě někdo v kuchyni?
1: Ta manželka většinou. Degustuje.
0: A ví tak třeba Marcela, tvoje žena, u čeho je tě vždycky nutné kontrolovat, radši přijít a zjistit, jestli je všechno OK?
1: To nebudeme rozebírat.
0: Jo. Zůstaneme u toho, že jsou takové chvíle, ano. Dobře. Ano. A ty kontroluješ někdy svoji paní?
1: Nemám čas na to. Ona je furt v zátahu, tak jej nenaruš, víš?
0: Ona je taková dobrá duše toho podniku tady, viď?
1: No tak to víš, no. Někdo to musí hlídat. No.
0: Ona je ten vrchní krotitel všeho.
1: Tak já nevím, jestli to není za rohem, abych toho řekl víc, víš.
0: Máte s Marcou taková ta rána, kdy se probudíte a řeknete si, Ježíš, zase do práce, nebo a nelehnem si zase?
1: To tě rychle odnaučí, tohle slovo. Tebo to nejde. No.
0: My se dnes vrhneme na přípravu záhoráckého závitku. Když si to dělala Jana Černá v našem pořadu, vyhrála s tím, byl to jeden z oceňovaných receptů, proto si to připomínáme letos, abychom posluchačům dali nápad, jak se to dá udělat i trochu jinak a zároveň upozornili na to, že na konci roku se bude hlasovat a hledat ten nejlepší recept za celé desetiletí našeho pořadu. Změnil ty si něco u toho záhoráckého závitku? Je tam nějaká změna?
1: On je skoro daný. Tam jak moc změnit? Buď se dělá z chrkovice, někdo je udělá i z buču, a hezky se vyklepe, kysaný zelí, trošku voleje, cibule, slanina dovnitř, aby to bylo, vyložit, zamotáš jako závitek, dobře zatáhnout a pomalinku ho upíct. A cibulo česnekový základ se udělá, v tom se to dodusí, je to takový přírodní, vlastně svým stylem je to taková napodobněná skoro vepřový, když nás zamyslíš, jo? Tedy až tomu třeba chlupatý knedlíky nebo bramborový knedlíky a máš to zelí v tom mase a je to úžasné, jako já to mám hrozně rád. Já jsem to kdysi dělal pod názvem Ledu v kotle z kotletu a plnili jsme kotlety s tím a tady to uděláme z té žlidovice. Jo?
0: Dobře, domluveno. I posluchačka, i soutěžící Jana Černá nás určitě bude bedlivě poslouchat a vzpomínat na tu naši návštěvu u ní doma. Jarda krájí cibule, kdybyste viděli, to není nůž, to je sekáček, to je malá sekerka kuchyňská.
1: Ale cibuli nekrájím zatím na naše recepty. Zkrátka posádka, která to nahrává, tak mají chuť na chleba se sádlem a s cibulkou. No, takže proto to krájím tak rychle teď.
0: No, takhle, občerstvení ještě před začátkem.
1: Tak, výborný. Milujem to.
0: Ano. Miluješ sádlo, já vím.
1: Sádlo, výborný.
0: Tak za malou chvíli začínáme, ještě vydržíme jednu písničku.
1: Tak jdeme na to.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: našich sousedů. Nevšední osudy lidí z našeho kraje pohledem mladé generace. Poslouchejte každou prázdninovou neděli po 11. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Začíná teď už naplno další díl pochoutkového roku toho narozeninového a příprava receptu záhoráckých závitků s chlupatými knedlíky podle Jany Černé, která s nimi obsadila druhé místo roku 2023 podle tehdejšího rozhodnutí poroty, kde byl i náš dnešní tvůrce receptu a předělávač Jaroslav Sapík, šéfkuchař, který je doma v Klokočné, jsme u něj a já se tedy ptám, čím změníme nebo obohatíme ten původní recept záhoráckého závitku? Je tam něco, co použiješ za surovinu nově nebo uděláš v přípravě něco jinak?
2: On se může dělat z bučlu, my ho děláme z krkovice, dáváme porci na 200 gramů pěknou, pak kysaný zelí půl kila, k tomu cibule, špek, česnek.
1: Kolik?
2: A to, ty cibule já dávám 4 na každou porci, aby to mělo sílu, grády. Špek se dává na sádle, to restujeme, krásný. 8 složků česneku, pepř a sůl a silnej, pro mě, my vždycky máme i vepřový vývar, nebo hovězí, tak samozřejmě se dá vepřový a dáme to tam, já nevím, přes půl litru a pak podlejváme dál.
3: Pochoutkový rok.
2: Jdeme dělat recept, budeme dělat záhoracký závitek, děláme ho z krkovice a teď si uděláme první základ, pak budeme dělat závitky, jo? Takže jdeme na to. Nakrájím si cibulku, takovou trošku polohrubou, půlka cibule, aby byla na ten jeden.
1: Prosím vás, cibule má velikost tenisového míčku.
2: No skoro větší, no. No sádlo si dáme, domácí sádlo kvalitní.
1: To jsou tak 3-4 lžíce.
2: Ano. Každý si to má udělat trošku podle sebe, jo, tu chuť, ale jinak základ se nemůže šidit.
1: Teď jsme tam dali teda cibuli. Ježiš, už teď to voní. Jenom kmín, sádlo a cibule.
2: Vždycky základ, tak.
1: Na jakou barvu čekáme?
2: Taková do zlatová, aby byla udělaná, jo?
1: A teď si připravíme tedy závitky, to znamená, máme krkovici, nakrajíme na plátky?
2: Plátky uděláme a budeme pak naklepem.
1: Už víme, kde Jarda vybíjí přebytečnou, případně i negativní energii.
2: No. Tak to již někdy bych to zkusil na kuchařině některých, no ale... To je dneska už trestný čin, takže lehce prosolíme.
4: Samozřejmě pepř.
1: Takže popepříme stejně jako posolíme, jenom z jedné strany stačí?
2: Jenom ten vnitřek, jo? Tak. To zelí krásně proto, aby to nebylo dlouhý.
1: Překrájet, aby nebyly dlouhé fousy, jak se říká.
2: Tak. A Patryku, ochutnej to zelí. Co tomu řekneš? Ochutnej ho.
4: To je zelí.
5: To je
1: Bereš další cibuli?
2: Další cibulku a tu dáme do toho zelí.
1: Ta bude takhle čerstvá?
2: Ano, to se bez tak jako pak uvaří, víš? Ta se protáhne, tak. To mám nad čerstvou.
1: Z jarní cibulky?
2: Z jarní cibulky. Taky dáme dovnitř. A teď lehce osolíme. Malinko cukru dáme. A znovu trošku toho pepře dáme, jo? Dovnitř. Aby to bylo takový jako říznější malinko, jo? Tak.
1: A na závěr do té náplně zelné ještě přidáme na kostičky silnější plátek nakrájeného špeku a ještě trochu olivového oleje?
2: Stačí sluníčnictvo, ale já mám radši ten olivový, ale ne moc, jenom tak lehce, ono se ty chutě daleko víc uvolně, jo?
1: Tomu říkáš lehce, ty 3 lžíce, jo?
2: A teď budeme tak, že si to hezky propracujeme a promačkáme, dobře promícháme, jo? A já si teď půjdu umýt ruce.
1: Jo, no jasně. Uslyšíte zvuk tekoucí vody. A do těch rozklepaných plátků krkovičky teď přijde ta náplň.
2: Každýho takhle kousek toho špeku dovnitř, takhle přímo dovnitř, jo.
1: Jako bychom dělali španělské ptáčky, položíte jo, plátek je. Prostě špeku.
2: A ještě dávám buď anglickou, nebo takový styl pršutu, ale to není pršut, je to takový jako...
1: Tohle švarcvaldská možná, ne, šunka?
2: Ano.
1: Aspoň dva plátky té švarcvaldské šunky a na to pak přijde kopeček té zelné náplně?
2: To je tam to nejhlavnější, jo, samozřejmě. To...
1: Právě. Myslím, že takhle z toho původně záhoráckého závitku děláš zaalpský závitek.
2: Já myslím, že to je záhorák. Teď jde o to, si to hezky zabalí, jo. To znamená, je to stylem španělského ptáčku. Takhle co nejvíc zatáhnout a pak to takhle vzít.
1: Ze strany přihrnout. Ježíš, jak to popsat, Jardo? Tak Jarda veme z jedné strany ten závitek, přeloží vlastně celou tu náplň, ale utáhne to jako v prstech rukama.
2: Přijď přes dlaň.
1: Pak to samé uděláte ze stran, zase jako přihnete a přitlačíte dlaněma dovnitř a ten zbyteček masa, který tam zůstává na to překrytí poslední, tak ho krásně jako převalíte a pak to v těch dlaních obou stisknete, jako kdybyste chtěli zmáčknout nějakou kuličku v dlaní a ono to samo drží.
2: Vůbec není na vadu, když si to zatáhneme tím provázkem někdy. Teď zavařím ten, pořádně ten základ, lehce políde, aby nám to krásně zlátlo a my si tam uděláme ještě česnek, jenom na plátečky, ale uděláme ho. Já dávám 4, na každou porci vždycky, aby byl jeden aspoň.
1: Ten česnek nakrájený přihodíme k té cibulce, která už nám poměrně zezlátla.
2: A tohle už nám ta barva bude stačit. A teď to zalijeme, když máme vývar nebo to, já to tady mám takový napůl vývar, trošku i vody tam dám, hezky zalijeme takhle. A necháme teď krásně vařit.
1: Předtím, než do toho základu provařeného přijdou ty závitky, tak tam přidáme ještě nadrobnou nakrájenou čerstvou majoránku, případně to dochutíme. A teď ty závitky.
2: Můžou se opít, ale já je neopíčám. Protože ta chuť daleko víc přijde i do toho sosu, jo?
1: Potom, co tam ty závitky vložíme, tak je necháme pěkně zavařit zespoda, protočíme, aby z obou stran byly jenom tak jako zatažené, povařené a pak se to přiklopí.
2: Přiklopíme a necháme do měka hezky udělat, jo?
1: Kolik času asi?
2: Tohle, protože to krkovice, to bude tak půl hodinky, 3/4 hodinky. Ale pozvol, ne, by to už vařilo, jako nechat to táhnout, jo?
1: A pak co? Pak budeme mít hotovo, nebo pak jako zredukujeme tu šťávu?
2: No, vyndáme si ty závitky, dochutíme šťávičku a malinko ji zajišku. Jo, tak aby to bylo ale přírodně, jenom lehce.
1: To znamená trošku jížky a provařit tak 20 minut. A pak už teda knedlíka jíme.
2: Ano, a budeme mít šlupáče k tomu, uvidíme. Je to jídlo, i na svátek si ho můžeme dát.
1: Už můžu jíst.
2: No, já teda to doufám, ochutnej.
1: Já jsem v 7. nebi. V 70. 77.
2: Ale Patriku, víš, co řeknu? Jestli vám zbyde to namíchaný zelí, tak si ho klidně dejte vedle jako salát ještě a jste ho syrový k tomu. Mm-hmm. Tím se nic neskazí.
1: Víš, to je tak dobrý, Jardo.
2: Já vím, ale Patriku, máme tady naši fotografku, ta bych taky chtěla, že musíš všechno snít sám. Pak je tady kamerman, ten má odlána hlačeka na to, tak zabrzdí.
1: Tak jo. Ale je to fakt moc dobrý.
2: Tak si to vychválíme, viď?
1: A uděláme si to podle receptu, který všichni najdeme teď na pochoutkovémroce.cz.
2: Ale samozřejmě je to takový recept, že ho zvládne každý.
1: Jo.
2: Na tom není složitýho.
1: Jana Černá poprvé v soutěžně v pochoutkovém roce, teď po druhé Jaroslav Sapík. Oba recepty najdete na našem webu pochoutkovýrok.cz. Můžete si je srovnat, vybrat si ten svůj a pak nám třeba taky dát vědět. A držíme palce samozřejmě v soutěži, protože i tenhle recept bude bojovat o ten titul Recept desetiletí pochoutkového roku. Příště nás čeká výherní recept z roku 2023 z prvního místa. Vyhrály tehdy tvarohové taštičky plněné mletým masem. A připravovat podle Rudolfa Cibulky bude tenhle recept Roman Paulus.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou,

тянется аж до Праги. Сам нагий, нех мне всі святі поможуть.

0: téhle chvíli vyrazíme v pochoutkovém roce, který slaví 10 let trvání téhle soutěže. Za loveckým salámem, za tradiční českou pochoutkou, která byla na žádost Českého a Slovenského svazu zpracovatelů masa a z rozhodnutí Evropské komise, zapsána už v roce 2011 do seznamu zaručených tradičních specialit. Proč je vlastně lovecký salám plochý? A jak dlouho už se u nás vyrábí? To všechno zjišťovala při svých cestách naše kolegyně z pochoutkového roku Soňa Jindrová.
1: Lovecký salám je tradiční český výrobek, který spatřil světlo světa na začátku 20. století. Kdy přesně a kde, tak to se bohužel neví. Co se ale ví, je to, že se v počátcích vyráběl v zimě. Proč, to popisuje výkonný ředitel Českého svazu zpracovatelů masa Jan Katina.
2: Aby bylo dosaženo toho ideálního zrnění té suroviny, tak je lepší tu surovinu zamrazit před jejím mělněním. A protože v tu dobu nebyly ještě průmyslově vybavené podniky, neměly možnost i v průběhu letních měsíců tu surovinu

0: zamražovat bez problémů, takže z toho důvodu se hlavně vyráběl lovecký salám spíš v zimě.
1: Způsob výroby loveckého salámu je dodnes téměř stejný. Nicméně drobné rozdíly tu jsou.
0: V té době tam byl o něco větší procentický podíl hovězího masa a určitě se nepoužívaly startovací kultury. Přídavek vlastně těch kulturních mikroorganismů do masných výrobků začal výrazně později. Co je samozřejmě neopomenutelnou součástí výroby, je zahuzení studeným kouřem. To bylo používáno tehdy i nyní.
1: A nezměnily se ani základní suroviny, tedy pepř, česnek a hřebíček a taky trochu cukru.
0: Tím, že to je fermentovaný, trvanlivý masný výrobek, přidávají se i startovací kultury, kulturní mikroorganismy, které vlastně zabezpečí proces té fermentace, kdy z toho původního čerstvého masa, které se použije při výrobě, vznikne zpracovaný masný výrobek.
1: Loveckému salámu se údajně říká lovecký proto, že si ho pro svou dlouhou trvanlivost brávali lovci sebou, když vyráželi nadlouho mimo civilizaci. Výroba loveckého salámu je poměrně složitá věc a musíte na to mít potřebné průmyslové vybavení. Takzvanému lovečáku se věnují například v rančerských specialitách v Jestřebicích na Benešovsku. Pod dohledem výrobního ředitele Stanislava Maršíka.
2: U nás v rančerských specialitách v Jestřebicích vyrábíme lovecký salám podle tradiční receptury, podle staré ČSN normy, což znamená z hovězího zadního, vepřového libového skýty a z vepřového VBBK, což je vepřový libový bok.
1: Proč je lovecký salám placatý?
2: Tak, lovecký salám je placatý z několika důvodů. Za prvý, aby se dobře vešel do batohu, ale ten hlavní důvod je samozřejmě kvůli sušení a skladovatelnosti.
1: Poznat v obchodě jen na pohled dobrý lovečák je podle majitele rančerských specialit Josefa Houžvičky prakticky nemožné.
3: Do toho salámu musíte kousnout, poznat tu chuť a od toho pohledu se dá lecos poznat, ale jestli je opravdu dobrý nebo nedobrý, fakt je potřeba do něj kousnout a vyzkoušet a až potom poznáte kvalitní a dobrý lovecký salám.
1: Standardní kvalitu loveckého salámu zajišťuje podle Jana Katiny, výkonného ředitele Českého svazu zpracovatelů masa, vyhláška o mase a masných výrobcích.
0: A vy se můžete zaměřovat při srovnání mezi 3-4 druhy, třeba podle deklarovaného složení, které je uvedeno na obalu. Co se sleduje v poslední době zejména, je obsah soli. Běžná slanost u tohoto typu výrobků se pohybuje někde od 3,5 do 4,5%.
1: Šťastnou ruku při výběru dobrého lovečáku a taky dobrou chuť vám přeje Soňa Jindrová.
4: Ať trefíte na ten správný lovecký salám. Třeba vám pomůže i článek na stránce pochoutkovýrok.cz. Jsou tam i fotky a taky jeho složení. Za malou chvíli si o jídle a o chutích popovídáme s herečkou Janou Švandovou a bude u toho i naše kolegyně Naďa Konvalinková.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Maďo.
1: Ano.
0: Jsi připravená?
1: Jsem.
0: Jsem rád. Po písnice si teď dáme rande s jednou známou českou herečkou, kterou vyspovídáme o jídle v pochoutkách. Kdo pak to je?
1: Je to moje kolegyně Jana Švandová. Ahoj, Janí.
2: Ahoj, ahoj. Těším se na vás.
0: Které chutě vás tady chytí vždycky? Hořká, sladká, slaná, kyselá.
2: Mě chytí zajímavá chuť. Mě chytí jídlo, které je zajímavé právě tím kořením, tím ochucením. Takže to mě vždycky naláká. A musím říct, že třeba naši čeští předkové měli spoustu těch bylinek, které si pěstovali a vlastně tím dochucovali svoje pokrmy. A jsem ráda, že se dneska k tomu zase vrací, že vlastně každá žena má doma spoustu, myslím si, že každá, spoustu koření a dokonce si je už pěstujeme, když nemáme zahrádku, tak v květináčích a je to hrozně fajn, protože si vlastně ty jídla můžeme dle své chuti a dle svých představ dochucovat.
0: Takže i Jana Švandová chodí s konívkou a zalévá někde majoránku?
2: Chodí, ano, na chalupě a mám vždycky hroznou radost, že se prostě těm bylinkám daří a tak si je opečovávám a učím se prostě, kde mají přesně stát, aby na ně svítilo sluníčko, aby byly ve stínu, aby byly v chladu. Takže mám pár bylinek, které si vždycky přes léto pěstuji.
0: Jano, jste někde štamgastkou v nějakém podniku?
2: Takový ten vyloženě štamgast. Jo, jsem štamgast u nás na chalupě, protože tam je taková venkovská hospoda, která je velice dobrá, protože tam dělají právě ty české recepty, které my už zapomínáme dost často.
0: To je ta chalupa, o které se říká, že vypadá jak benzínka nebo Titanic?
2: Jo, to je ta chalupa, ano, ano.
3: Chalupa a proč se tam říká? Tak říká.
2: Protože to stavěla naše kamarádka, architektka z Holandska. Aha. A je to vlastně takové, je to přízemní dům, kde jsou okna bez záclon, protože tak to v Holandsku je, že jsou to okna bez, že Holanděni vlastně nepoužívají záclony, takže máme tam, když chceme zatemnit, tak tam máme žaluzie. No a je to prostě jiná, je to taková atypická stavba, tak to místní tak vymysleli, že nejdřív si mysleli, že tam stavíme benzínku nebo nějakou loď. Jenže jak bychom si pak odjeli, že jo?
0: No a když jste poprvé přišla potom na vesnici do té hospody, kde říkáte, že jste štamgastkou, jak to brali místní? Ne, no Jana Švandová takhle jako přijde na guláš,
2: no,
0: nebo?
2: No já si myslím, že jsou hrozně fajné. Člověk si musí s těmi místními vytvářet dobrý vztah a být s nima kamarád a oni vás pak mezi sebe vemou. A musím se přiznat, že jsem dokonce svoje výroční narozeniny, nebudu říkat kolikáté, slavila v létě tam a že to bylo hrozně fajn a přijelo spoustu kamarádů z Prahy a byli právě nadšení tou českou kuchyní, že jo, tam byl bramborák a nastavovaná kaše a husička, jo, takže vlastně ty lidi si gulášek, že žádný takový ty bochutinky, jak se říká, takový ty atypické.
0: Jano, co jste jedla v době studií? Kam se chodívalo, co se jedlo?
2: No tak to jsme jedli opravdu špatně, chodili jsme do jídelny, takový ty školní, nebo když to bylo na univerzitě, tak do univerzitní jídelny, ale musím říct, že tam ty jídla byly strašný a do dneška mám teda vzpomínku, mám averzi na guláš, ježišmane, no, segedinský guláš, protože jsme dostali guláš a na tom mase byla kůže ještě z chlupy.
1: Jejda.
2: A od té doby prostě já, když vidím segedinský guláš, tak koukám, jestli tam není to maso s těma chlupama. Takže takhle jsem třeba dostala averzi na segedinský guláš, no jako to jídlo bylo hrozné, ale musím říct, že jsme si dost často vařili i na koleji a Eliška Balcerová, ona byla z Moravy a dostávala od maminky takový výslušky, že jo, takže občas jsme měli jitrničky nebo nějaký klobásky a to jsme vždycky udělali mejdán a všechny jsme zvali na večeři a jednou dostala taky ze zabíjačky bíčí koule. A my jsme si říkali, tak to dáme, to uděláme z toho, udělali jsme z toho takové jako ledvinky, jo, něco jako na způsob sovledvinek. A jsme si řekli, tak budeme čekat, co to s těma klukama udělá. No, s klukama, kluci usnuli a my jsme s Eliškou vyrazili do světa.
0: Říká Jana Švandová, to byla krátká návštěva v našem pořadu. Děkuju moc, ať se daří.
2: Děkuju a nashledanou.
4: K 720. výročí zavraždění Václava III. V Olomouci jsme pro vás připravili reprízu původní čtyřdílné historické rozhlasové detektivky Romana Ludvy Krvavá pavlač. V režii Tomáše Soldána účinkují Igor Bareš, Petr Kubes, Jaroslav Krejčí, Roman Wenzel, Ivana Plíhalová, Lenka Kočišová, Václav Bahník a další. Vstupte na Krvavou pavlač a vydejte se s námi do temných středověkých časů v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v neděli po 18. hodině.
5: Alba skupiny Wings se právem řadí do diskografie Paula McCartneyho. Platí to i o páté studiovce Wings at the Speed of Sound, která byla v roce 1976 zásadním, nejen komerčním, ale i uměleckým úspěchem. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou Wings.

0: Stále je tu pochoutkový rok, ten narozeninový. Slavíme 10 let trvání této soutěže. Připomínáme si to soutěží receptů z předchozích 9 let a taky našimi reportážemi a povídáním s kolegy. Na řadě je teď rada z etikety, tedy prostor pro Ladislava Špačka, mistra bontonu. A chci se ho zeptat, když už přinesou třeba na talíři nějaké jídlo s větším kusem masa, jak velké kusy máme podle etikety ukrajovat? Platí i tady nějaká pravidla?
1: Tak není to exaktní pravidlo, že bychom měli rozměry 1x2 cm, ale krájíme jenom tak velká sousta, která nám umožňují je velmi rychle rozkousat a spolknout. To proto, protože u stolu se především konverzuje, ne jí. To jídlo je pouze kolorit našeho setkání. Je to takové příjemné pozadí a příjemná záminka k tomu, proč jsme se u toho stolu sešli. Ať už to je rodinná oslava, nebo rodinná večeře, a nebo je to setkání s přáteli u stolu v restauraci. Takže krájíme malé kousky. Jestliže bychom vložili do úst velký kousek a teďka by se nás někdo na něco zeptal a my bychom teďka začali huhlat s plnými ústy, tak je to absolutně, absolutně nespolečenské. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Za těch 10 let trvání našeho pořadu jsme vydali už 5 krásných kuchařek. Tou poslední je Sladké Česko. Je to ta vůbec největší kuchařka, kterou jsme kdy dali dohromady. Je naprosto jiná. Plná sladkých věcí, těch, které se objevily ve vysílání, které jste nám poslali, my je vyzkoušeli a přidali tam i své recepty porotci, kteří se za celou tu dobu vystřídali ve svých rolích právě v našem pořadu. Dohromady je to 170 úžasných domácích sladkých receptů. Žádné kudrlinky, žádné cukrářské specialitky. To, co děláme doma, ale ve verzi, kterou ověřili i naši profíci. Tuhle kuchařku si můžete objednat přes stránky pochoutkovirok.cz, pokud ji ještě nemáte, vydal ji Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu, a objednávat ji můžete také přes telefonní číslo, ale pozor, jenom ve všední dny a v pracovní době. Pište si, telefon je 724 819 319. O tuhle kuchařku se u nás i soutěží. Minule jsem se ptal, jaké ovoce bylo v původním receptu na piškotový zákusek od Jiřího Pospíšila. Byl to angrešt. A věděli to. Hana Bolečková z Velešína, Vladislava Uksová z Nýřan a Františka Trlifajová z Provodic. Tahle fanfára je tedy pro trojici vítězů, kteří od nás poštou dostanou podepsanou kuchařku Sladké Česko. Další tři kuchařky jsou připravené do dalšího kola soutěže a ptám se na recept, který tu dnes byl. Pamatujete si, jakou šunku přidával do závitku Jaroslav Sapík? Za A krutí šunku nebo za B sušenou švarcvalskou šunku? Jakou šunku přidával kromě špeku do závitku Jaroslav Sapík? Pokud si myslíte, že to byla krutí šunka, posílejte soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že Jaroslav Sapík přidal do závitku kromě špeku i švarcvalskou šunku, pošlete nám SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 011 04. Posílat své zprávy můžete až do půlnoci z úterý na středu. Pak se soutěž uzavře, výsledky oznámíme příští týden. A nebojte se, otázku i pravidla najdete už teď na webu pochoutkovirok.cz. Tak držím palce.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
0: Blíží se nám velká oslava 10 let trvání naší soutěže. Ten narozeninový pochoutkový rok oslavíme 29. srpna. Přes den v Kostelci nad Orlicí v rámci tamního food pikniku. U Františka Kinského budeme mít velký stan, mobilní kavárnu, budeme nabízet i zmrzlinu, budeme soutěžit a pozor, i podepisovat knížky Sladké Česko. A to všechno i se známými osobnostmi, mezi kterými bude třeba Naděja Konvalinková, Vojtěch Vrtiška nebo Ivan Vodochodský. Naplánujte si výlet v sobotu 29. srpna na food piknik do Kostelce nad Orlicí. Tam oslavíme všichni společně 10 let trvání pochoutkového roku. Už teď se na to těšíme. A nebojte se, ovšem se ještě zavčasu dozvíte i s podrobnostmi v našem vysílání. Stačí poslouchat i ten příští pochoutkový rok. A na vás i na něj se těší Patrik Rozehnal.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: 11 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Výluka vlaků zkomplikuje cestu z Jeseníku do Krnova. Restaurátoři obnovili v hranicích erby bývalých majitelů tamního panství. B-tým fotbalové Sigmy dnes ve Vsetíně zahájí nový ročník třetí ligy. Odpoledne bude polojasno až oblačno a teploty do 28 stupňů. Pěkný den u zpráv Českého rozhlasu Olomouc, přeje Honza Faltýnek. Dnes začne několikaměsíční výluka vlaků mezi Jeseníkem a Krnovem. Část trati vede přes Polsko. Tamní dopravce bude rekonstruovat trať až do 12. prosince, proto budou zrušené spěšné vlaky v úseku Jeseník-Jindřichov ve Slezsku. Osobní vlaky na trase Jeseník-Mikulovice-Zlaté hory pojedou bez omezení, potvrzuje mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
4: Po dobu výluky zajistí České dráhy za všechny spěšné vlaky z Jeseníku do Krnova a Moravského Berouna v úseku Jeseník-Jindřichov ve Slezsku náhradní autobusovou dopravu. Skupinové přepravy jako turistické akce, výlety a podobně je nutné nahlásit kontaktnímu centru Českých dráh nejpozději 72 hodin před odjezdem vybraného spoje.
2: Zámeckou zeď na Pernštejnském náměstí v Hranicích znovu zdobí pět erbů bývalých majitelů tamního panství. Restaurátoři je obnovili v rámci celkových oprav zdi. Investice vyjde na bezmála 2 miliony korun. Radnici se podařilo na akci získat dotaci. Více památkářka města Martina Cvešperová.
5: Kolem těch erbů byly takové šambrány, takže zedníci teď musí dotvarovat ty rámečky a potom budeme čekat asi ještě na vrat. Ta, která se vyrábí nově a po osazení vrát dojde k finálnímu barevnému přetření celé zdi.
2: Rekordní počet přijatých zvířat letos zatěžuje záchranné stanice po celém Česku. I kvůli extrémním teplotám už ošetřili přes 22 tisíc zvířat. Podle ochránců přírody jim ale komplikuje práci také dlouhodobé podfinancování a nedostatek zaměstnanců. Ministerstvo životního prostředí připouští zpoždění letošních dotací a připravuje změny, které by stanicím umožnily získávat část peněz předem.
1: Sport.
2: B-tým Sigmy Olomouc dnes vstoupí do nového ročníku Moravskoslezské fotbalové ligy. Cílem je postup do druhé ligy. První překážkou na této cestě bude Vsetín. Na jehož hřišti zahájí Sigma první kolo v 17 hodin. Nový hlavní trenér Tomáš Palínek potvrzuje, že soupeře má dobře načteného.
6: Na zápase vlastně třeba v Kozlovicích jsme byli osobně, potom ještě asistent trenéra Marcel Frey byl i na tom pohárovém utkání. Budeme mít ještě lépe nakoukané během toho týdne a připravíme se i v těch tréninkových jednotkách. Nicméně hlavně musíme přidat v některých aspektech té hry, no hlavně v té defenzivě. Po zisku míče nesmíme jednoduše ztrácet a nehrát všechno dozadu.
2: Hranice už v pátek v prvním kole podlehly Frýdku místku 0-1. Uničov právě teď hraje s B-týmem Karviné, ve 42. minutě prohrává 0-2. A ačko Sigmy čeká v 15 hodin doma druhé kolo šance ligy s Mladou Boleslaví.
1: Počasí.
2: Odpoledne čekáme na střední Moravě polojasno až oblačno, postupně bude oblačnosti ubývat. Teploty 24 až 28 stupňů, v Jeseníkách 18 až 22. Foukat má mírný severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: V Drahanovicích stále počítejte s uzavírkou silnice na Čechy pod Kosířem, a to z důvodu jejich oprav. Objížďka vede přes Ludéřov.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

John Ross mladší, JR, tak ho všichni známe, a jeho paní prý budou vzory našim děvčatům. V takovém užívání si života prý se tomu říká láska, a tedy prý se tomu říká prokrastinace. Předpolednem na návštěvě u Jiřinky s Alenkou, tak trošku po vzoru ropných magnátů, kde si z Dallasu v Texasu. Teď máme 11:05, tak ještě před tím polednem třeba taky písně od kapely No Name nebo ABBA a za chvilku i příběhy našich sousedů, tedy velmi poučné příběhy, které vám nabízíme v nedělním prázdninovém dopoledni u nás ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: nedělní dopolední program Českého rozhlasu Olomouc. My vám po celé prázdniny i letos právě v nedělních dopoledních přinášíme nevšední zajímavé i poučné osudy pamětníků z našeho regionu. Tak, jak je zaznamenali žáci a žákyně základní škol a studenti studentky gymnázií Olomouckého kraje. A dnes nás na pár minut teď právě čeká příběh Bořivoje Chytky ze Starého města pod Sněžníkem.
1: Mě vyhodili z jednoho zaměstnání, pak z druhého, pak ze třetího zaměstnání, protože jsem vlastně chtěl tahat do lůna socialismu kapitalisty k tomu, aby využívali vymoženosti socialistického státu.
2: Pan Bořivoj Chytka byl vždy cílevědomý, nebál se poznávat nové věci a ve svém životě toho hodně zažil. Na střední škole byl excelentním studentem a rozhodl se studovat matematiku na Karlově univerzitě v Praze. Ale v Československu v té době vládla komunistická strana, která mu změnila plány.
1: Byl květen nebo červen, já už si to přesně nepamatuju, mně přišlo, že vzhledem k tomu, že naše zemědělství potřebuje odborníky do zemědělství a že žiju na vesnici a mám k tomu blízko, takže se mám dostavit na Vysokou školu zemědělskou do Brna k pohovoru.
3: Ani po ukončení vysoké školy neměl možnost výběru zaměstnání.
1: Ten život nebyl tak jednoduchý. Dříve platilo, že když dokončíte vysokou školu, tak stát vám určí, kam máte jít, kde to firmy potřebují. A já jsem dostal umístěnku na STS, to byla strojně-traktorová stanice nedaleko Mělníka.
4: Ale pan Chytka se tím nenechal zlomit. A protože už v mladém věku byl kreativní, i v zemědělství měl spoustu dobrých nápadů. Rozhodl se vybudovat masokombinát, protože v okolí žádný nebyl. Dokonce byl schopný zajistit zahraniční investory.
1: Tak jsem objel družstva s tím, že bychom udělali společný zemědělský podnik, kde by se na to družstva složili, a já jsem tenkrát měl přísliby od všech těch zemědělských podniků zhruba asi na 160 milionů korun, že se to postaví. Na veletrhu jsem se spojil s firmou ACE, která měla sídlo ve Vídni a vyvážela maso zpracující stroje. Tak jsem se s nima seznámil, dali jsme se dohromady. Oni mě pozvali do Vídně a rozběhla se spolupráce. Pak přišly okupace v roce 68, celý projekt vzal za svý.
2: V roce 1968 nastala invaze vojsk Varšavské smlouvy a kvůli spolupráci se zahraničními partnery ze západu jeho sen o masokombinátu nevyšel.
3: Z práce ho vyhodili a aby neskončil u lopaty, přijal místo náměstka ve Starém městě pod Sněžníkem. Tyto zkušenosti se odrazily na jeho vztahu ke komunismu. Režim se mu opravdu nelíbil.
2: Staré město si nakonec zamiloval. Žije tam dodnes. Rád cestuje po celém světě, také tráví čas v lese a užívá si čas se svými vnoučaty. A jaké je jeho životní motto?
1: Moje zásada, kterou jsem se řídil a vyžadoval to po svých podřízených a spolupracovnících, bylo, kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody.
0: V zápětí ještě také jedno motto zase, ale v písni. Toto byl příběh z cyklu Příběhy našich sousedů. Příběh Bořivoje Chytky ze Starého města pod Sněžníkem. Pro projekt Příběhy našich sousedů právě jeho vyprávění tentokrát zpracovávali Gabriela Chytková, Adéla Skokanová, Emma Skokanová, Denis Tarsi a Lucie Sýkorová ze základní školy Vrchlického v Šumperku. Také pro vás, pro posluchače Českého rozhlasu Olomouc, anebo pro ty, kdo se rádi poučí právě třeba v příbězích našich sousedů na webech.

0: Brněnský folk tým kroutí už šestou dekádu na našich pódiích. Pánové už jsou pravda odrostlejší, kapelou prošla řada muzikantů, radost z hudby ale zůstává, což potvrdil i loňský Folkfest. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě folk týmu.
1: Když to pekla, tak ať na krásným koni, když se šíve, tak se vší parádou hned.
2: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
3: Ztrácí se vám blízký člověk, senior, před očima? Tak pozor, s rostoucím věkem se mění vztah člověka k jídlu. Nezájem, nechutenství, ztráta pocitu hladu. Výsledkem může být i podvýživa. Jak má vypadat správné seniorské stravování? Proč je důležité nezapomínat na sebe a dbát na svůj komfort, zvlášť když pečujete o dalšího člena rodiny? Mluvit o tom budeme s nutriční terapeutkou Markétou Karasovou v prázdninové repríze Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc v úterý v 10 dopoledne.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Jednoho to střídá, druhé i v názvech písní, co se má stát, to se stane. No a teď to Memento Mori z latiny v podobě ovšem popového songu. Pěkně Olga Lounová v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc. No za chvilku taky popěvek, ovšem to už nebude příliš moto, to bude Cherry Cherry Lady, to budou 80. léta, to budou Modern Talking. A teď zase trocha historie, tvrze navštěvujeme poměrně často, pokud si vybavujete třeba v pondělním vysílání, to jsou panská sídla střední Moravy. Teď tvrz ve Vranové Lhotě, nedaleko hradu Bouzova a obce Bouzov. Z ní, z té tvrze ve Vranové Lhotě, se pomalu stává kulturní centrum, kdysi ruina, teď kulturní centrum. Jednou z prvních výstav, kterou tvrz ve Vranové Lhotě nedaleko Bouzova představila, byla expozice fotografů a výtvarníků Zábřežska Šumperska a tato skupina se tam po roce opět vrací. Vernisáž tak proběhne dnes od 14. hodiny. A jak přizná fotograf a jeden z pořadatelů akce ve Vranové Lhotě na Bouzovsku Ladislav Doležal, ta vernisáž by se mohla stát vlastně dlouhodobější opakovanou tradicí.
1: Tradiční, no tak je po třetí, takže možná i ta tradice tam je. Ta první výstava byla taková hurá akce, která je docela amatérská, vlastně vytvořená v krátké době a postupně se snažíme, aby ty výstavy měly vyšší a vyšší úroveň, aby to trošku stoupalo.
2: Vás tam vystavuje vlastně skupina, jste pojmenovaní F8, předpokládám, že F znamená fotografové, ale nebudou vystavovat jenom fotografové.
1: Ano, F-ko může znamenat fotografii, může to znamenat fokus a může to znamenat taky clonu F/8. Tohle tu zkratku vymyslela Martina Štajdlová. Je nás 8 fotografů a k tomu se přidali 2 výtvarnice, které

0: a nějaký přírodní věci tady z Jesenicka. Petr Linhart je nový člověk, který nahradil Radka Grila. Myslím si, že ti dva jsou si dost podobní, že oba jsou takový pečlivové. Petr Linhart tvoří hodně černobílé, zaměřuje se na detail, zaměřuje se na portréty. Jana Nováková ze Zábřeha bude vystavovat většinou přírodní věci, kytky, krajinky. Lenka Artnerová, ta je z Dolní Lípky, ta se zase vyznačuje takovýma zajímavýma nápadama, umí najít vtipy v detailech, vyžívá se při podobnění různých detailů k životu a tak podobně. Dan Půr, kytky, tmavě laděný, vážný věci. Ivo Merta, fotky, předpokládám, říkal mi, že to budou taky většinou kytky a příroda. No a já, moje maličkost teda. Ty dvě výtvarnice, Ivana Mertová a Alena Kohoutová, malby, asi tak.
1: Vernisáž proběhne 2. srpna přímo na tvrzi ve Vranové Lhotě. Je to takový docela zajímavý prostor, protože je to tvrz vlastně v permanentní rekonstrukci. Není tam úplně jednoduché vytvořit výtvarný prostor. Jak to bude probíhat? Může přijít dokoliv nebo je pouze prozvané vernisáž?
0: Může samozřejmě přijít dokoliv, kdokoliv bude vítán. Kdokoliv přijde, tak určitě svou přítomností podpoří. To je vlastně výtěžek té akce, bude většinou na rozvoj a stavební úpravy té tvrze.
1: Kromě představení výtvarných děl, vy tam máte vlastně i hudební produkci. Samotná vernisáž začíná tedy v neděli v těch 14 hodin. Kdy se bude hrát?
0: Ve 2 hodiny začíná a ve 3 hodiny Ivo Merta má svůj recital svých písní.
1: Jak dlouho výstava na tvrzi bude k vidění a jak je vlastně tvrz přístupná pro veřejnost?
0: Výstava bude trvat víc než měsíc až do 7.9., kdy je nějaká výroční pouť a to bude konec. Tvrz bude otevřená denně, mám dojem, že od 10 hodin asi do 17 hodin, prakticky každý den od pondělka až do pondělka.
1: Z Vranové Lhoty Mirek Kobza, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Cowboy s Voucí ke všem rodeům. Tady to byl on, ten cowboy, to je vzpomínka na Valdemara Matušku. 11.35, 2.8, nedělní prázdninové dopoledne. Dobře, že posloucháte i v neděli předpolednem Český rozhlas Olomouc. No, dočkáme se taky návštěvy, oblíbené návštěvy u Jiřinky s Alenkou, ale co takhle ještě další interpreti, na které vás pozveme? Třeba roková chytlavá tublatanka. Ale na druhou stranu taky klasik cymbálky.
1: Padá, padá rozenka.
0: Tedy Jožka Šmukař i s cymbálkou Jožky Šmukaře. Asi tušíte, kdo ne? Prozradíme, že jak tu blatanka od 22. tak cymbálka Jožky Šmukaře od 16. hodiny vystoupí v sobotu 15. už tohoto měsíce srpna, a to na Koštu vín o pouti v Jakubovicích, už 44. ročník. Chtěli byste na ně?
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
0: Tedy pokud byste chtěli na Košt vín v Jakubovicích v sobotu 15. otvírá se v 15 hodin, právě tou poutí, když je to Košt vín o pouti. No a pak od 16. cymbálka, ale na druhé scéně taky dechovka. A od 22. one krásné melodie v rokovém podání klasiku ze Slovenska. To blatanka. Linka 221 555 444 a pokud byste chtěli, tak třeba i během této slovenské klasiky se můžete ozvat a vstup vám v Jakubovicích domluvíme 15.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Jaké písně pomáhaly lidem zvládat těžkou letní dřinu na poli a jak zněla na úrodné Hané zasloužená radost z bohaté úrody a zlatých klasů? Nová epizoda z cyklu Cimbal a husle vás tentokrát pozve na cestu od tvrdé roboty a vázání snopů až k veselým dožínkovým slavnostem. Zaposloucháme se do pracovních melodií, připomeneme si hospodáře i chasníky a hudebně oslavíme předání dožínkového věnce. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: No San Francisco 60. léta a město květin, to je USA, to je, pokud se nemýlím, tak jako Kalifornie. No a teď někam do Texasu, za ropou, no jak je to vlastně s tou inspirací Ewingy, JRM, Miss Ellie a tím jejich životním stylem. Děvčata!
1: Český rozhlas Olomouc na návštěvě u Jiřinky s Alenkou.
2: Haló, ahoj, Ali, seš to ty?
3: Ano, Jiřínko, jsem to já. Ahoj, co děláš, můžu dál?
2: No, nedělám nic, ale jestli mě chceš pomoct, tak pojď.
3: No to já ráda.
2: Tak pojď nahoru.
4: Ahoj, Jiřínko. Tak kde tě mám? V kuchyni? Na balkoně? Kde tě mám hledat?
5: Koupu se v bazénu, Alenko, pojď za mnou.
4: To jsou mi ale novinky, ty máš bazén, jo?
5: No, nemám, ale že to hezky znělo, že?
4: No, znělo to hezky.
5: No, skoro v každém filmu se v nějakém tom bazénu prohání hospodyňky před obědem. Vzpomínáš na Suelin a Jayara? Jak se ten seriál vlastně jmenoval?
4: Vzpomínám si velmi dobře, jmenoval se Dallas a byl to takový rodinný seriál ze života. Ovšem amerických miliardářů. Naftoví magnáti, že jo, Napolitna měli stavení bazény.
5: Oni stejně měli ten bazének velikosti asi 3 temp, že? Takže to bylo takový docela směšný představením 3 tempa v bazénku, no.
4: Ej, ale v těchto vedrech i 3 tempa v bazénku by se hodily.
5: A utopit se můžeš aj ve lžičce.
4: No, ale s takovým bazénem je taky spousta práce.
5: No, máš pravdu. Musíš ho zakrývat, aby tam nepadalo listí a čistit. A nakonec není voda, protože neprší. To je lepší už skočit si na koupaliště.
4: Že bychom nic nedělali a skočili si na bazén zaplavat.
5: Ani ti nevím. Předsevzala jsem si, že přes prázdniny udělám generální úklid bytu a je srpen a prázdniny jsou v polovině a ještě jsem nezačala.
4: No já si už snad ani neříkám, kdy začnu nebo kdy skončím, ale nikdy neuklízím.
5: A hlavně, že si to říkáš. No a když to nestihneš ani ten vánoční, tak to necháš na jarní a je to. A víš, že to oddalování úkolů a povinností se jmenuje prokrastinace?
4: No jo, vím, no, to jsi mě uklidnila, takže nejsem líná, ale prokrastinuju. Zní to zajímavě, jako když řeknu, že prokrastinuju, tak to vypadá jako vědecky nebo buví jak. A
5: ano.
4: Já zatím nedělám vůbec nic, že?
5: No a vypadá to, že máš plný ruky práce.
4: No.
5: To je ono, no. To důležité, jak to podáš, rozumíš?
4: No, to známe.
5: No, hlavní rozdíl je v tom, že líný člověk je spokojený. Nevadí mu, že nic nedělá. Oproti tomu prokrastinátoři mají výčitky. Snaží se k nějaké činnosti přinutit, ale nejde jim to.
4: A teď jsi uhodila hřebíček na hlavičku. Nejde mi to. Fakt mi to nejde.
5: Máš pravdu, jak se říká, když nevíš, co dřív, tak si sedni.
4: Tak, vidíš to a konečně skvělá rada. Mnozí posluchači určitě ocení.
5: Někde jsem četla skvělý názor. Lidé se přiznávají, že jsou líní, ale tak, aby to vyznělo, jakože jsou vyléčeni ze ctižádostivosti.
4: Takže jsme si tu váhavost pěkně zdůvodnili, Jiřínko. A teď bychom ale mohli s tím váháním skončit. Blíží se poledne, takže hurá do kuchyně.
1: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Tak jsme si, Jiřínko, před písničkou ujasnili, co je lenost a co je jen chorobné odkládání povinností. No, ale do čeho se pustíme v kuchyni?
1: Já už jsem se pustila, Elenko. Dala jsem do remesky směs zeleniny. Mrkev, cuketu, brambory, kousek květáku, česnek, cibulku. Posolila, trošku podlila a v remesce zapekla. Uvidíš, jaká to bude dobrota. A skoro bez práce.
0: Bezme určitě v tomto případě. To je fajn. Je to takové ve stylu dám tam, co najdu v lednici i ve spíži a je to skoro bez práce, ale taky bez tuku. Nebo si na ně zapomněla?
1: Ne, nezapomněla. Jen závěrem pečení jsem tam dala kousek másla, protože chuť másla tomu dodá tu lahodnou chuť, když už jsme tam nedali žádné maso.
0: Líbí se mi, že když očistíš a nakrájíš zeleninu, pak už se vlastně o nic nemusíš starat. Ale je léto a už jsme si několikrát říkali, že bychom měli i něco naložit nebo zavařit, že jo? No, podle hesla, až se zima zeptá, co? Nevyzkoušela jsi něco?
1: No, nevyzkoušela, ale vzpomněla jsem si na jeden recept na úžasnou delikatesu bez vaření, která ale nemá chybu. Jmenuje se cukety a la matiesi a chuti připomíná lahodnou slanou rybu a přitom uchovává si cuketovou křupavost. Potřebujeme jenom cuketu a koření.
0: Už jsme ji kdysi taky dělali, je to dost dlouho, tak povídej, sklenice jsou připravené, tak pojďme na to.
1: Tak recept je jednoduchý, potřebujeme 3 malé cukety, 1 velkou cibuli, sůl, na zálivku pak 2 lžíce octa, 3 lžíce oleje, třeba slunečnicového, a 1 lžičku cukru a pepř.
0: Tak, jak si poradíme dál?
1: Cuketu nakrájíme na kolečka, cibuli na proužky, nebo naopak. Vydatně posolíme, promícháme a necháme asi 2 hodiny odležet. Občas promícháme. Suroviny na zálivku prošleháme a promícháme s odleželou zeleninou. Po případě dosolíme. Opět necháme rozležet, tentokrát asi půl dne. Dáme do sklenic. V ledničce již po 3 dnech cuketa změkne, ale ochutnávat můžeme dokonce i dřív.
0: Určitě to taky znovu vyzkouším a možná tam přidám i nějakou feferonku a k tomu by se hodilo vychladit víc piva, že?
1: To si každý může už dochutit a doladit podle sebe, ale ta feferonka by nemusela být špatná.
0: A co bychom vlastně mohli slavit? Není nějaký významný den zrovna dnes?
1: Nevím, jestli zrovna slavit, ale připomenout si můžeme pár takových odlehčených národních dní. Například dnes je Národní den hořčice a zítra den přátelství a potom Národní den vodního melounu a nakonec den vezmi si ořechy.
0: A k těm ořechům by se zrovna trochu bílého vychlazeného vínečka hodilo, že?
1: Jasně, a k pivu zase chleba z hořčici.
2: Ani to je hodin, já už musím letět, Jiří.
3: Tak frčno, díky za pomoc.
2: Tak dík, tak zase příště. Ahoj.
3: Ahoj.

0: Poledne ohlásil souzvuk zvonů z farního kostela svatého Bartoloměje ve Vrahovicích.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: V Olomouckém kraji se loni meziročně zvýšila těžba dřeva. Ovocnáři pokračují ve sklizni ovoce. Dosavadní úroda zatím odpovídá polovině prázdnin. Úsov připravuje stavbu nové cyklostezky. Jasno, teploty až 35 stupňů Celsia a slabý vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré poledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Těžba dřeva v Olomouckém kraji přesáhla loni 1 200 000 metrů krychlových. Meziročně se zvýšila o 4%.
2: Nadále převládala těžba jehličnatých dřevin. Podíl tvořil 3/4 z krajské produkce. 2/3 těžby v Olomouckém kraji zajišťoval smrk. Z listnatých dřevin převažovala těžba buku. Lesníci vysazovali nejvíc jehličnany. Postupně se tak zvyšuje podíl jehličnatých dřevin v regionu. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: Sadaři v Česku sklízejí všechny druhy letního ovoce. Podle předsedy České ovocnářské unie Martina Ludvíka i přes pokračující sucho odpovídá fáze sklizně ročnímu období.
3: Končí sklizeň višní, sklizeň meruněk, sklízí se broskve, těch bohužel moc není, jednak těch ploch máme málo a ty broskve byly poměrně asi nejvíc těch všech druhů poškozeny právě mrazy, takže ta tuzemská broskev letos je poměrně vzácná. No a začíná nám sklizeň prvních odrůd švestek, budeme se připravovat na už první letní jablka, těch je také velmi málo.
0: Úsov a obec Stavenice na Šumpersku by měla propojit nová cyklostezka. Stavbu přibližně 3 kilometry dlouhé trasy připravuje vedení Úsova. Město už získalo potřebné pozemky. Podle nezávislého starosty Benedikta Lavrinčíka cyklostezky v Úsově chybí.
4: Ze strany Stavenice je síť cyklostezek v Olomouckém kraji nejlépe dostupná, že když to dotáhneme do Stavenice, tak se pak dostanou lidé na cyklostezce do Mohelnice, dostanou se z Mohelnice na spoustu dalších míst. Druhá věc je ta, že ten provoz cyklistů směrem Úsov Mohelnice je asi největší.
0: První promítání v Karlově Studánce přilákalo 80 diváků. Horské lázně po letech obnovili kino, které dříve fungovalo v budově Orlík. Filmy teď uvádějí v památkově chráněné hudební hale. Lázně plánují filmové večery jednou týdně, potvrdila jejich ředitelka Irena Vašicová.
5: Do té atmosféry lázní kino patří. Zvláště pak, když v širém okolí, pokud vím, tak moc kin není. A pokud zjistíme, že to naši klienti a pacienti a také obyvatelé z okolí prostě ocení, tak pevně věřím tomu, že tato tradice přejde i do zimních měsíců. Sport.
0: Tenista Dalibor Svrčina nezvládl závěrečné kolo kvalifikace kanadského turnaje Masters v Montrealu a v hlavní soutěži nenastoupí. Ostravský rodák podlehl Francouzovi Drogertovi 6-4, 3-6, 4-6. V hlavní soutěži se představí trojice Čechů Jiří Lehečka, Jakub Benčík a Vítko Přiva. Ženský turnaj letos hostí Toronto, kde bude startovat 8 českých tenistek. Jako první vstoupí do turnaje Sara Bejlek. Dnes večer se utká s Číňankou Wang Shiyu.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude oblačno nebo polojasno, výjimečně hlavně na horách se můžou objevit přehánky, teploty 27 až 31 stupeň, v jeseníkách okolo 23, fouká mírný severní vítr. Zítra čekejte na střední Moravě jasno, při výjimečně zvětšené oblačnosti přehánky a bouřky, teploty 31 až 35 stupňů Celsia, v jeseníkách okolo 25 a slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Motorkář boural na Olomoucku. Na silnici mezi obcemi Hostkovice Velký Týnec. Na místě jsou záchranáři. Příčinu nehody vyšetřují policisté. Pokud tam míříte, věnujte řízení zvýšenou pozornost. Blíže nepopsaná nehoda se stala na Prostějovsku na silnici mezi obcemi Ondratice, Brodeku, Prostějova. Projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Pěkné nedělní poledne vám všem, kteří ladíte Český rozhlas Olomouc. Pro tu další hodinu je připraven Pavel Bobek, ale ty další písničky, ty už budou na vás, protože začínají písničky na přání. Od mikrofonu vás zdraví a pěkný den přeje Janka Písková a já už se za chvíli budu těšit na vaše SMSky a telefonáty. Dobrý poslech.

0: Pavel Bobek a Český rozhlas Olomouc a tady písničky na přání dnes s Hankou Pískovou. A já už jsem moc ráda, že v éteru mohu přivítat také paní Evu ze Zavadilky. Hezký den.
1: Dobrý den, vám přeji do Českého rozhlasu Olomouc a všem milým posluchačům. A já bych dodatečně tuto písničku a poděkování poslala. Pátek měla narozeniny naše kamarádka Liduška Olšovská z Červené Lhoty. Liduško, konečně se podařilo, takže jestli posloucháš, tak ti posílám tu písničku. A ještě jednou, ať tě štěstí provází, ať ti zdraví neschází, ať máš lásky vždycky dost a s tím se dělit o radost. A ještě bych chtěla moc poděkovat tvojím synům a jejím rodinám, jak nás krásně na té oslavě obsluhovali. Takže velký dík. A ještě chci pozdravit do Jeřmaně sestru Alenku, Sedláčkovi do Ujezda, Havličkovi do Pavlova a Uncajklikovi do Květina. Vám, Haničko, moc krát děkuji a zase budu někdy těšit příště na zavolání.
0: Děkujeme, mějte se hezky, písnička je i pro vás, naslyšenou.
1: Děkuji vám.
0: A hrát budeme také k dnešním krásným narozeninám panu Lubomíru Kýrovi z Břidličné. Milí Luboši, přejeme ti hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a dobré pohody. Klub seniorů Břidličná. A dále je tu prosba, abychom zahráli pěknou písničku pro našeho dědečka, pana Jiřího Albrechta z Bludova. Milý dědečku, k narozeninám ti přejeme jen to nejlepší a nejkrásnější. Pevné zdraví, mnoho štěstí a lásky. Moc ti za vše děkujeme, máme tě moc rádi. Evička, Tom a Jana. A ještě budeme hrát také rádi pěknou písničku k narozeninám, ke krásným narozeninám. Ty slaví můj syn Mirek Krmíček, krásné narozeniny vše nej, ať je ti stále hej, pohodu, zdravíčko, úspěchy v práci, lásku všech, co tě máme rádi. Eminka, ať ti dělá radost, úsměv na tváři, mamka a rodina Čujová.

0: Bob Friedl na přání vás, posluchačů Českého rozhlasu Olomouc, a další písnička, to prozradím, že ta bude v režii Gustava Broma, a vybrala ji pro nás paní Marie z Kroměříše. Dobrý den.
1: Krásný den, přeji do Českého rozhlasu Olomouc a všem posluchačům. Dnes posílám písničku pro potěšení, dobrou náladu, s přáním stálého zdraví, Zeňce do Holubic, a děkuji za krásné básničky Věrušce Halouskové, Lidušce do Olomouce, Marušce do Hrabišína, Zeňce Pavelčíkové do Olomouce, Jindřišce Naďové do Kroměříže a Vláďovi do Tovačova. Vám, paní Haničko, moc děkuji a zase se budu těšit někdy naslyšenou.
0: Děkujeme, naslyšenou. A já k tomu přidám další pozdravy. Je vidět, že na oslavence myslíte opravdu hodně, protože máme zahrát ještě jednou k dnešním narozeninám panu Lubomíru Kýrovi z Břidličné. Milý taťko, přejeme ti hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody, manželka a synové s rodinami. A též osobě ještě jednou vzkazujeme Lubošku všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody přeje Maruška. A ještě je tu pozdrav pro všechny posluchače Českého rozhlasu Olomouc a prosba o zahrání písničky Pro radost a dobrou náladu pro naši maminku Mařenku Récovou ze Hvozda. Písničku posílám všem do domova důchodců, do Bohuslavy, zvláště pak naší mamince. Zdravíme ze Slezské Harty, dcera Maruška s Martinem.

hip, já slyšel kytary hrát. Hip, hip, když rybáři kránu šli spát, však nejlepší v celé Napoli byla Tina Marie. Hip, hip, já toužím se vrátit zas tam. Hip, hip, už nechci být dál bez ní

já slyšel i tady hrát. Hip, hip, když rybáři k ránu šli spát, však nejlepší v celé na poli byla Tina Marie. Hip, hip, já toužím se vrátit zas tam. Hip, hip, už nechci být dál bez ní sám.

0: Gustav Brum a Český rozhlas Olomouc a toho teď vystřídá Hana Zagorová a já už v éteru vítám pana Mirka ze Široké Nivy. Hezký den.
1: Hezký den, přeji všem vám do rádia Olomouc, do rozhlasu. A chtěl bych nechat zahrát písničku kamarádce Dance z Valšova, Petře Temňákové ze Široké Nivy, Ivance Dlouhé ze Široké Nivy a všem, kteří poslouchají Český rozhlas Olomouc a vám do rozhlasu Olomouc. Moc krát děkuji.
0: Také děkuji.
1: A krásný den přeji všem.
0: Ano, hezkou neděli, naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuji.
0: A dále je tu pozdrav dobrého nedělního dne všem do Olomouckého rozhlasu. Přál bych si zahrát jen tak pro radost nějakou pěknou píseň paní Marušce z Jedlí a přeji hodně zdravíčka. Také děkuji za zahrání. Podepsán Milda z Heroltic, tak my to přání rádi splníme. A písnička poputuje také k dnešním krásným narozeninám kamarádovi Luboši Kýrovi z Břidličné. Přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí i zdraví Pavel, Eva a Anička. A ještě máme zahrát také kamarádkám do Vápené a Bernardic, Marci a Jitce Dožulové, manželům Havránkovým do Malé Kraše, Aničce Vávrové do Bruntálu, vlastničce do Krnova a pro kamaráda Standu do Bernardic. Všem přeji pěkné nedělní odpoledne a dobré zdraví. Podepsána Anička z Vápené.

0: Támecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.
2: 15. výprava do Mohelnice na loňský Folkfest bude tentokrát pořadu na cestě trochu jiná. Vezmu vás na koncert Roberta Křesťana a druhé trávy, který tam zaznamenal Český rozhlas Olomouc. Poslouchat budeme písničky z posledních alb oceněných Andělem i skladby starší. Hlavně atmosféra bude jiná, autentická, živá, jako byla právě na Folkfestu. Naladit si ji můžete na vlnách Českého rozhlasu Olomouc v neděli 2. srpna po 15. hodině, kdy vás u pořadu na cestě přivítá Jarka Nosková.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Stále posloucháte nedělní písničky na přání a já jsem moc ráda, že mohu pozdravit takto přes mikrofon taky paní Zdeňku z Prostějovská. Zdeňko, pěkný den, komu bude patřit ta vaše písnička?
4: Dobrý den. Já vás zdravím všechny v rozhlase Olomouc a všechny posluchače. A tuhle písničku bych ráda věnovala paní Zdeničce Šugárové, učitelce, která mě kdysi učila. Je to strašně milá paní. Nejmilejší paní učitelko, ať každý den radostí je prostoupen. Narozeniny máte, gratulace přijímáte. Přeji vám vše nejlepší do dalších let, hodně elánu, štěstí, radosti, především však pevné zdraví a luštění křížovek, ať vás dlouho baví. Všechno nejlepší, hlavně to zdravíčko, paní učitelko. Moc si cením, že si s váma občas můžu takhle promluvit a popřát vám tady tou cestou pěknou písničkou k vašim narozeninám. Mějte se hezky všichni a moc vás zdravím. Naschledanou.
3: Naschledanou, mějte se hezky a dobrý den popřejeme a taky písničku pošleme paní Evičce do Krnova. Srdečně vás pozdravuji, dávejte na sebe pozor, hodně zdravíčka přeje Květa. Pro Karin Grigoriadu, jejímu životnímu jubileu, ze srdce všechno nejlepší přeje rodina Bosková nebo Božková. A hrát budeme také všem osamělým, nemocným, zdravým, nešťastným i šťastným a všem hodným lidem. Písničku posílá Jana z Malína.
0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.

0: Věra Špinarová v písničkách na přání Českého rozhlasu Olomouc. A teď tu budou dvě velké hvězdy československé taneční hudby. Pohádka o konvalinkách v podání Milana Chladila a Ivety Simonové. A tuhle tu písničku pro nás vybrala naše pravidelná posluchačka paní Beatka Spňovic. Komu budeme hrát?
1: Dobrý den, tady Beatka Trová. Chtěla bych se nechat zahrát k zítřejším narozeninám paní Marcele Jurečkové ze Tří Dvor. Všechno nejlepší a hodně zdraví přeje Beatka a babička. Děkuji moc.
0: Děkujeme, naslyšenou. A další přání říká rozhlásku. Zahraj k dnešním narozeninám paní Petře Seifertové z Loštic a k zítřejším narozeninám paní Vlaďce Hotařové z Jevíčka. Oběma děvčatům vše nejlepší přejí Vídáčkovi z Bouzova. A dále je tu prosba, abychom zahráli pěknou písničku také mojí mamince Lidušce Loníčkové, tetičce Drahušce Odstrčilové, Mirce a Mirkovi Navrátilovým pro krásný den. Hodně zdraví, štěstí a pohody přeje Leona z rodinou a Karel. A hrát budeme také pro dobrou náladu a potěšení Zdeňce Dobýskova. Písničku posílá kamarádka.

0: Posloucháte písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc. Připravená už je ta další, tentokrát na přání paní Aleny Stroubek. Alenko, hezký den.
1: Dobrý den. Zahrajte prosím píseň Rostislavovi Kučerovi na červenku, který má ve středu 5. srpna narozeniny. Přeji mu hodně zdraví, štěstí a božího požehnání, ať se mu daří. Sedni si na stoličku, nalej si štampličku a zaspívej si tuto písničku, kterou posílám. To ti přeje Alena, sestra Alena Stroubek s rodinou. Děkuji, nazvedanou.
0: Děkujeme, naslyšenou. A krásnou neděli přejeme vám všem, kteří nás posloucháte, kteří posloucháte Český rozhlas Olomouc. A je tu prosba o pěkné zahrání drahým přátelům, na které moc myslíme. Janičce a Jiřímu Pospíšilíkovým, Lidunce Loníčkové z Olomouce, Marušce do krásné Kroměříže, Božence Horníčkové z Litovle s hodnou dcerkou Broničkou Stejskalovou z Olomouce. Všem srdečné pozdravy s láskou k bližnímu zasílají a přejí krásné letní dny z laskavých srdéček Věrka Halousková s hodným a pracovitým Adámkem. A ještě je tu pozdrav dobrého dne všem na 106,8 FM. Ten pozdrav posílá Břeťa Piska ze Štítů. A ještě zahrajeme také k narozeninám tatínkovi Rudovi od Hřiště. Přejeme vše nejlepší, hodně štěstí i zdraví a božího požehnání. Přeje dcera Katka s rodinou a manželka.

0: Stříbrný měsíc, velmi oblíbená písnička vás posluchačů Českého rozhlasu Olomouc, a ta další, ta tu nehrajeme až tak často, ale věřím, že ji máte také rádi. Tu písničku vybírala paní Jiřina z Břidličné. Dobrý den.
1: Dobrý den. Zdravím všechny posluchače z Českého rozhlasu Olomouc a chtěla bych popřát Lubošovi Kýrovi z Břidličné k jeho dnešním narozeninám. Vše nejlepší, hodně štěstí, lásky, pohody v životě i v rodině a hlavně zdravíčko mu přeje kamarádka Jiřina. A vám přeji všem pěkný den a moc vám děkuji.
0: Děkujeme také, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A já prozradím, že tu písničku zaspívá Marián Vojtko, je to písnička Má lásko se laví, a tu písničku také zahrajeme pro kamaráda Miloška Pořízka z Domova důchodců Pohoda ve Chválkovicích na pavilonce pokoj číslo 14, ať má pěkné odpoledne a cvičí ruku jízdou na chodbě, kde jsou mandla. To prosí kamarádka Helča Zamykalová z Nové ulice Olomouc. A dále máme zahrát pěknou písničku také pro manžele Pospíšilíkovi z Roštění a Janě Morávkové z Tátenice. Pro radost a potěšení to jim přeje Marie z Červené vody. A do třetice všeho dobrého písnička s pozdravem a přáním hodně zdraví Jindřišce na Eldeniku do Kroměříže a bratrovi Vláďovi do Tovačova a všem, komu nikdo nezahraje, Marie napsala Marie z Přerova, a ještě je tady také pro pečovatelky.

0: Marián Vojtko a Český rozhlas Olomouc a také písničky Na přání, do kterých dnes hodně telefonujete i píšete, tak vám za to moc děkujeme, moc si toho vážíme. A teď už tu máme Honzu z Choliny. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás moc zdravím i vaše báječné rádio. Já bych tuhle písničku chtěl věnovat celé svojí rodině z Choliny, ze Střeně, ze Štěpánova a z Bruntálu, všem kolegům z práce a všem, kterým se zítra nechce jít do práce.
0: Tak já věřím, ještě před sebou máme kus dne, takže to nebude hned tak a že si tu neděli ještě užijete s tou písničkou. Děkujeme Jasně. za zavolání.
1: Děkuju.
0: Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkuju.
0: A je tu další přání hezkého dne a prosba o písničku pro Vrátíka ze Štemberku pro hezký a pohodový den posílá Maruška a máme zahrát ještě písničku k dnešním narozeninám Růženě a teď doufám, že to čtu dobře, Vyplašilové, protože je tam určitě nějaký překlep. Růženě Vyplašilové z Mohelnice, přejeme jí zdraví, lásku celé rodiny a boží požehnání, anděl strážný a dí chrání, přeje celá rodina Bártova a písničku pro potěšení ještě zahrajeme tak také paní Lidě Mišákové do Uničova, posílá ji teta z Pískova.
2: Český rozhlas Olomouc.

0: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
1: Ztrácí se vám blízký člověk, senior, před očima? Tak pozor, s rostoucím věkem se mění vztah člověka k jídlu. Nezájem, nechutenství, ztráta pocitu hladu. Výsledkem může být i podvýživa. Jak má vypadat správné seniorské stravování? Proč je důležité nezapomínat na sebe a dbát na svůj komfort, zvlášť když pečujete o dalšího člena rodiny? Mluvit o tom budeme s nutriční terapeutkou Markétou Krasovou v prázdninové repríze Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc v úterý v 10 dopoledne.
2: Alba skupiny Wings se právem řadí do diskografie Paula McCartneyho. Platí to i o páté studiovce Wings at the Speed of Sound, která byla v roce 1976 zásadním, nejen komerčním, ale i uměleckým úspěchem. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou Wings.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Dnešní písničky na přání jdou pomalu do finále a my tu máme ještě další telefonát. Je to paní Dana Zvalšová. Dano, dobrý den. Komu chceme poslat písničku?
2: Dobrý den, já bych chtěla nechat a poděkovat do široké nivy panu Miroslavovi, kamarádovi, a potom to přeji panu Milánkovi a ještě bych to chtěla švagrovi, do Břídličné ze Švagrovou Lidušce, ať mají dobrou pohodu a užívají si pěknou neděli.
1: Děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Naschledanou.
1: A je tu poděkování za zahrání písničky Aleně Málkové Stroubek, podepsán Rostěz Červenky. Dále připomeneme, že zítra oslaví své narozeniny paní Lenka Rozmanová z Olešnice u Bouzova. Přejeme jí pevné zdraví, kousek štěstí a radost z pravnučky. Přejí všichni, co jí mají rádi. A ještě je tu přání, abychom zahráli také Aničce Bartošové Pro pěkný den. Písničku posílají a jen to nejlepší přejí Havránkovi.

0: A je to poslední telefonát dnešních písniček na přání Českého rozhlasu Olomouc a já vítám Ludmilu z Doubravice. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím Český rozhlas Olomouc a chtěla bych nechat zahrát jenom tak pro radost, pro potěšení k dobré kávě po obědě panu Oldovice Rákovi do Nemíle, paní Emilce Horákové do Zábřeha, manželům Sedláčkovém do Újezda, paní Iloně Šmoldasové do Loštěc, sousedce Lidě Jarolimové, Lidě Ziglové, Andulce Hanzelkové do Doubravice a celé Šnevajzové rodině do Libivé. Je to i pro vás, paní redaktorko, a pro všechny, co poslouchají Český rozhlas Olomouc. Děkuji, pěkně mějte se hezky, někde nashledanou Gotwaldovi.
0: Naslyšenou a poslední dvě přáníčka, odpolední pohodu do Horního Benešova rodině Hradečné, Černé a Mezenské přeje Boženka a ještě zahrajeme holkám do Úsova, teď je Zdeňce do Pískova, pozdrav posílá Lída. A vy všichni zůstaňte s námi na vlnách Českého rozhlasu Olomouc po 13. hodině a dalších aktuálních zprávách, tady bude Zámecké léto.
2: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Výluka tramvají začne v Olomouci na trase hlavní nádraží Pavlovičky. Omezení provozu vlaků zkomplikuje cestu z Krnova do Jeseníku. Dělníci upraví v přerovské místní části lísky veřejná prostranství. Jasno nebo polojasno, teploty až 37 stupňů Celsia. Slabý vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. S výlokou tramvají mezi hlavním nádražím a čtvrtí Pavlovičky musí počítat cestující v Olomouci od 9. do 31. srpna. Přerušení provozu si vyžádají opravy výhybek v přednádražním prostoru a výměna kolejí na tramvajové smyčce Fibichova. Náhradní dopravu zajistí výlukové autobusy. Podrobnosti jsou na webu dopravního podniku. Dnes začne několika měsíční výluka vlaků mezi Krnovem a Jeseníkem. Část trati vede přes Polsko, tamní dopravce bude rekonstruovat trať až do 12. prosince. Proto budou zrušené spěšné vlaky v úseku Jeseník-Jindřichov ve Slezsku. Osobní vlaky na trase Jeseník-Mikulovice-Zlaté hory pojedou bez omezení, potvrzuje mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
2: Po dobu výluky zajistí České dráhy za všechny spěšné vlaky z Jeseníku do Krnova a Moravského Berouna v úseku Jeseník-Jindřichov ve Slezsku náhradní autobusovou dopravu. Skupinové přepravy jako turistické akce, výlety a podobně je nutné nahlásit kontaktnímu centru Českých dráh nejpozději 72 hodin před odjezdem vybraného spoje.
0: Přerov chystá úpravu veřejných prostranství v místní části Lísky. Zahrnovat bude stavbu chodníků, rozmístění nových laviček, košů a modernizaci veřejného osvětlení. Zhotovitele stavby vyberou zástupci města v soutěži, kterou už radní vyhlásili. Pokračuje mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.
3: Předpokládaná hodnota stavebních prací činí 5,2 milionu korun bez daně. Akce bude spolufinancována z integrovaného regionálního operačního programu. Lísky se tak stanou další místní části, kde je naplňován plán na obnovu veřejných prostranství. Aktuálně dokončujeme náměstíčko v Levešicích a v příštích letech máme v plánu ještě úpravu v Čekyni, v Újezdci a ve Vinarech.
0: Dělníci pokračují v Javorníku na Jesenicku v opravách farního kostela Nejsvětější Trojice. V těchto dnech upravují boční kaply. Práce budou stát více než 1,5 milionu korun. Pokračuje mluvčí ostravsko-opavské diecéze Ondřej Elbel.
4: Aktuálně pokládáme novou měděnou krytinu, která pokryje kopuly a lucernu kapule. Součástí prací je také nezbytná instalace nových okopových žlabů. Odbornou péči věnujeme také vrcholovému kříži. Zbývající práce na boční kapli proběhnou ještě v příštím roce, přičemž definitivní dokončení této části obnovy plánujeme na rok 2027.
0: Sport. V prvním kole Moravskoslezské fotbalové ligy dnes Havířov prohrál s Bčkem Zlína 0-1. Uničov porazil Karvinou B 3-2. V 17 hodin budou mít výkopy duely Polanka nad Odrou Artis Brno B, Vsetín Olomouc B.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě jasno nebo polojasno, ráno ojediněle mlhy, odpoledne přechodně oblačno, výjimečně přehánky. Teploty 33 až 37 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 28 a slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Trávu kolem D46 sečou dělníci na trase Brodeku Prostějova Olomouc. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zámecké léto.
5: Zdravím všechny milovníky historie a lidských osudů. Budu vám společně se svým příbuzným vyprávět příběh dvou vážených šlechtických rodin a jedné stavby plné symbolů. Zvu vás do východních Čech, do Chlumce nad Cidlinou, na zámek Karlova Koruna, který projektoval architektonický mák Jan Blažej Santýny Eichel. Celých 300 let ho s výjimkou krátkého období druhé půlky 20. století využívá chlumecká větev Kinských. A já vás zvu za jedním ze současných majitelů.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Naše výprava míří do východních Čech, kde na tradiční cestě z Prahy do Hradce Králové v Chlumci nad Cidlinou stojí na jednom z kopců nádherná stavba zámku Karlova Koruna. Dnes stejně jako v historii patřilo panství do rodiny Kinských a Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným zámeckým pánem.
1: Zámecké léto.
2: Jaké celé vaše jméno? Se vším všudy, i s křestními, kdyby to mohlo být po šlechticku.
3: Francesco Alessandro Kinský Dalborgo.
2: To Alessandro máte po kom, nebo proč?
3: Proto si to přála mamka. Já jsem měl se jmenovat minimálně Flaminio, protože to je tradice u Dalborgové, že všichni muži se jmenovali buď Giovanni Saladino, nebo Flaminio, nebo Pio, ale z nějakého důvodu prostě jsem byl Alessandro.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
2: To Dalborgo, odkud to je rod?
3: Čistě z Pízy, z Toskánsko. Ale ty Dalborgové se pak spojili s Netolický, to bylo 150 let zpátky, a to je důvod, proč moje babička měla důvod strávit léta ve Vlčí pole, blízko Jičina, protože Dalborgové vlastnili hrad Kost a Kostecký pánství a takhle se moje babička a můj dědeček potkali. Jo, a moje babička i sice, že byla rozena v Toskánsko, v Pízi, ona mluvila česky, protože přišla tady jako každý rok a strávila tady čas jeho dětí.
2: Jednoduše řečeno, jako by jsem jezdila na prázdniny a zakoukala se do svého muže, který tady prostě žil normálně?
3: Takhle, Norbert Kinský žil na zámku, samozřejmě, protože prostě byl, kdo byl. No, a zámek Karlova Koruna vždy patřilo Kinských. Je to jenom za mě vtipný, že ty dvě lidi, moje babička, moje dědeček, se potkali tady v Čechách, i když prostě dvě starobylí rodí, jedna z Toskánsko, jedna z Čechách, pak se spojili. A bylo čistě z vůli mýho dědečka, že ten jméno Dalborgo se přidal ke Kinským, protože on nechtěl, aby to jméno vymřel. Moje babička byla jediná dcera a v tom případě, kdyby to nedělal, prostě už o Dalborgové ani nemluvíme.
0: Podle tradičních šlechtických pravidel rodu Kinských by byl Francesco oslovován jako hrabě, doma v Itálii pak conte. Rod Kinských získal hraběcí titul v 17. století a část rodu byla později povýšena do knížecího stavu. Počátkem 19. století se pak knížecí větev rozdělila na chocenskou, kosteleckou a perutskou část. Chlumecké větvy byly velmi dobří politici, vojáci, osvícenští učenci a pedagogové.
3: Tak Kinští se začali usídlit v Chlumci už před 30letovou válku. Jo, byl Jan Dlask, že první, že držel statky u Chlumce, ještě jsme drželi zámek Zásmuky u Kolína, ale bylo to těsně během 30letovou válku, že nám ten chlumecký pánství byl potvrzen. Jo, takže my sedíme u Chlumci od té doby. Ale ten dnešní společný předek, který všichni žijící Kinští mají, je Václav Norbert Octavian. Ten se narodil v 17. století a je považován dneska jako společný předek všem Kinských.
2: Máte ještě kromě toho, řekněme, předka číslo jedna, Norberta Octaviana, někoho z těch předků, na kterého jste hrdý, nebo kdo třeba nějak pomohl Kinským, nebo tady se zasadil v Chlumci o to, že to tady tak nějak vypadá, nebo že si ho rádi připomínáte?
3: Jako určitě, ale nejenom jeden, protože si myslím, že skoro každý z naší předkové nechali nějaký otisk. A můžu zmínit o František Ferdinand, postavitel zámku. Pak máme Octavian, Josef, my jsme ho mu řekli Taffy, který byl zakladatel tradice parforsní honu podle anglického stylu tady v Čechách. Ještě založil první steeplechase, což je dostih na koně po krajině v Chlumci nad Cidlinou, ta zvaná Velká Chlumecká. A ještě se podílil k zakládání Velká Pardubická, jako známe dneska. Pak máme Zdenko Raclav, moje pradědeček, který byl hlavní iniciátor těch třech deklarací pro ty nacistickou okupaci, což byl nemalý a nelevný krok, který konal, ale myslím důležitý, protože měl potřebu projevit svoje názor a to jim stálo konfiskace veškerý majetek už od Němců.
2: Pak taky po roce 1948 vlastně přišli kinští vůbec o ten majetek a museli jste odcházet. Vyprávěl dědeček nebo babička nebo tehdejší kinští vám, nebo donesli se vám nějaké zprávy o tom, jak to prožívali, jaké to pro ně bylo?
3: Moc ne. Můj dědeček, když bydlel v Itálii, moc nemluvil, ale v podstatě to bral ta smůla, která se mu stála. On to bral, jestli se dá říct, jako sportovně, on to bral jako smůla, uzavřená kapitola života. Byl z názoru, že život jde dál a udělal si nový život a moc nekoukal zpětně, zpátky, což za tomu docela obdivuju. Protože moje dědeček podstatně, on šel do Itálie v roce 1948 ještě těsně před, než ty komunisty převrali moci, protože on se chtěl oženit. Ta svatba s Anna Maria dal Borgo, netolická, se měla vykonávat v tom roce 1948, tak on šel přímo ten den, než uzavírali hranice v Československo, se dostal za hranice do Itálie, aby mohl se ženit. Ale s myšlenkou, že se bude vrátit a pokračovat ten příběh. Ještě jeho rodiče dostali speciální povolení, aby se mohli zúčastnit na tu svatbu v Itálii. Za podmínku, že měli tady nechat mladšího syna Raclav a dcera Ženilda. A až pak byli v Itálii a po svatbě, bylo jasný, že nebudou se vrátit. No.
2: Takže on nemusel prchat, on odcházel v podstatě na svatbu zcela běžně. Byl pak někdo z rodiny, kdo už ty hranice musel překračovat na tajno nebo utíkat z tehdejšího Československa, aby se tak trochu zachránil, když už ne ten majetek, ale sebe?
3: Ano, to byla právě Ženilda. Ta uprchla hranice přes lesa s dvěma malýma dětma, pěšky se dostala do uprchlický tábor v Německo a pak dál do Švýcarsko a konečně do Itálie, kde měla bratr a rodiče.
2: Co pak dělali? Čím se živili, když byli v té Itálii potom prarodiče?
3: Norbert žil na začátek u tchyně, matka mi babičky, a i když nemusel shánět práce, protože ještě v té době ta šlechta neměla pracovat, ale on nechtěl žít jen tak, jako z majetek tchyní, nebo prostě. On si našel práce v Pízi, normální práce, potom ještě šel pracovat do Miláně a dá se říct, že žil jako normální život. No, ještě platil pro svoje rodiče, kteří byli v Římě a neměli práce, neměli zaměstnání, takže ještě platili jim.
2: Pak přišli tedy děti na svět. Čím byli vaši rodiče, když to skočím?
3: No tak táta a jeho bratr, moje strýc, jako se začali starat o rodinný majetek v Itálii, i když otec nejdřív pracoval v Miláně pro jednu firmu, myslím, že ta firma vyráběla tramvaje. A takže pracoval, měl normální zaměstnání, byl obchodní zástupce, pak začal pracovat pro rodinu jako zemědělec, no, podstatně, starat se o majetek. A moje mamka pracovala jako učitelka, ta učí, dodnes učí angličtinu, protože je Američanka, a oni se potkali v Itálii, myslím v Castiglioncello, což je u dům její matky, mamky, matka, moje babička.
2: Vy jste se narodil kdy a kde?
3: Já jsem se narodil v Píze 26. září 1983.
2: Co jste vystudoval, co jste dělal do té doby, než jste přišel sem do Česka?
3: No, tak já jsem strávil moje dětství v Toskánsku, v Itálii, protože ani jsme se netušili, že bude tady něco, nějaký důvod se vrátit. A pak jsem studoval v univerzitě v Píze, 3 roky zemědělská univerzita. Šel jsem do Holandska, tam jsem dokončil studium, jsem udělal takzvaný master. A já jsem chtěl pracovat jinde. Jsem chtěl pracovat pro nějaký velký korporát. Ve finále, to bylo v roce 2010, si pamatuju, že jsem si maturoval a jako já jsem nebyl ani inženýr, ani ekonom, něco mezi, takže to nebylo úplně jednoduchý. Ve finále jsem našel nějaký práce v Bruselu a měl jsem příležitost řídit jeden projekt tady v Čechách, takže začal jsem tady pendlovat jednou za měsíc. Mezitím otec jako mě přál, říká, dobře, můžeš samozřejmě pracovat kam chceš, ale aspoň jednou za měsíc na těch porady přijít se podívat, přijít se zajímat, aby si věděl, co se děje.
2: Jsem na zámek.
3: V Chlumci, ano, tady v Čechách. A mně to i pak došlo, že lepší pracovat pro sebe, pro svoje rodinu, než pracovat jinde. A od té doby prostě dělám.
1: Zámecké léto. Příběh.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představuji vám rod Kinských z Chlumce nad Cidlinou, který dnes užívá jméno Kinský Dalborgo. Na stovky let svázala tato větev hraběcího rodu svůj život se zámkem Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. V roce 1948 odsud museli prarodiče současného zámeckého pána odejít. Návratu domů se dožil v roce 1989 už jen Václav Norbert Octavian. V italském exilu se stal profesním rytířem řádu svatého Jana Jeruzalemského. V roce 1992 restituoval hrad Kost, Žehuňskou oboru a zámek Chlumec nad Cidlinou. Zemřel v roce 2008 a správu rodinného majetku převzali jeho synové a později vnuk Francesco Kinský Dalborgo. V jakém stavu našli zámek po návratu do Čech?
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Zámek jako hlavní budova byla docela v dobrým stavu, protože, a teď musím zmínit o tom, že v roce 1943 byl velký požár. To znamená, že celý horní patro zámku zhoršel.
3: Vinou čeho?
2: No tak já jsem slyšel dvě verze. Jo? Ta jedna verze, ta asi pravděpodobně, byla omyl, protože v té době bylo zima a rozmražené trubky na půdě lidi se snažili roztopit a chytlo krov. Jo? To je prostě asi to pravděpodobně pravda. Ale pak jsem od jednoho příbuzného slyšel verzi, že prádědeček ho nechal spálit na schvál, protože ten stejný den se měla tady instalovat, teď nevím, jestli Wehrmacht nebo Gestapo, protože to bylo těsně po konfiskace celého majetku od Němci. Takže a už můj pradědeček hned po válce zahájil rekonstrukce. Jenomže ta rekonstrukce nemohl dokončit, protože v roce 1948 šel do Itálie a už se nevrátil. Ale za štěstí pro nás, komunisti se rozhodli tu rekonstrukci dokončit a ještě tam do zámku stěhovat různé sochy. Tam byla výstava baroko v Čechách.
3: Pamatujete si, kdy jste tu byl poprvé fyzicky?
2: Ano, já si pamatuju, že tady fyzicky jsem přišel poprvé, když mi bylo asi 10 let, to bylo v zimě, a obecně si pamatuju, že tady bylo všechno šedý. Aha, uhlí. Jsem cítil hodně jako uhlí, protože se topilo všude v uhlí, takže na to jsem nebyl zvyklý.
3: V Itálii se netopí?
2: Ne z uhlí. ale už dneska je tady jinak. Ale to, že bylo šedý, si pamatuju. Pak jsem přišel znova třeba v létě a už všechno bylo zelený. Si pamatuju, že poprvé, když jsem si všimnul, že něco se mění, že asi něco je jinak, bylo to, když na nějakou vesnici jsem viděl, jak se lidi začali malovat domy. Dřív všichni měli stejnou barvu, že jo? Ty domy byly všichni šedivý. A tam najednou je vidět, že prostě nikdo má potřebu prostě si namalovat dům. A už pro mě bylo, aha, tady je něco jiný, tady se něco mění.
3: Mimochodem, jakou oficiální barvu má zámek Karlova Koruna podle nějakého katalogu nebo název barevního vzorníku?
2: Já to nevím, ale vím, že to trvalo aspoň 3 měsíce, než s památkářmi jsme se domluvili na jakou barvu fasádě, takže to doufám, že si ho napsali.
3: A jaký říkáte, když někomu vyprávíte o tom, jaký máte zámek, jakou barvu?
2: Perlovou, protože to je barokní perla.
3: Kdy jste spal poprvé na zámku?
2: Já na zámku jsem nikdy nespal.
3: Ne,
2: maximálně na apartmán, na budovu protizámku v tzv. Lichtensteinský trakt. To je budova spojena s jízdárnou a dneska tam žijou rodiče, když přijdou na návštěvu, ale věřte mě, na zámku dneska byste ani nechtěl spát.
3: Je to nepohodlné?
2: Je to nepraktický, zmizely veškerý kachlový kamna, který se sloužily k topení, takže maximálně byste mohl tam spát jako v létě, ale no, nemám na to potřebu.
3: Nelákalo vás to nikdy, zůstat přes noc uvnitř?
2: Já jsem jednou tábor žil přímo na hradě Kost ve stanu a to bylo docela báječný, ale jako na zámku jsem žil asi rok, jako v té budově proti zámku a nebylo to úplně komfortní, protože já jsem pracoval, já jsem byl nahoře v bytě, dole jsem měl kanceláře a během sezóny, vám řeknu, aspoň těch 10 lidí denně přišli u mě, že se ptali, kde jsou záchody a jestli jim můžu prostě razítkovat něco. A pak já mám dva jezevčici, že jo. Takže oni mě vždycky jako zdrhli v parku, jednou prostě utekli do města, po druhý prostě se prali z jiného psa, ještě se stalo, že roztrhali pavice, to bylo zajímavé. Takže ne, já jsem brzo přišel na to, že na zámku není žádná pohoda a

0: Bydlím v bytě, já bydlím v domě, sice v poloroubence, v lese, protože jsem přišel, že lepší být pán ve své zahradě, než pán v parku, zámku, který je otevřený věřenosti.
1: Máte rád doma modernu, nebo spíš takový ten starší styl, když máte poloroubenku, je to tomu upraveno, tomu stylu toho domu?
0: Já s manželkou jsme přišli na to, že chceme si postavit poloroubenku, protože nám ten styl se líbí. Je to takový venkovský, patří to v krajině, já jsem z názoru, že ty poloroubenky patří do krajiny, je tady v Čechách víc než ty sruby, ale no tak každý si dělá, co chce. My jsme si volili poloroubenka a zalíbili jsme se v místě u naše obora a tam je opravdu krásný. Každá sezóna má svoje kouzlo. Já mám jiný vztah z jiného zámku v Itálii, v Toskánsku, kde jsem skutečně vyrostl. To pro mě má jiný vztah, protože tam jsem vyrostl. Já jsem tady nikdy nevyrostl.
1: Je italský a český zámek hodně jiný?
0: No jasně. Jako je to jiný styl, jiná doba. Ta teplota možná je jako ta konstantnost. V létě v pohodě, jako je to příjemný, ale v zimě já si pamatuju, že jsem měl třeba v ložnici, kde jsem stával ráno, těch 14 stupňů a moc se mi nechtělo z postele.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: vašeho kraje.
1: Tohle místo je spojené nejen s rodem Kinských, ale také s chovem koní, které k naší rodině patří od pradávna. Plemeno kůň Kinský patří mezi nejvýznamnější původní plemena koní v Česku, a to hned vedle starokladrubského koně, jak hrdě připomíná i Francesco Kinský dal Borgo.
2: Je věc, který děláme fakt dlouho. Existují zmínky, že kinští chovali koně a začali vyšlechtit koně, aby měli specifický charaktery typu barvu a tak dále, ještě před 30-letou válku. Víme třeba Václav Norbert Octavian, bavíme se o otec toho Františka Ferdinanda, který nechal postavit zámek. On založil fidecomis, to znamená, že dělal to tak, aby určitý část jeho majetku, Chlumec, lesy, Řepčín, ostrov, se stálo nedělitelný ani podle tehdejší zákon o dědictví. A víme, že do fidecomis založil i koně. A to bylo znamení, že pro nás ty koně byly opravdu cenní.
3: Jakože se dědili konkrétní koně?
2: Ano, ano. Protože třeba když máte hřebec, je ten, který vám ten krev předá dál. A když ztratíte ten hřebec, už nemůžete prostě vyšlechtit ty koně, jak chcete, protože ztratíte ten genofond.
3: Co na to dámy Kinské, že pánové se tolik věnují koním? Ten genofond je tak důležitý.
2: A ty dámy taky jezdili. Jak to říkala moje prateta, když oni tady žili na zámku, každý den nebylo nikdy otázka, jestli jezdit na koně, ale vždycky bylo, kdo na koho. Není to náhoda, že Lata Brandisová vyhrála Velkou Pardubickou s Normou, která byla od naší stáje.
3: No tak pozor, vy jste se starali a šlechtili koně, vy jste si vymysleli parforzní honi, udělali jste velkou Chlumeckou, pak i Pardubickou, vy jste si to tak jako vymysleli, abyste mohli i vyhrávat, ne?
2: No tak takhle se to nedá říct, nikdy nevíte, ale je pravda, že existovaly v době Octaviana, existovaly repliky z každé skok, lavice, včetně velké taxis, za kolesa, aby jsme mohli na to trénovat.
3: Když jste na koni, přibližte to těm, kteří na koni nikdy neseděli. Jaké to je vlastně mít pod sebou živého tvora?
2: Záleží, jaký máte pod sebe koně. Určitě, já si nepovažuji za dobrýho jezdce, takže občas jsem měl skvělý pocit, když jsem říkal, že jo, dokážu ovládat to zvíře, který je silnější a větší než já. A občas mám takový pocit, že ten ovládá mě, anebo úplně na mě kašle a musím dělat všechno možné, aby tam držel. Každopádně musí být symbioza, protože není to, že jeden bez druhý, jestli mi rozumíte.
1: Už za působení Ferdinanda Kinského v 18. století se na chlumeckém panství chovali z královského pověření koně pro vojenské a hospodářské účely jako součást majorátu a už v té době to byly koně plaváci a klisny Izabely. Popularitu těchto koní rapidně zvýšila Kateřina Kinská, když se se svými Izabelami ve čtyřspřeží objevila na oslavách pořádaných u příležitosti Vídeňského kongresu v letech 1814 a 1815. Do roku 1948 patřili koně kinští k elitě dostihových překážkových koní.
3: Teď se ocitáme úplně někde jinde. Tohle jsou původně stáje?
2: Ne, původní jízdárna. Jezdecká
3: jízdárna. Takže co tady byly piliny, písek původně? Nebo co?
2: Písek a na něm se jezdilo. Víme, že byly dvě balkóny, dvě strany a z balkóny byste mohl prostě se dívat na rajtování.
3: Proč se jízdárny dělaly?
2: Ty jízdárny se dělaly, protože ta šlechta potřebovala se učit toho stylu jezdění elegantně, bez násilí, podle tzv. Škola manéž. A jak víte, vznikly různé školy. Ta vídeňská škola, španělská škola, italská škola.
3: A vy jste jeli podle které školy?
2: Životní škola. Já jsem si naučil s těžkou životní školu.
3: Bylo povinností každého kinského naučit se jezdit na koni?
2: No jasně, jako i ve středověku příležitost šlechty byla, že můžou jezdit na koně, jenom ta šlechta podle zákona. Tak, každý rytíř, každý šlechtic musel umět jezdit, musel umět bojovat, musel umět tancovat.
3: Umíte všechno?
2: Nějak však. Já jsem šermíř, já jsem dělal šerm 3 roky, tancovat nějak podle náladu a jezdit taky nějak se držím na koně.
3: Co z toho vám jde nejlíp teda?
2: Asi toho tancování. A vemte si, možná legrace, jo, ale všichni ty obrovský trámy, které tady vidíte, byla doba, moje pradědeček, že ji nechal všichni vyřezat. Protože tady se stálo tenisový kurt a ten potřeboval víc prostor na míč, takže vyřezal veškerý trámy, dával tam ocelový
3: táhla
2: a takhle to stálo další 80 let, no možná víc. Což samozřejmě, když přišel statik, málo šílel, ale ta statika vydržela.
1: A ještě jedna zajímavost, kterou v Chlumci nad Cidlinou ukrývají v kočárovně. Pamatujete ještě na pohádku Z čerty nejsou žerty? Kdysi pro zlou Angelínu přijel samotný pán Pekel a odvezl si ji v černém kočáře? Tak tenhle kočár patří kinským.
3: Je to on. Je to ten kočár z pohádky. Úplně to vidím, jak jede po tom nebi.
2: Je trošku jiný.
3: Ano, tak nebudeme říkat jaký. Ať se na to návštěvníci a naši posluchači přijedou podívat.
2: To je originál model coupé z Francie. A coupé znamená podvou, protože to je určený pro dvě pasažéry. To je jako dneska bychom si představili sportovní auto, Spider. V té době bylo sportovní kočár.
3: Jako můžu za váma?
2: Unikátní příležitost, jak si to vyzkoušet a teď se budete stát kníže pán.
3: Jako fakt můžu dovnitř?
2: Jasně.
3: Ježíš, to mi budou doma závidět. Já jsem byl v kočáru z pohádky, z čerty nejsou žerty. Vy jste tak jako vyložil ty schůdky. To fakt udržím, to jako koženkový a tak.
2: Jo, zkuste to, já udržím kočár.
3: To je hodně houpavý.
2: Ano.
3: On je jako opérovaný. Je to útulný tady.
2: Jasně, vy jste museli strávit nemálo času tady, tak proč si udělat život těžký?
3: Je to v červené barvě uvnitř, je to takový trošku šmajchl kabinet.
2: Ano, ano.
3: Tady jsou žaluzie, ty kryjou ten pohled na kočího.
2: Ano, ano.
3: A bylo soukromí.
2: Kdybyste potřebovali, kdybyste chtěli, jsou žaluzie i tady. Ale.
3: No tak je opravdu šmajchl kabinet. Polstrované, pěkné, krásně zrekonstruovaný, zrestaurovaný, nádhera. A ta červeň záměrně, protože červeň kinští?
2: Nevím, já asi dokážu si představit, že to takhle vyráběli ve Francii a nevím, jestli jsme si to vysloveně vybrali, tu barvu, ne? Takhle.
3: Já teď úplně slyším toho Luďka Munzara, jak na konci hovoří, že nevím, jestli peklo bylo nebo nebylo, ale bylo vymyšleno správně.
0: Ať už peklo bylo nebo nebylo, vymýšleno bylo dobře. Když se kolem sebe rozhlédneme, vidíme, že ještě dneska spoustě lidí peklo chybí. To víte. Nikdy nedělá dobře, když si někdo může myslet, že zlo zůstane nepotrestáno.

0: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám chceme s Františkem Kinským dal Borgo představit nejen rod Kinských, ale i zámek Karlova Koruna. Jeho stavba se uskutečnila v letech 1721 až 1723 a na počest návštěvy císaře Karla VI. A díky tvaru tříosé koruny dostal nový zámek jméno Karlova Koruna.
2: Postavitel zámku byl František Ferdinand. A on to nechal postavit, protože potřeboval nový reprezentativní sídlo, kam vykonávat svoje funkci jako nejvyšší lovči. Nejvyšší lovči se dá srovnat jako dnešní ministr zemědělství. On byl najednou nejvyšší kancléř, to znamená ministr, premiér a ještě ministr zemědělství, protože měl se starat o krajinu, o lesy, tak, aby ta zvěř vždycky byla v dostatečné množství, aby císař mohl přijít tady a udělat ty parforční hony. Takže potřeboval reprezentativní sídlo, kam udělat ten hon. Jo? A volil si ten kopec, ještě ten kopec byl ručně zvýšen o 7 metrů, takže ho zvýšili a tak si zaměstnal architekt Santini, významný architekt v té době, aby jim vymyslel něco jako výjimečný, grandiózní. A Santini prostě si vyprojektoval a vymyslel ten tvar, jako vidíme, když znáte Zelená hora, že jo, je to něco podobný. Santini rád pracoval s tím tvárem opakující hvězda. Jo, a u zámku to najdete taky. Zámek Karlova Koruna je výjimečný, protože je jediná stavba od Santini, který není náboženská stavba, církevní stavba. A ještě bych řekl, že je výjimečný, protože je jeden z málo zámků dneska, který furt patří ten stejný rod, který ho nechal postavit.
3: Platí to, že to jsou tři osy, podle kterých je postaven ten zámek a každá ta osa vede nějakým směrem. Já jsem kdysi slyšel, že jedna osa na Prahu, jedna osa na Vídeň, jedna osa do Polska.
2: Ano, dá se to takhle říct a i ty tři brány odpovídají ty tři směry a tři cesty, ano.
1: Jak dobře zná svůj zámek jeho současný majitel, to se snažil zjistit vtipnými otázkami Patrik Rozehnal.
3: Je tu nějaké zvláštní místo, kam dopadá slunce během letního slunovratu, když už je to tak symbolická budova?
2: V koupelně.
3: Které dveře nejvíc vržou?
2: Všichni.
3: Kam vám říkali, když jste přijel, hlavně tam nechoď, tam ne?
2: Všude.
3: Kolik máte balkónů a teras?
2: Jeden velký balkón na zámku a to je všechno. Nemáme terasy, mám jeden velký balkón.
3: Měl někdy zámek vězení?
2: Ne, ne.
3: Vy to říkáte tak jako ne, o tom mluvit nebudeme.
2: Ne, když prostě se postavili sedláci, prostě jí šoupli do jízdárně chvilku.
3: Už jste někdy na zámku omylem zamkli návštěvníka?
2: To se mi ještě nestalo. To se mi ještě nestalo. Stalo se mi, že jsem ztratil klíče, že jsem přišel a vybouchlo alarm, ale ještě se mi to nestalo. Ale bylo by to dobrý způsob získat nový průvodce.
3: Bylo tu někdy patro pro služebnictvo?
2: No, jako ano. Ty budovy kolem zámku, některé patra byly pro služebnictvo. Nad konírnou, nad stáje, prostě tam bylo služebnictvo.
3: Bez čeho byste se na zámku neobešel?
2: Klíče?
3: Máte obyčejné nebo dnes už nějaké moderní elektronické karty nebo tak?
2: Ne, ne, ne. Mám spousta klíče obyčejný a jako myslím, že to je dobře. Tak ta jedna karta bych rychle ztratil a bylo by malér.
3: Kde parkují auta? Pro ty zámek se nekonstruoval.
2: Auta by měly parkovat dole v parkovišti vedle pokladně a jako naše privilegium v dnešní době je, že můžeme parkovat nahoře.
3: Stala se někdy na zámku v historii třeba nějaká vražda nebo nějaká taková událost?
2: Jako stačilo nám požár. O vraždě nevím.
3: Kde je oblíbené místo na svatby?
2: Mramorový sál.
3: O čem si říkáte, že tohle už musíte vyhodit, tohle půjde z domu?
2: Teda to nevím. To teda jste mě chytil. Asi některé koberce, které jsou tam příliš dlouho. A...
3: Jsou prošlapaný nebo smrdí nebo co?
2: Ne, spíš prošlapaný, ale jako najít nový koberec, jako zkusný, to je boj. Tak si to necháme.
3: Kde to tady na zámku nejvíc smrdí?
2: Když fouká vítr z prasečák.
3: Tři věci, které vás napadnou, když se prostě řekne Karlova koruna.
2: Krása, pávy, práce.
1: Na prohlídku zámku Karlova koruna v Chlumci nad Cidlinou můžete přes léto vyrazit od úterý do neděle mezi 9. a 16. hodinou. A vybrat si můžete ze dvou prohlídkových okruhů. My teď ten základní projdeme s Frančeskem.
3: Na té špici, na té středové části toho domu je, jak to říct, no, to je jak na kostele špička báň. To plní funkci hromosvodu, nebo je tam uložena nějaká zpráva pro budoucí generace ukryto?
2: Teda byste mi dali dobrý nápad.
3: Tak jak palice to vypadá.
2: Jo, možná, že něco je, ale dostat se nahoře,
3: Byl jste někdy nahoře? Tam je úplně malinké okýnko.
2: Ano, a tam jsem byl, ale...
3: Co tam je?
2: Nic. Mrtvý holuby.

0: Dneska mi to jde, najdu ty klíče.
1: Kde to jsme?
0: Hlavní sálu zámku, my dneska říkáme sloupový sál. A to byl první prostor, kde byste přišel na návštěvu. A už tady by se rozdělila ta dámská společnost do dámské salony a pánská společnost k salony určený pro pánové.
1: Vlevo, vpravo a proti?
0: No a naproti byl v době mého pradědečka koupelna.
1: Jako pro ty, co přijeli, nebo pro ty, co tu bydleli?
0: Já to nevím. Jako, já vám řeknu, dneska, já když jsem tady docela i často, protože ty dveře vypadají všichni stejní, občas i já si pletu.
1: Jako, kdyby jste se tady zatočil, zavřeli vám oči, protočili vás, tak nevíte, kudy ven.
0: Můžu se plést.
1: Je to ta symetrie vlastně.
0: Ano, ano, všichni vypadají stejní.
2: V každém patře zámku najdete 10 místností a pak centrální kruhový sál. V přízemí sloupový, v patře pak větší mramorový.
1: Tak to je nádhera. Ta ozvěna, vy zapnete jenom vypínač a už jenom to, jak je slyšet.
0: Ještě takový vypínač se dlouho neviděl.
1: Jo, stiskem zapni, tahem vypni, ano. Velký kruhový sál, tohle jsme tedy ve druhém patře?
0: Ano.
1: Ochoz, balkón do toho třetího, nádherná, jednoduchá klenba s velkým lustrem, zdobená, vykládaná, mramorem podlaha. A tady máme symbol hvězdy uprostřed.
0: Ano, Santini měl rád hvězdy. A ještě vám prozradím, ta podlaha, na které stojíme, je docela mladá, protože ta se udělala po požáru. Dřív, v době mého prádědečka, ta podlaha byla dřevěná. A pak potom se udělala podle původního plánu od Santini a je dneska, jak ji vidíte.
1: Ten zvuk je nádherný, to slyší i posluchači teď, díky tomu našemu mikrofonu. Mně napadá, protože vy původem rodina z Itálie, v takovém hezkém znělém prostředí. Řekl byste nám něco italsky, třeba pozvání na zámek Karlova Kornuenem, ať slyšíme i tu italštinu, nebo něco pár slov?
0: Dobře, tak co můžu říct? Gentili ascoltatori, è con piacere che vi invito il 10 di ottobre all'evento che organizziamo al castello di Karlova Koruna.
1: Co to bylo? Překlad.
0: Pozval jsem všem posluchačům 10. října na zámku Karlova Koruna na krásný věřený event, který připravujeme. Koně a tradice. A ještě jedna věc je, když mluvíte tady a když půjdete ve prostředu toho hvězdu a řeknete něco, tak uvidíte, že to bude znít jinak.
1: Mám to zkusit, jo. Posloucháte Český rozhlas, Zámecké léto ze zámku Karlova Koruna a provází nás Francesco Kinský dal Borgo. Uklonili jsme se, já si připadám jak v dobách historických úplně.
0: No, super, děkuju moc, že jste tady.
1: Je to krásný zážitek a každý se ho může dopřát, když k vám vyrazí a podívá se. A je to vlastně nejenom ten zámek jako takový, je to spousta dalších budov.
2: Základem erbu Kinských je sytě červené pole a v něm tři vlčí zuby, někdy popisované jako kančíkly. V heraldice je červená barva tradičním symbolem statečnosti, odvahy a krve prolité za vlast, což odpovídá také rodovému heslu Kinských Bůh, čest, vlast. Od roku 1905 měli příslušníci této rodiny Kinských právo na oslovení vaše jasnosti. Co by si tedy pro chlumeckou větev Kinských přála jeho jasnost Francesco Kinský dal Borgo?
0: No, určitě bych si přál, aby jsme pokračovali vůbec, protože to není samozřejmost. Takže na to je potřeba čistě mít mužské potomky. Takže to bych si přál, aby naše jméno pokračoval. Bych si přál, aby byli jsme schopni reagovat na ty časy, které se změnějí. Protože je pravda, že co fungovalo před 200-300 let, dneska buď nefunguje, anebo méně funguje. A jo, obecně, že se nám bude dařit. Tak.
1: Dokázal byste pojmenovat, proč by si Češi měli vážit své země nebo sebe samých?
0: Stačí vzpomínat, jak jsme žili před 30 lety. Já jsem vyrostl v Itálii, já si pamatuju, jak to tady bylo před 20 let a ten posun, já považuji ten posun za neskutečný, za obrovský. Já si pamatuju, že jsem měl spousta známí, spíš ve věku mý rodiče, z Belgie, z Holandska, z Anglie, z Německa, z Itálie, že kroutili hlavu v té době a řekli, no ty Češi, víš co, jako jo, tam se bude zlepšit, ale vždycky to budou takový, vždycky se bude krást, vždycky ta korupce, nikdy to nebude na takový úroveň, blá, blá, blá. Jo. A podívejte dneska prostě Češi, máme silnější ekonomiku než prostě Německo, než Francie, než Anglie, jo? Určitě než v Itálii. Takže ten posun je obrovský. To, co se řeklo, myslelo před 20 lety, se ukázalo za úplně blbost. Máme se dobře.
1: Našel byste tři silné vlastnosti Čechů, na kterých by mohli stavět?
0: Češi jsou pracovití. Češi jsou hrdí. A co vím já, většinou lidí jako jsou i jako rozumní.

Rod Kinských je staročeský, rytířský a později panský, hraběcí a knížecí rod, pocházející z počátku 13. století. V 18. století patřili k přední středoevropské aristokracii. Proslavili se jako diplomaté, vojevůdci, mecenáši umění, vlastenci a chovatelé koní. Jsou hrdí na své kořeny a pečují o své dědictví. Zkuste to také. Je krásné být hrdý na svou vlast a ušlechtilé se o ní starat. O tom je přesvědčen František Kinský.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: V Řimicích se při požáru domu zranili dva lidé. V Olomouci bude nový městský bytový dům a domov pro rodiny s dětmi. V areálu Jesenických lázní přibyly nové herní prvky. Jasno nebo polojasno, teploty až 37 stupňů Celsia a slabý vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Dva lidé, z toho jeden těžce, se dnes časně ráno zranili při požáru rodinného domu v Řimicích, místní části obce Bílá Lhota na Olomoucku. Zasahoval tam taky vrtulník. Muže popáleného na polovině těla v kritickém stavu transportoval do fakultní nemocnice v Ostravě, řekla mluvčí krajské záchranné služby Lucie Mikisková. Škoda byla vyčíslena na přibližně 1,5 milionu korun. Příčiny požáru vyšetřují, řekl mluvčí hasičů Radek Buriánek. Nový městský bytový dům a domov pro rodiny s dětmi postaví dělnici na rozhraní Jánského a Hejrovského ulice v Olomouci za zhruba 180 milionů korun. Lidem v nouzi by novostavba měla začít sloužit v roce 2028. Pokračuje mluvčí radnice Pavel Konečný.
2: Část výstavby pro 53 osob bude sloužit společnému ubytování celých rodin. Město na ní získalo dotaci z integrovaného regionálního operačního programu. Dosavadní azylové domy v Olomouci umožňují ubytování jen pro ženy s dětmi. Další část domu bude sloužit jako byty pro dostupné bydlení. Hotovo by mělo být v roce 2028.
0: Odpočívadlo v Pryznicových lázních v Jeseníku doplnili nové herní prvky. Navštěvníci si můžou vyzkoušet například kuličkodráhu. Práce stály více než 4 miliony korun, část nákladů pokryly dotace. Pokračuje ředitelka obchodního úseku lázní Kateřina Tomášková.
3: Původně to bylo odpočinkové místo pro turisty, cyklisty a vlastně na trasách, které už v lázních nyní jsou, turistické, cyklistické. A k tomu přibyly herní prvky, které vlastně obohatí to odpočinkové místo o nové jezírko, jezírko z vody, kuličkodráhu a další prvky, mlýnky a různé zádrže vodní.
0: Zámeckou zeď na Pernštejnském náměstí v Hranicích znovu zdobí 5 erbů bývalých majitelů tamního panství. Restaurátoři je obnovili v rámci celkových oprav zdi. Práce stály bezmála 2 miliony korun. Hradnici se podařilo na akci získat dotaci. Pokračuje památkářka města Martina Cvešperová.
4: Kolem těch erbů byly takové šambrány, takže zedníci teď musí dotvarovat ty rámečky a potom budeme čekat asi ještě na vrata, která se vyrábí nově a po osazení vrat dojde k finálnímu barevnému přetření celé zdi.
1: Sport.
0: B-tým Sigmy Olomouc dnes vstoupí do nového ročníku Moravskoslezské fotbalové ligy. Cílem je postup do druhé ligy. První překážkou na této cestě bude Vsetín. Na jehož hřišti zahájí Sigma první kolo v 17 hodin. Nový hlavní trenér Tomáš Palinek potvrzuje, že soupeře má dobře načteného.
5: Zápasy vlastně třeba v Kozlovicích jsme byli osobně, potom ještě asistent trenéra Marcel Frey byl i na tom pohárovém utkání. Budeme mít ještě lépe nakoukané během toho týdne a připravíme se i v těch tréninkových jednotkách. Nicméně hlavně musíme přidat v některých aspektech té hry, no hlavně v té defenzivě. Pozisku míče nesmíme jednoduše ztrácet a nehrát všechno dozadu.
0: Hranice už v pátek v prvním kole prohráli ve Frýdku Místku. Uničov dnes porazil 3-2 B tým Karviné.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě jasno nebo polojasno, ráno ojediněle mlhy, odpoledne přechodně oblačno, výjimečně přeháníky. Teploty 33 až 37 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 28 stupňů a slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Porouchané osobní auto budete mít na dálnici D35 z Mohelnice do Olomouce, stojí na 255. kilometru u Nákla, projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Ne. nedělní odpoledne na vlnách Českého rozhlasu Olomouc bude tradičně barevné a hravé. Mezi 14. a 15. hodinou na nás čekají hřebiky. Já už se moc těším, jak budete volat a také budu držet palce, abyste se vybrali některou z pěkných cen Českého rozhlasu Olomouc. A také procvičíme hanáčtinu, protože to bude stréček Křoupal, který tvrdí, že srpen patří k nejkrásnějším měsícům roku. No a také jsme připravili malý koncertík v rubrice Nahráli jsme pro vás. Dnes uslyšíme kapelu folkovou Fofrfolk a já už se na to moc těším. Krásný den a dobrý poslech vám přeje Hanka Písková.

0: hoďte hřebík na hlavičku.
1: A ještě jeden.
0: A ještě.
1: A výhra je vaše.
0: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
1: hřebíky.
0: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Doufám, že dnes budete hraví a hlavně, že se vám bude dařit zabíjet ty hřebíky na správné místo. Připomínám, že ve hře jsou pěkná CDčka nebo audioknížky, ale i další předměty, jako třeba porcelánový hrnek Českého rozhlasu Olomouc a další ceny. Tak já se dívám, že telefony u nás ve studiu se rozblikaly a poprosím prvního volajícího, kterým dnes bude, a to jsem moc zvědavá, kdo to bude. Dobrý den. Haló, haló, slyšíme se?
3: Ano.
2: Koho máme na naší rozhlasové lince?
3: Laďu ze Zašové.
2: Laďo, já vás moc zdravím. Doufám, že jste pozorně poslouchal Český rozhlas v poslední době, je to tak?
3: No, to škvíláme jak ty.
2: Tak uvidíme, protože jedna otázka bude také zkoumat vaši pozornost. A teď už ale rychle nabízím čísla od jedničky do desítky. Od čeho začneme?
3: Já zkusím trojku.
2: Trojku, tak tam se skrývá pohádka. Otázka z pohádky, čím otravila zlá královna Sněhurku. A máte samozřejmě tři možnosti. Bylo to buď za A šípem, nebo za B jablkem, a nebo za C koláčem. Co myslíte?
3: Jablkem.
2: Říkáte jablkem. A já si tedy myslím, že to bude správně a je to tak doopravdy, takže první bod pro vás, otázka číslo 3 splněná a můžeme pokračovat dál.
3: A včil pětku.
2: Tak, kdo nechal postavit klášter na Slovanech, tedy takzvaný Emauský klášter? A zase jsou tu tři možnosti. Za A byl to Rudolf II, nebo za B Karel IV, a nebo za C Václav I.
3: Já myslím, že Václav první.
2: Myslíte si, že Václav první, a teď no. Musím konstatovat, že to ale není dobře. Představte si, že ten Emauský klášter opravdu nechal postavit Karel IV. Takže pátá otázka také za námi. Vy ovšem si dáte teď pauzu, zavolejte zase někdy jindy do soutěže. Mějte se hezky. No. Naslyšenou. Tak a máme tu dalšího účastníka dnešních hřebíků. Dobrý den.
4: Tady je pan Robert Solomouce, dlouho jsem nevyhrál 2 měsíce vůbec nic.
2: Tak já moc tak držím palce, tak uvidíme. Tak trojka, pětka už je za námi, ty vybírat nebudeme, ale máte další od jedničky do desítky, tak odkud to vezmete vy?
4: Tak zkusím čtverku.
2: Zkusíte čtyřku a já doufám, že to by mohlo projít, protože se ptám na jednoduchou věc. Která surovina je nejdůležitější při výrobě čokolády? A je to buď za A cukr, nebo za B aspartám, a nebo za C kakao?
4: Zkusím to kakao.
2: Zkusíte to kakao a opět musím říct, že je to správně, tak mám radost, že jsme takhle pozitivně začali a jedeme dál.
4: A teď zkusím třeba, teď mě naruž, mami. Teď zkusím devítku.
2: Devítku, kterému ze 7 obratlů naší krční páteře se říká čepovec. Čepovec se říká buď obratlu za A druhému, nebo za B třetímu, a nebo za C pátému.
4: Zkusím asi ten pátý, ale fakt nevím, to je hodně těžká otázka.
2: Tak já se přiznám, že bych si taky musela rychle vzpomínat ze školy a nebudu vás napínat. Byla to ta první možnost, je to druhý obratel čepovec.
4: No to jsem nevěděl, to...
2: Tak, nevadí.
4: Jsme
2: oba dva o něco chytřejší, já vám budu držet palce zase někdy příště. Mějte se hezky, naslyšenou. Tak a máme tu dalšího volajícího, dobrý den.
5: Dobrý den, tady Luděk, Uničov.
2: Moc zdravíme do Uničova a přejeme vám štěstí. A já teď už se dívám pozorně, už nemůžeme devítku, tu už máme za sebou, a také trojku, čtyřku, pětku. Takže k dispozici dávám jedničku nebo dvojku a otázky od 6 do 8, anebo až potom 10.
5: Tak 7, prosím.
2: 7. Dalimilovu rozhlednu najdeme jen kousek od, a máte 3 možnosti, za A Starého města pod Sněžníkem, nebo za B Rýmařova, a nebo za C Bruntálu.
5: Starého města pod Sněžníkem.
2: Říkáte Staré město pod Sněžníkem. A vaše radost je i moje radost, takže Dalimilová rozhledna samozřejmě Staré město pod Sněžníkem. Škrtáme 7. otázku a jedeme dál.
5: Prosím 6.
2: Ano. Druhým nejrozlehlejším státem Jižní Ameriky je hned po Brazílii buď za A Peru, nebo za B Bolívie, a nebo za C Argentina. Co myslíte?
5: Za C Argentina.
2: Říkáte Cčko Argentina a já musím konstatovat, že opět správně, tak teď už jen do třetice snad všeho dobrého, která to bude otázka.
5: Prosím, tu... Pětka byla...
2: Osmička.
5: Osmičku?
2: Osmičku,
5: jestli máte.
2: Tak dobrý pozor dávejte. Které dvě skupiny zvířat patří mezi vejcorodé savce? Jsou to buď za A lenochodi a mravenečníci, nebo za B vakoveverky a koaly, a nebo za C ptakopiskové a ježury?
5: Za C ptakopiskové a ježury.
2: Ptakopiskové a ježury, říkáte... A já musím konstatovat, že dnes opravdu bezchybně, měl jste pravdu, takže osmička za námi a vy můžete vybírat některou z pěkných cen Českého rozhlasu Olomouc. Díky a mějte se krásně. Naslyšenou.
5: Ano, děkuju vám, naschledanou.
2: A my popojedeme dál, protože stále ještě máme ve hře otázku číslo 1, otázku číslo 2 a otázku číslo 10, takže můžeme pokračovat. Dobrý den, koho máme na naší rozhlasové lince?
6: Dobrý den, tady je Věra ze Žulové.
2: Tak Věrko, vy máte ty tři otázky dané, ale můžete si vybrat, odkud začneme. Takže jednička, dvojka nebo desítka?
6: Vezmeme 10.
2: Vezmeme to od konce a tam je otázka, tak jak jsem říkala na začátku, že budeme trochu zkoumat vaši pozornost a já se ptám, kam jsme se v minulé hodině v pořadu Zámecké léto na vlnách Českého rozhlasu Olomouc vydali s Františkem Kinským a máte tři možnosti. Buď to byl za A zámek Karlova Koruna, nebo za B zámek Moravský Krumlov, a nebo za C zámek Nový zámek Kostelec nad Orlicí. Co myslíte?
6: Kostelec nad Orlicí.
2: Kostelec nad Orlicí, říkáte, a já musím konstatovat, že jste nebyla pozorná, protože opravdu jsme byli na zámku Starové Karlova Koruna, ten je v Chlumci nad Cidlinou a tak se nedá nic dělat, ale vy se usmíváte, tak někdy příště. Mějte se moc hezky, naslyšenou. A to byl opravdu závěr dnešních hřebíků, protože co na plat, pravidla jsou pravidla, musíte správně zodpovědět tři otázky, to je důležité, a tak já věřím, že jste nezanevřeli na hřebíky a že tu s námi budete opět zítra po 14. hodině.
7: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Brněnský folk tým kroutí už šestou dekádu na našich pódiích. Pánové už jsou pravda odrostlejší, kapelou prošla řada muzikantů, radost z hudby ale zůstává, což potvrdil i loňský Folkfest. V neděli po 19:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě folk týmu.
1: Když do pekla, tak ať na krásným koni, když se šíve, tak se vší parádou hned.
2: Veronika Hajclová, vedoucí Olomouckého krajského ambulantního střediska Tiflo Service, se s nevidomým Jaromírem Tvrdoněm potkala při práci. Trénovali spolu prostorovou orientaci ve městě a učili se spoustu dalších běžných denních činností. O ne vždy lehké cestě k samostatnosti, vodících psech, výběru povolání a nezbytném smyslu pro humor si s nimi povídala Dita Vojnarová. Poslechněte si prázdninovou reprízu rozhovoru v pondělí po 10. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Marek Ztracený v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc a já mohu slíbit, že v této hodině uslyšíme také Marii Rotrovou, Petra Nováka nebo Miro Žbírku. A v tuto chvíli už připomenu, že srpen patří k nejkrásnějším měsícům roku, o tom nemůže být pochyb, je to doba letních radovánek, i když už na konci srpna se projevují první známky podzimu, včetně návratu dětí do školních lavic. Na své dětství teď zavzpomíná a několik srpnových pranostik připomene Stréček Křoupal.
1: A máme tady srpen. Nevěřili byste, kolik pranostik se váže k měsíci srpnu. Za starých časů se říkávalo, na svatýho Kajetána otevírá se stodol brána. Obilí bylo jož požatý a sváželo se do stodol, dobře stodulko za oploto. Muselo být dobře proschlý, aby neplesnívělo a na podzem, až bude na polo všecko podělaný a úroda sklozená, se na mlátě mlátilo cepama. Koncem 19. století přišly první jednoduchý mlátičky poháněný žentórem, také parní strojem, či stabilákem. Tyto vemoženosti pomáhaly rolníkom v té těžké lopotě. 10. srpna je svatýho Vavřínca. Svatý Vavřínec, první podzímec. Nebo také na svatýho Vavřínca hop zemáke do hrnca. Pamatuju si, že touto dobou jsme mlátívali a bývali skutečně na oběd nový zemský, krásně žlotý, jak rozkvětlý slonečnice. Je máslem maštěný, s ohárkovým salátem z kéško. Pro nás děcka neskutečná dobrota. 15. srpna je svátek na nebevzetí Panny Marie. Říkalo se, slonko, když ona nebevzetí Panny Marie svítí, máme nadějo, hojností vína se nadíti. Aby, a nejenom tento deň, skutečně slonko svítilo, si přáli vinaři a také náš tatínek, který ho dobrým vínem zásoboval z Tonda z Kobily. Je, bévalo aj vežňa veselo. 29. srpna na svátek stětí Jana Křtítela, to jož byl podzem skutečně za dveřima. Naša stařenka říkávali, na svatýho Jana stětí majo se oženatí erteplovi nati. Nebo také na Jana stětí vlaštovke za moře letí. Tenkrát jsem temo slovo stětí nerozuměl, to jsem to vypostil z hlavy. Až po letech mě došlo, jak to muselo být morbidní, když temo Janu Křtitelovi ve skutečnosti osekle hlavu. Víte, napřed jsem si říkal, že toto nebudu ventilovat, ale nedalo mě to. Na koupališťo jsem točky zaslechl, jak volá jeden desetiletý senek na svýho kamaráda. Filipe, te vole, za měsíc jož idem do školy. Tož, milí rodiče, na Jana Křtitela stětí, chestéte do škole děti.
0: Stréček Křoupal zavzpomínal na svá dětská léta a připomenul některé pranostiky spjaté s měsícem srpnem. Pořad napsal a namluvil Jiří Vrba, dramaturgem byl Jan Sulovský, technicky spolupracoval Zdeněk Prchlík a režii měl Tomáš Soldán. A Plk si můžete poslechnout v repríze, kterou vám nabídneme příští neděli v 7:40 ráno.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 15. výprava do Mohelnice na loňský Folkfest bude tentokrát pořadu Na cestě trochu jiná. Vezmu vás na koncert Roberta Křesťana a druhé trávy, který tam zaznamenal Český rozhlas Olomouc. Poslouchat budeme písničky z posledních alb oceněných Andělem i skladby starší. Hlavně atmosféra bude jiná, autentická, živá, jako byla právě na Folkfestu. Naladit si ji můžete na vlnách Českého rozhlasu Olomouc v neděli 2. srpna po 15. hodině, kdy vás u pořadu Na cestě přivítá Jarka Nosková.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Vyhráli jsme pro vás. Český rozhlas Olomouc každoročně zaznamenává desítky hodin nejrůznějších koncertů a festivalů. Z naší bohaté fonotéky dnes uslyšíte.
1: Dnes uslyšíte kapelu, která ať už hraje v malém klubu nebo na velkém festivalu, přináší posluchačům nejen hudební zážitek, ale také skryté příběhy spojené s jejich vznikem a zajímavosti o jejich tvůrcích. Je to ostravská kapela Four Folk a dnes uslyšíme písničku Všechno, co mám.

0: Miroš Birka a Český rozhlas Olomouc. A pomalu se přibližuje 15. hodina, s ní další aktuální zprávy, ve kterých se dozvíme, jak to vypadá s těžbou dřeva v Olomouckém kraji. A také se budeme ptát ovocnářů, jak zatím hodnotí dosavadní úrodu. A vypravíme se také na Úsov, zjistíme, co se tam děje nového, co se tam chystá a připravuje. Tak tolik ochutnávka ze zpráv po 15. hodině. Už se na vás bude těšit Jarka Nosková, která v pořadu Na cestě folk a country odtajní událost, která se dělá na loňském folkfestu. Byl to koncert Roberta Křesťana Druhé trávy a společně s ní se na něj vypravíme. Buďte s námi a poslouchejte nás.
1: Český rozhlas Olomouc a Hana Písková.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Těžba dřeva v regionu se loni meziročně zvýšila. Ovocnáři pokračují ve sklizni ovoce. Dosavadní úroda zatím odpovídá polovině prázdnin. Úsov připravuje stavbu nové cyklostezky. Jasno nebo polojasno, teploty až 37 stupňů Celsia. Slabý vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeji Jiří Kořínek. Těžba dřeva v Olomouckém kraji přesáhla loni 1 200 000 metrů krychlových. Meziročně se zvýšila o 4%.
2: Nadále převládala těžba jehličnatých dřevin. Podíl tvořil 3/4 z krajské produkce. 2/3 těžby v Olomouckém kraji zajišťoval smrk. Z listnatých dřevin převažovala těžba buku. Lesníci vysazovali nejvíc jehličnany. Postupně se tak zvyšuje podíl jehličnatých dřevin v regionu. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: Sadaři sklízejí v Česku všechny druhy letního ovoce. Podle předsedy České ovocnářské unie Martina Ludvíka i přes pokračující sucho odpovídá fáze sklizně ročnímu období.
3: Končí sklizeň višní, sklizeň meruněk, sklízí se broskve, těch bohužel moc není, jednak těch ploch máme málo a ty broskve byly poměrně asi nejvíc těch všech druhů poškozeny právě mrazy, takže ta tuzemská broskev letos je poměrně vzácná. No a začíná nám sklizeň prvních odrůd švestek, budeme se připravovat na už první letní jablka, těch je také velmi málo.
0: Úsov by měla s obcí Stavenice na Šumpersku propojit nová cyklostezka. Stavbu přibližně 3 kilometry dlouhé trasy připravuje vedení Úsova. Město už získalo potřebné pozemky a podle nezávislého starosty Benedikta Lavrenčíka cyklostezky v Úsově chybí.
4: Ze strany Stavenice je síť cyklostezek v Olomouckém kraji nejlépe dostupná, že když to dotáhneme do Stavenice, tak se pak dostanou lidé na cyklostezce do Mohelnice, dostanou se z Mohelnice na spoustu dalších míst. Druhá věc je ta, že ten provoz cyklistů směrem Úsov Mohelnice je asi největší.
0: První promítání v Karlově Studánce přilákalo 80 diváků. Horské lázně po letech obnovili kino. Dříve fungovalo v budově Orlík. Filmy teď uvádějí v památkově chráněné hudební hale. Lázně plánují filmové večery jednou týdně, potvrdila jejich ředitelka Irena Vašicová.
5: Do té atmosféry lázní kino patří. Zvláště pak, když v širém okolí, pokud vím, tak moc kin není. A pokud zjistíme, že to naši klienti a pacienti a také obyvatelé z okolí prostě ocení, tak pevně věřím tomu, že tato tradice přejde i do zimních měsíců.
1: Sport.
0: Čeští hokejisté do 18 let porazili v generálce na Hlinka Gretzky Cup. Domácí Kanadu 6-0 v Edmontonu udrželi čisté konto oba brankáři Jaroslav Martínek i Krištof Štěpánek. Prestižní turnaj zahájí svěřenci Jaroslava Nedvěda v pondělí večer zápasem proti Američanům. V loni v Brně čeští mladíci skončili pátí, předtím brali dvakrát stříbro.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě jasno nebo polojasno, ráno ojediněle mlhy, odpoledne přechodně oblačno, výjimečně přehánky. Teploty 33 až 37 stupňů Celsia, v jeseníkách okolo 28 stupňů a slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Porouchané osobní auto budete mít na dálnici D35 z Mohelnice do Olomouce. Stojí u nákla za 255. kilometrem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Dnes se společně v pořadu Na cestě opět vrátíme do Mohelnice na loňský Folkfest a bude to už 15. pokračování a bude poslední. Jak jsem slíbila, zvu vás ke společné návštěvě koncertu kapely Druhá tráva s Robertem Křesťanem, který zaznamenal Český rozhlas Olomouc. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.
1: Úsměv

valíme všechny tyhle pláty. Tohle místo ve mně dusí každej por. Tak na co kruci čekáme, Señor?

0: kytaru Radek Hávka. Na bicí Martin Novák. Na basu Tomáš Liška. A na banjo Luboš Malina. Teď zrovna na mandolínu.
1: A náš zpěvák a skladatel Robert Křesťan.
2: Posloucháme záznam vystoupení druhé trávy s Robertem Křesťanem. Nahrávka se mi natolik líbila, že jsem do pořadu Na cestě zařadila celý koncert, který je autentický, skladby znějí trochu jinak než na albech, mají svou neopakovatelnou atmosféru. Robert už představil jednotlivé muzikanty druhé trávy. Já bych chtěla ještě vyzdvihnout taky dvorního zvukaře druhé trávy Chryse Schuta, který doplňuje muziku různými efekty a dotváří tak atmosféru. A vřele doporučuji návštěvu některého z koncertu druhé trávy doplněného videomapingem, který vytváří Linda Arbanová.
0: Odpočiň se, Sáro, obrať list.

0: Věku moc krát.
1: K 720. výročí zavraždění Václava III. V Olomouci jsme pro vás připravili reprízu původní čtyřdílné historické rozhlasové detektivky Romana Ludvy Krvavá Pavlač. V režii Tomáše Soldána účinkují Igor Bareš, Petr Kubes, Jaroslav Krejčí, Roman Wenzel, Ivana Plíhalová, Lenka Kočišová, Václav Bahník a další. Vstupte na Krvavou Pavlač a vydejte se s námi do temných středověkých časů v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v neděli po 18. hodině.
2: Jaké písně pomáhaly lidem zvládat těžkou letní dřinu na poli a jak zněla na úrodné Hané zasloužená radost z bohaté úrody a zlatých klasů? Nová epizoda z cyklu Cimbal a husle vás tentokrát pozve na cestu od tvrdé

0: Děkuju moc krát.
1: Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháme záznam koncertu Druhé trávy, kde už o 15. návrat na loňský 6. ročník mohelnického folkloru.

0: 15. pokračování poslechu záznamu Českého rozhlasu Olomouc z 6. ročníku Mohelnického folkfestu v pořadu Na cestě posloucháme dnes koncert druhé trávy. A protože 7. ročník se rychle blíží, vězte, že na Roberta Křesťana a druhou trávu se můžete těšit i letos. Měli by na folkfestu vystoupit v sobotu 29. srpna večer, vlastně už tradičně. A doufám, že zahrají i něco z připravovaného nového alba Memphis, natočeného přímo v Americe.
1: Kdybys mě zabila, tak vážně nevím, kam tím mítíš. Maličko byla, ale přijímá jako strom, jako bys mluvila jazykem pran nebo vidíš, jako bys mluvila nekonečný palindrom. Kdybys mě zabila, tak vážně nevím, co ti vadí. Ty volská jsi byla s hlasem pevným jako zvon.

nevím, o co kráčí, dívenko spaněla, ale silná jako hrad, je to snad postela, nebo vavřínsky tináči, nikdy si nebyla.

mě zabila. Se srdcem proměněným v kámen, sekerou do týla. A já bych běžel smrti vstříc, krajková mantila. By se ti svezla z holých ramen, krásná jí zběsila.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se teď rozloučíme s druhou trávou z koncertu, který odehrála na loňském Mohelnickém folkfestu. A od mikrofonu pořadu Na cestě se loučí taky Jarka Nosková.

0: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
1: Ztrácí se vám blízký člověk, senior, před očima? Tak pozor, s rostoucím věkem se mění vztah člověka k jídlu. Nezájem, nechutenství, ztráta pocitu hladu. Výsledkem může být i podvýživa. Jak má vypadat správné seniorské stravování? Proč je důležité nezapomínat na sebe a dbát na svůj komfort, zvlášť když pečujete o dalšího člena rodiny? Mluvit o tom budeme s nutriční terapeutkou Markétou Krasovou v prázdninové repríze Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc v úterý v 10 dopoledne.
2: Alba skupiny Wings se právě řadí do diskografie Paula McCartneyho. Platí to i o páté studiovce Wings at the Speed of Sound, která byla v roce 1976 zásadním, nejen komerčním, ale i uměleckým úspěchem. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou Wings.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Výluka tramvají začne v Olomouci na trase hlavní nádraží Pavlovičky. Omezení provozu vlaků zkomplikuje cestu z Krnova do Jeseníku. Dělníci upraví v Přerovské místní části Lísky veřejná prostranství. Jasno nebo polojasno, teploty až 37 stupňů Celsia a slabý vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Dnes začne několikaměsíční výluka vlaků mezi Krnovem a Jeseníkem. Část trati vede přes Polsko. Tamní dopravce bude rekonstruovat trať. Až do 12. prosince proto budou zrušené spěšné vlaky v úseku Jeseník-Jindřichov ve Slezsku. Osobní vlaky na trase Jeseník-Mikulovice-Zlaté hory pojedou bez omezení, potvrzuje mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
2: Po dobu výluky zajistí České dráhy za všechny spěšné vlaky z Jeseníku do Krnova a Moravského Berouna v úseku Jeseník-Jindřichov ve Slezsku náhradní autobusovou dopravu. Skupinové přepravy jako turistické akce, výlety a podobně je nutné nahlásit kontaktnímu centru Českých dráh nejpozději 72 hodin před odjezdem vybraného spoje.
0: S výlukou tramvají mezi hlavním nádražím a čtvrtí Pavlovičky musí počítat cestující v Olomouci od 9. až do 31. srpna. Přerušení provozu se vyžádají opravy výhybek v přednádražním prostoru a výměna kolejí na tramvajové smyčce Fibichova. Náhradní dopravu zajistí výlukové autobusy. Podrobnosti najdete na webu dopravního podniku. Přerov chystá úpravu veřejných prostranství v místní části Lísky. Zahrnovat bude stavbu chodníků, rozmístění nových laviček, košů a modernizaci veřejného osvětlení. Zhotovitele stavby vyberou zástupci města v soutěži, kterou už radní vyhlásili. Pokračuje mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.
3: Předpokládaná hodnota stavebních prací činí 5,2 milionů korun bez daně. Akce bude spolufinancována z integrovaného regionálního operačního programu. Lísky se tak stanou další místní části, kde je naplňován plán na obnovu veřejných prostranství. Aktuálně dokončujeme náměstíčko v Lověšicích a v příštích letech máme v plánu ještě úpravu v Čekyni, v Újezdci a ve Vinarech.
0: Dělníci pokračují v Javorníku na Jesenicku v opravách farního kostela Nejsvětější Trojice. V těchto dnech upravují boční kaply. Práce budou stát více než 1,5 milionu korun a pokračuje mluvčí ostravsko-opavské diecéze Ondřej Elbel.
4: Aktuálně pokládáme novou měděnou krytinu, která pokryje kopuly a lucernu kapule. Součástí prací je také nezbytná instalace nových okopových žlabů. Odbornou péči věnujeme také vrcholovému kříži. Zbývající práce na boční kapli proběhnou ještě v příštím roce, přičemž definitivní dokončení této části obnovy plánujeme na rok 2027.
1: Sport.
0: Fotbalová Olomouc získala další posilu. Ze Slovácka přivedla mládežnického reprezentanta Daniela Baráta. 19-letý křídelní hráč se Sigmou podepsal víceletou smlouvu.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě jasno nebo polojasno, ráno ojedinělé mlhy, odpoledne přechodně oblačno, výjimečně přehánky. Teploty 33 až 37 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 28 stupňů a slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Trávu kolem dálnice D46 sečou dělníci na trase Brodeku Prostějova Olomouc jedou pravým pruhem mezi 34. a 38. kilometrem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: V našem pořadu se věnujeme předním komikům a hercům, kteří kdy dělali dobrou zábavu. Ale měli bychom také říct, že za jejich úspěchem stojí i ti druzí, ti v pozadí, ti, co jim přihrávají. A jednoho takového vám dnes představí Patrik Rozehnal. Zaslouží si totiž být stejně tak nasvícen na scéně, jako třeba Felix Holzman. Víte, kdo se narodil 19. července roku 1924?
6: Podívejte se, pane, to já přece nemůžu vědět.
5: Byl to Franta Univerzál.
6: Co kdo?
5: No náš komik.
6: Tak dejte mi nějakou otázku a já se pokusím ji správně zodpovědět.
5: Tak jinak, jak se jmenujete vy?
7: Já jsem doktor Voptáhlo.
5: Tak to jsem chtěl asi mluvit o vašem bratrovi.
7: Dívejte se, já jsem nikdy žádného bratra neměl.
5: Ale jen si vzpomeňte. František Budín. Budín.
7: Nebudete mě učit znát mé příbuzenstvo. Musím vědět, jestli jsem měl nebo neměl bratra.
5: Tak to budete koukat. Povíme si o Františku Budínovi, který léta dělal partnera Felixu Holzmanovi. Co tomu říkáte teď?
7: Ale že koukám jako blázen.
5: No, to jsem vám chtěl říct už na začátku.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Řeč bude tentokrát o Františku Budínovi, který se narodil, jak už jsem prozradil, 19. července roku 1924 a přátelé a kamarádi mu říkali Franta Univerzál. Měl povahu dříče a naprostého perfekcionisty. Přestože zábavě zasvětil celý život, ne všichni si na něj úplně vzpomenou, protože první, kdo stál ve světle reflektorů, byl hlavně Felix Holzmann. S ním spojil svůj mediální úspěch právě František Budín. Potkali se v Litoměřicích, kde taky poprvé spolu vystoupili.
2: Já budu dělat soutěž s obecenstvem, můžete se té soutěže zúčastnit a můžete něco vyhrát, získat nějakou cenu.
3: Jo?
2: No všem.
3: A to bych mohl něco vyhrát taky
2: no,
3: u toho?
2: No říkám, že ano.
3: Jo?
2: No.
3: No tak to jo, to bych se zúčastnil.
2: No tak pojďte sem k tomu mikrofonu, já vám dám příležitost, abyste viděl, že to není tak jednoduchá věc, jak se domníváte.
3: A to bych mohl něco vyhrát, říkáte?
2: Říkám, že ano, protože právě teď tady bude kviz.
3: Aha, no tak to jo, teda kdo tady bude?
2: Co kdo? Kviz, neznáte kviz?
3: No kvizu já znám, ano, takový malej blondák, to je.
2: Ale ne, kviz je zkrátka hádankové soutěže.
3: Jo, tahá, no, já už vím, jo.
2: Podívejte se, soutěžící dostane otázku, na kterou se snaží odpovědět.
3: Ano, ano.
2: A kdo má nejvíce správných odpovědí, získá body a podle ohodnocení dostane cenu.
3: Cenu, že jo, tak to bych se zúčastnil, ano, to já dovedu, dobře. Samozřejmě to není žádný.
2: Tak já vás ovšem nejdříve seznámím s otázkami, bude jich celkem 6. 3 otázky pro vás budou z oboru, který věřím, že... To se otáčíte pořád.
3: Ne, jen koukám, jsou ty ceny, víte?
2: To donese pořadatel po skončení soutěže.
3: Aha, tak potom, no, dobrý.
2: Tak začněte třeba vy, dejte mi nějakou otázku a já se pokusím ji správně zodpovědět.
3: Ano, ano, takže já se vás něco zeptám, že jo? A
2: ano.
3: Hned můžu něco vyhrát.
2: No ne, no, počkejte, to je na zkoušku.
3: Jo, takhle,
2: až vy budete odpovídat, pak můžete vyhrát.
3: Jo, takhle, aha. Takže se něco zeptám, cokoliv, to je jedno,
2: no,
3: že jo?
2: No to je jedno, co vás zajímá, nebo co chcete vědět, tak na to se můžete zeptat.
3: Ano, co mě zajímá, nebo ano. Tak. Tak mě třeba řekněte, to by mě zajímalo, kdo mě včera vypil ten rum ve špajzce.
2: Podívejte se, pane, to já přece nemůžu vědět.
3: Jste říkal, že se můžu ptát cokoliv, no.
2: No cokoliv, ale cokoliv ten soutěžící může znát. Podívejte se, abyste přibližně pochopil, o jaké jde soutěžní otázky.
3: No.
2: Tak nejdříve já se budu ptát vás.
3: No, tak se něco zeptejte, no, teda.
2: Tak řekněte mi například, kde je Zanzibar.
3: Zanzibar?
2: No, ano, Zanzibar.
3: Ano. Tak Zanzibar tedy, a to jako přesně, že jo?
2: No přesně, kde no, je Zanzibar, no, přesně.
3: Tak Zanzibar přesně, já nevím, já tady tak ty putiky neznám, takže přesně tady jako...
2: Podívejte se, pane, Zanzibar není žádná putika, ale no, ostrov u Dar es Salaamu.
3: Ano, u jakýho salámu?
2: U Dar es Salaamu, to je město v Africe.
3: Jo, v Africe, ano. No ale jak já můžu vědět, že Zanzibar je u nějakého města ze salámu, když jsem tam v životě nebyl?
2: Podívejte se, to nehraje roli. Otázku se správně nezodpověděl. Nemáte žádný bod, ptáte se vy mě a je to.
3: No jo, žádný bod, tak to nemůžete dát takovýhle divný otázky taky. Salámový, že jo? To se zeptejte něco lehčího, že od ceny, a ne no, takovýhle...
2: Dovolte, já se domnívám, že to nebyla těžká otázka. Ale když se tak vám dám jinou podobného druhu.
3: No něco, co vím, a ne takovýhle divný.

0: Abychom si trochu vysvětlili, jak se vlastně potkal František Budín s Felixem Holcmanem, měli bychom začít právě u pana Holcmana. V roce 1949 jako herec u Ochotnického divadla se dostal třeba i k hlavní roli v Charlieově tetě, což prý tenkrát bylo něco jako bomba. Holcman měl prostě štěstí. Takové hry se už v tehdejší době nehrály, ale jejich ochotnický režisér se dobře znal s jedním soudruhem, který jisté hry tenkrát nepovoloval nebo povoloval. A tak hráli Charlieovu tetu, ale jen po dobu 2 měsíců. Sice bylo denně vyprodáno, někteří šli dokonce 5krát a fronty se stály i přes noc, jenže nakonec bylo představení zakázáno s odůvodněním, že prý na lidi působí jako morová nákaza. Proto potom hráli takové veselohry jako Těžká Barbora, Balada z hadrů a podobně. I ty ale byly brzy staženy. Úspěch se prostě nepromíjel. Po těchto malých divadelních úspěších napadlo Felixe Holcmana dát dohromady nějaký komický monolog a jezdit s ním jako komik po estrádách, které byly v tehdejší době velice žádané. Rozhodl se, udělal to a uspěl. V estrádní skupině z Ústí nad Labem, ve které účinkoval, vystupoval taky tenkrát jako konferenciér a manipulátor František Budín. Hned po svém druhém vystoupení mu Felix Holcman navrhl, jestli by se s ním nechtěl dát dohromady a vytvořit nějaký ten komický výstup. On na to přistoupil a tak Felix Holcman napsal jejich vůbec první společný dialog s názvem Benjo.
1: Vážení přátelé, já vám budu hrát, ale současně i zpívat.
2: Šmitec jste si nechal tady vzadu. Šmitec, zapomněl jste si tady šmitec vzadu.
1: No ale na co smyčec?
2: Nechal jste ho ležet tady vedle. Jste nechal ležet šmitec.
1: No ale na co smyčec?
2: No chcete hrát tady na housle a nechal jste si tady šmitec vzadu.
1: Prosím vás, přece tohle nejsou housle.
2: To nejsou housle?
1: No ovšem, že ne.
2: A co je to?
1: No to je banjo.
2: Co?
1: Benjo.
2: Benjo?
1: No ano.
2: Tohle to?
1: No to je benjo.
2: To je benjo tohle?
1: No samozřejmě.
2: Podívejte, benjo. Hezký benžínko to je, co?
1: No je to takový lahodný hudební nástroj.
2: Ano. No tak trošku tvarem skoro jako taková basa, bych řekl, co?
1: Ale prosím vás, banjo a basa to jsou rozdílné nástroje.
2: No ne, je to menší, prosím. Je to menší, ne, já myslím jako taková mladá basa, víte, že to je?
1: Z banjo a basa, to
2: no ne, je to menší, já říkám, že to je menší, ano, je to menší. No.
1: Koukám jako blázen.
2: Co říkáte?
1: Ale že koukám jako blázen.
2: Je tak? A víte, že jsem vám to chtěl zrovna taky říct? No, je to menší, je to jako housle, no proto jsem si to poplet.
1: Prosím vás, housle, dejte to.
2: Kdyby to nemělo housle. Tady tu bublinu, tak to jsou
1: no jo,
2: housle.
1: Bublinu. Dávejte dobrý pozor, já vám to vysvětlím. Tak na housle se hraje s tímto smyčcem.
2: No jo. No. Nebo s jiným taky, že jo?
1: No nebo s jiným, jo. To je jedno.
2: To je jedno, ano, prostě ze smyčcem.
1: No. A na banjo se brnká.
2: Brnká, no.
1: A v tom je právě ten podstatný rozdíl.
2: No jo, tak v tom je rozdíl, ano. Ale taky se může hrát na banjo se šmicem, jako na housle.
1: Tady je vidět, pane, že vy tomu ale vůbec nerozumíte, víte, ale vůbec ne.
2: Vy tomu nerozumíte, pane, já jsem z hudební rodiny, tak mi neříkejte, že tomu nerozumím.
1: Vy jste z hudební rodiny.
2: No, bodeď. Táta hraje taky.
1: Váš otec také.
2: No.
1: Celá rodina hudebně nadaná. No.
2: Táta je taky ladič pian.
1: Ladič pian dokonce.
2: No tak on je víc pian než ladič, víte. No ale všichni jsme hudebně nadaný. No. Teď je syn taky už začíná, tak trošku.
1: Vy máte syna.
2: Syna
1: jste se ani nepochlubil, že máte syna.
2: No. Kluk je to.
1: No když je to syn, tak je to kluk. Ne, no, tak prosím.
2: A chytrej kluk je to.
1: Tak. Jako táta, no. Že jo? No jo.
2: To vám je tak chytrý dítě, víte. Vy jste nevěřil, jak ty děti už jsou někdy chytrý. Představte si, že loni vám bylo takový studený leto, jestli pamatujete.
1: No tak zima, sichravo.
2: A my jsme takhle seděli doma, v tom sichralu.
1: V té zimě, ne?
2: V té zimě zkrátka. Je. A já vám tak povídám najednou, bože, to je zima. A jak on vám kluk slyšel, že říkám zima, to slovo zima,
1: no,
2: víte?
1: No, já chápu, jo.
2: Tak vám hned povídá, bude padat níž, povídá.
1: No,
2: a uděláme hůlála.
1: To je ale roztomilý. No,
2: tak vám hned poznal, když jsem řekl zima, že by mohl padat níž a že by mohl dělat hůlála.
1: No, to je ale chytré dítě, no jo. A kolik pak je mu roku?
2: Teď mu bude 14 let. má právě, kluk taky takové hudební sklony, víte? A já bych ho chtěl taky nechat učit hrát na nějaký podobný hudební nástroj. Co byste mi tak doporučoval, něco podobného, jako je tohle banjo?
1: Jako banjo, nějakou brnkačku?
2: Co takovou brnkačku?
1: No tak
2: nějakou...
1: jako znalec hudebních nástrojů vám mohu doporučit, jako je kytara. A kdybyste ovšem chtěl, tak můžete chlapce nechat hrát ukulele.
2: U koho myslíte?
1: No jak to u koho? Ukulele.
2: Ukulele?
1: No.
2: No jo, ukulele, ano. A kde bydlí ten pan Kulel vlastně?
1: No člověče, jaký Kulel?
2: No ten, jak říkáte, abych ho nechal učit hrát ukulele.
1: Vy mě nechápete, ukulele je hudební nástroj.
2: Je tak, ano.
1: No.
2: Tak on vůbec nevyučuje, u něj jenom nějaký hudební nástroj. A kde on bydlí?
1: Podívejte se, zrovna jako je banjo hudební nástroj, tak je ukulele hudební nástroj, chápejte to?
2: Já rozumím, ano. U toho kulele je takový nástroj jako banjo, jo? Ale jak si ten pan Kulel bydlí?
1: Ten vůbec nikde nebydlí, ten neexistuje.
2: Neexistuje, když je u něj nějaký hudební nástroj, tak taky musí být nějaký pan Kulel, ne?
1: Věče, podívejte se, já vám přece neříkám u kulele, ale u kulele.
2: No to je jedno, jak to říkáte, ne? Já taky neříkám banjo, já říkám banjo, jo? Kde ten pan Kulel bydlí?
1: Ten vůbec nikde nebydlí.
2: A prosím vás, vy si ze mě děláte legraci už od začátku.
1: No jak vám to mám vysvětlit?
2: Poslyšte, Bůh ví, jestli je tohle to nějaký banjo. Já vám něco řeknu, já se teď půjdu zeptat, jestli je tohle nějaký banjo a jestli existuje nějaký pan Kulel. Ale běda vám, jestli to není pravda, ví. Tady si zatím hrajte na šmitec, ví, ukulenej.
3: Rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Řeč je tu dneska o úspěšném tandemu Felixe Holzmanna s Františkem Budínem. A právě na toho druhého se dnes trochu víc soustředíme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jejich první výstup, nazvaný Banjo, který jsme slyšeli před písničkou, měl hned na poprvé obrovský úspěch. A tak začal Felix psát pro Františka a sebe hned další dialogy, taky úspěšné. Začali prostě pracovat ve dvojici. Nejprve jezdili po estrádách v Ústeckém kraji, později, když už měli dobré jméno, začali účinkovat i v různých varieté, v Čechách i na Moravě. Třeba ve varieté Orfeum v Karlových Varech, ve varieté Rozmarín v Brně nebo v Praze u Drahňovských. Povídali si například nad domácími úkoly syna, třeba o ptácích. Co o nich ví Felix Holzmann?
2: Je, ale jo, to jo.
3: Jo.
2: No jo, ptáka já poznám na první pohled.
3: Jak by ne?
2: No já.
3: A co takhle papouškům, rozumíte?
2: Papouškům jestli rozumím?
3: Jo.
2: No tak, když mluví pomalu, tak jo.
3: Ale ne, já myslím jako, jestli máte nějaké znalosti, totiž kluk tady má napsat něco o papouškovi, víte, jestli něco nevíte bližšího, nebo tak.
2: Aha, no tak to jo, to vím, no tak vím například bezpečně o nich, že jsou špatně k sehnání.
3: Tak,
2: no, jestli chcete... Já jsem si chtěl právě taky koupit papouška, víte?
3: No tak, jestli chcete, já vám ho seženu.
2: Jo, vy byste mohl.
3: No ovšem.
2: Aha,
3: no. No a vy máte papoušky rád?
2: No tak já jim všecko, což pochceme.
3: Pane Šlaušek, přece byste chce nejet papouška.
2: No ty nechutnají špatně, nemyslete.
3: Pro Krista pána,
2: jsou dobře nadívaný, chutnají dobře.
3: A vy už jste jedl papouška.
2: No vy děláte, jako by to bylo něco jedovatýho. Ten chutná jak kanárek, prosím vás.
3: Ale víte, co takový papoušek stojí?
2: No to já nevím, já ho dostal zadarmo.
3: No, ale ten stojí několik tisícovek.
2: Několik tisíc?
3: No všem.
2: Papoušek,
3: no.
2: Jo? Je to možný? A že mi to ten papoušek neřekne, než jsem osně?
3: No, aby jsme se vlastně dostali k tomu úkolu, pane Šlaušek. Tady má ještě kluk něco, nějakou otázku, kde je nejvíce rozšířen tučňák patagonský. Nevíte náhodou?
2: Tučňák patagonský?
3: Jo.
2: No tak to vám můžu říct, ano. Ten je, myslím, nejvíce rozšířen na zadní části.
3: No, dobře, ale to je jako míněno, kde se nejvíc vyskytuje.
2: Jo, kde se nejvíc vyskytuje. No tak ten ano. Se vyskytuje nejvíc, kde je ho početně nejvíc, víte?
3: No dobře, ale kde to jako je, to chtějí vědět.
2: Aha, kde to je, no tak přesně to nevím, ale myslím, že to je někde u Tábora dole, nebo kde to je.
3: Ptáci, jak je vidět, vám taky asi moc nejdou. No, tady má kluk ještě nějakou otázku o zajících, nevíte něco bližšího o zajících?
2: No tak o těch vám můžu říct dost o zajících,
3: no. Tak aspoň to.
2: Ano. No tak zajíc například, ten je zase nejlepší na smetaně.
3: Ale ne. To není míněno, já myslím jako, že zajíc je hlodavec,
2: ano.
3: Že je divoký a tak, víte?
2: Jo, zajíc,
3: no,
2: jo.
3: No přece zajíc není domácí zvíře.
2: Ne, to není zvíře domácí zajíc, pak. Zajíc je zvíře přespolní. No ten se stravuje venku, na polích zajíc. Ano, takhle venku v přírodě a v přírodě taky hlavně se na něj pořádají medvědí hony.
3: Prosím vás, pane Šlapšek, snad zaječí hony, ne?
2: A nebo zaječí hony, no. Protože vlastně medvědí hony se dělají na srnky, že jo?
3: Tak ale medvědí hony se pořádají na medvědy.
2: A nebo na medvědy, no to je jenom, může dělat každý, jak chce, že jo? To je...
3: No a kdy takový zajíc má hájení, to náhodou nevíte.
2: No tak hájení, to vám můžu říct, ano.
3: Jo.
2: Zajíc má hájení přesně v době, kdy se ty zajíci nesmějí střílet.
3: No to já vím, ale kdy to jako je, kdy se nesmějí střílet?
2: No to je právě v době toho hájení, víte? To se smějí střílet jenom samci, protože samičky jsou březí.
3: No tak to ani nevím.
2: No jo.
3: No jak se pozná, že to je sameček, anebo jestli je to samička?
2: No to se pozná, když běží von, víte, tak je to samec, a když běží vona, tak je to samička. No.
3: A jakýho věku se takový zajíc dožije, to náhodou nevíte?
2: No tak ten se dožije věku podle toho, v jakém věku se zastřelí, víte?
3: No dobře, já myslím jako než se zastřelí.
2: No tak než se zastřelí, tak to žije celý život, až potom chcípne potom ten zajíc.
0: Takový. František Budín se stal na dlouhá léta jevištním souputníkem Felixe Holzmana. Jejich projev do sebe padá jako klíč do zámku. Vztah této pódiové dvojce připomíná klasické spojení klauna a ředitele cirkusu. Budín ten zastupuje to věcné chápání, Holzman pravý opak. Jejich scénky jsou propletencem přístupů, co chvíli o sebe křísnou, zauzlují se a Holzmanova nechápavost pak vytáčí vaší brány.

0: Prosím vás, koho tady hledáte?
1: Co říkáte?
0: Ale koho tady hledáte?
1: Já hledám Frantu, Františka Joudu, neviděl jste tady náhodou? Tak,
0: podívejte se, zaprvé žádného Frantu Joudu neznám a pak nemůžete během programu, když vidíte, že se natáčí pořad, hledat tady nějakého Joudu.
1: Já vím, já bych ho nehledal, kdybych ho nutně nepotřeboval. Víte, vzpomeňte si, jestli jste ho tady náhodou neviděl.
0: No neviděl, já ho ani neznám. Jak vypadá vůbec?
1: No tak, jak vypadá, skoro normálně.
0: Skoro normálně?
1: Ano, takový malý blonďák je to.
0: Malej blonďák?
1: Ano, obarvený na černo.
0: Přece podle toho já ho vůbec nemohu poznat. A co jste mu chtěl vůbec?
1: Ale po mně jsem měl přinést takovej ten, jak se to jmenuje, ten otazník.
0: Otazník?
1: Ano, ano.
0: Jaký otazník?
1: No ten formulář, jak se vyplňuje, když se nastupuje do nového místa, víte?
0: Jo, počkejte. Vy myslíte dotazník?
1: Vlastně dotazník.
0: No, to je něco jiného, no tak ten váš kolega vás tady hledali to asi půl hodiny.
1: Byl tady?
0: No ptal se po vás a když jste tu nebyl, tak mi to dal, abych vám to předal.
1: Jo,
0: no.
1: Takže jste to neřekl hned, člověče. No. A vyplnil mě to všechno?
0: No tak to já nevím.
1: No nevím, jak to víte jen tak napůl, jak to, že mi to celý nevyplnil. No,
0: tak to já nevím, na to mě se nemůžete ptát, prosím vás.
1: No nemůžete ptát, musíte přece vědět, když něco převezmete, že je to v pořádku, ne? Víte jen tak napůl, jak mi to můžete takhle odevzat. Ale víte co, když už jste tady, tak já bych to tak trošku prolít, kdybych náhodou něco nevěděl, že bych se vás zeptal, jo?
0: Prosím vás, ale dělejte, abychom nezdržovali program.
1: Ne, to je hned, já to jen tak prolítnu, to je hned, to je, já to jen tak prolítnu, to je hned to bude, ano, já to jen tak, to je celkem jasný tady všecko, ano.
0: Přece vidíte, že každá otázka je v tom dotazníku jasně formulovaná.
1: Jasně formulovaná, takže vás nebudu ani potřebovat, ano, to je, samozřejmě, ano.
0: Ano.
1: Já to vidím, ano, tadyhle, kde je příjmení a jméno, sem napíšu jméno a příjmení, že jo?
0: Ano.
1: Ano, tak
0: sem přijde jméno.
1: Jméno, ano. To myslím jako moje jméno, že jo?
0: No vaše jméno.
1: Samozřejmě ano, ale já to jen tak prolítnu, no. Víte. Tadyhle kde den, měsíc a rok narození, sem napíšu kdy, kde a jak jsem se narodil, ne?
0: Ne. Jenom kdy a kde.
1: Vlastně kdy a kde,
0: no.
1: Ano.
0: No, podívejte
1: ano,
0: se,
1: to,
0: tady...
1: Ano, to jak tam ani psát nebudu, že jo, to jak.
0: No, no, všem, že
1: no, ale já rozumím, ano, takhle.
0: Tady, kde máte den, měsíc a rok narození,
1: ano.
0: Sem napíšete, kde jste se narodil.
1: Ano.
0: A tady, kde je místo,
1: tady.
0: Vlastně obrácení, tady,
1: že jste
0: se narodil.
1: Ještě, vy jste mě chtěl, já už jim tadyhle. Tak tadyhle, kde je místo, no ono je vlastně tady místo, tady je taky místo, ono je tady místa, co je dost, co?
0: Ne, kde je místo, tady, kde stojí.

0: počkejte, já si to hned napíšu. To je Amálka Vemínková.
1: A tady vedle hned připište manželka.
0: Jo, to víte, tam budu psát manželka, přijel na to, že to není pravda a bude z toho nějaký...
1: Tak, no tak když to není vaše manželka, tak tam napíšte družka.
0: Co?
1: Družka.
0: Družka?
1: No ano, to je žena, se kterou prostě jenom žijete. Jo, není to vaše manželka. Podívejte se, tady na to máte manželka, druh, družka, snoubenec.
0: A jo, tady to je, ano, ano. No jenom, že tolik nás není, víte? Například snoubence já vůbec žádného nemám.
1: Podívejte se, to tady škrtnete a necháte tam tedy jen tu družku.
0: Ano, tu družku a tu manželku, že jo?
1: Co pak vy máte mimo družky ještě manželku?
0: No samozřejmě, přece nemůžu mít jenom družku, ne?
1: No já jsem si myslel, že vy nejste žena.
0: No tak jsem a nejsem, no jak se to veme, že jo? No, to...
1: Jak to jsem a nejsem?
0: No já jsem to, víte, já jsem v rozvodovodu. Ne, v rozvodu.
1: Jo, vy se rozvádíte, no jo. A už jste dlouho žena?
0: No už dlouho, no. Skoro půl roku.
1: A proč se dáváte rozvádět?
0: No tak z různých důvodů, no. To víte, že bych se pro nic za nic nenechal rozvíjet.
1: No jo, no tak to je pravda, no.
0: A přijela manželka, víte, chce na mě pořád jenom peníze, víte, peníze, nic než peníze. Prosím, moře peněz na mě chce pořád, no.
1: A na co vaše manželka potřebuje tolik peněz?
0: No to já nevím, no já jsem ještě žádný nedal, to víte.
1: A kvůli tomu se rozvádíte?
0: No tak ne, jenom kvůli tomu jsou tady ještě jiný důvody, že jo, jsou různé, no.
1: Ne.
0: A přijde manželka, víte, chodí celý noc jenom po hospodách a tak.
1: Prosím vám, ona tolik pije?
0: Ne, ona mě hledá.
1: Podívejte se, ale rozvádět se má člověk jenom, když má nějaký pádný důvod. Kdyby vaše manželka byla nějaká divná nebo nesnesitelná žena, budíš, ale...
0: Divná. Jo. Jako tuhle například, víte, se manželku políbil. Ona se hned urazila, nemluvila na mě, zlobila se, no tak co?
1: Kvůli tomu, že jste políbil vaši manželku?
0: Ale mou ne, já nevím, či to byla. Ale...
2: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Český rozhlas a jeho vysílání teď patří i skvělé dvojici František Budín a Felix Holzmann. Felix, se už znáte z našeho vysílání dobře, ale dokázali byste to samé říct o Františku Budínovi?
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: František Budín byl dříč a jak o něm kamarádi říkali, dělník kultury. Hodně věcí, které s Felixem pak použili, také vymyslel on sám. Měl skvělé nápady, byl nekompromisní a vždycky připravený. Byl to takový motor, všechno organizoval, Felix se dokonce na představení vozil autem. Holzmann pak všechno dokonale vymýšlel, secvičil a dal dohromady. Prostě šlo jim to geniálně, jen si to poslechněte.
2: Co kdybych třeba tady řekl ještě jednu báseň, když už jsem tady.
3: Vlastní nějakou básni?
2: Já jsem sám složil, ano.
3: Jo, vy jste skladatel.
2: Já jsem skladatel uhlí a brambor.
3: No počkejte, říkáte, že jste složil básni.
2: No to mě mimo to, ano, ještě. To...
3: No tak jste skladatel.
2: Ano, skladatel.
3: A já nevím ovšem, o jakou báseň jde, vy si to uvedete sám?
2: Mám to teda, myslíte tu?
3: No ano, tu vaši báseň.
2: Jo, tak já řeknu tu báseň.
3: No,
2: to, když...
3: prosím.
2: Já řeknu celou, já mám čas, jo, a to řeknu celý. Vážení přátelé, zarecituju vám báseň, kterou jsem sám složil a kterou jsem nazval Loučení. Loučení. Báseň ode mne. Sakra, jak ono to jenom začíná. Dneska ráno v posteli jsem to ještě věděl. Já se přece zase nemůžu lehnout do postele, sakra. Jo, já to mám někde napsaný tady. Vaši přátelé, loučení. Báseň ode mne. Ne, to není ono. To je potvrzení, že jsem normální. Vaši přátelé, loučení. Báseň ode mne. Nezaplatíte-li i hned činži. Ty není ono, sakra. Tady to mám. Loučení. Báseň ode mne. Oh, demet. Blbý písmo tohle. Dejda. Ne. Dejdu. Jo, odejdu. Odejdu stranou. Naschledanou.
3: Vidíte, že to mělo... Vidíte, že to mělo hodnotu. Jsem vám říkal přece, poezie se tady líbí. Nemáte ještě nějakou vlastní báseň?
2: No já dovedu ještě za něco vážného jenom.
3: Vážného? Vážného? Je to hodně vážný.
2: Smutný.
3: No tak já se domnívám, že zrovna tak hodně smutný to je.
2: Hodně.
3: No tak můžou taky jednou plakat.
2: Já řeknu to smutnou.
3: Jo.
2: Vážení přátelé, jelikož vidím, že se zde poezie líbí, dovolte mě, abych vám ještě zarecitoval baladu, kterou jsem sám složil a kterou jsem nazval Balada půlnoční. Půlnoc byla z věže dolů. Bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim. Bim. A když zazněl zvonku tepot, bylo slyšet lásky šepot. Hromníkova dcerka mladá v podvečer svatého rocha vítala tam svého hocha. Milenci si v náruč vlítli a tma byla jako v pytli. A když táhlo skoro k ránu, v dálce bylo slyšet vrát. Jaký nocí temnou křídla šuměli, milenci dolů, dolů z věže čuměli. Zlý, ach zlý, jsem měla v noci trudý. Seš pro mě nějak příliš chudý, vece hrobníková dcerka. Neboj se, má milá, já dotáhnu to na kaprála a pak všechny nápadníky zaženu a vezmu si tě za ženu. A jak dořekla to slova, někde v dálce houkla sova. Milá se jí tolik lekla, že se přes žbrmblení smekla a pak jako stádo volů zřítila se z věže dolů. Milenec křík, Ježíš, ty tam mrtvá dole ležíš. A pak ke své záhubě skočil dolů ponou. Roztáhl se tam jako dřevo. Konec balady a odchod vlevo.

0: František Budín ale nevystupoval jenom s Felixem Holzmannem pro to dospělé publikum. Pracoval i s dětmi. Jeho dětské pořady prý neměly chybu. Měl jich spoustu a děti uměl vždycky zaujmout. Na ty své pořady vodil i své děti. A mezi jeho další dovednosti patřila kouzla. Hrál si na kouzelníka. Vždy byl ochotný, velice slušný, takový ten člověk ze staré školy, jak se říkávalo. Každé pracovní jednání bral velice poctivě. A Holzmanna na začátku dost táhl, než se z Felixe stala ta úplná televizní hvězda. František Budín byl zásadový. Některé věci ze současnosti nemohl překousnout. Tedy to, co se týká morálky a mezilidských vztahů. Ještě ve svém pozdním věku, když s dětmi dělal představení, tak pak říkával, no a teď udělejte stojku. Já už nemusím, já jsem starý. Když pak děti křičeli, musíš, tak je pochopitelně udělal. A jeden čas taky uváděl ústeckou country skupinu Severní stíny s Jindřichem Šťáhlavským a Petrem Hořejším. Ale my se vrátíme zase za Felixem Holzmannem.
1: Prosím vás, zpívat, tak mi ale řekněte, co tady chcete dělat. Zpívat.
2: Já bych si zakouřil, nemáte tady vajgle nějaké.
1: Dovolte, nemůžete na jevišti během programu kouřit. Ale vám bych kouření ani vůbec nedoporučoval.
2: Proč?
1: No proč? Co pak vy nevíte, že kouření zkracuje život?
2: Kouření?
1: No ovšem, kouření zkracuje život.
2: Jo?
1: No.
2: Jo, to nemůže zkrátit.
1: Podívejte se, víte, kolik jedna jediná cigareta obsahuje nikotín?
2: No jo, ale to nemůže zkrátit
1: ale
2: život.
1: Ale ten nikotín je škodlivý zdraví. Kupte si například krabičku cigareta, co tam máte napsáno? No? Škodí zdraví.
2: No jo, no to víte, na lopatu vám to nenapíšou, že jo? Ale to nemůže zkrátit život, prosím vás, já vám můžu na příkladu různých. To byly například dva bratři,
1: no.
2: Ten jeden kouřil a dožil se 98 let.
1: Tak to je čirá náhoda.
2: No, náhoda, ten druhý nekouřil celý život a umřel, když mu bylo 6 měsíců, že jo? S tím vůbec nemá nic společného s kouřením, nehledě na to, že já nemám strach, že bych umřel. My už máme takový zdravý rodinný kořen, že jo? Já mám například dědečka, tomu je 103 let.
1: Kolik?
2: 103.
1: 103 roku?
2: No.
1: Ty ale požehnaný.
2: No, vidíte, teď se bude ženit.
1: Prosím vás. Takový nesmysl, 103 roku a on se chce ženit.
2: No, on nechce, no, ale on musí.
1: Podívejte se, já už jsem vám říkal několikrát, že mě nezajímají vaše rodinné záležitosti, pochopte to.
2: No jo,
1: mě zajímá, co budete dělat na jevišti.
2: No jo, a co já tady mám dělat? Já nejsem žádný zpěvák, vy jste mě tady uvrtal. Jo, já jsem vynálezce, tak si tady dělejte, co chcete, já teďko...
1: Cože jste?
2: Vynálezce, jako...
1: Jste vynálezce?
2: Zlepšovatel, takový.
1: No dobře, a na jakém poli?
2: Co?
1: Na jakém poli?
2: Ne, na poli ne, já takhle...
1: Já myslím, v jakém oboru máte nějaké praktické vynálezy nebo patenty?
2: Je takhle různé, všelijaké praktické a nepraktické.
1: Můžete se tak vysvětlit obecenstvu, o jaké vynálezy
2: no,
1: asi...
2: No tak jde? Různé věci jsem vynalez, ano, všelicos, no teď jsem vynalez například takovej tento nonceton. No zkrátka, aby se to nemuselo věšet nahoru, tak se to nechá ležet dole. Různé takové, no. Nebo jsem vynalez například takovej hrníček, který má to ouško dovnitř.
1: Prosím vás, nač takový vynalez hrníček a ouško dovnitř to nechám?
2: No, to aby se to neurazilo právě. Různý, no, nebo jsem vynalez například umělé kuří voko.
1: Umělé kuří voko?
2: Umělé kuří voko.
1: To je váš vynález?
2: No, to je.
1: No, ale k čemu takové umělé kuří voko může sloužit?
2: No to je, to vy neznáte umělé
1: kuří voko? No to já neznám.
2: Vy neznáte?
1: No tak neznám.
2: To je taková malá kulička skleněná.
1: Ano.
2: A tu, když si dáte do boty,
1: no.
2: Tak vás to tlačí jako opravdový kuří voko.
1: A to jako vy si myslíte, že ten váš vynález nosí tu skleněnou kuličku v botě,
2: no?
1: Aby to někoho tlačilo, že to je nějaká slast?
2: No, slast, co myslíte, když to tak celý den nosíte v botě a večer, když se pak můžete zout, jak to dělá dobře.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Ještě vás k smíchu probudí František Budín. Aspoň v krátkém povídání a taky ukázce, kterou máme připravenou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Musím ale také říct, že ve svém životě měl i smolné okamžiky. Kdysi totiž přejel opilého muže a šel za to i do vězení. Pech měl také tehdy, když jeho byt na Střekovském nábřeží v Ústí nad Labem zaplavila voda. Přišli povodně. Vytopili mu garáž a zničili archiv fotografií z jeho uměleckého života. Velká voda mu v podstatě pohřbila jeho vzpomínky. Všichni v jeho okolí o něm tvrdí, že je zosobněním profesionála v umělecké branži. Svému kumštu dává vše. A diváci ho za to měli vždycky rádi. A on zas byl rád, že mohl hodně dlouhý čas tvořit 50% slavné komické dvojice Felix Holzmann, František Budín.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Jak se vede?
3: Ale no tak, děkuji. A vám?
2: No tak mě celkem taky děkuju, no.
3: To by tak chtělo někam k moři.
2: Ano. Hlavně dost blízko k moři, že ano.
3: A jo? Já tam asi letos pojedu.
2: Jo? A kam jedete?
3: Ale tam co loni.
2: Jo, tam je krásně, no jo, tam je krásně. A kde jste byl?
3: V Jugoslávii.
2: Jo, no tam je krásně, no jo. Tam bych chtěl taky zase jednou bejt.
3: A vy už jste tam jednou byl?
2: No tak to ne, ale chtěl jsem tam už jednou bejt, víte?
3: Jo, tak. Jel jste tam jako namířeno.
2: A? Co?
3: Jel jste tam namířeno, ne?
2: Ne, já jsem chtěl jet, víte?
3: No to jsem myslel, jako na dovolenou.
2: Ne, já jsem se tam chtěl léčit.
3: Aha, a co jste si tam chtěl léčit?
2: No tak hlavně nemoce, víte?
3: No, to já vím, ale jaký?
2: No tak já toho mám víc, víte? No.
3: Jo.
2: Já tam je kornatěj a ledvina mě tvrdne. A puls mě vynechává. A mě samotnýmu taky není nějak dobře.
3: A já myslím, že máte snížení žaludku.
2: No to taky to už dlouho.
3: Jo. A léčíte si to nějak?
2: No jo, samozřejmě, no. Jím černou tlačenku.
3: Prosím vás, na snížení žaludku černou tlačenku?
2: No jo, to, já totiž vždycky, když jím tu černou tlačenku, víte, tak on se mě u toho zvedá žaludek.
3: Jinak vypadáte dobře.
2: Jo?
3: Jo, dobře vypadáte.
2: Tak já se jí zrovna nevidím.
3: Ale jo. To víte, to se bohužel o mě říct nedá.
2: No jo, no tak já vám nechci nějak lichotit, ale jste nějakej takovej sešlej. Jo.
3: To víte, to dělají ty nemoce.
2: No jo, taky jo.
3: No a jo. Te,
2: co je vám vlastně?
3: Ale já vám ani správně nevím. Jo. Já nemůžu ani sedět, víte, ani ležet, ani stát, zkrátka nic.
2: Jo. A zkusil jste se už pověsit?
3: Jak pověsit? Myslíte za krk?
2: No jak by vám to dělalo nejlíp, víte?
3: To už jsem taky zkusil, ale nějak mě vám to škrtilo.
2: Asi jste špatně visel nějak. A nebo jste nějaký cimbrlík, víte?
3: Tak to je možný. Mě třeba někdo šlápne na nohu, víte, já hned zařvu.
2: No jo, to musíte něco vydržet, jo? Pojďte, já například měl známýho, tomu přijel parní válec hlavu a ani nepíp, jo?
3: Tak to se mi bohu dík ještě nestalo.
2: No to buďte rád, prosím vás.
3: No jo, to je pravda.
2: Až přijel tou hlavou byste mohl taky být mrzákem na dosmrtí, no, jo?
3: To jo. A na můj ušní katar to by taky nebylo.
2: No můžeť by jo, prosím vás. A vy máte ušní katar nějaký?
3: No jo, už dlouho.
2: Jo. A ty, jak je to kašlete ušima, nebo...
3: Ne, jen mě tam tak píchá, takový píchání.
2: Jo,
3: no.
2: Píchá, jo.
3: No, buďte rád, že to nemáte.
2: No jo, tak já zase mám jiný potíže, víte, a starosti mám taky.
3: Prosím vás, jaký pak máte starosti?
2: Ano, tak různý věci, no, teď mám taky nemocný dítě. A...
3: Nemocný dítě? A jak je starý?
2: Ale starý je dobře, jenom dítě mám nemocný.
3: Myslel jako, kolik je tomu dítěti let?
2: Jo, takhle, ale no. Teď asi za půl roku mu bude 3,5 roku.
3: na co stůně?
2: Ale mám takový horečky a takový
3: ten. Jo, tak fantazíruje.
2: Taky ano, no. Dneska už třikrát, ano. Ale jenom docela říce, víte.
3: Já myslím, jako jestli je blouzní z horečky, víte?
2: No já nevím, z čeho blouzní, to víte, to je...
3: Jo? No. A jakou má teplotu?
2: No tak ve stínu má 37 stupňů Celsia.
3: No tak to nic není. Ať se trochu vypotí a bude to dobrý.
2: No jo, tak to on stejně bude, víte. Ono přece jenom dobře, když tomu člověk rozumí trošku, že?
3: To bych teda řek.
2: No já už budu muset pomalonku, protože já mám ještě nějaký učení.
3: No já musím taky letět. No. A co pak se učíte?
2: Ale studiu dálkově medicínu.
3: Medicínu, no. Já taky, tak jsme kolegové.
2: Taky jo.
3: Ale to víte, já to ještě moc nevím.
2: No, jaký pak nevím, prosím vás, neblázněte. Toho snad víme dost, ne?
3: No jo, no, to je no, pravda.
0: A jak se tihle dva vlastně rozešli? Na začátku měl každý z nich, Felix Holzmann i František Budín, své zaměstnání. František Budín byl účetním u Československých státních drah v Ústí nad Labem a Felix Holzmann reklamním malířem v Litoměřicích. Proto také nemohli přijmout nějaká dlouhodobá angažmá v divadle nebo na nějakých výjezdních estrádách. Nejčastěji proto jeli za prací jen na estrády po Ústecku, což ovšem bylo velmi vyčerpávající. Z nich se pak vraceli domů většinou po půlnoci a brzo ráno už zase vstávali do práce. A tak se jednoho dne Felix Holzmann rozhodl, že se zaměstnáním sekne. Bude se živit jako komik. Františku Budínovi se to tehdy ale zdálo příliš nejisté. Takže zatímco Holzmann se ocitl na volné noze, on zůstal i nadále u svého zaměstnavatele. Jenže po čase to začalo být pro oba nevýhodné. František Budín totiž nemohl díky zaměstnání brát dlouhodobější angažmá a Holzmann se tak začal dostávat do finanční tísně. No a protože s Františkem Budínem účinkovali často také s orchestrem Karla Vlacha, tak se na další turné nemohl František Budín z práce uvolnit. Proto se oni dva rozešli. Felix Holzmann si tehdy našel v Praze ubytování a jezdil pak celá 60. léta s Vlachovým orchestrem. Čas od času si ještě nějaké to představení spolu střihli, ale Felix Holzmann pak začal objevovat další nové kolegy. Ale to už je zas jiný příběh. Mějte se pěkně a příště naslyšenou s úsměvem na tvář.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: V Olomouci bude nový městský bytový dům a domov pro rodiny s dětmi. V areálu Jesenických lázní přibyly nové herní prvky. Restaurátoři obnovili v hranicích erby bývalých majitelů tamního panství. Jasno nebo polojasno, teploty až 37 stupňů Celsia a slabý vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Dva lidé, z toho jeden těžce, se dnes časně ráno zranili při požáru rodinného domu v Řimicích, místní části obce Bílá Lhota na Olomoucku. Zasahoval tam také vrtulník. Muže popáleného na polovině těla v kritickém stavu transportoval do fakultní nemocnice v Ostravě, řekla mluvčí krajské záchranné služby Lucie Mikisková. Škoda byla vyčíslena předběžně na 1,5 milionu korun. Příčiny požáru vyšetřují, řekl mluvčí hasičů Radek Buriánek. Nový městský bytový dům a domov pro rodiny s dětmi postaví dělníci na rozhraní Jánského a Hejrovského ulice v Olomouci za zhruba 180 milionů korun. Lidem v nouzi by novostavba měla začít fungovat v roce 2028. Více mluvčí radnice Pavel Konečný.
2: Část výstavby pro 53 osob bude sloužit společnému ubytování celých rodin. Město na ní získalo dotaci z integrovaného regionálního operačního programu. Dosavadní azylové domy v Olomouci umožňují ubytování jen pro ženy s dětmi. Další část domu bude sloužit jako byty pro dostupné bydlení. Hotovo by mělo být v roce 2028.
0: Odpočívadlo v Priznicových lázních v Jeseníku doplnili nové herní prvky. Navštěvníci si můžou vyzkoušet například kuličkodráhu. Práce stály více než 4 miliony korun, část nákladů pokryly dotace. Pokračuje ředitelka obchodního úseku lázní Kateřina Tomášková.
3: Původně to bylo odpočinkové místo pro turisty, cyklisty a vlastně na trasách, které už v lázních nyní jsou, turistické, cyklistické. A k tomu přibyly herní prvky, které vlastně obohatí to odpočinkové místo o nové jezírko, jezírko z vody, kuličkodráhu a další prvky, mlýnky a různé zádrže vodní.
0: Zámeckou zeď na Pernštejnském náměstí v Hranicích znovu zdobí 5 erbů bývalých majitelů tamního panství. Restaurátoři je obnovili v rámci celkových oprav zdi. Práce stály bezmála 2 miliony korun. Hradnici se podařilo na akci získat dotaci. Pokračuje památkářka města Martina Cvešperová.
4: Kolem těch erbů byly takové šambrány, takže zedníci teď musí dotvarovat ty rámečky a potom budeme čekat asi ještě na vrata, která se vyrábí nově a po osazení vrat dojde k finálnímu barevnému přetření celé zdi.
1: Sport.
0: Fotbalisté Sigmy Olomouc remizovali ve druhém kole první fotbalové ligy s Mladou Boleslaví 2-2 po poločasu 1-1. B tým Sigmy Olomouc právě vstupuje do nového ročníku Moravskoslezské fotbalové ligy. Cílem je postup do druhé ligy. První překážkou na této cestě bude Vsetín, na jehož hřišti zahajuje Sigma právě v těchto chvílích první kolo. Nový trenér Tomáš Palinek potvrzuje, že soupeře má dobře načteného.
5: Na zápase vlastně třeba v Kozlovicích jsme byli osobně, potom ještě asistent trenéra Marcel Frajt byl i na tom pohárovém utkání. Budeme mít ještě lépe nakoukané během toho týdne a připravíme se i v těch tréninkových jednotkách. Nicméně hlavně musíme přidat v některých aspektech té hry, hlavně v té defenzivě. Pozisku míče nesmíme jednoduše ztrácet a nehrát všechno dozadu.
0: Hranice v pátek v prvním kole prohráli ve Frýdku Místku. Uničov dnes porazil 3-2 B tým Karviné.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě jasno nebo polojasno, ráno ojedinělé mlhy, odpoledne přechodně oblačno, výjimečně přehánky, teploty 33 až 37 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 28 stupňů a slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: U dvou nehod motorkářů zasahují záchranáři a policisté v našem regionu. Jedna se stala mezi Lipinou a Horní Loděnicí na Olomoucku v Serpentinách, druhá na Jesenicku, mezi obcemi Kamenička, Bílý potok. Pokud tam míříte, věnujte řízení zvýšenou pozornost. Dvě osobní auta se srazila v Olomouci, v Jižní ulici. Místo havárie je s opatrností průjezdné.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: 17. hodina je ta tam a to znamená, že rozjíždíme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, pořád hrajeme pro radost. Já věřím, že radost všichni máte rádi a že chcete někomu udělat radost právě v těchto minutách. Zapřemýšlejte a potom už rychle zavolejte na naši linku 221 555 444 anebo pošlete zprávu na 723 70 33 51. Bude se na vás těšit Hanka Písková.

0: Starobrněnská dvanáctka odstartovala dnešní pořad Hrajeme pro radost Českého rozhlasu Olomouc a rychle se ozvaly telefony u nás ve studiu a na té první lince máme pana Josefa z Přerova. Josefe, hezké odpoledne a prozraďte, pro koho bude ta následující písnička.
1: Hezké odpoledne i vám přeju a bylo to pro moji manželku Milšku k zítřejším meninám a přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví. A to hlavně potřebujeme všichni a přeje to manžel Pepa, sestra Věra a neteře Ivanka s Romankou a celá naše rodina. A děkuji mnohokrát za vybrání písnička, mějte se hezky. Naschledanou.
0: Děkujeme, naslyšenou, přání naslyšenou. Plníme, písničku posíláme, užijte si ji.

0: Tak Stříbrňanka odehrála gratulaci k meninám paní Miluši z Přerova a k dalším posluchačům. A my tu teď máme Jindřišku z Prostějova a moc mě zajímá, komu budeme hrát tu následující písničku Nejhezčí tango. Dobrý den.
1: Hezký dobrý den, paní Haničko, vám do Českého rozhlasu Olomouc a všem posluchačům. V úterý 4.8. oslaví své krásné narozeniny paní Štěpánka Kubesová z Čelčic. Milá Štěpánko, s kyticí růží chci před tebou stát a všechno nejlepší k narozenám přát. Žij ve štěstí, lásce, zdraví, měj vždy všechno, co tě baví. Tvůj život a ti jako krásný sen, to všechno ti přeje ve tvůj velký den kamarádka Jindra. A zdravím i tvého manžela. A paní Haničko, vám moc krát děkuji.
0: My také děkujeme, zdravíme na Prostějovsko.

0: Václav Žákovec a spol vám teď hráli a zpívali to nejhezčí tango na přání vás posluchačů a my tu máme další z vás a je to pravidelná posluchačka, je to paní Ludmila, dříve z Moravičan, teď už z Doubravice. Dobrý den.
1: Dobrý den, je to tak, paní Haničko, jste zlatíčko moje, děkuju vám za milý přivítání a chtěla bych dnes poslat písničku s velkým poděkováním za polední písničku manželům Gottwaldovým z Doubravice, Lidušce a Jendovi a dvěma dcerám, Lidušce, Marušce a synovi Jendovi s rodinami, také panu Oldovi Crhákovi z Nemilé, manželům Pospíšilikovým z Roštění, paní Janičce a panu Jiřímu, paní Božence Dubové ze Šumbaldu, no, spíš ze Šumbaldo, Boženko, zavolám tě. Bavíme se pohanácké, tak bych měla dnes mluvit pohanácké, protože to je prohanácký moje posluchače. Paní Lidunce Uchytilové z Jeseníku a její kamarádce Alence a Lidunko, přeju vám hodně zdravíčka a musíme si zase pohanácké pokecat, tak zavolám za chvílo. A taky manželům Sedláčkovým z Ujezda u Mohelnice, paní Jořince a panu Františkovi a všem přátelům a posluchačům přeji všechno nejlepší, hlavně pevný zdraví v těch horkých dnech, ať se jim daří a to sami přeju vám, paní Haničko, krásný, no ne víkend, to už je konec víkendu, krásný nový týden, hlavně to horko, ať všichni zvládneme ještě a mějte se, paní Haničko, pěkně, moc vám děkuju a někdy naslyšeno. Děkuju moc.
0: Mějte se moc hezky, vaše přání plníme. Děkuju. Samozřejmě. A zahrajeme také Marušce z Kroměříže, Staňce z Lomnice, Josefově Jarušce z Malé Morávky, Zdeničce z Rochova, Lidušce a Věrušce z Olomouce a Jiřímu z Litovle. Písničku posílají Jana a Jiří z Roštění. A ještě je tu přání už hezkého podvečera a prosba o písničku pro pana Antonína z Bedihoště. Přeji mu vstup do nového týdne se zlepšením zdraví i boží požehnání, ať není smutný, já jsem také sama, takový je život. Moc děkuji, krásné dny a i vám hodně zdraví. Má nám přeje Eva z Modřic u Brna.

0: Vlčnověnka, v pořadu hrajeme pro radost Českého rozhlasu Olomouc a Vlčnověnku teď vystřídají manželé Osičkovi, protože písničku od nich si přeje paní Liduška z Jeseníků. Dobrý den.
1: Dobrý podvečer, paní redaktorko, přeji vám a všem našim milým posluchačům. A dneska bych chtěla poděkovat za písničku Lidušce do Doubravice. Liduško, už se těším na tvůj telefon. Až se nemůžu dočkat, teď už zapomenu pomalé Hanácké a jim mluvit. A ještě bych chtěla pozdravit Aničko do Domášova, Zdeničko do Olomouce, ale ona je z Uničova, a Zdeničko do Holubic. Haničce do Předmostí, Dášence od Jeseníku, Jarouškovi z Loštic a Stáničce z Lomnice. Děkuji pěkně, paní redaktorko, a někde zase se těším, až se oslyšíme.
0: Mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A je to další přání krásného dne do Českého rozhlasu Olomouc a také všem posluchačům. Zahrejte pro potěšení dobrou náladu Věrušce Halouskové s Adámkem, Lidušce do Olomouce, Zdeničce do Uničova, Jiřímu do Litovle a Františkovi od Brna. Zdraví Marie z Kroměříže.

0: Brněnský folk tým kroutí už šestou dekádu na našich pódiích. Pánové už jsou pravda odrostlejší, kapelou prošla řada muzikantů, radost z hudby ale zůstává, což potvrdil i loňský Folkfest. V neděli po 19:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě folk týmu.
1: Když do pekla, tak ať na krásným koni, když se šíve, tak se vší parádou hned.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas Olomouc

0: Pěkný podvečer. A všem v loděnici, ať užijou pěkný podvečer. Děkuji, hezký den.
1: Děkujeme, naslyšenou. Zdravíme a písničku posíláme také do Horní Loděnice. A ještě tu máme další vaše přání. Zahrajte prosím Běrušce s vnukem Adámkem, Zdeničce z Prostějova, Lidušce z Doubravice, Zdeničce z Holubic, Františkovi do Brna. Písničku posílají Jana a Jiří z Roštění. A hrát budeme i holkám, co mi hrají, a Marušce, a nebo Jarmilce, ať odpočívá. Dnes je velký hic a tak vám všem pro radost písničku posílá Standa. A ještě rádi zahrajeme také Alžbětě od Zjomkové do Jeseníku k Dobré pohodě. Písničku posílají Jílkovi. A ještě mi tu běhá nějaký Sutkov, který se někde, jak se říká, urval ze řetězu. Přišla jenom část SMSky, tak pokud jste někdo posílali písničku do Sutkova, napište ještě jednou.

Babouci a Český rozhlas Olomouc a také další splněné přání vás, posluchačů. A teď tu máme pozdrav krásného podvečera všem posluchačům Českého rozhlasu Olomouc a pozdrav písní, ať potěšíme přátelé paní Gottwaldovou, pana Crháka, sestru Zdeňku, mějte se báječně, ať se vám hudební pozdrav líbí a potěší, podepsána Emílie. A další z vašich vzkazů říká, prosím, zahrejte Gustovi novému, který dnes slaví svůj svátek, už jsme od sebe daleko, ale já na něho stále vzpomínám, kamarád Karel. Tak samozřejmě Gustavům, kteří dnes slaví svátek, patří také ta následující písnička.

0: Moravěnka, doufám, potěšila všechny posluchače, kteří poslouchají pořad Českého rozhlasu Olomouc Hrajeme pro radost. A už je tu připravený Jožka Černý a s ním také pan Jiří Zlitovlé. Dobrý den.
1: Krásný dobrý podvečer, paní moderátorko, vám přeji. Zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Olomouc. Jelikož je mít čas v patách, takže budu dneska velice rychlej. Pěkně strávený zbytek nedělního podvečera a celý zbytek příštího týdne a dalších dnů, které budou následovat. Prožijte ve štěstí, ve zdraví a vás se přeji tenhle hudební pozdrav a tady to věnování posílám. Manželům Janě a Jiří Modoroštění, Lidušce do Olmouce, Marušce do Kroměříže, Vláďovi do Covačova a děvčatům do Prostějova, paní Stenice s paní Maruškou. Všem vám přeji ještě jednou krásný zbytek dnešního podvečera. Mnoho štěstí, zdraví a lásky do dalších dnů. Paní moderátorko, vám děkuji srdečně za vybrání písničky, příjemnou službu a zase se budu někdy těšit na slyšenou. Děkuji vám všem.
0: Děkuji moc, mějte se stejně na slyšenou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Jaké písně pomáhaly lidem zvládat těžkou letní dřinu na poli a jak zněla na úrodné Hané zasloužená radost z bohaté úrody a zlatých klasů? Nová epizoda z cyklu Cimbal a husle vás tentokrát pozve na cestu od tvrdé roboty a vázání snopů až k veselým dožínkovým slavnostem. Zaposloucháme se do pracovních melodií, připomeneme si hospodáře i chasníky a hudebně oslavíme předání dožínkového věnce. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: A stále posloucháte pořad Hrajeme pro radost Českého rozhlasu Olomouc. A já jsem moc ráda, že v éteru dnes uslyšíme také pana Oldu z Nemile. Dobrý den.
4: Dobrý podvečer, zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny jeho posluchači. A vám, paní a Haničko, děkuji za vybrání písničky a zdravím do Doubravice rodinu Gotwaldovou a do Lidušku Siglou, tak teď do Doubravice, do Závřa Emilku Horákovou, do Velké Žoutí Boženku Petrželovou a do Kosova bráchu a celou jeho rodinu. Děkuji vám za slavu.
3: Děkujeme, naslyšenou.

0: Tak to byla Damboranka a Český rozhlas Olomouc a je tu zřejmě poslední telefonát dnešního pořadu Hrajeme pro radost a je to pan Michal z Petrova nad Desnou. Hezký podvečer a komu budeme hrát?
1: Hezký podvečer. Já bych zahrál mamince, ona včera a její vnučce. Oni včera slavili narozeniny a popřál bych jim hodně zdraví, štěstí a životní pohody. No, to bude asi tak všechno. A ještě bych popřál sousedovi na vrchu a sousedovi dole.
0: Tak, já věřím, že poslouchají.
1: Děkuji.
0: Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Taky naslyšenou.
0: A je tu ještě prosba, abychom zahráli písničku pro pana Jiřího z Litovle. Děkuji za milá slova, přeji mu pohodu a hlavně zdraví, totéž přeji i vám, napsala nám paní Marie z Prostějova.
2: Český rozhlas Olomouc.

0: Krajanka na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a před námi je poslední písnička, bude to Polky pro holky a tuhletu písničku pošleme na přání Františka od Brna. Dobrý večer, prosím vás o zahrání písničky z celého srdíčka, nejmilejší pozdravení a přání krásného večera a hodně zdraví, štěstí, lásky milé Aničce z Bludova, Mařence a Františkovi z Hrabové, Jiřince ze Sutkova, Marušce z Bludova, milé pozdravení Evičce z Modřic, paní Mařenku z Kroměříže zdravím, paní Janičku a pana Jiřího z Roštění a paní Emilku ze Zábřehu a paní Lidunku Uchytilovou. Písničku posílá, jak už jsem řekla, František od Brna. Tak to je krásný závěr dnešního pořadu. Hrajeme pro radost, zůstaňte nám věrní. Ten další pořad tu samozřejmě bude i zítra a v tuto chvíli už se blíží 18. hodina, s ní další aktuální zprávy Českého rozhlasu Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Série vražd dívek, které nikomu nechybí. Ivan Trojan v kriminální minisérii Docent. ČT2. Městečko ohrožované bandity přijíždí ochránit tajemný pistolník bez tváře, jména a minulosti. Tulák z Horských plání. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Horníčka s Milošem Kopeckým, na kterém zavzpomínají na legendární zábavný pořad. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: V regionu se meziročně zvýšila těžba dřeva. Ovocnáři pokračují ve sklizni ovoce. Úsov připravuje stavbu nové cyklostezky. Jasno nebo polojasno, teploty až 37 stupňů Celsia. Slabý vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobrý podvečer vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc. Přeje Jiří Kořínek. Těžba dřeva v Olomouckém kraji přesáhla loni 1 200 000 metrů krychlových. Meziročně se zvýšila o 4%.
4: Nadále převládala těžba jehličnatých dřevin. Podíl tvořil 3/4 z krajské produkce. 2/3 těžby v Olomouckém kraji zajišťoval smrk. Z listnatých dřevin převažovala těžba buku. Lesníci vysazovali nejvíc jehličnany. Postupně se tak zvyšuje podíl jehličnatých dřevin v regionu. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
3: Sadaři v Česku sklízejí všechny druhy letního ovoce. Podle předsedy České ovocnářské unie Martina Ludvíka i přes pokračující sucho odpovídá fáze sklizně ročnímu období.
5: Končí sklizeň višní, sklizeň meruněk, sklízí se broskve, těch bohužel moc není, jednak těch ploch máme málo a ty broskve byly poměrně asi nejvíc těch všech druhů poškozeny právě mrazy, takže ta tuzemská broskev letos je poměrně vzácná. No a začíná nám sklizeň prvních odrůd švestek, budeme se připravovat na už první letní jablka, těch je také velmi málo.
3: Úsov a obec Stavenice na Šumpersku by měla propojit nová cyklostezka. Stavbu přibližně 3 kilometry dlouhé trasy připravuje vedení Úsova. Město už získalo potřebné pozemky. Podle nezávislého starosty Benedikta Lavrinčíka cyklostezky v Úsově chybí.
6: Ze strany Stavenice je síť cyklostezek v Olomouckém kraji nejlépe dostupná, že když to dotáhneme do Stavenice, tak se pak dostanou lidé na cyklostezce do Mohelnice, dostanou se z Mohelnice na spoustu dalších míst. Druhá věc je ta, že ten provoz cyklistů směrem Úsov Mohelnice je asi největší.
3: První promítání v Karlově Studánce přilákalo 80 diváků. Horské lázně po letech obnovili kino, které dříve fungovalo v budově Orlík. Filmy teď uvádějí v památkově chráněné hudební hale. Lázně plánují filmové večery jednou týdně, potvrdila jejich ředitelka Irena Vašicová.
7: Do té atmosféry lázní kino patří. Zvláště pak, když v širém okolí, pokud vím, tak moc kin není. A pokud zjistíme, že to naši klienti a pacienti a také obyvatelé z okolí prostě ocení, tak pevně věřím tomu, že tato tradice přejde i do zimních měsíců. Sport.
3: Fotbalisté Olomouce ve druhém kole první ligy remizovali s Mladou Boleslaví 2-2. Hosté v zápase dvakrát vedli zásluhou Solomona Johna a střídajícího Martina Schuberta. Za Hanáky srovnali David Tkáč a v 87. minutě Václav Sejk. Hraje se taky Moravskoslezská fotbalová liga. Béčko Sigmy Olomouc vede po prvním poločasu 2-0 nad Vsetínem. Počasí. Zítra čekejte na střední Moravě jasno nebo polojasno. Ráno ojediněle mlhy, odpoledne přechodně oblačno, výjimečně přehánky. Teploty 33 až 37 stupňů Celsia. V Jeseníkách okolo 28 stupňů a slabý proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Dočasně uzavřený je kvůli opravám dálniční nájezd exit 276 Holice na D35 ve směru na Ostravu na příjezdu od Přerova. Objížďka vede po dálnici D55 ve směru na Olomouc, pak Týneckou ulicí.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Podvečer Českého rozhlasu Olomouc bude patřit pod po čteníčku čeká nás první díl historické detektivky Krvavá pavlač. No a zhruba o 6:30 večerní uslyšíme reprízu pořadu na koncertě, kdy jsme pro vás připravili koncert brněnského folk týmu. Zůstaňte s námi.
2: Čteníčko Českého rozhlasu Olomouc.
8: Jen pár dní nás dělí od tragického výročí zavraždění Václava III. V Olomouci. A v počteníčku proto dnes uslyšíme reprízu první části čtyřdílné detektivní série z dob temného středověku Krvavá pavlač. Kdo stál za hanebným činem, který vzal život teprve 16-letému českému, polskému a uherskému králi? Právě takovou otázku si položil autor seriálu Roman Ludva a za vrahy vyslal mimořádně vzdělaného středověkého pátrače. V hlavních rolích uslyšíme Igora Bareše a Petra Kubese, které režijně vede Tomáš Soldán. Vítejte v roce 1306.

umět tak udržet aspoň jméno. Vzpomínal jsem na zářivý věhlas, v němž se skvělo mé jméno. Na nejslavnějších univerzitách tohoto slzavého údolí. Boloňa, Oxford, Paříž. Profesor logiky Johann von der Weisskopf. Z království českého jsem odešel jako jinoch. Tenkrát znělo mé jméno ne tak vznešeně. Jan z Bílého vršku. Jako Johann von der Weisskopf jsem se tam vrátil pouze jednou, když jsem byl star sotva 40 let. Strávil jsem ve své domovině podzimní týdny léta páně 13.6. a o tom vám chci... musím vyprávět. Byl jsem z Božího úradku ústřední postavou těch nejasných, temných dějů, které ve mně ještě dnes vzbuzují pocit zmatku. Nenávidím zmatek. Vzpomínám si na události, jež následovaly po vraždě Václava III., posledního českého krále, posledního, který užil jména Přemyslovců. Slavná jména. Jako bych neseděl, co by Johann von der Weisskopf v honosném domě v Norimberku, nýbrž jako Janek z Bílého vršku v ubohém venkovském stavení.

Ten list s královskou pečetí mne zastihl v Boloni. Psal mi římsko-německý král a rakouský a štýrský vévoda Albrecht Habsburský a žádal mne, abych vyšetřil vraždu Václava III., krále českého a polského. Vyšetřil. Ani náznakem se přitom nezmínil, proč vůbec chce zločin vyšetřovat, tím spíš řadu týdnů poté, co se udál. Vypravil jsem se do Prahy. Nerad, abych získal souhlas českého královského dvora. Bylo krajně nejisté, že mi bude udělen. Netroufal jsem si totiž zamlčet, kdo mne o vyšetřování požádal. Albrecht Habsburský byl úhlavní nepřítel Přemyslovců. Provázeli mě tedy po Pražském hradě a já měl možnost na vlastní oči vidět výjimečné dílo přemyslovských králů, váženého evropského rodu. Dokonalá opevnění, mocné příkopy, skvostnou baziliku zasvěcenou svatému Vítu, Václavovi a Vojtěchu, chrám z bílé opuky, který svou velkolepostí snesl srovnání s duchovními stavbami nejvýznačnějších panovnických sídel. Potom, k mému nemalému údivu, český královský dvůr souhlasil. Měli však podmínku. Bude mi přidělen pomocník, kterého určí. Když jsem se na onoho pomocníka pokoušel vyptat, odpovídali s rozpačitou, bojácnou úctou. Je to mnich, který se těšil tak velké oblibě u Václava II., že mu sloužil jako zpovědník. Působil též coby vychovatel u jeho nebohého královského syna a i on využíval mnichových služeb při svaté zpovědi. Pak stišili hlas. Má jasnovidné schopnosti, vidiny, jež předjímají budoucnost. Vidiny, jež předjímají budoucnost. A pak jsme se konečně setkali. Profesor logiky a bezejmenný mnich.

0: Jsem Johann von der Weisskopf.
1: Vím, kdo jste, profesore. I proč tu jste?
0: A ty jsi, mnichu, královský zpovědník, vychovatel a jasnovidec.
1: Mám natolik jasno, profesore, že vím, kdo mého krále odpravil.
0: Tak? Pak jsem tu ovšem zcela zbytečný.
1: Svatá pravda. Nevím, proč vás česká šlechta pozvala.
0: Česká šlechta?
1: To Albrecht Habsburský, profesore, vedl ruku s dýkou toho Durinka Konráda z Botenštejna, jenž nemá právo nazývat se rytířem.
0: To v skutku nemá, když je na pravdě boží.
1: Vidím, že jste obeznámen. Povídejte. Překvapte mě.
0: Nájemný vrah Konrád z Botenštejna, durinský rytíř, odpravil mladého krále, když odpočíval. Poté, co vyběhl z budovy olomouckého děkanství s dýkou v ruce, zabila ho králova stráž.
1: Věčná škoda, že si tak pospíšili.
0: Ano, jeho svědectví mohlo ukázat pravého původce té smrti.
1: Albrecht Habsburský. A nebo polský vévoda a krakovský kníže Vladislav I., jemuž se pro jeho malý vzrůst říká Lokýtek.
0: Albrecht i Lokýtek mohli mít ze smrti krále značný prospěch. To je pravda.
1: To i česká šlechta, profesore.
0: Ano, ano, ano. Podle mých znalostí poměrů i ona. Překvapuje mne, že o tom mluvíš.
1: Vaši chlebodárci, profesore.
0: Moji. Tvoji chlebodárci, mnichu.
1: To ne. To ne.
0: Když dokážeš králům rozkrýt budoucnost, pověz, kam se spolu teď vypravíme?
1: Do Olomouce. Na místo vraždy.
0: Tvoje jasnovidnost je míň než koňský trus. Myslel jsem si to. Jedeme do Vídně.

0: Jako by nechtěla dát zapomenout na to, že tu byl zajat anglický král Richard, řečený Lví srdce, a že výkupné složené za jeho propuštění mělo tak blahodárný vliv na rozvoj města. Mocně se nadechovala na východní úbočí rozlehlých, temně modrých lesů, jež jakoby se chystali pohltit jakkoliv mocná vojska nepřátel Habsburků. Lesy strážili Vídeň a město se k ním vinulo s nekonečnou důvěrou. A co by nezmohly lesy, obstarala by jistě řeka. Mohutná, plná nenasytných šedých vírů. Byl tu cítit boj s Prahou. Boj o moc nad středem Evropy. A byla tu znát tatáž pýcha, jako v Praze. Jen zdejší chrám byl zasvěcen svatému Ruprechtovi, zatímco ten pražský měl svoje svědce. Habsburkové se zasloužili o zrod jednoho z nejvýznamnějších center Podunají a v budoucnu možná, kdo ví, i našeho světa. Když jsme vyjížděli do paláce krále Albrechta, nad našimi hlavami zakroužil sokol. Upozorňuje na sebe svým písklavým hlasem. Ohlížel jsem se po něm ještě notnou chvíli. Dravec neopouštěl svoji kruhovou dráhu. Plul nebem majestátně a tiše. Jako by to místo, jež se rozkládalo pod ním, svým klouzavým letem po nekonečné dráze kruhu zaklínal.
1: Johann von der Weisskopf.
2: Je mi ctí vás osobně poznat, králi.
1: Komoří? Toto bude vaše, profesore, když se vám podaří vypátrat vraha. Bravo. Takže nejen bystrý logik, ani rytířská obratnost vám nechybí, profesore.
2: Nemyslím, výsosti, že chytání váčků z penězi je stvrzením rytířské obratnosti. Bude lépe, když místo takových kousků budu prokazovat svůj logický úsudek.
3: Profesore, co si může dovolit král? Nemůže činit jeho služebník.
2: Však vy ty mince svému panovníkovi už pozbíráte, pane komoří.
1: Máte pravdu, profesore. Na odměnu je času dost.
2: Proč, výsosti? Proč já a proč až teď? Všecky stopy už vychladly.
1: Protože jste slavný logik. A taky Čech. A protože teprve v poslední době se ke mně doneslo špitání středoevropských dvorních klepen, že vražda Václava je moje práce. To já prý najal toho Durinka.
2: Výsosti.
1: To já prý nechal zavraždit Václava. Nebudete se zdržovat ve Vídni. Nebudete se domýšlet politických výhod, jež mě plynou z Václavovy smrti. Vypravíte se do Olomouce. A tam ukážete prstem. Daleko od Vídně. Daleko ode mne. Nenechám o sobě od těch českých pohanů roztrubovat, že jsem vrah.
4: Čeští králové nejsou pohani.
1: Jak?
2: Nemyslím, že máte s vraždou Václava něco společného, výsosti.
1: To vám napovídá logika diplomacie nebo logika, ve které z jedné skutečnosti vyplývá skutečnost jiná?
2: Češi jsou národ sedláků a mlynářů. A já jsem Čech, který si odnesl do světa prostou pravdu. Co je příliš na ráně, většinou se netrefuje.
1: A jakou pravdou mne obohatíš ty, mnichu? Čechům jde o jediné, aby mohli kramářsky obviňovat mne. A vy obrátíte svým pátráním v Olomouci pozornost středoevropských dvorních klepen na ně, na Čechy. To očekávám od věhlasného profesora logiky.
4: Který je původem Čech? V skutku dobře vymyšleno, výsosti.
1: Tak spusť, mnichu. Co si zač?
4: Byl jsem vychovatel a zpovědník zavražděného krále. Zpovídal jsem i jeho otce, kterého jste zradil.
1: Stráže!
2: Pane!
1: Ty jsi ten pes, který v Praze nejhlasitěji křičí, že to já jsem za vraždou Václava.
2: Pane, prosím.
1: Nechám tě odsud vypráskat. Otevřete Psinec. Budu tě štvát jako divoké prase.
2: Vyslechněte mě, výsosti. Je to záměr. Úmysl. Součást mého vyšetřovacího postupu.
1: Co jste mi zamlčel, profesore?
2: Zvolil jsem si mnicha za pomocníka záměrně.
1: Pospěšte si s vysvětlováním. Psi už běží.
2: Český královský dvůr je přesvědčen o vaší vině. A tento mnich nejhlasitěji. Vybral jsem si ho za pomocníka proto, že jeho názor ani v nejmenším nezdílím. Řekněte, výsosti, jaký smysl by mělo zvolit si pomocníka, který má na věc stejný názor jako já? Abych se ve svém názoru pohodlně utvrzoval? Mnohem prospěšnější je, je-li pomocník sokem. Cesta k pravdě je tak složitější, což je známka opravdovosti. A především obnažuje stopy, které bych jinak mohl opomenout. Pravda je pak blíž.
1: Uvidíme, jestli jste slovutný Johann von der Weisskopf nebo Janek z Bílého vršku.
5: Takové pohotové lži, to je ten váš vyhlas, profesore?
2: Dělej tak, mnichu, abych na tebe Albrechtovi psi nepoštval já.
5: Mácháte pravdou jak okrasným praporcem a lžete jako kramář.
2: Psi už běží, mnichu.
5: Netušíte, jakého psa jste poštval.

0: noci jsem nemohl usnout. Myšlenky mi divoce vířily hlavou, narážející jedna do druhé. Mnich, obvinující v Praze Albrechta a za okamžik pokládající otázku, zda není za vraždou Václava, polský vévoda Lokýtek, pak dokonce česká šlechta. Co to znamená? A ta jeho hrubá odpověď, že česká šlechta není jeho chlebodárcem. A Albrecht? Ani v nejmenším mu nejde o vyšetření vraždy. Chce po mně jediné, abych vahou svého jména od něho odvedl pozornost klepařských obvinění a nasměroval je do Čech. Může zatím být? Ne, příliš jednoduché, tuzečitelné, ale kým jsem zčista jasná já? Albrechtovým pacholkem, jehož si najal za tučný žolt jenom proto, aby ohýbal logiku. Nicotnou loutkou z měkkého lipového dřeva. Tyto úvahy ve mně zažehly pocit, jako by se nade mnou kdo si schýbal s dýkou, jež se temně leskla v ohňovém světle loučí. Jako bych cítil kostnatý stisk na hrdle a můj dech uvadal. Prudce jsem otevřel oči a nadechl se, jako by to bylo poprvé. Mnichu? Mnichu! Co se stalo?
1: Stůj!
0: Viděl jsi mu do tváře?
2: Naráz mě svíral hrdlo.
1: To je krev.
2: Nechci ranhojíče.
1: Rány od dýky. Ta na krku jenom hůř vypadá. Rána na paži je hrubší. Ošetřím to.
2: Ne.
1: Počkej.
2: Útržek látky.
1: Ten vzor. Rostliny vyšité zlatou nití.
2: Šaty z této látky jsme včera viděli, profesore.
1: Proč jsi mne nevaroval, že stojí za dveřmi?
2: Nevěděl jsem, že tam stojí. Byl jsem rád, že dýchám.
1: Ty si teď myslíš, že je to jasné?
2: Protože to je jasné, co pak to nevidíte?
1: Není co vidět, mnichu. Kdyby Albrecht chtěl, pustil by na tebe včera svoje psy. Zbyla by potrhaná kutná, měl by svatý pokoj. Tak jako já.
2: Albrecht, Albrecht! Habsburg je za vším. A z vás, profesore, si svým intrikánským počínáním vyřezává loutku.
1: Vaš slova, mnichu. Psi už běží.
2: Boloňa je tu ze daleko, profesore. Kdo ví, jestli se tam vrátíte. Zítra může to též potkat vás.
1: Pověz, kdo vlastně jsi? Co jsi zač? Že někomu stojí za to podstoupit takové nebezpečí, aby ti mohl usilovat o život na dvoře římského krále.
2: Dobrou noc, profesore.

0: Mnichu, mnichu! Kdo si mi ten pergamen podstrčil pode dveřmi? Na chodbě už nikdo nebyl.
1: Lomucium error logici, Austrias celus regis, investigatio, sice nunc duplex est, solum cum oratio, vindo bone, justitiam sanabit.
0: Zjevně se pokoušel text zrýmovat.
1: Estí v latině nic neznamená, má tam být est.
0: Příliš mu to nepomohlo. Poslední verš visí tupě mimo rým.
1: Sdělení je ovšem nad slunce jasnější, profesore.
0: Olomouc je logikův omyl. Rakousi královský zločin. Pátrání po dýce je nyní dvojí. Jen pobyt ve Vídni spravedlnost zhojí.
1: Rakousi královský zločin, profesore. Cokoliv jiného je logikův omyl.
0: Dvojí pátrání po dýce. Dvě dýky. Dvojí pátrání po jediné dýce.
1: Další důkaz. Pýcha vás oslepuje tak, že neumíte ani číst.
0: Buď už ticha. Jsi jak kolovrat.
1: A útržek látky ze šatů Albrechtova komořího? Kde se vzal u mě v ložnici?
0: Je to takto, mnichu. Někdo nechce, abych pátral v Olomouci. A tak zkouší svalit vinu na Albrechta. Třeba přes komořího. Tak a ne jinak. A ty poslechneš.
2: Jednu pozoruhodnou okolnost jsem před mnichem záměrně nezmínil. V běhu toho útočníka, když jsem ho pronásledoval, bylo cosi tuze zvláštního. Jakási podivná, ladná mrštnost, lehkost, která mi k vražednému útoku vůbec nepatřila.
3: Šaty, které jsem měl včera na sobě při audienci, k čemu vám budou?
0: Pane komoří, ta látka je znamenitá. Rostliny vyšité zlatou nití taktéž. Říkal jsem si, že bych si tuze rád něco takového pořídil. Odkud ji máte? Z Francie?
3: Německo.
0: V skutku? To pak ovšem kovářova kobila chodí bosa, jak se říká v Čechách. V tomto případě spíš nahá.
1: Na profesora logiky máte krásné šaty.
0: Myslíš, mnichu?
3: Pojďte prosím za mnou. Tady, to jsou oni.
0: Opravdu krásné.
1: Dovolíte? Tady jste si kus odtrhl. To je mrzuté.
3: Ukažte. O tom vůbec nic nevím.
0: A my ten útržek máme.
3: Kde jste ho vzali?
1: Vidíte, pane komoří? Přesně odpovídá. Jako dvě části mapy.
0: Můžete nám prosím říct, co jste dělal v noci?
3: Jako vy? Spal?
0: Já jsem bohužel nespal. Když dovolíte, pane komoří, ten útržek látky s bohatým vzorem, ten si necháme.

Jestliže jsem v Praze nevěřil jeho jasnovidným schopnostem, potom všem, co se událo ve Vídni, navrch stvrzovaným bezbřehou umíněností a vyzývavými narážkami, jsem Mnichovi jednoduše nevěřil vůbec. Vzpomněl jsem si na toho sokola, který plul po nekonečné dráze kruhu nad Albrechtovým palácem, když jsem přijížděl. Jakoby to místo zaklínal. Mám-li se vymanit z kruhu bez cíle a posunout pátrání dál, musím udělat rázný krok stranou.

0: Skončila repríza prvního dílu dramatického seriálu Romana Ludvy s názvem Krvavá Pavlač. V režii Tomáše Soldána účinkovali Igor Bareš, Petr Kubes, Jaroslav Krejčí a Roman Wenzel. Autorem původní hudby je Richard Mlynář. Na pořadu se podílel mistr zvuku Zdeněk Slavotínek. Technicky spolupracoval Zdeněk Prchlík. Tento pořad vyrobila v olomouckém studiu tvůrčí skupina Drama a literatura v roce 2016.
1: Posloucháte Podvečer s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Veronika Hajclová, vedoucí olomouckého krajského ambulantního střediska Tiflo Service, se s nevidomým Jaromírem Tvrdoněm potkala při práci. Trénovali spolu prostorovou orientaci ve městě a učili se spoustu dalších běžných denních činností. O ne vždy lehké cestě k samostatnosti, vodících psech, výběru povolání a nezbytném smyslu pro humor si s nimi povídala Dita Vojnarová. Poslechněte si prázdninovou reprízu rozhovoru v pondělí po 10. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
3: Alba skupiny Wings

0: Rádio vašeho kraje.
1: S Českým rozhlasem Olomouc na koncertě.
2: Dobrý večer, dnes vám bude hrát a zpívat brněnský folk tým. Hezký poslech.

Posloucháte s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě folk týmu, který jsme natočili na loňském folkfestu v Mohelnici. Kapela vznikla v roce 1973, což znamená, že už kroutí šestou dekádu na našich pódiích. Kapelou prošla celá řada lidí, ovšem někteří stále zůstávají a co je nejdůležitější, zůstává velká radost z jejich muziky. Tak si ji užívejte i dnes.

0: Ivan Hubar.
1: Dnes večer jste byli s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě brněnského folk týmu, který vám zahraje ještě jednu písničku.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Výluka tramvají začne v Olomouci na trase hlavní nádraží Pavlovičky. Omezení provozu vlaků zkomplikuje cestu z Krnova do Jeseníku a dělnici upraví v Přerovské místní části Lísky veřejná prostranství. Jasno nebo polojasno, teploty až 37 stupňů Celsia a slabý vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobrý večer vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Dnes večer začíná několikaměsíční výluka vlaků mezi Krnovem a Jeseníkem. Část trati vede přes Polsko, tamní dopravce bude rekonstruovat trasu. Až do 12. prosince proto budou zrušené spěšné vlaky v úseku Jeseník Jindřichov ve Slezsku. Osobní vlaky na trase Jeseník Mikulovice Zlaté hory pojedou bez omezení, potvrzuje mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
2: Po dobu výluky zajistí České dráhy za všechny spěšné vlaky z Jeseníku do Krnova a Moravského Berouna v úseku Jeseník Jindřichov ve Slezsku náhradní autobusovou dopravu. Skupinové přepravy jako turistické akce, výlety a podobně je nutné nahlásit kontaktnímu centru Českých dráh nejpozději 72 hodin před odjezdem vybraného spoje.
0: S výlukou tramvají mezi hlavním nádražím a čtvrtí Pavlovičky musí počítat cestující v Olomouci od 9. do 31. srpna. Přerušení provozu si vyžádají opravy výhybek v přednádražním prostoru a výměna kolejí na tramvajové smyčce Fibichova. Náhradní dopravu zajistí výlukové autobusy, podrobnosti na webu dopravního podniku. Přerov chystá úpravu veřejných prostranství v místní části Lísky. Zahrnovat bude stavbu chodníků, rozmístění nových laviček, košů a modernizaci veřejného osvětlení. Zhotovitele stavby vyberou zástupci města v soutěži, kterou už radní vyhlásili. Pokračuje mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.
3: Předpokládaná hodnota stavebních prací činí 5,2 milionů korun bez daně. Akce bude spolufinancována z integrovaného regionálního operačního programu. Lísky se tak stanou další místní částí, kde je naplňován plán na obnovu veřejných prostranství. Aktuálně dokončujeme náměstíčko v Lovešicích a v příštích letech máme v plánu ještě úpravu v Čekyni, v Újezdci a ve Vinarech.
0: Dělníci pokračují v Javorníku v opravách farního kostela Nejsvětější Trojice. V těchto dnech upravují boční kapli. Práce budou stát více než 1,5 milionu korun. Pokračuje mluvčí ostravsko-opavské diecéze Ondřej Elbel.
4: Aktuálně pokládáme novou měděnou krytinu, která pokryje kopuly a lucernu kapule. Součástí prací je také nezbytná instalace nových okopových žlobů. Odbornou péči věnujeme také vrcholovému kříži. Zbývající práce na boční kapli proběhnou ještě v příštím roce, přičemž definitivní dokončení této části obnovy plánujeme na rok 2027.
1: Sport.
0: V moravskoslezské fotbalové lize dnes Béčko Sigmy Olomouc porazilo Vsetín vysoko 5-0. Fotbalisté Olomouce ve druhém kole první ligy remizovali s Mladou Boleslaví 2-2. Za Hanáky skóroval David Tkáč a v 87. minutě Václav Sejk.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě jasno nebo polojasno, ráno ojediněle mlhy, odpoledne přechodně oblačno, výjimečně přeháňky. Teploty 33 až 37 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 28 a slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Porouchané osobní auto budete mít na D1 do Brna, stojí u Přerova u exitu Horní Moštěnice, projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

V noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

jsem vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Druhá polovina života. Místo konce nový začátek. Mnoho žen po 40 pocítí zvláštní druh únavy. Děti odrůstají, kariéra je v určitém bodě a najednou se dostaví pocit neviditelnosti a také otázka, to už je vážně všechno? Dnes budu hostit v Cestě k uzdravení dvě výjimečné ženy. Dámy, které se tady spolu vidí poprvé, a já se skoro vsadím, že během chvíle spolu najdou společnou řeč. Obě ženy jsou v podstatě v důchodovém věku. Já tam mířím za pár let taky. A obě dámy rozhodně do důchodu nejenom nepatří, ale oni tam ani nechtějí. Jsou prototypem ženy, která nestárne, kterým vrásky i roky sluší, které milují svůj věk v moudrosti a které předávají vnitřní krásu i zkušenosti dál. Těší se Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Dobrý den. Dnes budeme mluvit o okamžiku, kdy se žena kolem 40 nebo 50 podívá do zrcadla a má pocit, že se stává neviditelnou. Pro rodinu je servisní organizací, pro trh práce často za zenitem. A zda je to pravda? Tak to se dozvíme dnes, protože moje pozvání přijali dvě dámy, které tento mýtus anebo fakta možná rozbourají. Je to profesionální koučka a mentorka Iveta Clark a modelka, která dobývá světová mola, Hana Janata. Dámy, obě vítejte. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dnešní díl bude, já tomu říkám, o uzdravování sebevědomí tam, kde se člověk vnímá jako méně cenný. Hana Janata je lékařkou duševního zdraví a paní Iveta Clark, jak už tady zaznělo, je mentorkou a koučkou, která v podstatě pomáhá lidem zbavit se pocitů, které je limitují anebo jim třeba i některé věci zakazují. A když se vás právě teď zeptám na to, co je vlastně midlife, co to pro vás znamená? Začnu u Ivety Clark.
3: Já mám, Kateřino, radost, že říkáte midlife. Já mám takový pocit, že jsem se s tím setkala vlastně s tím slovem asi před 3 lety nebo před 4 na univerzitě ve Spojených státech, kde jsem studovala ty aspekty a symptomy toho, co to období životní přináší. Takže v češtině je to vlastně střed života a mně se na tom názvu nebo na té terminologii líbí, že tam je ten život. Že tam není ta krize, že často my máme tohle období spojený s tou krizí středního věku, hodně se to takhle značí u mužů, ale ani my se tomu nevyhýbáme a mně se vlastně zdá, že když tomu období dáme nový slovník, takže začneme taky o něm jinak přemýšlet. Takže já bych řekla, že midlife je takový okamžik, kdy si všimneme, že se něco mění. A ono to vypadá jako, že se něco bortí nebo že něco končí a trochu nás to znejistí. Vlastně nás to trochu znejistí anebo někdy i více znejistí. Takže asi bych chtěla říct, že midlife není období, ale že to je okamžik, kdy si všimneme ty změny. A co se potom začne dít, je vlastně příprava na ten druhý poločas.
1: Paní Janato.
2: Je to tak, to slovo příliš nepoužívám. U sebe jsem si toho midlifeu nikdy nějak moc nevšimla sama na svém životě, ale možná je to ten moment, to se mi líbí. Byla to nějaká definice konce století, takže staré ideály se přežily a nové nebyly nalezeny. Takže je možný rezignovat, toužit po těch starých, aby se to vrátilo, anebo prostě otevřít oči a srdce těm novým.
1: Milé dámy, dovolte mi tuto otázku. Ona je poměrně důležitá a vím, že vám nebude dělat žádný problém to říct veřejně. Kolik vám je let?
2: 68.
1: A vám, Iveto?
3: 63.
1: Já jsem tady v úvodu vlastně mluvila i o tom, že se vás důchod netýká a ani do něj nechcete jít. Dnešní cesta k uzdravení je vlastně o veliké inspiraci, jak to v životě nezabalit. My jsme ale začali krizí středního věku. Milé dámy, prošli jste krizí středního věku, jedna z vás?
2: Já jsem tomu říkala tak, protože když mě bylo těch 50, zbavila jsem se dětí, nebyla tam ta každodenní péče, tak jsem měla pocit, že mám takovou tu druhou mízu, jako se připisuje mužům. Jo? A oni zakládají ty nové rodiny, mají nové děti a já najednou jsem se cítila svobodná. Zašla jsem dělat strašně moc věcí, které jsem dřív neměla na ně čas ani peníze. Týkalo se to teda hlavně fyzických aktivit, že jsem začala běhat, tancovat, líst na stěnách umělejch. Naučila jsem se jezdit na koni, střílet lukem. To období trvalo asi 5 let a skončila jsem pak u toho baletu. Ten mi tyhle ty moje pokusy zastavil. Ale zároveň jsem začala i malovat a hrát na flétnu, jo, protože jsem měla najednou prostě strašně moc energie. Takže to bylo moje krize středního věku.
1: Ale to asi není ta typická krize.
3: A to je naprosto přesně, co se děje. Protože ten problém s tím, že to nazýváme krize, je v tom, že si představujeme, že to je nějaký jako těžký období. A tohle ten příběh je vlastně ukázkou toho, že to nemusí být těžký období. Že to je vlastně období, kdy jako jdeme ven, že rozkveteme nějak. A rozkveteme, nemyslím úplně třeba fyzicky, ale rozkveteme z hlediska možností, které se nám jakoby objeví. A k té vaší otázce, Kateřino, jestli mám životní krizi, tak já jsem podobně jako Hana asi ji nějak nevnímala, ale vlastně čím víc se tím tématem zabývám, tím víc vidím, že jsem ji měla. A to se mi asi zdá důležitý, protože vidím, že i ty ženy, s kterýma pracuju, procházejí něčím, co si vůbec neumějí někam zařadit, pojmenovat a teprve, když se o tom něco dozvědí, tak řeknou, aha, tak tohle se mi dělo. A proč jsem na začátku řekla, že to není nutně věk, nebo není to prostě nějaký číslo nebo období, je, že vidím, že se ty změny, kterých se ten náš život dotýká, opakujou v takových intervalech, že to vlastně není o tom, že to někdy skončí. Ta druhá půlka je hodně o té transformaci a ta vlastně nekončí.

0: Do našeho pořadu o zdraví jsem pozvala mentální koučku Ivetu Clark, která získala praxi v Americe a své zkušenosti a znalosti po revoluci přivezla k nám, do velkých firem mezi manažery. Dnes koučuje individuálně a zajímá se o krizi středního věku. Inspirací je nám v cestě k uzdravení naše nejstarší modelka Hana Janata. Když jí bylo 63 let, přihlásila se do modelingové agentury a vzali ji.
1: Cesta k uzdravení.
0: Paní Janata vlastně si s krizí středního věku za mě teda poradila velice dobře a velice aktivně. Ona si našla způsob, jak nebýt sama, jak jít mezi lidi, začala s baletem, jak už tady zaznělo, začala cvičit. Zkrátka, vy jste se asi necítila sama.
2: Ne. Měla jsem ráda společnost, byla jsem i vůdčí osobnost, ale měla jsem třeba sen, že bych chtěla bydlet sama od 17 let. Ono to nešlo, že jo, v té době vůbec. Byty se přidělovaly, takže já jsem si splnila ten sen v těch 50, že jsem se konečně odstěhovala. První noc byla těžká, není to úplně jednoduchý, ale pak se mi to samozřejmě zalíbilo a jsem pořád sama. Chce to trošku odvahy a nebát se toho, ono to fakt přijde, zjistíte, že jste vlastně svobodná. No.
0: Jenomže každý paní Clark tuhle sílu v sobě nemá, anebo potřebu. Co vlastně poradit lidem, kteří to skutečně po té 50 tak trošku balí? Jo. A možná je to i tím, že jsou třeba propuštěni z práce, neumí se přenastavit, mají pocit, že už o ně nikdo nestojí. A podle mě se to netýká jenom žen, zase abychom úplně neopomenuli muže. Přesto, co s tím?
3: To je taková otázka, která vede k nějakému návodu, který bych ráda posluchačům nabídla, ale bohužel to neumím, protože to období má spoustu vrstev, ve kterých se odehrává hodně věcí a to je proč je pro nás tak náročný, že to, co běžně v životě zvládáme jako běžný životní situace, se najednou nahrne v jednom časovém jakoby horizontu a my se v tom trošku boříme jako do nějaký bažiny. A co vidím, že pomáhá, je, že je dobrý, když ty lidi dostanou nějaký slovník, protože jak to téma je tabu a vlastně se o něm nemluví, tak ty lidi vlastně nemají ty slova, kterými by ty věci popsali. Takže mně funguje, když začneme mluvit o tom, co se děje a nějak to, odpusťte mi to slovo, normalizujeme. Že vlastně to není něco, co se děje Kateřině nebo Haně nebo Ivetě. To je prostě součást životního cyklu. Já bych řekla, teď mě to tak napadlo, že to je takový jiný stav, který se nám děje, když jsme matky a pak se nám děje v tom středním věku a je to pasáž. Pro mě je fascinující, že když mluvíme o demografických skupinách ve společnosti, tak mluvíme o dětech, mluvíme o teenagerech, mluvíme o generaci X a Y a pak mluvíme o seniorech. Ale vlastně mezi to generací X a Y je 30 let života, který vůbec nijak nepojmenováváme. A my mluvíme teď tady o tomhle období. Takže já bych řekla, že nám chybí slovní, že nám chybí osvěta, že nám chybí rozhovory s lidmi, kterých se to konkrétně týká, který v té demografické naší struktuře teď nabývají hodně velkou sílu.
0: A proto dnešní rozhovor. Souvisí se středním věkem třeba i strach? Začnou se lidé víc o sebe bát, o svůj život, o svoje zdraví?
3: Já jsem si všimla, jak jste řekla, strach, že mi trochu jako se roztřásl hlas, ještě než jsem promluvila. Protože jeden z důvodů, já si myslím, proč je to tabu, to téma, je, že my vlastně nejsme staří, ale ubývá nám ta energie, to tělo prostě přirozeně stárne a najednou ty naše profesionální cesty, které jsou vystavené směrem výkonu, odevzdávání nějakých výsledků, se protne s tím osobním, zatím čím je ten strach z té smrti. A z toho, že se to blíží, že už jsme vlastně na té druhé straně. A ten strach začne být trošku limitující. Takže zase, když máme nějaký slovník, když o tom mluvíme v nějakých kolektivech, skupinách, v rozhovorech, jako je tenhle, tak si dodáváme nějaký podpory vzájemný, že se nás to týká všech. A že je vlastně na nás, jakou cestu zvolíme, abychom těch dalších 30-40 let, který máme před sebou, užili v nádherném prostoru životním, který je plný plnění snů a radosti z toho, že si něco můžu dovolit, co jsem dřív nemohla.
0: Hezky jste ukázala na lékařku duševního zdraví, naší zatím nejstarší českou modelku, Hanu Janatu. Neměla jste strach, když jste se přihlásila do modelingové agentury, Hano?
2: Já jsem neměla strach, já jsem se styděla. To nebyl strach jako takový, jako úzkost strach. Já se stydím hodně.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Zajímá mě, jestli krizi středního věku z vašeho pohledu, koučky, prožívají víc ženy nebo muži?
2: Oba. Když se to vezme z hlediska antropologického, tak jsme lidský bytosti, takže ten život má stejné zákonitosti pro nás. Tak všichni se narodíme, učíme se chodit, učíme se mluvit a máme vlastně všechny ty přechodové fáze. Ale jak to prožíváme, je úplně odlišný. A řekla bych, že to souvisí s tím studem, o kterém jsem mluvila před chvilkou, že ženy se stydí, ale jdou to zkusit a překonají to a jdou vlastně jako ven, kdežto ten muž se stydí a stydí se tak, že jde dovnitř. Takže ten muž se bojí toho vyzkoušení a máme taky samozřejmě jako ženy zkušenost, že my si o těch věcech jako povíme. Ale ten muž začne omezovat svůj sociální kontakt s jinými muži, protože se bojí toho srovnání, že on je jedinej, který selhává, on je jedinej, který už nemá tu energii nebo který má trošku pocity nějaký nerelevance. A to mužský psyché je v tomhle daleko náročnější a to období je pro ty muže, bych řekla, mnohem složitější.
3: Já souhlasím, můžu k tomu něco říct, protože jak já učím, že ten balet v Elpidě, což je organizace aktivizující seniory, nabízí spoustu kroužků jazykových, vzdělávacích, různých a je tam převaha žen. A není to tím, že by jich bylo v té populaci víc ještě v těch 60, 70 letech, ale já jsem si vždycky říkala, proč tam ty mužský nechodí, protože právě se stydějí začínat něco, hrůza, že selžou, ještě když je překoná nějaká ženská, že jo. To vůbec nemůžu ještě zkousnout, když je v něčem lepší. Takže úplně je to pravda, jsem ráda, že jsem to slyšela od odborníka, že to byl takový můj dojem z pozorování toho života.
2: Já vlastně si všímám při práci s lidma, že jsou takový tři jako okruhy zábran, který máme. Ta jedna je, co by tomu řekli lidi, ale ta první je, co bych tomu řekla já. Já přeci nejsem taková, já přeci tohle neumím. My máme takový předpoklady o sobě, který nám sami už jako zapřičinujou, že něco neskusíme. Takže co bych tomu řekla já, jak to vlastně souvisí s tou mojí identitou, na kterou jsem zvyklá. Pak co by tomu řekli ty lidi, že jo? A pak co by tomu řekla ta moje rodina, ty nejbližší. Takže je vždycky dobrý si vlastně udělat takový testík a projet si všechny tyhle tři jako okruhy, co by tomu všichni řekli a nakonec jako zjistíte, že je to stejně na vás.
1: Já navážu na to, co by tomu řekla rodina. Hana Janata už je babičkou, vnoučatama v zahraničí. Není vám někdy vyčítáno, že se těm vnoučatům nevěnujete víc?
3: Myslíte mojí dcerou?
1: Ano.
3: Ne, ne, ne. My jsme se rozhodli, že já jsem se tam chtěla přestěhovat po té 60, že půjdu babičkou na plný úvazek do Francie a budu tam učit tancování, protože ten jazyk neumím, že jo, a nenaučím se ho tam pořádně. A rozmysleli jsme si to a ona sama řekla, ne, bude lepší, když budeš babička pražská, aby tu měli ty kořeny, aby měli kam jezdit, takže nikdo mi to nevyčítá, aspoň teda ne na hlas. Teda moje dcera určitě ne, možná okolí si řekne, ta si žije, má vnoučata tamhle, vidí je 4x do roka. No a já jsem pro ně vzor, že jo, trošku. Oni mě mají rádi.

0: takovouhle dohodu s dcerou, která se mi moc líbí. A vlastně možná tímto dotazem i apeluji vlastně na naše děti, aby nás v tom středním věku nechali jít.
1: To je krásný. A my to taky musíme umět těm dětem nabídnout. Je to vlastně taková jako dvojitá dohoda.
0: A jak se to dělá, aby to nebylo konfliktní?
1: Teď mě k tomu napadlo, že to někdy může být konflikt, který si ale vlastně tak trochu ten začarovaný kruh vytváříme sami, že my nenecháme jít ty naše dospělí děti. Že jo? My se vlastně těžko zbavujeme té mateřské role, protože nám žádná najednou jiná nová se jako nenabízí. A je tam najednou to prázdno. Takže to souvisí s tím, že některý lidi zůstanou v tom prázdnu úplně bezradný a některý udělají to, co Hana, a řeknou, já vlastně teď můžu se přestěhovat a bydlet sama.
2: Cesta k uzdravení.
0: Paní Anato, co vás letos čeká? Mimo to, že jste nominovaná na ženu roku.
3: Nejvýznamnější ženy roku 26.
0: Přesně tak.
3: To je úžasný. Hlasování končí a pak nějak půlce března se bude vědět. Takže já už jenom tu nominaci beru, že to je vítězství. No. Protože v tom prostoru veřejným jsem strašně krátcem v podstatě. A takže budu pokračovat v tom, co dělám, a chtěla bych psát knížku, ale konečně. Už se to rýsuje. Už nebudou se mnou jenom rozhovory, už to napíšu po svým. A tak nějak, nevím přesně co. Já to mám to takhle den ze dne, jako řeším věci, až přijdou ty výzvy, tak já si nedělám vysloveně plány.
1: A mě ještě k tomu napadá, jestli můžu zase navázat na to, co říkáte, jako co budete dělat, že vlastně co je taky specifický pro ten věk, že se nám zkracuje ten horizont, kdy my si jako něco plánujeme. Že se vlastně docela hodně učíme zůstat s tím, co je, a koukat, kudy to povede dál a nechat se tím překvapit. A to je taková fáze, která je založená na takový jako už dobrý sebedůvěře, že ať to bude jakkoliv, tak se něco prostě stane, já se v tom nějak zorientuju, já to nějak využiju, anebo se to prostě nepovede. A vidím, že kejváte, že prostě pro tyhle ten věk je to přirozený. A člověk se tím strašně osvobodí od takových zklamání, že si projektujeme do těch plánů nějaký výsledky, které vlastně se často nestanou. A my máme možnost být v tom mnohem lehčí v tom našem životě.
0: Já myslím, že to je úplně nejkrásnější závěr dnešního rozhovoru. On to byl spíš dialog, milé dámy, já vám za to velice děkuju. A teď se vás zeptám a začnu zase u Ivety Clark, protože ta je tady dnes za tu odbornici, mentální koučka, která vlastně se potkala s lékařkou duševního zdraví, zároveň s českou modelkou Hanou Janatou. Jaké to pro vás bylo setkání, Iveto?
1: Já jsem nadšená, že to, co vidím v té spolupráci s lidmi, se děje i mimo tu spolupráci. Že když se jako rozhlídneme, tak máme tu inspiraci všude, já ji mám teď po levý ruce.
0: A pro vás, Hano?
3: Pro mě to bylo zajímavé, protože já jsem o tom midlifeu v podstatě ještě neslyšela, nebo slyšela, ale nezamyslela jsem se nad tím, co to znamená. Takže pro mě to bylo obohacující pro můj osobní duševní rozvoj, nebo budu se nad tím i zamýšlet dál. Já z každého slova, z každé věty, kterou slyším, si potom něco přetransformuju, to, co je dobrý pro můj život třeba.
0: Děkuju a přeji vám oběma mnoho elánu, síly a duševního zdraví.
1: Děkujeme.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
0: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká.

Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: Příjemný nedělní večer a šalom alejchem. Za dveřmi je Den židovských památek. Ohlédneme se za festivalem v Holešově a pozveme na návštěvu židovského Náchodska. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Finkerlandová. Desítky židovských pamětihodností po celých Čechách i na Moravě se otevřou už příští neděli 9. srpna. Bude se totiž konat 9. ročník Dne židovských památek. Zájemci se mohou těšit na řadu míst, která nejsou běžně přístupná nebo v posledních letech prošla nákladnou opravou. Podrobnosti nám prozradí koordinátor cestovního ruchu z židovské obce v Praze Pavel Veselý. Dobrý večer, Den židovských památek se letos koná už po 9. Jsou nějaké novinky?
1: Novinek je docela dost. Zhruba každým rokem, zhruba každou tak pětinu, čtvrtinu těch objektů různě nahrazujeme, takže letos je to asi 10-11 objektů, mezi nimi například synagoga v Divišově nebo židovské hřbitovy v Květuši, Mirotici nebo v Čičkovicích v severních Čechách.
0: Kdybyste mohl doporučit tři místa, která letos speciálně stojí za návštěvu, která by to byla?
1: Já si myslím, že by to byla určitě synagoga a židovský hřbitov v Neveklově, protože v Neveklově navíc je ještě poměrně široký doprovodný program ke dni židovských památek, který začíná tuším už v pátek. Samozřejmě, že stojí za to navštívit i právě tu zmiňovanou synagogu, kde v loňském roce byla dokončena unikátní oprava synagogálního stropu. Další například v Pacově, protože pacovská synagoga také vlastně podstupuje dlouhodobou rekonstrukci díky spolku Tikun Pacov. A ze židovských hřbitovů asi třeba židovský hřbitov ve Zbyšičkách v jižních Čechách.
0: Jak se lidé dozví, která místa mohou navštívit? Je potřeba si také nějak zajišťovat vstupenky?
1: Prakticky na všechna místa je vstup zdarma nebo vstup dobrovolný. A pokud je někde něco spoplatněno, jsou to pouze nějaké například komentované prohlídky ještě navíc. A seznam všech míst, která jsou zapojena do Dne židovských památek, najdou zájemci na našem webu www.denžidovskýchpamátek.cz, kde je nejenom seznam s otevírací dobou a přístupností jednotlivých objektů, ale také interaktivní mapa.
0: Den židovských památek se letos koná už po 9. Jak je o něj zájem?
1: Ono se to velmi špatně odhaduje, protože na spoustě těch, zejména třeba regionálních hřbitovů, nemáme možnost, jak spočítat, kolik tam přijde lidí, ale z našich nějakých průzkumů a odhadů se každým rokem pohybujeme v řádu tisíců návštěvníků, mezi 5-10 tisíci návštěvníky, což si myslím, že je docela zajímavé číslo.
0: My dnes žijeme v době narůstajícího antisemitismu. Setkáváte se i s negativními reakcemi na Den židovských památek?
1: Fyzicky asi ne. Zatím tuhle tu zkušenost nemáme. Jsme za to rádi. Ale samozřejmě v tom virtuálním světě občas pod nějakými příspěvky, které třeba propagují Den židovských památek, najdeme i komentáře, které samozřejmě jsou nenávistné. Ale jak říkám, ten samotný Den židovských památek jsme zatím, a je to tak dobře, nenarazili zatím nikdy na žádný problém.
0: Vy už jste trochu nakousnul, že mezi zpřístupněnými objekty jsou i místa, která nedávno prošla nebo procházejí rozsáhlou rekonstrukcí. Je ještě hodně míst, která takový nějaký větší zásah potřebují, nebo se dá říct, že vlastně většina židovských památek u nás už je víceméně opravená?
1: Ono se to přesné číslo asi nedá úplně vyčíslit, protože je potřeba rozlišit, jsou to židovské památky stále ještě ve vlastnictví židovských obcí, potažmo Federace židovských obcí, nebo památky, a není jich málo, které jsou už dnes v rukou soukromých majitelů nebo obcí nebo jiných církví, ale dá se říci, že asi většina, pokud to budeme brát statisticky, tak většina těch objektů je nějakým způsobem opravena, rekonstruována, ale zase na druhou stranu jsou tady objekty, které na tu rekonstrukci třeba čekají. Některé z nich jsou také do Dne židovských památek zapojeny, například synagoga v Písku.
0: Říká Pavel Veselý z židovské obce v Praze. Děkuji moc a ať se Den židovských památek vydaří.
1: Moc děkuji a naslyšenou.

Vyuč mě, Bože, jak mám jednat s lidmi, ať vím, jak zlo proměňovat v dobro. Na text básníka v jidiš z přelomu 19. a 20. století Avroma Reisena zpívá ostravský soubor Adaš.

0: Šoulet, chala nebo šakšuka, to jsou názvy tradičních pokrmů. Některé z nich byly na jídelním lístku v Holešově, kde se konal festival židovské kultury Hamakom. Kromě besed a koncertů dal totiž také možnost nahlédnout pod pokličku židovské kuchyně. Jaká jídla mohli ochutnat návštěvníci zámku, zjišťovala Blanka Kovandová.
1: Matce, poprosila bych dvakrát játra a jednou šakšuku.
2: Ano.
1: Děkuji.
2: Máme nachystané polévku Zlatý jojich, jejich klasickou, je to slepičí silně tažený vývar.
3: V kuchyni zámecké restaurace mi šéfkuchařka Marcela Kopecká ukazuje, co připravili pro dnešní den.
2: Pak tady máme krutí játra, šakšuka, jejich klasický pokrm, zelenina zapečená z vejci, anebo jejich klasický pokrm kašu varniškes, to je pohanka s houbami a sýrem.
3: Restaurace na Holešovském zámku se do festivalu židovské kultury zapojuje každoročně.
2: Ze začátku se podle mě lidi toho báli trochu, protože jsou ty názvy pro ně cizí. Chodilo třeba 10-15 lidí z začátku, teď chodí třeba v průměru 40-50.
3: Na jídelním lístku ale upozorňují, že jídla nejsou připravená košer. Filozofii židovského vaření považuje ale šéfkuchařka Marcela Kopecká za prospěšnou.
2: Oni nejí vlastně to mléko a mléčné výrobky s masem dohromady a myslím si, že je to vlastně správný způsob stravování.
3: Rozhodující slovo nakonec ale mají vždycky strávníci, třeba paní Dana a Erika.
4: Jsme se tady zastavili jako v rámci té židovské akce jako na to jídlo, že vyzkoušíme.
5: Polka byla asi židovská, hodně hustá slepičí polévka, byla moc dobrá.
3: A vy jste si teda vybrala?
4: Kuřecí stehno a šoulet. Tak jako, je to taková pro mě jako nezvyklé jídlo, jakože doma si nepřipravuji kroupy s fazolí, ale chutná mě to určitě.
3: Kavárna Pepe se naopak do festivalu Hamakom zapojila poprvé, vysvětluje majitel Petr Křížek.
6: No, my se nesnažíme být jakože vyloženě košer kuchyně nebo hrát si na něco, co nejsme. My jsme se chtěli vyloženě jenom přiblížit jejich kultuře. My jsme se snažili udělat moderní kuchyni s izraelskými motivy. Nakoupili jsme i vína izraelská.
3: Čím je to pro vás zajímavé, nebo čím si myslíte, že je třeba ten festival pro Holešov zajímavý?
6: Je to zajímavý v tom, že už je to tady opravdu dlouho a chtěli jsme to podpořit. Chceme podpořit kulturní dění v našem městě.

V repertoáru ostravského souboru Adaš a klezmerové kapely Naches je i jidiš píseň Ale Brider, neboli Všichni bratři. Její slova napsal židovský básník konce 19. a první poloviny 20. století Moris Linčevský.

0: Pozoruhodné předměty, které jsou spjaté s židovskou historií, má ve svých sbírkách Muzeum Náchodska. Pocházejí i z bývalé náchodské synagogy. Najdeme mezi nimi evropské unikáty. Historička Mariana Poláková je představila redaktorovi Karlu Sladkému.
1: Předměty, které se vztahují k náchodské židovské obci, má také Muzeum Náchodska. A já, když se tady dívám, tak jsou docela i unikátní záležitosti, paní doktorko.
2: Ano, máme tu dokonce jeden unikát střední Evropy, možná celoevropský, což je kožené vědro na vodu ze synagogy, kde je jak hebrejský nápis, tak je tam i křesťanské datování. Židé totiž datují malinko jinak než křesťani, oni datují od stvoření světa. Takže dneska už mají nějaký rok 5800, nevím přesně kolik, ale my ho máme datovaného jako 1781. A nikde jinde po Evropě takovýto předmět zatím nebyl objeven nebo doložen.
1: A to je přímo z náchodské synagogy?
2: Tady tohle vědro. Je přímo ze synagogy, víme to podle toho hebrejského nápisu, kde je vlastně napsáno židovská obec Náchod.
1: Já vidím, že jsou známy pouze dva kusy.
2: A ten druhý máme v depozitáře, nebo máme u nás.
1: A co víme o té náchodské synagoze?
2: Náchodská synagoga, máme ji doloženou, víme, kde se v Náchodě nacházela, ale byla zbourána v 60. letech, protože její stav byl dost neutěšený. Za války se do ní svážely předměty židovské, které pak putovaly dál do synagog v Praze, kde se dělaly obrovské soupisy. A tím, že náchodská židovská obec nebyla po válce nikdy obnovena, tak ta budova chátrala. Nicméně ze vzpomínek pamětníků víme, že ten výbuch přišel nad ránem v ranních hodinách, aby lidi se tam neshromažďovali a tak, a že nebyla ani moc dokonale vyklizená, že přitom lítaly do vzduchu nějaké papíry a z té synagogy se podařilo zachránit jenom pár kusů textilií, právě tohle vědro. A něco malinko z toho tady máme právě v Náchodském muzeu.
1: Odkud pocházejí ty další exponáty, exempláře, které tady máte?
2: Něco máme ze sbírek, třeba ty šábesové svícny, což jsou teda vždycky dvojice svícnů, která se zapaluje při svátku šábes, a máme tady i nějaké půjčené předměty.
1: Já tady vidím i hebrejskou knihu. Mm-hmm,
2: to je z naší knihovny.
1: Pokrývky, také pokrývka hlavy tady je.
2: Taková to, co asi lidé znají. My tomu většinou říkáme jarmulka, ale může se tomu říkat i kipa.
1: Svitek.
2: A ukazovátko na Tóru, protože Tóra je tak posvátný svazek vlastně, že se člověk nesmí dotýkat jí holou rukou. Tak proto ukazovátko.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. V ukrajinském Hadiači zničil požár hlavní synagogu a poškodil poutní areál u hrobu Šneuera Zalmana z Liady. Ten založil dnes rozšířené chasidské hnutí Chabad. Hadiač jako druhé největší židovské modlitební místo na Ukrajině navštěvovali i po jejím napadení Ruskem tisíce židovských poutníků. Na pražských Olšanských hřbitovech bylo slavnostně odhaleno pamětní místo věnované židovským výsadkářům Chavivě Rejkové a Rafaelu Rejsovi. Jejich život byl spjat s předválečným Československem. Oba se jako příslušníci britské armády zapojili do slovenského národního povstání a po jeho potlačení byli nacisty zavražděni. Zájem o židovskou výuku roste, uvádí to kyperská filantropická nadace Jael na základě analýzy údajů ze své celosvětové sítě o židovském vzdělávání ve 48 zemích. Zahrnuto bylo 145 vzdělávacích institucí, ve více než polovině z nich se během uplynulého roku zvýšil počet žáků. Šalom Alejchem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: U ženy na Bulovce, která předtím byla v Ugandě, se nebezpečná nákaza neprokázala. V Praze na Vinohradech zasahovali policisté, v bytě se tam zabarikádoval psychicky nemocný muž. Zítra bude převážně slunečno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 36 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. U ženy hospitalizované v pražské fakultní nemocnici Bulovka se nepotvrdila nákaza nebezpečnou nemocí. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Žena byla na Bulovce od včerejšího odpoledne, kdy ji tam zdravotníci ve speciálním bioboxu převezli z Hradce Králové. Předtím se totiž vrátila z Ugandy a měla zdravotní problémy. Laboratorní vzorky vyhodnocoval přes noc Kochův institut v Berlíně, říká Naďa Chatová.
2: Laboratorní výsledky z Berlína potvrdili, že u ženy, která se vrátila z Ugandy a byla včera převezena do fakultní nemocnice Bulovka, byla vyloučena vysoce nebezpečná nákaza, a to včetně eboli. Pacientka zůstává nadále v péči lékařů fakultní nemocnice Bulovka, kteří pokračují v dalších vyšetřeních s cílem upřesnit konečnou diagnózu.
0: Psychicky nemocný muž se zabarikádoval v bytě na Vinohradech v ulici Čáslavská v Praze. Na místě zasahovali policisté i hasiči. Muž jim nakonec dveře otevřel a nikomu se nic nestalo, potvrdil mluvčí pražských policistů Richard Hrdina.
3: Na místo vyrazila i zásahová jednotka a policejní vyjednavač. Vyjednávání bylo po několika desítkách minut úspěšné a muž se nakonec z policie vzdal a nyní je v péči záchranářů, který jej přivezou do nemocnice na vyšetření.
0: Začala několikaměsíční výluka vlaků mezi Krnovem a Jeseníkem. Část trati vede přes Polsko. Tamní dopravce bude rekonstruovat trať. Až do 12. prosince proto budou zrušené spěšné vlaky v úseku Jeseník a Jindřichov ve Slezsku. Osobní vlaky na trase Jeseník, Mikulovice a Zlaté hory pojedou bez omezení, potvrzuje mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
4: Po dobu výluky zajistí České dráhy za všechny spěšné vlaky z Jeseníku do Krnova a Moravského Berouna v úseku Jeseník, Jindřichov ve Slezsku náhradní autobusovou dopravu. Skupinové přepravy jako turistické akce, výlety a podobně je nutné nahlásit kontaktnímu centru Českých drah nejpozději 72 hodin před odjezdem vybraného spoje. Sport.
0: Hokejisty Litvínova povede v nové sezóně Robert Reichl. Asistenty mu budou dělat Jakub Petružálek a Slovák Ivan Švarný. Klub o tom informoval na webu. 55-letý bývalý útočník a olympijský vítěz z Nagána už v závěru minulé sezóny šéfoval realizačnímu týmu.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne se místy objeví přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na jihu Moravy až 39.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D1 před Prahou z Brna je silný provoz od sjezdu na Sázavu. Na 27. kilometru se zastavuje a pomaleji se jede nesouvisle až na 16. kilometr. Celé je to asi na 20 minut. A na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Kroměříž omezují průjezd následky nehody. Na kilometru 255 je průjezdný jen levý pruh. Zdržení je na 15 až 20 minut. Objet to můžete přes Postoupky a Bezměrov. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A po zprávách už je tady zámecké léto.
1: Zámecké léto.
5: Zdravím všechny milovníky historie a lidských osudů. Budu vám společně se svým příbuzným vyprávět příběh dvou vážených šlechtických rodin a jedné stavby plné symbolů. Zvu vás do východních Čech, do Chlumce nad Cidlinou, na zámek Karlova Koruna, který projektoval architektonický mág Jan Blažej Santýny Eichel. Celých 300 let ho s výjimkou krátkého období druhé půlky 20. století využívá chlumecká větev Kinských. A já vás zvu za jedním ze současných majitelů.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Naše výprava míří do východních Čech, kde na tradiční cestě z Prahy do Hradce Králové v Chlumci nad Cidlinou stojí na jednom z kopců nádherná stavba zámku Karlova Koruna. Dnes stejně jako v historii patřilo panství do rodiny Kinských a Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným zámeckým pánem.
1: Zámecké léto.
2: Jaké celé vaše jméno? Se vším všudy, i s křestními, kdyby to mohlo být po šlechticku.
3: Francesco Alessandro Kinský Dalborgo.
2: To Alessandro máte po kom, nebo proč?
3: Proto si to přála mamka. Já jsem měl se jmenovat minimálně Flaminio, protože to je tradice u Dalborgové, že všichni muži se jmenovali buď Giovanni Saladino, nebo Flaminio, nebo Pio, ale z nějakého důvodu prostě jsem byl Alessandro.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
2: To Dalborgo, odkud to je rod?
3: Čistě z Pízy, z Toskánsko. Ale ty Dalborgové se pak spojili s Netolický, to bylo 150 let zpátky, a to je důvod, proč moje babička měla důvod strávit léta ve Vlčí pole, blízko Jičina, protože Dalborgové vlastnili hrad Kost a kostecký pánství a takhle se moje babička a můj dědeček potkali. Jo, a moje babička i sice, že byla rozena v Toskánsko, v Pízi, ona mluvila česky, protože přišla tady jako každý rok a strávila tady čas jeho dětství.
2: Jednoduše řečeno, jako by jsem jezdila na prázdniny a zakoukala se do svého muže, který tady prostě žil normálně?
3: Takhle, Norbert Kinský žil na zámku, samozřejmě, protože prostě byl, kdo byl. No, a zámek Karlova Koruna vždy patřilo Kinských. Je to jenom za mě vtipný, že ty dvě lidi, moje babička, moje dědeček, se potkali tady v Čechách, i když prostě dvě starobylí rodí, jedna z Toskánsko, jedna z Čechách, pak se spojili. A bylo čistě z vůli mýho dědečka, že ten jméno Dalborgo se přidal ke Kinským, protože on nechtěl, aby to jméno vymřel. Moje babička byla jediná dcera a v tom případě, kdyby to nedělal, prostě už o Dalborgové ani nemluvíme.
0: Podle tradičních šlechtických pravidel rodu Kinských by byl Francesco oslovován jako hrabě, doma v Itálii pak conte. Rod Kinských získal hraběcí titul v 17. století a část rodu byla později povýšena do knížecího stavu. Počátkem 19. století se pak knížecí větev rozdělila na chocenskou, kosteleckou a perutskou část. Chlumecké větvy byly velmi dobří politici, vojáci, osvícenští učenci a pedagogové.
3: Tak Kinští se začali usídlit v Chlumci už před 30letovou válku. Jo, byl Jan Dlask, že první, že držel statky u Chlumce, ještě jsme drželi zámek Zásmuky u Kolína, ale bylo to těsně během 30letovou válku, že nám ten chlumecký pánství byl potvrzen. Jo, takže my sedíme u Chlumci od té doby. Ale ten dnešní společný předek, který všichni žijící Kinští mají, je Václav Norbert Octavian. Ten se narodil v 17. století a je považován dneska jako společný předek všem Kinských.
2: Máte ještě kromě toho, řekněme, předka číslo jedna, Norberta Octaviana, někoho z těch předků, na kterého jste hrdý, nebo kdo třeba nějak pomohl Kinským, nebo tady se zasadil v Chlumci o to, že to tady tak nějak vypadá, nebo že si ho rádi připomínáte?
3: Jako určitě, ale nejenom jeden, protože si myslím, že skoro každý z naší předkové nechali nějaký otisk. A můžu zmínit o František Ferdinand, postavitel zámku. Pak máme Octavian, Josef, my jsme mu řekli Taffy, který byl zakladatel tradice parforsní honu podle anglického stylu tady v Čechách. Ještě založil první steeplechase, což je dostih na koně po krajině v Chlumci nad Cidlinou, ta zvaná Velká Chlumecká. A ještě se podílil k zakládání Velká Pardubická, jako známe dneska. Pak máme Zdenko Raclav, moje pradědeček, který byl hlavní iniciátor těch třech deklarací pro ty nacistickou okupaci, což byl nemalý a nelevný krok, který konal, ale myslím důležitý, protože měl potřebu projevit svoje názor a to jim stálo konfiskace veškerý majetek už od Němců.
2: Pak taky po roce 1948 vlastně přišli kinští vůbec o ten majetek a museli jste odcházet. Vyprávěl dědeček nebo babička nebo tehdejší kinští vám, nebo donesli se vám nějaké zprávy o tom, jak to prožívali, jaké to pro ně bylo?
3: Moc ne. Můj dědeček, když bydlel v Itálii, moc nemluvil, ale v podstatě to bral ta smůla, která se mu stála. On to bral, jestli se dá říct, jako sportovně, on to bral jako smůla, uzavřená kapitola života. Byl z názoru, že život jde dál a udělal si nový život a moc nekoukal zpětně, zpátky, což za tomu docela obdivuju. Protože moje dědeček podstatně, on šel do Itálie v roce 1948, ještě těsně před, než ty komunisty převrali moci, protože on se chtěl oženit. Ta svatba s Anna Maria dal Borgo, netolická, se měla vykonávat v tom roce 1938, tak on šel přímo ten den, než uzavírali hranice v Československo, se dostal za hranice do Itálie, aby mohl se ženit. Ale s myšlenkou, že se bude vrátit a pokračovat ten příběh. Ještě jeho rodiče dostali speciální povolení, aby se mohli zúčastnit na tu svatbu v Itálii. Za podmínku, že měli tady nechat mladšího syna Raclav a dcera Ženilda. A až pak byli v Itálii a po svatbě, bylo jasný, že nebudou se vrátit. No.
2: Takže on nemusel prchat, on odcházel v podstatě na svatbu zcela běžně. Byl pak někdo z rodiny, kdo už ty hranice musel překračovat na tajno nebo utíkat z tehdejšího Československa, aby se tak trochu zachránil, když už ne ten majetek, ale sebe?
3: Ano, to byla právě Ženilda. Ta uprchla hranice přes lesa s dvěma malýma dětma, pěšky se dostala do uprchlický tábor v Německo a pak dál do Švýcarsko a konečně do Itálie, kde měla bratr a rodiče.
2: Co pak dělali? Čím se živili, když byli v té Itálii potom prarodiče?
3: Norbert žil na začátek u tchyně, matka mi babičky, a i když nemusel schánit práce, protože ještě v té době ta šlechta neměla pracovat, ale on nechtěl žít jen tak, jako z majetek tchyní, nebo prostě. On si našel práce v Pízi, normální práce, potom ještě šel pracovat do Miláně a dá se říct, že žil jako normální život. No, ještě platil pro svoje rodiče, kteří byli v Římě a neměli práce, neměli zaměstnání, takže ještě platili jim.
2: Pak přišli tedy děti na svět. Čím byli vaši rodiče, když to skočím?
3: No tak táta a jeho bratr, moje strýc, jako se začali starat o rodinný majetek v Itálii, i když otec nejdřív pracoval v Miláně pro jednu firmu, myslím, že ta firma vyráběla tramvaje. A takže pracoval, měl normální zaměstnání, byl obchodní zástupce, pak začal pracovat pro rodinu a jako zemědělec, no, podstatně, starat se o majetek. A moje mamka pracovala jako učitelka, ta učí, dodnes učí angličtinu, protože je Američanka, a oni se potkali v Itálii, myslím v Castiglioncello, což je u dům její matky, mamky, matka, moje babička.
2: Vy jste se narodil kdy a kde?
3: Já jsem se narodil v Píze 26. září 1983.
2: Co jste vystudoval, co jste dělal do té doby, než jste přišel sem do Česka?
3: No, tak já jsem strávil moje dětství v Toskánsku, v Itálii. protože ani jsme se netušili, že bude tady něco, nějaký důvod se vrátit. A pak jsem studoval v univerzitě v Píze, 3 roky zemědělská univerzita. Šel jsem do Holandsko, tam jsem dokončil studium, jsem udělal takzvaný master. A já jsem chtěl pracovat jinde. Jsem chtěl pracovat pro nějaký velký korporát. Ve finále, to bylo v roce 2010, si pamatuju, že jsem si maturoval a jako já jsem nebyl ani inženýr, ani ekonom, něco mezí, takže to nebylo úplně jednoduchý. Ve finále jsem našel nějaký práce v Bruselu a měl jsem příležitost řídit jeden projekt tady v Čechách, takže začal jsem tady pendlovat jednou za měsíc. Mezitím otec jako mě přál, říká, dobře, můžeš samozřejmě pracovat kam chceš, ale aspoň jednou za měsíc na těch porady přijít se podívat, přijít se zajímat, aby si věděl, co se děje.
2: Jsem na zámek.
3: V Chlumci, ano, tady v Čechách. A mně to i pak došlo, že lepší pracovat pro sebe, pro svoje rodinu, než pracovat jinde. A od té doby prostě dělám.
1: Zámecké léto. Příběh.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představuji vám rod Kinských z Chlumce nad Cidlinou, který dnes užívá jméno Kinský Dalborgo. Na stovky let svázala tato větev hraběcího rodu svůj život se zámkem Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. V roce 1948 odsud museli prarodiče současného zámeckého pána odejít. Návratu domů se dožil v roce 1989 už jen Václav Norbert Octavian. V italském exilu se stal profesním rytířem řádu svatého Jana Jeruzalemského. V roce 1992 restituoval hrad Kost, žehuňskou oboru a zámek Chlumec nad Cidlinou. Zemřel v roce 2008 a správu rodinného majetku převzali jeho synové a později vnuk Francesco Kinský Dalborgo. V jakém stavu našli zámek po návratu do Čech?
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Zámek jako hlavní budova byla docela v dobrém stavu, protože a teď musím zmínit o tom, že v roce 1943 byl velký požár. To znamená, že celý horní patro zámku zhoršel.
3: Vinou čeho?
2: No tak já jsem slyšel dvě verze. Jo? Ta jedna verze, ta asi pravděpodobně, byla omyl, protože v té době bylo zima a rozmražené trubky na půdě lidi se snažili roztopit a chytlo. Chytlo krov. Jo? To je prostě asi to právě pravda. Ale pak jsem od jednoho příbuzného slyšel verzi, že prádědeček ho nechal spálit na schvál, protože ten stejný den se měla tady instalovat, teď nevím, jestli Wehrmacht nebo Gestapo, protože to bylo těsně po konfiskace celého majetku od Němci. Takže... A už moje pradědeček hned po válce zahájil rekonstrukce. Jenomže ta rekonstrukce nemohl dokončit, protože v roce 1948 šel do Itálie a už se nevrátil. Ale za štěstí pro nás, komunisti se rozhodli tu rekonstrukci dokončit a ještě tam do zámku stěhovat různé sochy. Tam byla výstava baroko v Čechách.
3: Pamatujete si, kdy jste tu byl poprvé fyzicky?
2: Ano, ano. Já si pamatuju, že tady fyzicky jsem přišel poprvé, když mi bylo asi 10 let. To bylo v zimě. A obecně si pamatuju, že tady bylo všechno šedý. Aha, uhlí. Jsem cítil hodně jako uhlí, protože se topilo všude v uhlí, takže na to jsem nebyl zvyklý.
3: V Itálii se netopí?
2: Ne z uhlí. ale už dneska je tady jinak. Ale to, že bylo šedý, si pamatuju. Pak jsem přišel znova třeba v létě a už všechno bylo zelený. Si pamatuju, že poprvé, když jsem si všimnul, že něco se mění, že asi něco je jinak, bylo to, když na nějakou vesnici jsem viděl, jak se lidi začali malovat domy. Dřív všichni měli stejnou barvu, že jo? Ty domy byly všichni šedivý. A tam najednou je vidět, že prostě nikdo má potřebu prostě si namalovat dům. A už pro mě bylo, aha, tady je něco jiný, tady se něco mění.
3: Mimochodem, jakou oficiální barvu má zámek Karlova Koruna podle nějakého katalogu nebo název barevního vzorníku?
2: Já to nevím, ale vím, že to trvalo aspoň 3 měsíce, než s památkářmi jsme se domluvili na jakou barvu fasádě. Takže to doufám, že si ho napsali.
3: A jaký říkáte, když někomu vyprávíte o tom, jaký máte zámek, jakou barvu?
2: Perlovou, protože to je barokní perla.
3: Kdy jste spal poprvé na zámku?
2: Já na zámku jsem nikdy nespal.
3: Ne,
2: maximálně na apartmán, na budovu proti zámku, v tzv. Lichtensteinský trakt, to je budova spojena s jízdárnou a dneska tam žijou rodiče, když přijdou na návštěvu, ale věřte mě, na zámku dneska byste ani nechtěl spát.
3: Je to nepohodlné?
2: Je to nepraktický, zmizely veškerý kachlový kamna, který se sloužily k topení, takže maximálně byste mohl tam spát jako v létě, ale no... Nemám na to potřebu.
3: Nelákalo vás to nikdy zůstat přes noc uvnitř?
2: Já jsem jednou tábor žil přímo na hradě Kost ve stanu a to bylo docela báječný, ale jako na zámku jsem žil asi rok jako v té budově proti zámku a nebylo to úplně komfortní, protože já jsem pracoval, já jsem byl nahoře v bytě, dole jsem měl kanceláře a během sezóny vám řeknu, aspoň těch 10 lidí denně přišli u mě, že se ptali, kde jsou záchody a jestli jim můžu prostě razítkovat něco. A pak já mám dva jezevčici, že jo. Takže oni mě vždycky jako zdrhli v parku, jednou prostě utekli do města, po druhý prostě se prali z jiného psa, ještě se stalo, že roztrhali pavice, to bylo zajímavé. Takže ne, já jsem brzo přišel na to, že na zámku není žádná pohoda a radši bydlet v lese.
3: Slyšíte to, jo, kinštíci? Stěžují na to, že zámek není žádná výhra na bydlení.
2: No takhle, kdyby to zavřel a nepustil mufloní, no tak dobrý, ale prostě to takhle nejde. Nechcete bydlet, kde pracujete, že jo?
3: Váš současný byt, to bydlení tedy není na zámku?
2: Ne.
3: Máte tam aspoň něco, co ten zámek připomíná, nebo je to normální, běžný byt, jako známe všichni, a pan Kinský bydlí v tuctovém bytě?
2: Počkejte, já v bytě bych nevydržel, já nebydlím v bytě, já bydlím v domě, sice v poloroubence, v lese, protože jsem přišel, že lepší být pán ve své zahradě, než pán v parku zámku, který je otevřený věrženosti.
3: Máte rád doma modernu nebo spíš takový ten starší styl, když máte poloroubenku, je to tomu upraveno, tomu stylu toho domu?
2: Jako my jsme přišli na, jako já s manželkou jsme přišli na to, že chceme si postavit poloroubenku, protože nám ten styl se líbí. Je to takový venkovský, patří to v krajině, já jsem z názoru, že ty poloroubenky patří do krajiny, je tady v Čechách víc než ty sruby, ale no tak každý si dělá, co chce. My jsme si volili poloroubenka a zalíbili jsme se v místě u naše obora a tam je opravdu krásný. Každá sezóna má svoje kouzlo. Já mám jiný vztah z jiného zámku v Itálii, v Toskánsku, kde jsem skutečně vyrostl. To pro mě má jiný vztah, protože tam jsem vyrostl. Já jsem tady nikdy nevyrostl.
3: Je italský a český zámek hodně jiný?
2: No jasně. Jako, je to jiný styl, jiná doba. Ta teplota možná je jako ta konstantnost. V létě v pohodě, jako je to příjemný, ale v zimě já si pamatuju, že jsem měl třeba v ložnici, kde jsem stával ráno těch 14 stupňů a moc se mi nechtělo z postele.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Tohle místo je spojené nejen s rodem Kinských, ale také s chovem koní, které k naší rodině patří od pradávna. Plemeno kůň Kinský patří mezi nejvýznamnější původní plemena koní v Česku, a to hned vedle starokladrubského koně, jak hrdě připomíná i Francesco Kinský dal Borgo.
2: Je věc, který děláme fakt dlouho. Existují zmínky, že kinští chovali koně a začali vyšlechtit koně, aby měli specifický charaktery typu barvu a tak dále, ještě před 30-letou válku. Víme třeba Václav Norbert Octavian, bavíme se o otec toho Františka Ferdinanda, který nechal postavit zámek. On založil fidecomis, to znamená, že dělal to tak, aby určitý část jeho majetku, Chlumec, lesy, Řepčín, ostrov, se stálo nedělitelný ani podle tehdejší zákon o dědictví. A víme, že do fidecomis založil i koně. A to bylo znamení, že pro nás ty koně byly opravdu cenné.
3: Jakože se dědili konkrétní koně?
2: Ano, ano. Protože třeba když máte hřebec, je ten, který vám ten krev předá dál. A když ztratíte ten hřebec, už nemůžete prostě vyšlechtit ty koně, jak chcete, protože ztratíte ten genofond.
3: Co na to dámy kinské, že pánové se tolik věnují koním? Ten genofond je tak důležitý.
2: A ty dámy taky jezdili. Ty dámy taky jezdili. Jak to říkala moje prateta, když oni tady žili na zámku, každý den nebylo nikdy otázka, jestli jezdit na koně, ale vždycky bylo, kdo na koho. Není to náhoda, že Lata Brandisová vyhrála Velkou pardubickou s Normou, která byla od naší stáje.
3: No tak pozor, vy jste se starili a šlechtili koně, vy jste si vymysleli parforzní honě, udělali jste velkou chlumeckou, pak i pardubickou, vy jste si to tak jako vymysleli, abyste mohli je vyhrávat, ne?
2: No tak takhle se to nedá žít, nikdy nevíte, ale je pravda, že existovaly v době Octaviana, existovaly repliky z každé skok, lavice, včetně velké taxis, za kolesa, aby jsme mohli na to trénovat.
3: Když jste na koni, přibližte to těm, kteří na koni nikdy neseděli. Jaké to je vlastně mít pod sebou živého tvora?
2: Záleží, jaký máte pod sebe koně. Určitě, já si nepovažuji za dobrýho jezdce, takže občas jsem měl skvělý pocit, když jsem říkal, že jo, dokážu ovládat to zvíře, který je silnější a větší než já. A občas mám takový pocit, že ten ovládá mě, anebo úplně na mě kašle a musím dělat všechno možné, aby tam držel. Každopádně musí být symbioza, protože není to, že jeden bez druhý, jestli mi rozumíte.
1: Už za působení Ferdinanda Kinského v 18. století se na chlumeckém panství chovali z královského pověření koně pro vojenské a hospodářské účely jako součást majorátu a už v té době to byly koně plaváci a klisny Izabely. Popularitu těchto koní rapidně zvýšila Kateřina Kinská, když se svými Izabelami ve čtyřspřeží objevila na oslavách pořádaných u příležitosti Vídeňského kongresu v letech 1814 a 1815. Do roku 1948 patřili koně kinští k elitě dostihových překážkových koní.
3: Teď se ocitáme úplně někde jinde. Tohle jsou původně stáje?
2: Ne, původní jízdy.

0: Jízdárna.
1: Jezdecká
2: jízda. Takže co tady byl? Byly piliny, písek původně? Nebo co?
1: Písek a na ním se jezdilo. Víme, že byly dvě balkóny, dvě strany a z balkóny byste mohl prostě se dívat na rajtování.
2: Proč se jízdárny dělaly?
1: Ty jízdárny se dělaly, protože ta šlechta potřebovala se učit toho stylu jezdění elegantně, bez násilí, podle tzv. Škola manéž. A jak víte, vznikly různé školy. Ta vídeňská škola, španělská škola, italská škola.
2: A vy jste jeli podle které školy?
1: Životní škola. Já jsem si naučil s těžkou životní školu.
2: Bylo povinností každého kinského naučit se jezdit na koni?
1: No jasně, jako i ve středověku příležitost šlechty byla, že můžou jezdit na koně, jenom ta šlechta podle zákona. Tak, každý rytíř, každý šlechtic musel umět jezdit, musel umět bojovat, musel umět tancovat.
2: Umíte všechno?
1: Nějak však. Já jsem šermíř, já jsem dělal šerm 3 roky, tancovat nějak podle náladu a jezdit taky nějak se držím na koně.
2: Co z toho vám jde nejlíp teda?
1: Asi toho tancování. A vemte si, možná legrace, ale všichni ty obrovský trámy, které tady vidíte, byla doba, můj pradědeček, že ji nechal všichni vyřezat. Protože tady se stálo tenisový kurt a ten potřeboval víc prostor na míč, takže vyřezal veškerý trámy, dával tam ocelový
2: táhla
1: a takhle to stálo další 80 let, no možná víc. Což samozřejmě, když přišel statik, málo šílel, ale ta statika vydržela.
3: A ještě jedna zajímavost, kterou v Chlumci nad Cidlinou ukrývají v kočárovně. Pamatujete ještě na pohádku Z čerty nejsou žerty? Kdysi pro zlou Angelínu přijel samotný pán Pekel a odvezl si ji v černém kočáře? Tak tenhle kočár patří kinským.
2: Je to on. Je to ten kočár z pohádky. Úplně to vidím, jak jede po tom nebi.
1: Je trošku jiný.
2: Ano. Tak nebudeme říkat, jaký. Ať se na to návštěvníci a naši posluchači přijedou podívat.
1: To je originál model coupé z Francie. A coupé znamená podvou, protože to je určený pro dvě pasažéry. To je jako dneska bychom si představili sportovní auto, Spider. V té době bylo sportovní kočár.
2: Jako můžu za váma?
1: Unikátní příležitost, jak si to vyzkoušet a teď se budete stát kníže pán.
2: Jako fakt můžu dovnitř?
1: Jasně.
2: Ježíš, to mi budou doma závidět. Já jsem velkočáru z pohádky, z čerty nejsou žerty. Vy jste tak jako vyložil ty schůdky, to fakt udržím, to jako koženkový a tak.
1: Jo, zkuste to, já udržím kočár.
2: To je hodně houpavý.
1: Ano.
2: On je jako pérovaný. Je to útulný tady.
1: Jasně, vy jste museli strávit nemálo času tady, tak proč si udělat život těžký?
2: Je to v červené barvě uvnitř, je to takový trošku šmajchl kabinet.
1: Ano, ano.
2: Tady jsou žaluzie, ty kryjou ten pohled na kočího.
1: Ano, ano.
2: A bylo soukromí.
1: Kdybyste potřebovali, kdybyste chtěli, jsou žaluzie i tady. Hele.
2: No takže opravdu šmajchl kabinet. Polstrované, pěkné, krásně zrekonstruovaný, zrestaurovaný, nádhera. A ta červeň záměrně, protože červeň kinští?
1: Nevím. Já asi dokážu si představit, že to takhle vyráběli ve Francii. A nevím, jestli jsme si to vysloveně vybrali, tu barvu, ale takhle.
2: Já teď úplně slyším toho Luďka Munzara, jak na konci hovoří, že nevím, jestli peklo bylo nebo nebylo, ale bylo vymyšleno správně.
4: Ať už peklo bylo nebo nebylo, vymýšleno bylo dobře. Když se kolem sebe rozhlédneme, vidíme, že ještě dneska spoustě lidí peklo chybí. To víte. Nikdy nedělá dobře, když si někdo může myslet, že zlo zůstane nepotrestáno.

0: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám chceme s Františkem Kinským dal Borgo představit nejen rod Kinských, ale i zámek Karlova Koruna. Jeho stavba se uskutečnila v letech 1721 až 1723 a na počest návštěvy císaře Karla VI. A díky tvaru tříosé koruny dostal nový zámek jméno Karlova Koruna.
2: Postavitel zámku byl František Ferdinand. A on to nechal postavit, protože potřeboval nový reprezentativní sídlo, kam vykonávat svoje funkci jako nejvyšší lovči. Nejvyšší lovči se dá srovnat jako dnešní ministr zemědělství. On byl najednou nejvyšší kancléř, to znamená ministr, premiér a ještě ministr zemědělství, protože měl se starat o krajinu, o lesy, tak, aby ta zvěř vždycky byla v dostatečné množství, aby císař mohl přijít tady a udělat ty parforční hony. Takže potřeboval reprezentativní sídlo, kam udělat ten hon. Jo? A volil si ten kopec, ještě ten kopec byl ručně zvýšen o 7 metrů, takže ho zvýšili a tak si zaměstnal architekt Santini, významný architekt v té době, aby jim vymyslel něco jako výjimečný. Grandiózní. A Santini prostě si vyprojektoval a vymyslel ten tvar, jako vidíme, když znáte Zelená hora, že jo, je to něco podobný. Santini rád pracoval s tím tvárem opakující hvězda. Jo, a u zámku to najdete taky. Zámek Karlova Koruna je výjimečný, protože je jediná stavba od Santini, který není náboženská stavba, církevní stavba. A ještě bych řekl, že je výjimečný, protože je jeden z málo zámků dneska, který furt patří ten stejný rod, který ho nechal postavit.
3: Platí to, že to jsou tři osy, podle kterých je postaven ten zámek a každá ta osa vede nějakým směrem. Já jsem kdysi slyšel, že jedna osa na Prahu, jedna osa na Vídeň, jedna osa do Polska.
2: Ano, dá se to takhle říct a i ty tři brány odpovídají ty tři směry a tři cesty, ano.
1: Jak dobře zná svůj zámek jeho současný majitel, to se snažil zjistit vtipnými otázkami Patrik Rozehnal.
3: Je tu nějaké zvláštní místo, kam dopadá slunce během letního slunovratu, když už je to tak symbolická budova?
2: V koupelně.
3: Které dveře nejvíc vržou?
2: Všichni.
3: Kam vám říkali, když jste přijel, hlavně tam nechoď, tam ne?
2: Všude.
3: Kolik máte balkónů a teras?
2: Jeden velký balkón na zámku a to je všechno. Nemáme terasy, mám jeden velký balkón.
3: Měl někdy zámek vězení?
2: Ne, ne.
3: Vy to říkáte tak jako ne, o tom mluvit nebudeme.
2: Ne, když prostě se postavili sedláci, prostě ji šoupli do jízdárně chvilku.
3: Už jste někdy na zámku omylem zamkli návštěvníka?
2: To se mi ještě nestalo. Stalo se mi, že jsem ztratil klíče, že jsem přišel a vybouchlo alarm, ale ještě se mi to nestalo. Ale bylo by to dobrý způsob získat nový průvodce.
3: Bylo tu někdy patro pro služebnictvo?
2: No, jako ano, ty budovy kolem zámku, některé patra byly pro služebnictvo. Nad konírnou, nad stáje, prostě tam bylo služebnictvo.
3: Bez čeho byste se na zámku neobešel?
2: Klíče?
3: Máte obyčejné, nebo dnes už nějaké moderní elektronické karty, nebo tak?
2: Ne, ne, ne, mám spousta klíče, obyčejný, a jako myslím, že to je dobře. Tak ta jedna karta bych rychle ztratil a bylo by malér.
3: Kde parkují auta? Pro ty zámek se nekonstruoval.
2: Auta by měly parkovat dole v parkovišti vedle pokladně a jako naše privilegium v dnešní době je, že můžeme parkovat nahoře.
3: Stala se někdy na zámku v historii třeba nějaká vražda nebo nějaká taková událost?
2: Jako stačilo nám požár. O vraždě nevím.
3: Kde je oblíbené místo na svatby?
2: No, mramorový sál.
3: O čem si říkáte, že tohle už musíte vyhodit, tohle půjde z domu?
2: Teda to nevím. To teda jste mě chytil. Asi některé koberce, které jsou tam příliš dlouho. A...
3: Jsou prošlapaný nebo smrdí nebo co?
2: Ne, spíš prošlapaný, ale jako najít nový koberec, jako zkusný, to je boj. Tak si to necháme.
3: Kde to tady na zámku nejvíc smrdí?
2: Když fouká vítr z prasečák.
3: Tři věci, které vás napadnou, když se prostě řekne Karlova koruna.
2: Krása, pávy, práce.
1: Na prohlídku zámku Karlova koruna v Chlumci nad Cidlinou můžete přes léto vyrazit od úterý do neděle mezi 9. a 16. hodinou. A vybrat si můžete ze dvou prohlídkových okruhů. My teď ten základní projdeme s Frančeskem.
3: Na té špici, na té středové části toho domu je, jak to říct, no, to je jak na kostele špička báň. To plní funkci hromosvodu, nebo je tam uložena nějaká zpráva pro budoucí generace ukryto?
2: Teda byste mi dali dobrý nápad.
3: Tak jak palice to vypadá.
2: Jo, možná, že něco je, ale dostat se nahoře,
3: Byl jste někdy nahoře? Tam je úplně malinké okýnko.
2: Ano, tam jsem byl, ale...
3: Co tam je?
2: Nic. Mrtvý holuby.

0: Dneska mi to jde, najdu ty klíče.
1: Kde to jsme?
0: Hlavní sálu zámku, my dneska říkáme sloupový sál. A to byl první prostor, kde byste přišel na návštěvu. A už tady by se rozdělila ta dámská společnost do dámské salony a pánská společnost do k salony určený pro pánové.
1: Vlevo, vpravo a proti?
0: No a naproti byl v době mého pradědečka koupelna.
1: Jako pro ty, co přijeli, nebo pro ty, co tu bydleli?
0: Já to nevím. Jako, já vám řeknu, dneska, já když jsem tady docela i často, protože ty dveře vypadají všichni stejní, občas i já si pletu.
1: Jako kdybyste se tady zatočil, zavřeli vám oči, protočili vás, tak nevíte, kudy ven.
0: Můžu se plést.
1: Je to ta symetrie vlastně.
0: Ano, ano, všichni vypadají stejní.
2: V každém patře zámku najdete 10 místností a pak centrální kruhový sál. V přízemí sloupový, v patře pak větší mramorový.
1: Tak to je nádhera. Ta ozvěna, vy zapnete jenom vypínač a už jenom to, jak je slyšet.
0: Ještě takový vypínač se jste dlouho neviděl.
1: Jo, stiskem zapni, tahem vypni, ano. Velký kruhový sál, tohle jsme tedy ve druhém patře?
0: Ano.
1: Ochoz, balkón do toho třetího, nádherná, jednoduchá klenba s velkým lustrem, zdobená, vykládaná mramorem podlaha. A tady máme symbol hvězdy uprostřed.
0: Ano, Santini měl rád hvězdy. A ještě vám prozradím, ta podlaha, na které stojíme, je docela mladá, protože ta se udělala po požáru. Dřív v době mého prádědečka ta podlaha byla dřevěná. A pak potom se udělala podle původního plánu Santini a je dneska, jak ji vidíte.
1: Ten zvuk je nádherný, to slyší i posluchači teď díky tomu našemu mikrofonu. Mně napadá, protože vy původem rodina z Itálie, v takovém hezkém znělém prostředí. Řekl byste nám něco italsky, třeba pozvání na zámek Karlova Korno, ať slyšíme i tu italštinu, nebo něco pár slov?
0: Dobře, tak co můžu říct? Gentili ascoltatori, è con piacere che vi invito il 10 di ottobre all'evento che organizziamo al castello di Karlova Koruna.
1: Co to bylo? Překlad.
0: Pozval jsem všem posluchačů 10. října na zámku Karlova Koruna na krásný věřený event, který připravujeme. Koně a tradice. A ještě jedna věc je, když mluvíte tady a když půjdete ve prostředu toho hvězdu a řeknete něco, tak uvidíte, že to bude znít jinak.
1: Mám to zkusit, jo? Posloucháte Český rozhlas? Zámecké léto ze zámku Karlova Koruna a provází nás Francesco Kinský dal Borgo. Uklonili jsme se, já si připadám jak v dobách historických úplně.
0: No, super, děkuju moc, že jste tady.
1: Je to krásný zážitek a každý se ho může dopřát, když k vám vyrazí a podívá se. A je to vlastně nejenom ten zámek jako takový, je to spousta dalších budov.
2: Základem erbu Kinských je sytě červené pole a v něm tři vlčí zuby, někdy popisované jako kančíkly. V heraldice je červená barva tradičním symbolem statečnosti, odvahy a krve prolité za vlast, což odpovídá také rodovému heslu Kinských Bůh, čest, vlast. Od roku 1905 měli příslušníci této rodiny Kinských právo na oslovení vaše jasnosti. Co by si tedy pro chlumeckou větev Kinských přála jeho jasnost Francesco Kinský dal Borgo?
0: Určitě bych si přál, aby jsme pokračovali vůbec, protože to není samozřejmost. Takže na to je potřeba čistě mít mužské potomky. Takže to bych si přál, aby naše jméno pokračoval. Bych si přál, aby byli jsme schopni reagovat na ty časy, které se změnějí. Protože je pravda, že co fungovalo před 200-300 let, dneska buď nefunguje, anebo méně funguje. A jo, obecně, že se nám bude dařit. Tak.
1: Dokázal byste pojmenovat, proč by si Češi měli vážit své země nebo sebe samých?
0: Stačí vzpomínat, jak jsme žili před 30 lety. Já jsem vyrostl v Itálii, já si pamatuju, jak to tady bylo před 20 let a ten posun, já považuji ten posun za neskutečný, za obrovský. Já si pamatuju, že jsem měl spousta známí, spíš ve věku mý rodiče, z Belgie, z Holandska, z Anglie, z Německa, z Itálie, že kroutili hlavu v té době a řekli, no ty Češi, víš co, jako jo, tam se bude zlepšit, ale vždycky to budou takový, vždycky se bude krást, vždycky ta korupce, nikdy to nebude na takový úroveň, blá, blá, blá. Jo. A podívejte dneska prostě Češi, máme silnější ekonomiku než prostě Německo, než Francie, než Anglie, jo? Určitě než v Itálii. Takže ten posun je obrovský. To, co se řeklo, myslelo před 20 lety, se ukázalo za úplně blbost. Máme se dobře.
1: Našel byste tři silné vlastnosti Čechů, na kterých by mohli stavět?
0: Češi jsou pracovití. Češi jsou hrdí. A co vím já, většinou lidí jako jsou i jako rozumní.

Rod Kinských je staročeský, rytířský a později panský, hraběcí a knížecí rod, pocházející z počátku 13. století. V 18. století patřili k přední středoevropské aristokracii. Proslavili se jako diplomaté, vojevůdci, mecenáši umění, vlastenci a chovatelé koní. Jsou hrdí na své kořeny a pečují o své dědictví. Zkuste to také. Je krásné být hrdý na svou vlast a ušlechtilé se o ní starat. O tom je přesvědčen František Kinský.

0: vás, pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Vysoké teploty můžou ovlivnit fungování některých léků. Teplárny Brno po víc než 15 letech prací zruší parovodní síť pod městem. Zítra bude převážně slunečno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 36 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Vysoké teploty můžou znehodnotit některé léky. Konkrétně můžou způsobit třeba rozpad účinné látky. Lidé by proto měli dbát na to, aby léky uchovávali na co nejchladnějším, ale zároveň suchém místě. V případě například inzulínu na stabilním místě v lednici. Dlouhodobě špatné skladování léků a jejich následné požití by nemělo být život ohrožující. Podle Ludmily Bezdíčkové ze Sdružení praktických lékařů ale můžou nastat komplikace.
2: Za sebe jako praktickou lékařku se domnívám, že žádné extrémní riziko nehrozí, možná ohrožení té stability, tedy zejména účinnosti u některých léků, ale i tak si myslím, že to je spíše nepravděpodobné, že by to vůbec někdo pocítil. Pokud si nejsme jisti, tak doporučuji lékárníka a s dotazem na ten konkrétní lék, ale pokud už jsme ho použili, tak si myslím, že to není na to, aby člověk byl nějak znervózněn, že to mohlo uškodit.
1: Podle lékárnické komory jsou na teplo nejvíc náchylné čípky nebo masti. Dělníci v Brně dokončují předposlední etapu výměny parovodů za horkovody. Práce za 3 miliardy korun začaly v roce 2010. Hotové mají být podle plánu příští rok. Brněnské teplárny teď nahrazují starou technologii za novou, třeba u autobusového nádraží před hotelem Grand. Letošní práce tam skončí na podzim, upřesňuje mluvčí tepláren Radka Mistrová.
3: Ten projekt pokračuje už v podstatě více než 15 let, je to právě rozdělené jednotlivé úseky a za tu dobu vyměníme, až bude dokončeno, více než těch 96 kilometrů starých parovodů a nahradíme je horkovody, kde budou jednak nižší tepelné ztráty, jsou tam i úspory pro koncové zákazníky a ve finále po nějaké optimalizaci to bude zhruba 67 kilometrů trasy.
1: V Hradci Králové se zítra otevře další část přestavované křižovatky Mileta na městském silničním okruhu. Chodci a cyklisté budou moct využívat nové podchody a v provozu budou i dvě zastávky městské hromadné dopravy. V Dolánkách u Turnova je pro veřejnost přístupný nový rekreační areál s biotopem. Na místě bývalého koupaliště vzniklo přírodní jezírko se zázemím a místem k odpočinku. Stavbaři tento týden odstranili zábrany, zprovoznili technologie, sprchy a veřejné osvětlení. Práce stály 25 milionů korun.
4: Mluvčí radnice Marcela Jandová na webu upozorňuje, že je biotop přístupný pouze pěšky, na kole nebo na koloběžce. Kiosek provozovatel otevře během srpna. Lidé se můžou jezírku na vlastní nebezpečí koupat. Voda se ale čistí pouze biologicky. Kvalita vody proto není zaručená. Studnova Johana Tománková, Český rozhlas. Sport.
1: Olomoučtí fotbalisté remizovali ve druhém kole šance ligy s Mladou Boleslaví 2-2. A utkání mezi Bohemians a Hradcem Králové skončilo bez gólu. Počasí. Zítra bude jasno až polojasno. Odpoledne se místy objeví přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na jihu Moravy až 39.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D35 dejte pozor na kilometru 166,5 směrem na Hradec Králové. Stojí tam osobní auto po nehodě. A na silnici 53 se u odbočky na Dyje srazila dvě auta a je tam jeden neprůjezdný pruh. Přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A teď už začíná pochoutkový rok.
0: Pochoutkový rok.
5: Hezký den z naší kuchyně. Už jste si dnes dali hořčici? Je totiž den hořčice. Tenhle svátek má sice původ v Americe, ale my bychom ho měli vzít za svůj. Hlavně teď v létě, když se grilluje a hořčice je potřeba. Věděli jste, že ročně každý Čech sní půl kila takovéhle pochoutky? Aby ne, ta naše hořčice je prostě dokonalá. Ale my si dneska povíme taky o loveckém salámu, o krájení masa, budeme soutěžit o kuchařku Sladké Česko a s Jaroslavem Sapíkem si uděláme jedny skvělé masové závitky. No a za ním vyrazíme hned. Zve vás Patrik Rozehnal.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: jsme se dostali s pochoutkovým rokem do kuchyně Jaroslava Sapíka v Klokočné. Už jsme se přesunuli po té písni. Jarda si tu chystá věci. Opřený o stůl, sleduje, jestli si všechno nachystal, jestli máš všechno připravený. Ahoj, Jardo.
1: Ahoj, zdraví naše posluchače.
0: Mističky, ty si to vždycky tak jako chystáš hezky, jak v televízi.
1: Tak něco nezapomněl.
0: To je kontrola.
1: No, tak to musí být.
0: Kontroluje tě ještě někdo v kuchyni?
1: Ta manželka většinou. Degustuje.
0: A ví tak třeba Marcela, tvoje žena, u čeho je tě vždycky nutné kontrolovat? Radši přijít a zjistit, jestli je všechno OK?
1: To nebudeme rozebírat.
0: Jo. Zůstaneme u toho, že jsou takové chvíle? Ano. Dobře. Ano. A ty kontroluješ někdy svoji paní?
1: Nemám čas na to. Ona je furt v zátahu, tak jej nenervuješ, víš?
0: Ona je taková dobrá duše toho podniku tady, viď?
1: No tak to víš, no. Někdo to musí hlídat.
0: Jo.
1: No.
0: Ona je ten vrchní krotitel všeho.
1: Tak já nevím, jestli to není zarojem, abych toho řekl víc, víš.
0: Máte s Marcou taková ta rána, kdy se probudíte a řeknete si, Ježíš, zase do práce, nebo a nelehnem si zase?
1: To tě rychle odnaučí, tohle slovo. To on to nejde, no.
0: My se dnes vrhneme na přípravu záhoráckého závitku. Když si to dělala Jana Černá v našem pořadu, vyhrála s tím, byl to jeden z oceňovaných receptů, proto si to připomínáme letos, abychom posluchačům dali nápad, jak se to dá udělat i trochu jinak a zároveň upozornili na to, že na konci roku se bude hlasovat a hledat ten nejlepší recept za celé desetiletí našeho pořadu. Změnil ty si něco u toho záhoráckého závitku? Je tam nějaká změna?
1: On je skoro daný. Tam jako moc změnit. Buď se dělá z chrkovice, někdo je udělá i z buču. A jestli se vyklepe, kysaný zelí, trošku voleje, cibule, slanina dovnitř, aby to bylo, vyložit, zamotáš jako závitek, dobře zatáhnout a pomalinku ho upíc. A cibule česnekový základ se udělá, v tom se to dodusí, je to takový přírodní, vlastně svým stylem je to taková, napodobně na skoro vepřový, když nás zamyslíš, jo? Tedy až tomu třeba chlupatý knedlíky nebo bramborový knedlíky a máš to zelí v tom mase a je to úžasné, jako já to mám hrozně rád. Já jsem to kdysi dělal pod názvem ledu v kotle z kotletu a plnili jsme kotlety s tím a tady to uděláme z té žlidovice, jo?
0: Dobře, domluveno. I posluchačka, i soutěžící Jana Černá nás určitě bude bedlivě poslouchat a vzpomínat na tu naši návštěvu u ní doma. Jarda krájí cibule, ale kdybyste viděli, to není nůž, to je sekáček, to je malá sekerka kuchyňská.
1: Ale cibuli nekrájím zatím na naše recepty. Zkrátka posádka, která to nahrává, tak mají chuť na chleba se sádlem a s cibulkou. No takže proto to krájím tak rychle teď.
0: No takhle, občerstvení ještě před začátkem.
1: Tak, výborný. Milujem to.
0: Ano, miluješ sádlo, já vím.
1: Sádlo, výborný.
0: Tak za malou chvíli začínáme, ještě vydržíme jednu písničku.
1: Tak jdeme na to.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Začíná teď už naplno další díl pochoutkového roku toho narozeninového a příprava receptu záhoráckých závitků s chlupatými knedlíky podle Jany Černé, která s nimi obsadila druhé místo roku 2023 podle tehdejšího rozhodnutí poroty, kde byl i náš dnešní tvůrce receptu a předělávač Jaroslav Sapík, šéfkuchař, který je doma v Klokočné, jsme u něj a já se tedy ptám, čím změníme nebo obohatíme ten původní recept záhoráckého závitku? Je tam něco, co použiješ za surovinu nově nebo uděláš v přípravě něco jinak?
2: On se může dělat z bučlu, my ho děláme z krkovice, dáváme porci na 200 gramů pěknou, pak kysaný zelí půl kila, k tomu cibule, špek, česnek.
1: Kolik?
2: A to, ty cibule já dávám na dávám 4 na každou porci, aby to mělo sílu, grády. Špek se dává na sádle, to restujeme, krásný. 8 složků česneku, pepř a sůl a silný pro mě, my vždycky máme i vepřový vývar, nebo hovězí, tak samozřejmě se dá vepřový a dáme to tam, já nevím, přes půl litru a pak podlejváme dál.
0: Pochoutkový rok.
2: Jdeme dělat recept, budeme dělat záhoracký závitek, děláme ho z krkovice a teď si uděláme první základ, pak budeme dělat závitky, jo? Takže jdeme na to. Nakrájím si cibulku, takovou trošku polohrubou, půlka cibule, aby byla na ten jeden.
1: Prosím vás, cibule má velikost tenisového míčku?
2: No skoro větší, no. No sádlo si dáme, domácí sádlo kvalitní.
1: To jsou tak 3-4 lžíce.
2: Ano. Každý si to má udělat trošku podle sebe, jo, tu chuť, ale jinak základ se nemůže šidit.
1: Teď jsme tam dali teda cibuli. Ježiš, už teď to voní. Jenom kmín, sádlo a cibule.
2: Uděláme vždycky základ, tak.
1: Na jakou barvu čekáme?
2: Taková do zlatová, aby byla udělána, jo?
1: A teď si připravíme tedy závitky, to znamená, máme krkovici, nakrájíme na plátky?
2: Plátky uděláme, budeme pak naklepem.

0: to víš, někdy bych to zkusil na kuchařině některý, no ale to je dneska už trestný čin, takže lehce prosolíme. Samozřejmě pepř.
1: Takže popepříme stejně jako posolíme, jenom z jedné strany stačí?
0: Jenom ten vnitřek, jo? Tak. To zelí krásně proto, aby to nebylo dlouhý.
1: Překrájet, aby nebyly dlouhé fousy, jak se říká.
0: Tak. A Patríku, ochutnej to zelí. Co tomu řekneš? Ochutnej ho.
2: To je zelí. Mm-hmm. To je zelí. Zelí.
1: Bereš další cibuli?
0: Další cibulku a tu dáme do toho zelí.
1: Ta bude takhle čerstvá.
0: Ano. To se bez tak, jako pak uvařuje, víš? Ta se protáhne, tak. To mám nad čerstvou.
1: Z jarní cibulky?
0: Z jarní cibulky. Taky dáme dovnitř. A teď lehce osolíme. Malinko cukru dáme. A znovu trošku toho pepře dáme, jo? Dovnitř. Aby to bylo takový jako říznější malinko, jo? Tak.
1: A na závěr do té náplně zelné ještě přidáme na kostičky silnější plátek nakrájeného špeku a ještě trochu olivového oleje?
0: Stačí sluníčnictvo, ale já mám radši ten olivový, ale ne moc, jenom tak lehce, ono se ty chutě daleko víc uvolně, jo?
1: Tomu říkáš lehce, ty tři lžíce, jo?
0: A teď budeme tak, že si to hezky propracujeme a promačkáme, dobře promícháme, jo? A já si teď půjdu umýt ruce.
1: Jo, jasně. Uslyšíte zvuk tekoucí vody. A do těch rozklepaných plátků, krkovičky, teď přijde ta náplň.
0: Každýho takhle kousek toho špeku dovnitř, takhle přímo dovnitř, jo?
1: Jako bychom dělali španělské ptáčky, položíte no, plátek je. Prostě špeku.
0: A ještě dávám buď anglickou, nebo takový styl pršutu, ale to není pršut, je to takový jako...
1: Tohle švarcvaldská možná, ne, šunka?
0: Ano.
1: Aspoň dva plátky té švarcvaldské šunky a na to pak přijde kopeček té zelné náplně?
0: To je tam to nejlavnější, jo, samozřejmě. To...
1: Právě. Myslím, že takhle z toho původně záhoráckého závitku děláš za alpský závitek.
0: Já myslím, že to je záhorák. Teď jde o to, si to hezky zabalí, jo. To znamená, je to stylem španělského ptáčku. Takhle co nejvíc zatáhnout. A pak to takhle vzít.
1: Ze strany přihrnout. Ježíš, jak to popsat, Jardo? Tak Jarda veme z jedné strany ten závitek, přeloží vlastně celou tu náplň, ale utáhne to jako v prstech rukama.
0: Musíš přes dlaň.
1: Pak to samé uděláte ze stran, zase jako přihnete a přitlačíte dlaněma dovnitř a ten zbyteček masa, který tam zůstává na to překrytí poslední, tak ho krásně jako převalíte a pak to v těch dlaních obou stisknete, jako kdybyste chtěli zmáčknout nějakou kuličku v dlaní a ono to samo drží.
0: Vůbec není na vadu, když si to zatáhneme tím provázkem někdy. Teď zavařím ten pořádně ten základ. Lehce políde, aby nám to krásně zlátlo. A my si tam uděláme ještě česnek, jenom na plátečky, ale udělám, jo. Já dávám 4 na každou porci vždycky, aby byl jeden aspoň.
1: Ten česnek nakrájený přihodíme k té cibulce, která už nám poměrně zezlátla.
0: A tohle už nám ta barva bude stačit. A teď to zalijeme, když máme vývar nebo to, já to tady mám takový napůl vývar, trošku i vody tam dám, hezky zalijeme takhle. A necháme teď krásně vařit.
1: Předtím, než do toho základu provařeného přijdou ty závitky, tak tam přidáme ještě nadrobnou nakrájenou čerstvou majoránku, případně to dochutíme. A teď ty závitky.
0: Můžou se opít, ale já je neopíčám. Protože ta chuť daleko víc přijde i do toho sosu, jo?
1: Potom, co tam ty závitky vložíme, tak je necháme pěkně zavařit zespoda, protočíme, aby z obou stran byly jenom tak jako zatažené, povařené a pak se to přiklopí.
0: Přiklopíme a necháme do měkká hezky udělat, jo?
1: Kolik času asi?
0: Tohle, protože to krkovice, to bude tak půl hodinky, 3/4 hodinky. Ale pozvol, ne, by to už vařilo, jako nechat to táhnout, jo?
1: A pak co? Pak budeme mít hotovo, nebo pak jako zredukujeme tu šťávu?
0: No, vyndáme si ty závitky, dochutíme šťávičku a malinko jí zajišku. Jo, taková, aby to byla ale přírodně, jenom lehce.
1: To znamená trošku jíšky a provařit tak 20 minut. A pak už teda knedlíka jíme?
0: Ano, a budeme mít šlupáče k tomu, uvidíme. Je to jídlo, i na svátek si ho můžeme dát.
1: Už můžu jíst?
0: No, já teda to doufám, ochutnej.
1: Já jsem v 7. nebi. V 70. 77.
0: Ale Patriku, když to řeknu, Jestli vám zbyde to namíchané zelí, tak si ho klidně dejte vedle jako sládeště a jestli ho syrový k tomu. Mm-hmm. Tím se nic neskazí.
1: Mm-hmm. Víš, to je tak dobrý jado.
0: Já vím, ale Patriku, máme tady naši fotografku, ta bych taky chtěla, že musíš všechno snít sám. Pak je tady kamerman, ten má od Lána Hlačeka na to, a zabrzdí.
3: Tak jo. Ale je to fakt moc dobrý.
0: Tak si to vychválíme, viď?
1: A uděláme si to podle receptu, který všichni ale najdeme teď na pochoutkovémroce.cz.
0: Ale samozřejmě je to takový recept, že ho zvládne každý. Na tom není složitý. Jo.
1: Jana Černá poprvé v soutěžně v pochoutkovém roce, teď podruhé Jaroslav Sapík. Oba recepty najdete na našem webu pochoutkovýrok.cz. Můžete si je srovnat, vybrat si ten svůj a pak nám třeba taky dát vědět. A držíme palce samozřejmě v soutěži, protože i tenhle recept bude bojovat o ten titul Recept desetiletí pochoutkového roku. Příště nás čeká výherní recept z roku 2023 z prvního místa. Vyhrály tehdy tvarohové taštičky plněné mletým masem. A připravovat podle Rudolfa Cibulky bude tenhle recept Roman Paulus.
4: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: téhle chvíli vyrazíme v pochoutkovém roce, který slaví 10 let trvání téhle soutěže. Za loveckým salámem, za tradiční českou pochoutkou, která byla na žádost Českého a Slovenského svazu zpracovatelů masa a z rozhodnutí Evropské komise, zapsána už v roce 2011 do seznamu zaručených tradičních specialit. Proč je vlastně lovecký salám plochý? A jak dlouho už se u nás vyrábí? To všechno zjišťovala při svých cestách naše kolegyně z pochoutkového roku Soňa Jindrová.
1: Lovecký salám je tradiční český výrobek, který spatřil světlo světa na začátku 20. století. Kdy přesně a kde, tak to se bohužel neví. Co se ale ví, je to, že se v počátcích vyráběl v zimě. Proč, to popisuje výkonný ředitel Českého svazu zpracovatelů masa Jan Katina.
2: Aby bylo dosaženo toho ideálního zrnění té suroviny, tak je lepší tu surovinu zamrazit před jejím mělněním. A protože v tu dobu nebyly ještě průmyslově vybavené podniky, neměly možnost i v průběhu letních měsíců tu surovinu zamražovat bez problémů, takže z toho důvodu se hlavně vyráběl lovecký salám spíš v zimě.
1: Způsob výroby loveckého salámu je dodnes téměř stejný. Nicméně drobné rozdíly tu jsou.
2: V té době tam byl o něco větší procentický podíl hovězího masa a určitě se nepoužívaly startovací kultury. Přídavek vlastně těch kulturních mikroorganismů do masných výrobků začal výrazně později. Co je samozřejmě neopomenutelnou součástí výroby, je zahuzení studeným kouřem. To bylo používáno tehdy i nyní.
1: A nezměnily se ani základní suroviny.

0: takzvanému lovečáku, se věnují například v rančerských specialitách v Jestřebicích na Benešovsku. Pod dohledem výrobního ředitele Stanislava Maršíka.
1: U nás v rančerských specialitách v Jestřebicích vyrábíme lovecký salám podle tradiční receptury, podle staré ČSN normy, což znamená z hovězího zadního, vepřového libového skýty a z vepřového VBBK, což je vepřový libový bok.
0: Proč je lovecký salám placatý?
1: Tak, lovecký salám je placatý z několika důvodů. Za prvý, aby se dobře vešel do batohu, ale ten hlavní důvod je samozřejmě kvůli sušení a skladovatelnosti.
0: Poznat v obchodě jen na pohled dobrý lovečák je podle majitele rančerských specialit Josefa Houžvičky prakticky nemožné.
2: Do toho salámu musíte kousnout, poznat tu chuť a od toho pohledu se dá leco poznat, ale jestli je opravdu dobrý nebo nedobrý, fakt je potřeba do něj kousnout a vyzkoušet a až potom poznáte kvalitní a dobrý lovecký salám.
0: Standardní kvalitu loveckého salámu zajišťuje podle Jana Katiny, výkonného ředitele Českého svazu zpracovatelů masa, vyhláška o mase a masných výrobcích.
3: A vy se můžete zaměřovat při srovnání mezi 3-4 druhy, třeba podle deklarovaného složení, které je uvedeno na obalu. Co se sleduje v poslední době zejména, je obsah soli. Běžná slanost u tohoto typu výrobků se pohybuje někde od 3,5 do 4,5%.
0: Šťastnou ruku při výběru dobrého lovečáku a taky dobrou chuť vám přeje Soňa Jindrová.
4: Ať trefíte na ten správný lovecký salám. Třeba vám pomůže i článek na stránce pochoutkovýrok.cz. Jsou tam i fotky a taky jeho složení. Za malou chvíli si o jídle a o chutích popovídáme s herečkou Janou Švandovou a bude u toho i naše kolegyně Naďa Konvalinková.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Naďo.
1: Ano.
0: Jsi připravena?
1: Jsem.
0: Jsem rád. Po písnice si teď dáme rande s jednou známou českou herečkou, kterou vyspovídáme o jídle v pochoutkách. Kdo pak to je?
1: Je to moje kolegyně Jana Švandová

0: Ahoj, Janí.
1: Ahoj, ahoj, těším se na vás.
2: Které chutě vás tady chytí vždycky? Hořká, sladká, slaná, kyselá?
1: Mě chytí zajímavá chuť. Mě chytí jídlo, které je zajímavé právě tím kořením, tím ochucením. Takže to mě vždycky naláká. A musím říct, že třeba naši čeští předkové měli spoustu těch bylinek, které si pěstovali a vlastně tím dochucovali svoje pokrmy. A jsem ráda, že se dneska k tomu zase vrací, že vlastně každá žena má doma spoustu koření a dokonce si je už pěstujeme, když nemáme zahrádku, tak květináčích a je to hrozně fajn, protože si vlastně ty jídla můžeme dle své chuti a dle svých představ dochucovat.
2: Takže i Jana Švandová chodí z konívku a zalévá někde majoránku?
1: Chodí, ano, na chalupě a mám vždycky hroznou radost, že se prostě těm bylinkám daří a tak si je opečovávám a učím se prostě kde mají přesně stát, aby na ně svítilo sluníčko, aby byly ve stínu, aby byly v chladu. Takže mám pár bylinek, které si vždycky přes léto pěstuji.
2: Jano, jste někdy štamgastkou v nějakém podniku?
1: Takový ten vyloženě štamgast. Jo, jsem štamgast u nás na chalupě, protože tam je taková venkovská hospoda, která je velice dobrá, protože tam dělají právě ty české recepty, které my už zapomínáme dost často.
2: To je ta chalupa, o které se říká, že vypadá jak benzínka nebo Titanic?
1: Jo, to je ta chalupa, ano.
0: A proč se to může tak říká?
1: Protože to stavěla naše kamarádka, architektka z Holandska. Aha. A je to vlastně takové, je to přízemní dům, kde jsou okna bez záclon, protože tak to v Holandsku je, že jsou to okna bez, že Holanděni vlastně nepoužívají záclony, takže máme tam, když chceme zatemnit, tak tam máme žaluzie. No a je to prostě jiná, je to taková typická stavba, tak to místní tak vymysleli, že nejdřív si mysleli, že tam stavíme benzínku nebo nějakou loď. Jenže jak bychom s ní pak odjeli.
2: No a když jste poprvé přišla potom na vesnici do té hospody, kde říkáte, že jste štamgastkou, jak to brali místní? Ne, no Jana Švandová takhle jako přijde na guláš,
1: no,
2: nebo?
1: No já si myslím, že jsou hrozně fajn, člověk si musí s těmi místními vytvářet dobrý vztah a být s nima kamarád a oni vás pak mezi sebe vemou. A musím se přiznat, že jsem dokonce svoje výroční narozeniny, nebudu říkat kolikáté, slavila v létě tam a že to bylo hrozně fajn a přijelo spoustu kamarádů z Prahy a byli právě nadšení tou českou kuchyní, že jo, tam byl bramborák a nastavovaná kaše a husička, jo, takže vlastně ty lidi si gulášek, že žádný takový ty bochutinky, jak se říká, takový ty atypické.
2: Jano, co jste jedla v době studií? Kam se chodívalo, co se jedlo?
1: No tak to jsme jedli opravdu špatně. Chodili jsme do jídelny takový ty školní, nebo když to bylo na univerzitě, tak do univerzitní jídelny. Ale musím říct, že tam ty jídla byly strašný. A do dneška mám teda vzpomínku, mám averzi na guláš. Ježišmane, ze zelím. Segedinský guláš, protože jsme dostali guláš a na tom mase byla kůže ještě z chlupy.
0: Jejda.
1: A od té doby prostě já, když vidím segedinský guláš, tak koukám, jestli tam není to maso s těma chlupama. Takže takhle jsem třeba dostala averzi na segedinský guláš. No, jako to jídlo bylo hrozné, ale musím říct, že jsme si dost často vařili i na koleji a Eliška Balcrová, ona byla z Moravy a dostávala od maminky takový výslušky, že jo, takže občas jsme měli jitrničky nebo nějaký klobásky a to jsme vždycky udělali mejdán a všechny jsme zvali na večeři a jednou dostala taky ze zabíjačky bíčí koule a jo. My jsme si říkali, tak to dáme, to uděláme z toho, udělali jsme z toho takový jako ledvinky, jo, něco jako na způsob ledvinek. A jsme si říkali, tak budeme čekat, co to s těma klukama udělá. No, kluci usnuli a my jsme s Eliškou vyrazili do světa.
2: Říká Jana Švandová, to byla krátká návštěva v našem pořadu. Děkuju moc, ať se daří.
1: Děkuju a nashledanou.
3: Český rozhlas Olomouc, Rádio vašeho kraje.

0: Stále je tu pochoutkový rok, ten narozeninový. Slavíme 10 let trvání této soutěže. Připomínáme si to soutěží receptů z předchozích 9 let a taky našimi reportážemi a povídáním s kolegy. Na řadě je teď rada z etikety, tedy prostor pro Ladislava Špačka, mistra bontonu. A chci se ho zeptat, když už přinesou třeba na talíři nějaké jídlo s větším kusem masa, jak velké kusy máme podle etikety ukrajovat? Platí i tady nějaká pravidla?
1: Tak není to exaktní pravidlo, že bychom měli rozměry 1x2 cm, ale krájíme jenom tak velká sousta, která nám umožňují je velmi rychle rozkousat a spolknout. To proto, protože u stolu se především konverzuje, ne jí. To jídlo je pouze kolorit našeho setkání. Je to takové příjemné pozadí a příjemná záminka k tomu, proč jsme se u toho stolu sešli. Ať už to je rodinná oslava, nebo rodinná večeře, anebo je to setkání s přáteli u stolu v restauraci. Takže krájíme malé kousky. Jestliže bychom vložili do úst velký kousek a teďka by se nás někdo na něco zeptal a my bychom teďka začali huhlat s plnými ústy, tak je to absolutně, absolutně nespolečenské. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Za těch 10 let trvání našeho pořadu jsme vydali už 5 krásných kuchařek. Tou poslední je Sladké Česko. Je to ta vůbec největší kuchařka, kterou jsme kdy dali dohromady. Je naprosto jiná. Plná sladkých věcí, těch, které se objevily ve vysílání, které jste nám poslali, my je vyzkoušeli a přidali tam i své recepty porotci, kteří se za celou tu dobu vystřídali ve svých rolích právě v našem pořadu. Dohromady je to 170 úžasných domácích sladkých receptů. Žádné kudrlinky, žádné cukrářské specialitky. To, co děláme doma, ale ve verzi, kterou ověřili i naši profíci. Tuhle kuchařku si můžete objednat přes stránky pochoutkovýrok.cz, pokud ji ještě nemáte, vydal ji Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu a objednávat ji můžete také přes telefonní číslo, ale pozor, jenom ve všední dny a v pracovní době. Pište si, telefon je 724 819 319. O tuhle kuchařku se u nás i soutěží. Minule jsem se ptal, jaké ovoce bylo v původním receptu na piškotový zákusek od Jiřího Pospíšila. Byl to angrešt. A věděli to. Hana Bolečková z Velešína, Vladislava Uksová z Nýřan a Františka Trlifajová z Provodic. Tahle fanfára je tedy pro trojici vítězů, kteří od nás poštou dostanou podepsanou kuchařku Sladké Česko. Další tři kuchařky jsou připravené do dalšího kola soutěže a ptám se na recept, který tu dnes byl. Pamatujete si, jakou šunku přidával do závitku Jaroslav Sapík? Za A krutí šunku nebo za B sušenou švarcvalskou šunku? Jakou šunku přidával kromě špeku do závitku Jaroslav Sapík? Pokud si myslíte, že to byla krutí šunka, posílejte soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že Jaroslav Sapík přidal do závitku kromě špeku i švarcvaldskou šunku, pošlete nám SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 011 04. Posílat své zprávy můžete až do půlnoci z úterý na středu. Pak se soutěž uzavře, výsledky oznámíme příští týden. A nebojte se, otázku i pravidla najdete už teď na webu pochoutkovýrok.cz. Tak držím palce.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
0: Blíží se nám velká oslava 10 let trvání naší soutěže. Ten narozeninový pochoutkový rok oslavíme 29. srpna. Přes den v Kostelci nad Orlicí v rámci tamního food pikniku. U Františka Kinského budeme mít velký stan, mobilní kavárnu, budeme nabízet i zmrzlinu, budeme soutěžit a pozor, i podepisovat knížky Sladké Česko. A to všechno i seznámíme osobnostmi, mezi kterými bude třeba Naděja Konvalinková, Vojtěch Vrtiška nebo Ivan Vodochodský. Naplánujte si výlet v sobotu 29. srpna na food piknik do Kostelce nad Orlicí. Tam oslavíme všichni společně 10 let trvání pochoutkového roku. Už teď se na to těšíme. A nebojte se, ovšem se ještě zavčasu dozvíte i s podrobnostmi v našem vysílání. Stačí poslouchat i ten příští pochoutkový rok. A na vás i na něj se těší Patrik Rozehnal.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: Web Státního zdravotního ústavu od včerejšího večera nefunguje, napadli ho hekři. V Česku chybí v lázních pracovníci na různých pozicích. Zítra bude převážně slunečno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 36 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Hekři napadli web Státního zdravotního ústavu, který od včerejšího večera stále nefunguje. Instituce o tom informovala na síti X. Podle mluvčí ústavu Štěpánky Čechové nejsou v ohrožení žádná citlivá data, laboratorní údaje ani provoz ústavu. Web totiž provozuje externí firma. Útok teď analyzují odborníci, pokračuje Čechová.
3: Napadení webových stránek Státního zdravotního ústavu jsme nahlásili Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Probíhá forenzní analýza útoku. Z důvodu forenzní analýzy bude web nedostupný pravděpodobně minimálně dalších 48 hodin.
2: Lázním v Česku chybí zaměstnanci na různých pozicích. Poptávka je po zdravotnickém personálu nebo po fyzioterapeutech. Chybí ale taky lidé v gastroprovozech. Vypomáhají proto třeba brigádníci, říká provozní ředitel společnosti Františkovy lázně Aquaforum František Nedbalý.
4: Samozřejmě, že se potýkáme s problémy zaměstnanců, to jak kvalifikovaných, tak i nekvalifikovaných, a já myslím, že to je všeobecný problém České republiky. Na každý pracovní pozici nám někdo jako chybí a pak se to snažíme samozřejmě saturovat buď agenturou práce nebo brigádníkama, a to převážně v době prázdnin.
2: Autobusy na Pelhřimovsku a Humpolecku jezdí ode dneška podle nových jízdních řádů. Přibyla i nová přímá linka z Pelhřimova do Prahy na zastávku Rostyly. Nový přímý spoj povede i mezi Prahou a Pacovem. Pokračuje náměstek hejtmana pro oblast dopravy Vladimír Novotný ze SocDem.
5: Ta obslužnost vlastně celého Pelhřimovska směrem na Prahu se hodně zlepší, ale celkově z hlediska počtu kilometrů se zlepší dopravní obslužnost Pelhřimovska a Humpolecka.
2: Zámeckou zeď na Pernštejnském náměstí v Hranicích znovu zdobí 5 erbů bývalých majitelů tamního panství. Restaurátoři je obnovili v rámci celkových oprav zdi. Investice vyjde na bezmála 2 miliony korun. Radnici se podařilo na akci získat dotaci. Pokračuje památkářka města Martina Cvešperová.
6: Kolem těch erbů byly takové šambrány, takže zedníci teď musí dotvarovat ty rámečky a potom budeme čekat asi ještě na vrat, která se vyrábí nově, a po osazení vrát dojde k finálnímu barevnému přetření celé zdi. Sport.
2: Fotbalová Olomouc získala další posilu. Ze Slovácka přivedla mládežnického reprezentanta Daniela Baráta. 19-letý křídelní hráč se Sigmou podepsal víceletou smlouvu. Počasí. Zítra bude jasno až polojasno. Odpoledne se místy objeví přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů. Na jihu Moravy až 39.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D35 opatrně na kilometru 166,5 směrem na Hradec Králové. Stojí tam osobní auto po nehodě. V Příbrami ve Fibichově ulici se srazila dvě osobní auta. A na silnici 381 u Křepic na Břeclavsku došlo ke střetu osobního auta se zvěří. A na místě tam teď zasahují záchranáři. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už začínají hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
7: Legrace a dobrá nálada, jak se říká, léčí, otevírá dveře, získává přátele, potěší, zažene chmury, nic nestojí a všichni po ní touží. proto vám je nabídneme i dnes a protkáme to vzpomínkami jedné dámy, doajenky České televize. Představí vám ji Patrik Rozehnal. Ta dáma se narodila 29. července roku 1946 na Slovensku, takže mluvila i slovensky.
8: Velmi málo, ale občas ano.
7: Je to Češka. Hlasatelka, moderátorka, autorka jednoho z nejdéle vysílaných vzdělávacích pořadů. A mohla být herečkou.
8: Asi.
7: Na to všechno budeme společně vzpomínat.
8: Ty mozkový buňky už jsou opotřebovanější.
7: Pustíme si ukázky z televize, rozhlasu a různých vystoupení.
8: Dělali jsme si prostě takový pořad, kde vzpomínáme jednak tedy na svoji práci v televizi, ale také dáváme posluchačům možnost nahlédnout do zákulisí.
7: Bavit vás prostě bude Saskia Burešová. A čeká vás i trochu legrace.
8: Veselé historky z natáčení se tomu pejorativně říká.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty.
1: Ten dnešní příběh o Saskii Burešové začneme 29. července roku 1946 na Slovensku ve městě Tornala. Tam se totiž Saskia narodila během služebního pobytu svých rodičů. Své mamince vděčí za mnohé, třeba i za to své atypické jméno. Maminka se totiž chtěla věnovat malířství a inspirací byla Rembrandtova manželka, která se jmenovala právě Saskia.
2: No, maminka byla trošičku prchlivá, ale jinak měla takovou tu otevřenou, vřelou, prostě jižanskou povahu, to bylo báječný, ale nelítali tam talíře, to zase ne, ale jako dovedla se rozčílit a to já naštěstí nemám, protože můj tatínek byl spíš takový stoik, takže po něm jsem zdědila povahu a po mamince možná vizáž. Já jsem zrozená ve znamení lva. A ten lev, že jo, ten má rád sluníčko a pohodu a společnost. I když na druhou stranu já jsem zase v ascendentu Panny, tatínek byl Panna, tedy ne proto, ale shodou okolností tedy lev v ascendentu Panny je strašný spojení, protože lev by si rád vyskakoval, ale ta Panna ta ho zase táhne dolů, jo. Takže se to ve mně prostě takhle trošičku tluče.
1: Saskia Burešová se také přiznala, že maminka byla opravdu úžasná. Ve všem ji podporovala. Měla obrovskou vitalitu a elán, takový ten zdravý temperament i názor na život. Byla optimistická a nebrala se moc vážně. Vždycky chtěla být slušným člověkem a takhle vychovala i svou dceru. Kde se vlastně její rodiče potkali?
2: Někde se potkali na Moravě a upřímně řečeno, jak si přesně nevím, jak to bylo. Nikdy se mi v tomto směru nesvěřili, ale výborně jim to vycházelo. Neměla jsem rozvedené rodiče.
3: Tatínek byl překladatel a tlumočník, ano. A někde jsem četla, že měl státnice snad z 8 jazyků.
2: Ano, ano. Bohužel to jsem nezdědila. Já jsem zdědila schopnost nasát vždycky jaksi tu zvukovou stránku té které řeči. Takže když jsem uváděla filmový festival v Karlových Varech, tak jsem samozřejmě musela to uvádět v několika jazycích. Ta angličtina ještě prosím a němčina, ale z francouzštiny jsem neovládala jediné slovo, ale já jsem si to prostě naučila foneticky s tím správným přízvukem. A pikantní bylo, že ta francouzská filmová delegace poté za mnou přišla, vysekli mě obrovskou poklonu, jak báječně mluvím francouzsky a nechtěli věřit mu, že vůbec tu řeč neovládám.
1: Mimochodem své znalosti nejenom cizích jazyků, ale ve všeobecném přehledu předvedla Saskia Burešová už kdysi v 80. letech ve slavné televizní soutěži 6 ran do klobouku. Soutěžili tam s ní třeba Zdeněk Podskalský, Jitka Zelenková a další.
4: Prosím dvojici, Saskia Burešová a Felix Slováček, aby vybrali první otázku.
5: Tak co si na ně vymyslíme, Felix?
6: To
5: nejtěžší, vyber něco nejtěžšího.
4: No tak já si domnívám, že těžké jsou všechny, ale...
6: To je hrozně těžký.
7: Nedělejte si starosti, my to víme všechno.
6: Všecko víš.
5: To budou vedle, víš?
6: To jsou vedle. Jo.
5: Jaká měna se používá v republice Andorra?
8: Zase mohla myslet.
4: Tak dávejte dobrý pozor.
6: Řekni.
4: Může se tam používat francouzský frank, může se tam používat španělská peseta, ale také se tam může používat obojí, to znamená francouzský frank i španělská peseta. Tak co říkáte?
7: No, ono je to tam na hranici. Tam
4: teď ještě otázka, která se to plesná.
7: Prosím?
3: Buď franka nebo obojí.
7: Já bych řekl, že v obojí, ale potom vy se na mě budete zlobit, když to bude
3: špatně. Ne, to jsme dvojice prostě. To...
4: Tak co říkáte, no žena má pravdu, pokud se nedohodnete.
3: Ale... Zkusíme
7: to v obojí.
4: A máte pravdu. První míčky a první otázka od vás. Kterou vyberete?
7: My jsme se asi...
3: No ano, ano, tak.
7: Jak
3: tak.
7: Jsme předtím už uvažovali, že my jsme takhle mohli...
3: No. Tak, ano, tak my jsme se dohodli, že vám položím otázku číslo 1. Co je to prampouch?
4: Co je to prampouch? To je velmi jednoduchá otázka. Buď je to typ krápníku z ledových jeskyní,
8: no to není.
4: Nebo je to zděný rozpěrný oblouk, anebo je to zvláštní grafický tisk.
6: No. To je výborný.
4: Jednoduchá
5: otázka. To není, to je jasný, je tam P navíc. To je jasný.
6: To by nás, já ti nevím, ale
5: mě ti říká vnitřní hlas, mě pořád říká, řekni, že je to tisk.
6: Já
5: nevím, ne, ne. Nevím, jestli ho mám poslechnout.
6: Tak.
5: Co?
6: Já ho poslechnu.
5: Jo?
4: Posloucháte?
5: Nevynadáš mi potom.
6: Ne, no prosím, to se bych ti nedával.
4: To znamená, říkáte, je to zvláštní grafický
6: řekni to,
4: tisk.
6: Řekni to.
4: Říkáte to, ano? Není to zvláštní grafický tisk. Je to zděný rozpěrný oblouk a tady je druhý míček.
6: To má vědět, jaký oblouk je.
7: Tak nejnebezpečnější jsou ženský vnitřní hlasy.
6: Teď jsem se o tom přesvědčil, Zdaňku.
1: Rodiče Saskie Burešové by jistě potvrdili, že mladá Saskia byla takové to poslušné, vychované dítko, taková ta roztomilá panenka.
2: Byla prý jsem strašně hodný dítě a vím, že když jsem byla holčička, tak jsem měla takový Tiziánový vlasy a vždycky říkali, to je taková hezká holčička, počkejte, až vyroste. A vždycky říkali, to jí neříkejte, neříkejte jí to. A já jsem se vždycky strašně styděla a říkala jsem si, proč mi to říkají. Jo, a bylo mi tak stydno, jo. Mě chválili, ta to si přesně vzpomíná.
1: Útlé dětství a vlastně i to mládí prožila Saskia Burešová v kultivovaném rodinném kruhu, kde se mísil už zmíněný tatínkův klid s maminčiným jižanským temperamentem. Z části to totiž byla Italka. Možná to ji nasměrovalo k zájmu o umění a vystudování pražského gymnázia Jana Nerudy. A už tehdy, už jako malá, milovala třeba básničky.
2: Maria snad už v mateřské školce, pamatuju si, že tam byl rozhlas a už tenkrát jsem recitovala, nevím, jak jsem to zvládla, asi už jsem měla trochu číst, už si to moc nepamatuju. No a pak ve škole pod základní gymplu, já jsem chodila do Helichovky, což je taková dnes už velmi významná škola, kde absolvovali Klára Jerneková, Petr Štěpánek, Martin Štěpánek, Jaromír Hanzlík, Jirka Štěpnička, to jsou vlastně všichni moji kamarádi, my jsme hráli divadlo v takovém velmi proslulé dramatickém kroužku pana profesora Novotného. Měli jsme velké úspěchy. Tam vlastně jsem se, jak se říká, tak nějak chytla drábkem, takže původně jsem chtěla studovat herectví.
1: Nakonec se z ní stala ale jedna z nejslavnějších televizních hlasatelek. Jaká byla cesta do televize, o tom si ještě budeme vyprávět.
0: Vážení přátelé, a nyní dovolte, abych se vám v tomto krátkém vstupu představil jako rozhlasový hlasatel. Dobrý večer, vážení přátelé, nastává čas, abych vás alespoň stručně upozornil na některé dnešní večerní rozhlasové pořady. V 19.30 uvádíme první část četby nepokračování z románu Viktora Huga Iga, opravuji, Chlípníci, opravuji, Bídníci, v rozhlasové úpravě Ubožáci. Potom vás provedeme klasickou operetou Florimorda Hervé. Je to Francouz, tak asi Žervé to bude. Mám zelený touch. No, česky asi manžel nic netuší. Pořad vysíláme se sníženou kvalitou zpěvu. Pak uslyšíte rozhlasovou hru podle románu Lionela Feuchtwangera, Ošklivá vévodkyně. Je to příběh ženy toužící pomoci. Není jí pomoci. Pořad vysíláme barevně. No a na závěr jsme pro vás připravili hru z prostředí americké mládeže hippie, paní Marianka, matka pluku.
2: Já teda ten potlesk taky někdy sklízím a to, když dobře uvařím, tak třeba tleská celá rodina a nejkrásnější vyznamenání pro mě bylo, když manžel mi jednou řekl, holka, po dobrém obědě, tebe je pro tu televizi škoda.
8: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Už jako malá se zajímala o divadlo, rozhlas, recitaci. Bylo to multitalentované dítě. A tak není divu, že do dramatického kroužku chodila už na gymnáziu.
2: Já jsem se už zmínila o tom, že do toho dramatického kroužku chodila taky Klára Jerneková, ona byla o 2 roky starší. A občas nám dělal supervizi její otec, což byl velice známý a proslulý divadelní režisér pan Karel Jernek. No a on mě několikrát viděl samozřejmě při představeních a jednou za mnou přišel a řekl mi, jaký máte plány do budoucna, co chcete studovat. A já jsem se tenkrát strašně styděla vlastně říct, že jsem si nebyla jistá, říct mu třeba, jak si studovat herectví a on řekl, no to nemáte, že jo, takže jsem to nechtěla prozradit, nicméně nějak mě k tomu prostě dokopal a já jsem říkala, no já mám strašně ráda divadlo. A on mi řekl, určitě jděte studovat DAMU, máte velký talent. Tak tenkrát mě strašně povzbudil a já jsem skutečně se pokusila dostat se na divadelní fakultu. Dostala jsem se až do toho nejužšího kola, ale pak nějak to nedopadlo.
1: Krátce poté se dokonce Saskia zúčastnila konkurzu na roli Barunky v připravované filmové adaptaci Babičky. Toho konkurzu se tehdy účastnily stovky dívek a Saskia v něm dokonce zvítězila. Jenže projekt byl nečekaně zrušen a žádná Barunka se netočila. Pro tehdy 18-letou dívku to mohl být konec nadějí, ale opak byl pravdou. Talentované recitátorky si totiž všimli filmaři. Maminka jeho kamaráda, hereckého kolegy Jaromíra Hanzlíka, tehdy pracovala v televizi jako asistentka režie a díky této známosti se jméno Saskia objevilo v hledáčku konkurzu Československé televize.
2: A vlastně tam jsem se zachytila a už jsem začala moderovat v poštovní schránce a tak dále v těch dalších pořadech.

0: V našem cyklu 100 českých filmů ke stému výročí kinematografie dnes uvidíte první zvukový film s Vlastou Burianem, C a K polní maršálek. Tento film natočil režisér Karel Lamač v roce 1930 podle stejnojmenné divadelní hry Emila Artura Longena. No a protože film byl natočen v roce 1930, kdy záznam zvuku byl opravdu v plenkách, tak doufáme, že omluvíte i technické nedostatky.
1: Psal se rok 1967 a Československá televize tehdy hledala nové tváře pro moderování zábavných pořadů. To byl rozhodující konkurz v kariéře Saskie Burešové. Jaký byl její první den v televizi?
2: No, víte, já jsem nezačínala jako programová hlasatelka, ale vlastně jako moderátorka. Já jsem se zúčastnila konkurzu, to má taky takovou zajímavou historii, na pořad Poštovní schránka, což byl takový zábavný pořad pro vojáčky. A tenkrát ten pořad uváděl Eduard Hrubeš a k sobě hledal partnerku. A já tedy po nějakých peripetích, které jsou trošku delší, nebudu to tady rozvíjet, jsem nakonec se toho konkurzu zúčastnila, i když už byl v plném proudu. A dostala jsem se do posledního kola, kde byly 4 dívky, každá si měla vybrat nějaký obor, jedna vařila, jedna tančila, já jsem si vybrala obor samozřejmě jaksi z té herecké profese a předvedla jsem tam slavný monolog Rosalindy ze Shakespeareovy hry Jak se vám líbí. Pamatuju si, že to byl takový trošku rozverný monolog, kdy teda ten ubožák Hrubeš za mnou lítal s tím mikrofonem, že ta dívka byla taková hodně temperamentní a on potom posléze po mnoha letech mi říkal, já jsem si tak strašně nepřála, abys to vyhrála, protože jsem tě v tu chvíli úplně nenáviděl, že jsi mi tam znemožnila. No ale nakonec jsme se velice samozřejmě zpřátelili. No a dostala jsem se vlastně díky tomuto konkurzu do té profese nehlasatelské, ale moderátorské. Pak si mě všimli v zábavném vysílání, takže jsem dostala možnost dělat s Mirkem Vaštou takové pořady, které se jmenovaly vždycky novinky suprafonu, suprafon na jaře, v létě a tak dále. Pak pan režisér Paukert mi dával mnoho možností. Ale posléze se ozvaly i jiné redakce, zábavné, dětské, publicistické. Tenkrát, víte, ten záběr toho moderátora, tenkrát se říkalo konferenciér, byl velmi široký. Dneska jsou úzce specializovaní třeba na obor hudební, na obor zábavní, publicistický a tak dále, ale my jsme mohli vlastně dělat všechno.
3: Sargel et alim o šas inen sebuk itkin tsot, ju slit otorps ituk adžib i džakšan i návstok tsot.
4: No to je! Přečetla bys nám ještě, co jsi to vlastně četla?
3: Samozřejmě. Legrace té milá Sašo není vůbec nikdy dost, svůj díl proto s chutí přidá každý náš pozvaný host.
1: Zajímavé je, že Eduard Hrubeš stojí za ikonickým vzezřením Saskie Burešové, protože ona původně do televize nastoupila s krátkými vlasy.
2: Ano, já jsem byla krátkovlasá a Eda jednou mi říkal, hele, víš co, nech si narůst dlouhý vlasy, mně by se to hrozně líbilo. A já jsem opravdu si nechala narůst dlouhé vlasy, já jsem měla dlouhé vlasy vlastně až po ramena. Teď už jsem vlastně de facto málem mikádu, jo, proti tomu, jak jsem byla dlouhovlasá. No a od té doby jsem se vlastně nebo stříhala, nebo jenom přistříhala.

0: Sašo, mě vždycky zajímalo. Televizní hlasatelství, to je disciplína, kterou dneska už vlastně nevidíme v televizi. A já jsem si nebyl nikdy jistý, vy jste to četli, nebo jste měli, jste to museli dát z koule, jak se říká lidově.
1: Ano, všechno jsme se učili z paměti.
0: Vážně.
1: No a někdy jsme texty dostávali těsně před tím vstupem, takže to bylo docela náročné, ale což to, my jsme si to někdy mohli upravit a eventuálně na svátky jsme si ty texty psali sami, ale když přišla taková plachta, kde byly červené čáry, že neměrné, že se muselo prostě to odříkat slovo od slova, tak to byl tedy mazec. Pane. Já si vzpomínám, jeden kolega, to byl takový strašný nervák a ten právě dostal tuhle tu plachtu s těma červenýma čárama, tak se to chudák držel celý odpoledne. Ovšem, on tam měl jedno kritické místo a to bylo, že ty diváky měl pozvat na Blízký východ. Všecko mu šlo, ten Blízký východ mu nešel. Aha. Takže chudák chodil jako lev v kleci před tou hlasatelnou a furt říkal, Blízký východ, jenom to nezblbnout, Blízký východ. No a když nastala jeho chvíle, rozsvítila se na kameře ta červená, nádherně odmemoroval ten složitý text, si odechnul, dostal se k tomu kritickému místu a povídá, no a teď už mě zbývá pouze jediné, pozvat vás do centra problému na dálný západ.
2: A já prozradím, že tím kolegou byl Jiří Ptáčník. Tohle byla ukázka z pořadu To byl náš hit z televize Barrandov v režii Romana Petrenka. Správná dikce, tempo, dobrá čeština, to všechno byly podmínky, které museli splnit všichni hlasatelé tehdejší československé televize. A Saskia Burešová na to byla vždycky hrdá.
3: Já jsem hrozně ráda, když jsme dělali ty programové hlasatele, tak jsme měli neustálá školení. Já jsem jednak chodila k panu profesorovi Haladovi na DAMU, kde nás učil správně mluvit, retoriku, posazovat hlas, správné dýchání a tak dále. Posléze k paní profesorce Vondrovicové, taky profesorka na DAMU. Neustále jsme nad sebou měli jistý dohled. Paní profesorka Palková se každý týden, to už jsme byli ostřílení hlasatele, psala, kde je jaká chyba. A protože samozřejmě i profesionál dělá chyby, někdy ujede a tak dále. No a to mě mrzí, že to dneska neexistuje.
4: Vážení, já tu mám dopis, který skutečně do televize došel. To je dopis, který zvedne jistě sebevědomí zejména televizním hlasatelkám, protože já cituji. Omlouvám se, že se teď na televizi moc nedívám. Není mi dobře, pořád mě bolí hlava. Ale v pátek mladá paní Millerová uváděla tu anglickou detektivku. To je ale detektivka seriálového typu a na seriály já se vůbec nedívám. V sobotu uváděla paní Kopřivová film Hombre. Na ten film jsem se vůbec nedíval. Přepnul jsem na druhý program a díval jsem se na paní Vávrovou. Protože už jsem ji dlouho neviděl. Pak jsem se ještě podíval na paní Kopřivovou, jak uvedla pořad, možná přijde kouzelník a šel jsem spát. Takže... Jistě uznáte, že toto je pro televizi ideální divák. Nelíbí se mu pořad, vypne. Pokud se tito diváci dívají podle tohoto návodu na dnešní pořad, tak následují sami spokojení diváci. Spokojený divák, náš cíl.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Jak se z mladé recitátorky, dívky, která toužila stát se herečkou a nakonec i moderátorky, stala hlasatelka? To se teď dozvíte v dokumentu o Sazky Burešové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Potom, co byl po srpnových událostech roku 1968 zrušen televizní pořad, který moderovala s Eduardem Hrubešem, z televize nezmizela. V době, kdy řada známých novinářů a hlasatelů z obrazovky kvůli politickým postojům mizela, dostala Sazky a Burešová nabídku stát se stálou televizní hlasatelkou. Tehdy to znamenalo číst před kamerou krátká ohlášení před a po každém pořadu, vítat a provázet diváky večerem. Televizní hlasatelé té doby byli pečlivě vybíráni pro kultivovaný projev a příjemný vzhled. Do domácností vstupovali každodenně a budovali si téměř rodinný vztah s publikem. Sazky a Burešová mezi ně brzy zapadla. Dodatečně si doplňovala i vzdělání. Docházela na hodiny rétoriky k profesoru Františku Haladovi na DAMU, aby si zdokonalila techniku mluvy. Pomáhal jí ale i kolega.
2: Byl to Vladimír Dvořák, který mě velmi dobře radil. Já říkám, to byl takový můj guru. A pamatuju si na jednu památnou větu, kdy mi říkal, nikdy divák nesmí poznat, že se vám trémou potí ruce. To se mi hrozně líbilo. A pamatuju si Milan Friedl, když jsme spolu jednou něco dělali, tak já jsem se ho ptala, co děláte proti té trémě. To jsem byla opravdu takový začátečník. On říkal, správně dýchat. To se všechno upraví a ta tréma přejde. Já jsem trémista teda, i když jako to nebylo vidět, ale samozřejmě jak si ze stářím se ta tréma zvětšuje, protože trošku se zavedete a víte, že si nemůžete dovolit prostě žádnou chybu, jo. O to větší je ta zodpovědnost. Ale vždycky si vzpomenu na toho Milana Friedla, jak říkal, správně dýchejte a ono to pomáhá.
3: Tak doufám, že jste se dobře pobavili. Pro vaše informaci ještě dodávám, že film Četník a mimozemšťané byl natočen v roce 1978. Ale nyní mám na vás jednu otázku. Také jste poslali svůj hlas do ankety o televizní rolničku a vyšlo vám to? Možná jste měli jiný tip, nebo jste třeba vůbec nehlasovali, ale přesto doufám, že naše pozvání k randevu s rolničkou neodmítnete. Tak prosím, právě začíná.
2: Já jsem se to nikdy neučila slovo od slova, já jsem šla vždycky po tom obsahu. Takže i když třeba nějaký slovíčko mi ulítlo, tak jsem věděla, o čem mluvím. Což je strašně dobře, protože vím, že třeba některé kolegyně, které měly takzvanou geniální paměť, když jim třeba potom vypadlo slovíčko, no tak to byl trapas, jo. Vlastně oni to měli naučen jako básničku. A když máte naučenou básničku a vypadne vám slovo, tak je to špatný. Ale když znáte obsah a víte, co říkáte, tak se vždycky zachráníte.
0: Sazkia Burešová se tak na obrazovce střídala s mnohými kolegyněmi. Třeba s Marií Redkovou, Stáňou Lekešovou, Marií Tomsovou nebo Anou Vetlinskou.
4: Dobrý den, vážení diváci. Nedělní dopoledne má něco do sebe, nejen proto, že nemusíme vstávat podle budíku, ale možná jste se poslední týdny taky těšili na panoptikum města Pražského. Dnes se bohužel s Radou Korejsem a jeho podřízenými rozloučíme. Uvidíme příběh Laková krabička na čaj a příští neděli v tomto čase už budeme sledovat seriál Sanitka.
0: A teď ještě jedna historka od Marie Tomsové, když už mluvíme o kolegyni.
5: Jednou jsem měla opravdu radost.

0: protože jsme poprvé v životě s malými syny letěli do Řecka na Levkádu. Dlouhá cesta z letiště, o půlnoci autobusem do místa určení. Já jsem netušila, že na tom letišti, na té Levkádě si nemůžeme nic koupit ani k jídlu, ani k pití. Nebyla jsem vybavená prvně v životě letadlem s malými dětmi. Z každého pokoje vedly dveře na tu společnou terasu, která nebyla oddělená žádnou zábranou, žádnou bariérou a byla dlaždicová. Takže se všechno šíleně rozlíhalo, šíleně neslo a tam sedla parta Čechů, kteří byli trošku hluchoněmí, trošku, někteří víc, někteří míň a možná to znáte, hluchoněmí velmi nahlas negestikulují, prostě křičí. A oni se dohadovali v jednu v noci, ve dvě v noci, na rozdíl od nás měli ty nápoje, ty becherovky a podobného druhu. A já jsem neměla ani prášek na spaní. Ve dvě jsem vylezla a říkám, prosím vás pěkně, my tady máme malé děti, my bychom potřebovali usnout, spát. Pod vlivem. Ve tři vylezl můj slušný manžel Miloš a říkal, prosím vás pěkně, my už opravdu nemůžeme usnout. Nic, pořád se to stupňovalo. V pět jsem vylezla já a zařvala. Víte co, už jděte do... Doslova. Normálně vůbec nejsem vulgární, ale to bylo doslova. Zalezla jsem za ty dveře, strašně jsem se bála, jestli na mě tou společnou terasou nevlezou. A teď jsem šmírovala, co říkají. A tam bylo. Slyšeli jste to? Ona nás poslala někam, přímo tam. To byla ta hlasatelka, ta Redková.
1: A teď ještě nějaká historka přímo od Saskie Burešové.
2: Vzhledem k tomu, že naštěstí jich nemám tolik, když jsem se dostala do úzkých, tak ji tedy zopakuju. Pamatuju si, že to je teda před lety, kdy jsme nějak budovali byt a já jsem natáčela kalendárium a měla jsem v bytě řemesníky a pořád jsme si volali, protože se mě ptali vždycky, kam mám umístit, prosím vás, tady tu vanu a tohle, tak jsem tak nějak to koordinovala vždycky v přestávkách toho natáčení. A ti řemesníci říkali, prosím vás, a co tady s tím bidetem? Tak já jsem furt jako říkala, prosím vás, zleva tohle změřte. On tam sice byl manžel, ale muži jsou někdy nepraktičtí, že? No, a když pak přišla ta chvilka, kdy jsem měla divákům prozradit tu naší soutěžní otázku, jak jsem byla prostě tak ovlivněná těma všema bidetama a vanama a kohoutkama, tak říkám, no a teď už vážení diváci je na mě, abych vám prozradila správnou odpověď na naši minulou soutěžní otázku. Ptala jsem se vás, jak se jmenoval autor velice slavné opery Carmen a vy jste správně odpověděli, že to byl George Bidet. Naštěstí ono se to točí. Jinak by prostě pan Bizet mě asi pronásledoval.
1: Abychom nezůstali jenom u televize, Saskia Burešová moderovala i mnoho zábavných pořadů na vlnách českého a československého rozhlasu. Tady je jeden kousek. Stolní kabaret.
2: Mé jméno je Saskia Burešová a já jsem velice ráda, že vám mohu představit také své milé kolegy kabaretiéry. A také dnes musím prozradit vlastně princip toho našeho stolního kabaretu. Bude to taková, řekla bych, zábavná, doufám, že i roztomilá, přesilovka čtyř kabaretiérů na jednoho hosta. A tím mým hostem je paní doktorka Olga Krumlovská.
3: Dobrý večer.
2: Paní doktorku Krumlovskou známe z televizní obrazovky, z pořadu Sama doma, ale samozřejmě i z mnoha dalších pořadů i konkurenčních televizí. Napsala celou spoustu knih, například Yoga prstů, myslím, že tři díly to byly, nebo dokonce více?
3: Byly tři a pak to vyšlo jako souhrnné vydání, ještě doplněné. Já myslím, že těch knih už bylo... Tuhle jsem to počítala, nezbylo mi nic jiného, 32, ale řekla jsem si, že už mi to snad mají zakázat.
2: Ale já přeci jenom některé z nich připomenu, třeba Místa, která léčí pavučiny a dalších 77 pověr a zázraků, Barvy a léčba, Šťastný domov, Věřte, nevěřte. Ještě na vás také prásknu, že připravujete horoskopy nejenom pro naši republiku, ale vůbec i pro jaksi naši populaci na každý rok, ale k tomu se samozřejmě dostaneme. Takže já bych se chtěla zeptat, že už jsem tady se zmínila o knize Yoga, která léčí. Jak jste vůbec přišla na to, že postavení prstů na ruce může nějakým způsobem ovlivňovat nejenom naše fyzično, ale také duši?
3: To byla taková zvláštní souhra náhod. Já jsem přemýšlela, jaký nový seriál vymyslet pro jeden časopis, kde jsem dělala zástupce šéfredaktora. Byl ten časopis zaměřený právě na tyhle ty různé duchovní záležitosti. A v tu dobu přijela naprostou shodou náhod do Čech minská lidová léčitelka a lékařka zároveň a ona vydala takovou malinkou brožurku, kde bylo nějakých 8, možná 10 takových pozic a shodou náhod jsme se prostě potkali a já jsem si vzpomněla, že můj dědeček, který pobýval 2 roky v Mongolsku, vlastně mě nějaké takovéhle ty pozice a cviky učil, protože já jsem musela bohužel nerada chodit hrát na housle. Tak dědeček mi právě, aby samozřejmě se ty prsty rozhýbaly, tak mi doporučil prostě různé takové ty cviky. Tak mě to přivedlo na tuhle myšlenku a odpíchla jsem se vlastně od těch základních pozic, co měla tato paní doktorka ve své knize a odezvu to mělo neuvěřitelnou. Lidi
2: jste to vyzkoušeli
3: vědět.
2: I na sobě?
3: Ano, já jsem to měla jsem to vyzkoušený na sobě a lidé v čtenáři prostě chtěli vědět, jestli existuje nějaká pozice na tyhle zdravotní problémy, na tamty zdravotní problémy a mně nezbylo nic jiného.
2: Už jsem viděla, jak Vaškovi Čapkovi přímo blízklo v očích, ty určitě budeš chtít vědět, že nějaký neduch, ne? Že by se objevil u tebe, nebo ne? Ne, promiň, ty jsi zdravý jako
3: žít. Já tam mám různé hezké pozice i třeba na potenci.
2: No pouze pánové, ano, zbyste jako,
3: každý.
4: Pardon, na potenci jakou? Všeobecnou i duševní?
3: I duševní, na krásu a na různé, na to, aby ty vrásky se pomaleji nějak jako dělaly a takové jako záležitosti.
4: Prosím vás, paní doktorko, já se vás něco chci zeptat. Já jsem, když mluvíte o těch prstech, slyšel, že mnozí lidé třeba nosí prstinky na různých prstech, že nectí to, že má třeba sumní prstem i na prostředníku, že ho nosí třeba někdy i na maličku. A mě jeden můj kolega, který to takhle mi říká, no jo, člověče, já jsem stloustul a ten sumní už si mi nevyjde, tak já to musím dát na maliček, aby mě lidi věděli, že jsem ženatý.
2: A nebo spíš se zeptáme, proč se vlastně musí nosit na prsteníčku? Jo.
4: Na prsteníčku nebo na středníčku, no, jo? No.
3: Já si myslím, že tady to nemá nějaký jako význam z toho mého pohledu, že v podstatě je to asi...
4: Z vašeho ne, ale jako...
2: Zdeněk posíval se hrozně.
5: Tak to náhodou vím.
3: Ano.
5: Schválně. To prsně zbytečný.
3: Ano. Useknout, já bych navrhovala.
5: Myslím to vážně.
3: Ano.
5: Skutečně, nemá funkci.
2: Proč se tam nosí prsty?
5: Tak proto
2: se tam nosí prsty.
6: Pro mě teda má...
5: Kromě hudební.
2: Pozor, jo.
5: Ale
2: to je zavádějící.
5: Lidi,
2: to myslíme jako... Pozor, jo.
4: A co kytaristé ti ho potřebují taky? To klavirist, teď to říkáš, no já...
7: Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Nic neříkejte, ale navrhuju, že bychom si mohli pustit písničku, kde zpívali hlasatelky a hlasatelé.
8: Z pochopitelných důvodů nechce být... Ne, která nechce být z nepochopitelných důvodů jmenována. Tady prostě navrhuje, aby se programová hlášení zpestřila tancem a písněmi. No já nemám tu pravomoc, ale pro dnešek... My si pamatujeme, to už spousta věcí se otancovávala. Tam, kde nestačí člověk, tak začne zpívat, nebo tohleto. Povím to tancem a písní, že ano. No co, já ti můžu říct, Saskie, zkuste to.

potok už juraky, ráno traky, večer fraky. Mana, mana.

Šašošuška, haluška, šup, šašovi dobruška.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Náš pořad vás bere do minulosti a připomíná si okamžiky, na které vždycky rádi zavzpomínáme. Dnes hlavně u té televizní obrazovky. Díky hlasatelce Sasky Burešové. Spolehlivě sloužila celá 70. a 80. léta 20. století. Provázela televizním programem v době, kdy se vysílalo ještě jen na dvou kanálech. Měla charakteristický účes a elegantní projev, který neměnila s módními výstřelky doby. Získala si pověst profesionálky, která nikdy nechybí ve studiu, za kamerou neznervózní a neudělá přeřek. Koncem 80. let, kdy se společnost začala měnit, patřila k veřejně známým osobnostem, ale politických funkcí a gest se vyvarovala. Listopad 1989 tak pro ni neznamenal náhlý pád ani nucený odchod z Československé televize a pokračovala bez přestání dál. 90. léta pro ni naopak přinesla další úspěchy. Zavedené tváře televizního vysílání se těšily respektu diváků a popularita Saskie Burešové byla zřejmá i z anket. Jenom TT získala 5x. V té době už se kolem ní také začal šířit jakýsi milý mýtus, že nestárne. No a v roce 1993 se rozhodla přijmout i novou výzvu. Dramatik a režisér Petr Obdržálek, který byl shodou okolností jejím manželem od roku 1972, připravil pro Českou televizi vzdělávací magazín Kalendárium. Saskia Burešová se stala jeho tváří.
2: Dobrý den, milí diváci, vítám vás u dnešního Kalendária. Albert Einstein kdysi prohlásil, existují dva způsoby, jak žít život. Ten první je myslet si, že nic není zázrak. Ten druhý je myslet si, že všechno je zázrak. Chaim Weizmann, izraelský prezident a vědec, zase tvrdil, že zázraky se někdy dějí, ale je třeba pro ně tvrdě pracovat.
1: Věděli jste třeba, že kromě toho, že milovala vždycky citáty, byla taky pověrčivá?
3: Já jsem opravdu strašlivě pověrčivá nejenom vůči své vlastní osobě, ale vůči celé své rodině. Takže když náhodou něco někdo zapomene nebo se musí vracet, tak říkám, musíš se posadit, podívat se do zrcadla, pak teprve můžeš odejít. A takhle prostě oblbuju celou rodinu, chudáci. No.
1: Když v roce 1998 nastoupil do České televize nový generální ředitel, začaly se hlasatelky střídat v týdenních cyklech. To bylo už Sasky Burešové přes 50 a takový režim jí nevyhovoval. Proto se později roku 2000 rozhodla i odejít. Česká televize nakonec během pár dalších let hlasatelskou službu zrušila úplně. Definitivně skončila v roce 2005. Přišli jsme tak o jednu z legendárních profesí. Mnohé z tehdejších hlasatelek natrvalo zmizely z očí veřejnosti. Saskia Burešová se vrhla do podnikání. Spolu s manželem zkusili rozjet malý kosmetický salon. V Praze na Smíchově si ho otevřeli. Nějaký čas ho provozovali vedle svých aktivit v médiích, ale nakonec, protože podnik nevynášel, konkurence byla velká a manželé neměli příliš zkušeností s biznesem, po několika letech skončili. Saskia Burešová ale nadále připravovala Kalendárium, jezdila po štacích, vyprávěla o své hlasatelské činnosti a vzpomínala na to, co měla ráda. Přidávala k dobru vždycky svoje historky právě z té zlaté éry hlasatelství. Třeba i o dárcích od fanoušků.
2: Nejenom teda květinové dary, ale jednou mě opravdu dostal jeden divák, mimo jiné pak tady mám od něj krásný dopis, možná to dám k dobrému, protože mě volali z vrátnice a říkal, máš tady dárek, tak já jsem běžela, předpokládala jsem, že bonboniera nebo něco podobného. Představte si, on ten chudák lítal asi celý den po lese a přines mi kýbl borůvek. Ale víte, to já prostě beru, protože to je od srdce. Mm. Ta představa, jak s láskou trhá ty borůvky
4: a
2: říká si, to bude mít koláč. A jednou taky tam byl zabitej králík a to jsem se dost lekla, teda přiznat. Máš tady něco krvavýho ve vrátnici. Ale... Tak Takže to je od toho divák, on byl z Krkonoš, to je ten, co mi přinesl ty borůvky, byl rozkošný. To jsem ještě nevěděla, že mi přinese ty dárečky, když jsem dostala první dopis. A ten začínal takto. Milá paní Saskio, děkuji vám za zaslanou fotografii. Udělala mě velkou radost. Dokonce větší, než když od nás prchla má zlá žena. Když se tak dívám na vaši fotografii, musím konstatovat, Darwin neměl pravdu. Vy přece nemůžete pocházet z opice jako většina našich spoluobčanů. Ale druhý dopis, ten bude opravdu, ten je velmi zábavný, to bylo zase od něj. Vážená a milá paní Saskio, dovolte, abych vám napsal příhodu, která se mi s vámi stala. Moji dva synové zjistili, že se mě líbíte. V létě jsem vás asi měsíc neviděl na obrazovce, asi proto, že jste měla dovolenou. Dával jsem svou nelibost, že vás nevidím najevo tím, že jsem nadával, že odhlásím televizi a tak podobně. Moji kluci si toho všimli a vymysleli lest. Když jsem se koupal a byl jsem namydlený, přiběhl můj mladší syn s křikem: tati je tam a moc jí to sluší. Nestrácel jsem ani vteřinu. Vymrštil jsem se z vany, v chodbě jsem sebou praštil na dlaždicích, v kuchyni na linoleu a v obýváku se dívám na Alexandra Hemalu. Byl jsem tak zklamaný, že jsem je ani nezmlátil.
1: A co dělalo Sasky Burešové radost mimo její obor? Byla to zahrada.
3: V podstatě od mládí, protože moje maminka milovala květiny, milovala zahrádku a tak mě k tomu vždycky nějakým způsobem měla a já jsem už od malička prostě si sázela kytičky a byla jsem šťastná, když mi z toho semínka něco vyklíčilo. Mm-hmm. Takže postupem času, když jsme měli potom chalupu a zahrádku, že jo, tak jsem tomu úplně propadla. Dokonce bylo období, kdy jsem pěstovala naprosto všechno, protože víte, jaký byl výběr, no vy jste mladá, ale opravdu velice špatný výběr v zelenině a ovoci. Já jsem pěstovala dokonce i mák, brambory, na co si vzpomenete, prostě všechno. Ale byla jsem otrok zase, to je pravda.
1: Když v roce 2025 Petr Obdržálek, její muž, zemřel, zůstala Saskia Burešová poprvé v životě na všechno sama. Ale zvládla to dobře. Tak ať se drží. Zdraví je pevné a ještě ji dlouho slýcháme na vlnách Českého rozhlasu. To si přeje Patrik Rozehnal. A jakým citátem se rozloučit?
3: Tak jeden se mi zvlášť líbí, já bych řekla, že je pro mě jako stvořený. Stáří je zlozvyk, na který opravdu zaměstnaný člověk nemá čas.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Vážení posluchači, především vám přeju krásný závěr neděle 2. srpna. Z ní zbývá vlastně už jen jedna jediná hodina. A tu věnujeme noční lince, stejně jako tu první hodinu srpna 3. Dvě hodiny našeho povídání na jisté téma. To je před vámi na rozhlasových vlnách. U mikrofonu je Borek Kapitančik a posílám vám pozdravy do celé republiky a možná ještě dál právě za pomoci rozhlasových vln. A podobně jako Patrik rozehnal hvězdných návratech, já vás v noční lince, která začíná ovšem za pomoci vašich příběhů, vezmu do minulosti. Na schovávanou, nahoněnou, na kovboje a indiány, skákání panáka přes gumu, anebo třeba kvarteto, prší, pekseso, halma, dáma, mlínek, vrchcáby, anebo ten takzvaný hokej s tenisákem na plácku před domem. Jak jste si v dobách, kdy ještě nebyly mobily, kdy jsme ani nesnili o internetu a kabelové televizi, hrávali s vašimi kamarády a kamarádkami? Bylo to, jak jsme si kdysi hrávali inspirací třeba při prázdninovém pobytu vašich vnoučat? O tom, jak jsme si hrávali, o hrách vašeho dětství, můžete buď napsat na webovou stránku rozhlas.cz/linka, anebo telefonovat, jako obvykle. Číslo je 731 800 900. A už jsem to jednou řekl a znovu to zopakuju. Na vašich příbězích stojí noční linka. Bez nich by nebyla tou správnou noční linkou. Budu čekat na vaše příběhy na téma Takhle jsme si hrávali. Tak ještě jednou dobrý večer, hezký závěr neděle. No a těm, kterých se to týká, zítra plno elánu do nového pracovního týdne.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu. Máme pořád ještě 2. srpna, i když během těch 2 hodin našeho společného povídání na téma Takhle jsme si hrávali, se to změní. Ale jak říkám, zatím ještě stále mají svátek Gustavové, tak věřím, že jste jim pogratulovali. Ale teď k tématu. Naše posluchačka, která čeká na telefonu, nám chce říct, jak si hrávala v těch dávných, možná ne tak dávných dobách. Jano, váš hlas zní mladistvě, takže se omlouvám, pokud jsem se vás dotknul. Pěkný večer.
1: Pěkný večer, zdravím všechny, je mě 63 roku.
0: No tak to jsme asi tak stejně velcí, tak to jsme si hrávali určitě podobně. Ale víte co, než mi povíte všechno to, co jste říct chtěla, tak se zkusím odrazit od toho, co možná naši posluchači slyšeli ještě před 23. hodinou. Pokud jste poslouchala Hvězdné návraty, Sasky Burešovou, hrála jste si někdy na televizní hlasatelku, když jste byla malá?
1: Tak to zrovna ne. To určitě ne, hráli jsme si úplně na všechno, ale na televizní hlasatelky a na herečky ne. Za to jsme byli princezny a máma, táta a dítě.
0: To no, asi jenom do určitého hlavně věku, že?
1: Ano, ano. To jsme si hráli, když jsme byli malí a mysleli jsme to vážně. Já jsem měla v domě za sousedy zrovna sourozence, to byla holčička a kluk, no tak já jsem s tím klukem byla máma s tátou a holčička byla naše dcera a říkali jsme jí holko. Tak jsme na ní volali, jakože je naše holka a měli jsme krásný prostředí k tomu hraní, protože jsme bydleli ve starým činžovním domě a tam bylo takové romantické, bohaté prostředí, byl tam dvůr a velikánská zahrada pro všechny a všelijaká krásná zákoutí, takže tam se dalo hrát na všechno. No a hlavně jsme byli venku, hlavně jsme chodili ven a tam to všechno probíhalo a byly to takové ty klasické hry nahoněnou nebo naschovávanou, Honzo vstávej. Taky jsme si hodně hráli na písku a vždycky jsme do těch her byli velice zapálení. Pořád jsme vlastně byli na nohách a taky k nám chodili ještě děti z ostatních domů nebo my k ním na zahradu. Bylo to takové velice družné, uměli jsme si vyhrát, každý den jsme se nadýchali čerstvého vzduchu a i naši rodiče se stýkali. Já si hlavně v té souvislosti vzpomínám na tu vzájemnou družnost a taky, jak jsme se setkávali, když bylo hezky, tak jak jsme se setkávali vždycky v sobotu všichni my děti, který jsme si tam hráli i dospělí u táboráku večer. Jak jsme to chystali a pak jsme tam běhali a povídali si a poslouchali jsme, co říkají ty naši rodičové. Bylo to moc krásný, no ráda na to vzpomínám.
0: Pani Jano, mě by zajímalo, říkala jste, že jste bydlela v činžáku, předpokládám tedy, že tam bylo vícero, jak se říká, partají.
1: A tím sedm.
0: Sedm, no. A tím pádem taky vícero vašich vrstevníků či vrstevnic. Kdo svolával?
1: Ano.
0: Kdo svolával ke společnému hraní po té, co třeba skončili školní povinnosti, hodili jste aktovku do kouta? Kdo vlastně byl tím, kdo svolával k hrám u vás?
1: No hlavně já.
0: Jo, a jak jste to dělala? Zvonila jste na zvonky, půjde Kája
1: to
0: ven?
1: Taky. Zvonila jsem na zvonky, ať jdou ven, a nebo někdo už třeba venku byl, tak jsem se jala hned organizovat ty hry, nebo i společně a prostě byla jsem taková vedoucí tam, ale byly tam i starší děti zase, takže když my jsme byli maličký, tak ty se nás třeba ujali. Bylo to hezký prostě, no, byli jsme takový jejich hračky, jako těch starší, když jsme byli malinký, no, když jsme trochu povyrasli, tak jsem to vzala já zase pod svoje křídla, no a to byly, to jsme, když jsme prožívali nějaký hraní, já si pamatuju, že na tom dvoře byl takový vrak auta a já jsem si s tím kamarádem, sousedem do toho vraku jednou takhle o sobotním horkým poledni sedla. A my jsme si s takovým zápalem vypravovali o tom, jak to vypadá na jiných planetách ten život, že tam lidi mají zobáky a jak to tam všechno je a tak se rozbujela naše fantazie. To bylo nádherný, jo, takový prostě, co si jenom děti dokážou vymyslet. No ale pak nás bohužel rodiče zavolali k obědu, ale prostě my jsme se měli moc rádi, jako kamarádi, a bylo to takový, bych řekla, trochu jiný než dneska, no.
0: Něco podobného mám teď před sebou, je to jednořádkový vzkaz našeho posluchače Bedřicha, já se k němu hned dostanu, ale když už tedy spolu mluvíme a vy jste říkala, že jste si hrávali i na schovávanou, zkuste třeba těm, já vím, že to je velmi nepravděpodobné, ale kdo ví, zkuste těm, kteří poslouchají a nedokážou si vybavit to, ne zaříkávadlo, ale to, co se odříkávalo, když jste vlastně čekala na to, až se vaši spoluhráči, protihráči, já nevím, jak to říct jinak, schovají. Co jste říkala u toho? Počítala jste 10, 20, 30?
1: No tak, 30? Když bylo, počítala, ale když byla třeba honička, tak se říká, že jsme si hráli na babu.
0: Ale počkejte, vy mi sem taháte...
1: Nechtělo, tak
0: vy mi sem taháte honičku, já myslím tu schovávanou. Jaká přesně byla ta formulace? Jak jste počítala? Po desítkách?
1: To bylo nějak 10, 20 a teď se řeklo jméno, já už nevím přesně, ale při té honičce, já bych to chtěla říct, to bylo piky, piky na hlavu, že na babu nehraju.
0: Jo, tak to si pamatuju taky. A my jsme měli ještě takové zaříkávadlo, když se tedy při hře na schovávanou stálo třeba u zdi a počítalo se 10, 20, 30 a tam byla taková pojistka. 2 metry za mnou nebo všude okolo mě nikdo nesmí stát.
1: Protože, jo, nebo nebudu hrát.
0: Nebo nebudu hrát, protože byli i tací, kteří vám stáli za zády a okamžitě vás zapikali.
1: Tak tohle my jsme nedělali, no. My jsme byli takový nevinný.
0: Já vám moc krát děkuji, paní Hana.
1: Si, nebo nebudu hrát, jo.
0: Nebo nebudu hrát. Já to používám do dneška.
1: Tak jo.
0: Dobrou noc vám přeju a krásné
1: děkuji
0: léto.
1: Děkuji vám tež.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Když jsem tady zmínil to, co napsal Bedřich, musím přečíst. Dobrý večer, mě hodně bavilo hra na schovávanou. To byl život. Ne jako dneska, že jsou celý den na mobilu. Asi má být krátké, to je hodně špatný. No Bedřichu, já děkuji i za ten zdvižený prst a můžeme si pustit další písničku. Věřím, že po kapele Elán bude čas pro váš další příběh.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Za zvuku vzdalujících se bubnů dávám prostor naší další posluchačce. V noční lince je to Lidka, která nám chce říct, jak ona si v dobách, kdy měla věk, řekněme, jednociferný, anebo jen z počátku dvouciferný, jak si hrávala. Já vás zdravím, Lidko.
1: Já vás taky, Morečku. Ráda vás slyším po dlouhé době.
0: Vy jste nevypnula to rádio, že jo?
1: No tak skoro, úplně.
0: Teď nám to dělá vždycky ten dozvuk, ale to bude mást především vás.
1: No jo.
0: To je přesně ono.
1: Je to chrašo?
0: Teď už je to lepší.
1: No.
0: Tak jak jste si hrávala?
1: Už je to tak dlouho, ale na to člověk nezapomene, že? Říkám, jsem 16 nebo 15 let v důchodu, takže konečně přežila jsem covid, já říkám, už přežiju všecko. Protože manžel bohužel zemřel za 2 dny v nemocnici. Říkal mě primář, že ta nemoc už byla v takovém stádiu, že už mu nemohl někdo pomoct. Jsme byli druhý týden.
0: To mě mrzí, to mě moc mrzí, paní Lidko.
1: A on už to, ten druhý týden, v pondělí ráno jsem se zbudil a nevydržel a utek, že musí jít do práce, on se staral o čistotu města. On byl zaměstnaný z magistrátu.
0: Rozumím, takže ale paní Lidko, pojďme si říct, jak jste si hrávala, když jste byla malá.
1: Jo. No, takže smutné věci, na to nerada vzpomínám, ale bohužel, co nás lepšího čeká, už to nebude. Takže dneska, jak si ty děti hrajou, mě je líto, upřímně vám řeknu líto, protože oni vůbec netuší ani na které děti, které vyrůstají ve městech, jak vypadá, já nevím, koza, jo, nebo takové zvířata, co nám byly blízké. Já jsem vyrůstala vedle kravina na vesnici. No hned před dvůr jsme měli kraví, tak jsme chodili za tou jednou tetičkou, ta nám dávala mlíčko přímo od kravičky. Takže to dneska děti neznají.
0: Dobře, tak je poučte. No, jak se dá hrát, pokud by to mělo být z vašich zkušeností?
1: Hráli jsme si nejradši, jsme si natrhali pampelišky, a hrávali jsme si na školu, víte? Měli jsme takové ty paličky a jsme vyvolávali jako žáky, no, nebo na učitele, nevím, co to dá být. Potom jsme si hrávali na honěnou, na babu, na schovávanou a já nevím, škatule, hejbejte se a takové. Říkám, to byly hry, které dneska ty dnešní městské děti neznali. A ani nemůžou znát. A mě jich opravdu líto, protože já jsem třeba hrozně ráda četla, jo, a mám i fotografie. Maminka večer bylo 9 hodin. Zhasla a žádné čtení spát.
0: No ještě, abyste si nekazila oči, pochopitelně.
1: No právě, ale já baterku a četla a do 3 do rána. Dneska se které ty děti opravdu neumí ani čít, nebo nemají na to čas prostě. To jenom čumí do mobilu, no. Tak si to kazí, si to zdraví. Je mě opravdu líto, no. Tak krásně.
0: Já myslím, že
1: já nemůžu
0: říct, tohle bědování si ještě dneska několikrát vyslechnu, ale pokračujte, no. Prosím, dál.
1: No tak říkám, já nejradši jsme si hráli na vojáky, že jo.
0: Na vojáky?
1: Já jsem dělala bezmaně mrtvoli umírající, to mi šlo. Ale dneska je taková doba, že když vidíte ty pohádky, jo, ten samý ten, se to jmenuje, no, ten lítající, až nějaké ty obrudy, když to člověk vidí, jo, ty pohádky kreslené, mě se dělá špatně. Já když si vzpomenu na ty pohádky, co my jsme na nich vyrůstali, Celkama a já, že motel Emanuel a prostě takové pohádky, to dneska ani ty dětka neznají.
0: No víte,
1: robot,
0: já myslím, že když třeba... Že když třeba vám bylo 10, 15 roků, tak ti, kterým bylo o 60 let víc, tak možná si říkali, ty dnešní děti si vůbec neumí hrát. To už není jako za nás ty hry.
1: Neumí, opravdu.
0: Ne, myslím, že se to neustále posouvá. Že když my jsme byli malí, tak nám zase nerozuměli ti o 50-60 let starší.
1: No samozřejmě, no.
0: No. A takhle se to pořád motá dokola.
1: Svět se úplně říká, všichni říkají, svět se zbláznil a svět je na ruby. Na podzim, jak se začíná pomalu podzim, tak už se ochlazovalo, že? A teď je to naopak. Teďka vlastně už 40-stupňové vedra je začátek toho srpna, že? No a já říkám, no všecko je na ruby,
0: kdyby to mělo být jenom počasí, zajděte si někdy do takového toho velkého nákupního centra a už včera jsem tam viděl sešity, tušky, pera, no, měsíc před začátkem školy. Až bude září, tak už tam pro změnu budou svíčky na dušičky. Lidko, já vám děkuju a přeju vám krásné léto. Mějte se hezky.
1: Podlubívá, vyšichají řeky a říkám, a co nevyschne, tak zhoří. No a já říkám, co nás čeká, já bych dneska nechtěla mít 20 a nikdy by mě k tomu dali 3 miliony.
0: Tak paní Lidko, děkuju, rád jsem vás slyšel. Přeju vám dobrou noc a zase někdy naslyšenou v noční lince.
1: Přeju všem, přeju dobrou noc. A pevné nervy, až to vydržíme, to, co nás čeká.
0: Ty potřebujeme
1: dobré,
0: vždycky.
1: To není.
0: Mějte se hezky, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Docela zajímavé je, že v originále tuhle písničku zpívá byť skoro až falzetem muž, takže to byla právě Hana Zagorová, která se jí ujala pro tu, řekněme, českou verzi. Ale teď naspět k Noční lince a především k tématu. Takhle jsme si hrávali. A Radka, která čeká na telefonu 731 800 900, k tomu má co říct. Radko, pěkný večer.
1: Dobrý večer, vám taky pěkný.
0: Tak já bych si teď dovolil jednu prosbu. Jistě byste vyjmenovala několik her, několik možností, jak jste trávila čas, když vám bylo 8, 9, 12 roků se svými kamarády a kamarádkami. Ale kdybyste měla vybrat jenom jednu hru, venkovní hru, kterou jste měla nejraději, která by to byla?
1: Tak venkovní by byla asi naschovávanou na naší zahradě v Bítouchově, vlastně u Semil, kam jsem se teďka vlastně po 20 letech asi vrátila. Tak mě to tady úplně tak na mě dejchlo a zrovna to vaše téma mě tak oslovilo, protože jste zmiňoval i tu halmu, kterou podle mě už spousta lidí dneska ani nezná. Hmm. Tak jako říkáte, venkovní teda tu schovávanou, ale vnitřní právě tu halmu.
0: Jo, takže vy jste byla spíš na ty deskové hry?
1: No moc ne, právě, že jinak jsme vždycky co nejvíc lítali venku, ale právě tu halmu, zrovna jak jste od ní začali mluvit, tak mě to oslovilo, protože jsem jí hrávala se svojí sestřenicí, která mě ji naučila. Dneska si myslím, že už bych ji asi ani nezvládla hrát, ale vlastně jsme ji hrávali v domě, ve kterém právě teďka jsem se tam byla po 20 letech podívat.
0: No já bych si taky musel připomenout pravidla halmy. Já jsem to hrával s Jirkou Kouřilem, ale taky už si nepamatuju, on mě to naučil, taky už si nepamatuju přesně, jak to tam vlastně, jak s tím přeskakováním. No, tak si to budu muset nastudovat. Takže venku na schovávanou, možná nahoněnou. A jaké byly další hry, které jste provozovala, co by, řekněme, předpubertální jedinec?
1: No tak skákali jsme gumu samozřejmě, to byla taková ta klasika. A taky jsme hráli takový to krvavý koleno teda samozřejmě.
0: A tak vysvětlete těm, kteří vůbec neví, protože jsou třeba mladších ročníků, jak se hraje na krvavý koleno?
1: Teď si taky nejsem úplně jistá, jestli to řeknu 100% správně, ale vím, že se cirko první hodina odbyla, druhá hodina odbyla a pak se určila ta nějaká konkrétní hodina, by který mělo udeřit to krvavý koleno, který pak běhalo a chytalo teda ty ostatní, takže ono je to vlastně taky určitě způsob jako hry nahoněnou, když se to tak asi vezme.
0: Navíc ještě hororový.
1: Tak, přesně s hororovou zápletkou.
0: Radko, já vám moc krát děkuju, vy jste mi připomněla opravdu právě tou halmou doby, kdy mě bylo nějakých 8 roků. No, děkuji
1: no,
0: vám za to.
1: No, to právě taky.
0: Díky, ale dnes už nehrajete na schovávanou na té zahradě, že?
1: No na téhle zahradě ne, protože v botu jsme jakoby přišli, ale jinak právě tím, že vlastně už mám jako děti, tak jako pořád ta jako naschovávanou, ta naštěstí mi přijde jako jedna z mála her, která se opravdu drží jako pořád, tak jako naschovávanou to jako pořád ještě jako funguje. I když teda s obměnou zombí dnešní děti, takže s obměnou zombíků, ale jinak pořád jako naschovávanou to se drží naštěstí.
0: Radko, děkuju a přeju vám krásné léto.
1: Já vám taky všem posluchačům a dobrou noc.
0: Dobrou noc. Nejen telefonáty, ale i vaše psané příběhy, vzkazy, glosy, připomínky. Pokud se týkají noční linky a tématu těchhle dvou hodin našeho povídání, tak v jednu hodinu všechny taky uvidíte na už zmíněné adrese rozhlas.cz/linka. Pavel napsal. My jsme jako děcka stavili s matrací a dek všelijaké bunkry a místnůstky. A s bráchou jsme stahovali od multiservisu obrovské bedny od televizorů. A nehráli jsme si na hlasatele, ale stavili jsme z nich různé domečky a takové krabicové příbytky. Taky s bráchou jsme, že ze stavebnice stavili domky s vyskladněnýma žolíkovýma kartama, jsme vytvářeli silnice mezi těmito domky. Poté jsme se Angličákama navštěvovali a oba jsme se jmenovali Jura Novák. Bylo by toho mnohem víc, ale na to by nestačila noční linka. Krásný noční poslech přeje Pavel ze Židlochovic. A ptáte-li se, když jsem zmínil Židlochovice, zde napsal František, napsal. Uslyšíte během noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Když jsem před malou chvilkou četl to, co napsal Pavel ze Židlochovic na téma Takhle jsme si hrávali, on stavil s bráchou z těch obrovských beden od televizorů různé domečky a podobně, no tak na tom je jasně vidět, že muži občas i něco postaví, nejenom, že si hrají nahoněnou, tedy mám tím samozřejmě na mysli v tom věku, o kterém se dnes bavíme, tedy, který je důležitý pro naše téma. V těch 8, 9, 10 letech si děvčata natahovali gumu, jo, skákali gumu, skákali panáka, no a my jsme stavěli, ať už to byly bunkry, domečky, anebo aspoň ty branky k pomyslnému hokeji před panelákem na plácku, no tak stačily k tomu dvě lavičky, to byly takový ty šprušlový, co já si pamatuju, laťové, tak jsem to měl říct. Jak si hrála Mirka? Chce nám to říct, právě teď čeká na telefonu. Mirko, zdravím na Šumavu.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače. Já bych chtěla jenom takový malý příspěvek, když jsme byli taková parta děvčat, která měla krabici od bomboniéry, v té jsme měli udělaný malý pokojíček pro panenky a soutěžili jsme, která když navštíví nějakou švadlenu tady místní a dostanou ostřižky látek, která už je pro tu panenku, byť byla malička, 10 cm, maximálně 15 cm, kdo už je hezký obleček. Měli jsme zbytky vln, šili jsme, háčkovali jsme a soutěžili jsme, která pro tu svoji panenku utvoří ty nejhezčí šatičky. A když jsme se sešli s partou kluků, kterých bylo tady na vsi taky dost, tak jsme věděli přesně, teď je doba zrání ovoce, na které zahradě mají dobré hrušky, kde mají dobré švestky, kam se podívat, který zemědělec má třeba velký stoh, kde jsme jezdili, skákali ze stohu a byly to takový ty hry v přírodě, v partě a bez zášti, kdo co měl na sobě, čí, která maminka pracovala, nebo který tatínek byl ředitel, nebo obyčejný traktorista, ale byli jsme parta, která jsme se měli rádi. Hrozně moc jsme si užili přírody a takový ty soutěživosti, takový ty zdraví. A teď je mi těch dětí líto, že vlastně ručním pracem se nevěnují, mají jenom takovou tu ruční práci, že jsou sami, hledají něco na počítači, na telefonu a taková ta soudržnost těch dětí stejného věku se prostě v dnešní době vytratila. To je jenom můj malý příspěvek. Hrozně bych jim přála, aby se mohli vrátit do té naší doby, která je zhruba před 50-60 lety. A aspoň na jeden víkend zažili to, co jsme zažívali my každodenně, když jsme hodili tašky do kouta.
0: Já si z toho, co jste říkala, vyberu jenom jednu věc. Vy jste říkala, že v dobách, kdy jste byla malá, tak jste přesně věděli, kdy, v jaké zahradě, kde dozrává, dejme tomu, hruška, kde je rybíz a tak dál, a tak dál, a tak dál. V Brně proto máme, řekněme, nářečový výraz. Jak jste tomu říkali vy, když jste šli do cizí zahrady na ovoce?
1: Došli jsme se podívat, co tam zraje.
0: My jsme chodili na pajkl.
1: No, tak to my jsme teda neměli, tenhle výraz my jsme neměli, ale věděli jsme, která plaňka je uvolněná, no, kterou zítku nejdřív přelezeme a zase třeba o Velikonocích jsme, byť jsme chodili i na Farskou zahradu, tak na tu Farskou zahradu jsme o Velikonocích chodili vyhazovat vajíčka všichni.
0: Paní Mirko, já vám děkuju.
1: Takže pan farář o nás věděl.
0: Mně to bylo jasné. Já vám moc krát děkuju. Nejenom mě jste, myslím, vrátila o hodně let nazpět. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Takhle jsme si hrávali. Téma noční linky, kterou posloucháte. Přispět svým příběhem do ní můžete na 731 800 900 anebo

0: tím, že napíšete na rozhlas.cz/linka. Ale ne vždy to vyjde tak, jak si představujeme. A já se už dopředu omlouvám paní Daně z Blatné, protože když ji slyšíte v telefonu, tak já si moc vážím jejich příběhu, jejího rozhledu a v žádném případě to nemyslím nijak zle. Ale asi jste si, Dano, nevzala brýle. Takže já teď ten vzkaz budu muset mírně luštit a mírně upravit. První věta ta by ještě šla. Krásný večer a noční linku z Brna s díky za téma a pohodu i zdraví. Ale už ta druhá věta, tam mám problém. Pokračuju. Všem posluchačům i vám, měli jsme mnoho fantazie a tady už jsem v koncích. A dětství pestré predobila mi. Dodmes nosím bzpinku jak frajovené kinky. Čáp ztratil čepičku, to bych ještě pochopil, jakou měla barvičku. Honzo, bstávej, kolik je hodin. Sochy a moče i žbyhadla, jrama infoany i vojáky. Prostě fantastické dětství, no to věřím. Panák a skaláni, to bude skákání, kuličky a tak dál. Leta byla parádní a já dnes s nostalgií vzpomínám a lituji dnešních dětí, závislých na mobilech bez vztahu k přírodě. Vedra mi berou hlas a sílu energie, proto raději píšu a prosím o blahodárný déšť. Paní Dano, já vám děkuji za váš vzkaz, moc se omlouvám, neměl to být v žádném případě ani ironie, neměla to být ani ironie, ani výsměch, ale ten váš vzkaz je tak roztomilý, že jsem ho prostě musel přečíst, tak jak jste to napsala.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a povídáme si o tom, jak jsme si jako malí hrávali. Ať už to bylo před 20, před 30, před 50 nebo možná před 60 lety. Tady bych poprosil vlastně i paní Drahušku, aby nám umístila tu dobu, o které chce hovořit, trošku přesněji, tedy označila ji trošku přesněji. Zdravím do Prahy, paní Drahuško.
1: Dobrý večer vám, pane Borku, i všem posluchačům. No, všichni, kteří prožili dětství po válce, většinou jsme měli stejné hry. Ať to by bylo naschovávanou, nahoněnou. Ale protože v Praze jsem si tady hrávala s kamarádkami z jedné ulice, kde jsem bydlela, ty hry se opakovaly hlavně i v Orlických horách, kde bydlel můj dědeček s babičkou. A dědeček měl hospodu a krám, který se potom změnil na jednotu a tak dále a to zaniklo. A my jsme si hráli nejenom na prodavače, nejenom v létě jsme vozili, když jsem byla úplně malá, panenky v kočárku, ale i koťátka místo panenek. Také jsme šili, také jsme vyšívali, hráli jsme si v zimě na bletky, protože jsme jezdili na rybníku, v létě jsme tam plavali. Když jsme trošičku povyrostli, tak jsme s místními chlapci, to už bylo takové to, na doktora.
0: Jo.
1: Čaj, na vojáky, na honěnou, rybičky.
0: Rybáři jedou, ano.
1: Bychom se mohli chytnout v řadě za ty ruce a tak dále. No a já si hrozně ráda vzpomínám a všichni na svatbu jsme si hráli. Soused měli velké kluky, asi o 3 roky starší než my, no tak ty už si nás vůbec nevšímali. Ale když už se jim pak zapalovala rýtka jako i nám,
0: tak to si zase začali všímat, že jo?
1: Samozřejmě, naschovávanou ceně, naschovávanou ve stohu slámy. Bylo to tolik her, které ty děti dnes bohužel opravdu si hrát nemohou.
0: A už zase bědujeme.
1: Když mám vnučku a sousedovi chlapečka a oni, babi, pojď si hrát, tak na co si hrají? Na policajty. Já musím být ve strážnici, já musím být rozhodčí a pořád se někde schovávají, střílí tamhle za rohem garáže. Já jsem říkala, pojďte si postavit bunkr, aby jsme třeba, je pravda, že jsem to taky hodně organizovala já, hráli divadlo. A hráli jsme divadlo pro půl vesnice, protože babička měla takové dlouhé stoly, které nám dala na zahradu. V tu dobu prázdnin byl rybíz, byla limonáda, tak to jsme tam měli pokladnu, teď jsme to všichni připravovali. A Hrubínovi básničky jsme hráli jakoby divadlo, operníkové chaloupce a tak dále, tak jak to bylo. No a i ty děti vždycky přišly, vstupenka byla zadarmo anebo za korunu, ale než jsme namalovali plakáty, než jsme to roznosili, aby ty ostatní děcka také za námi přišly. Prostě jsme si to obrovsky užívali a když se tam po letech se vracela třeba na Velikonoce, které se tam krásně prožívali, tak všichni ti koledníci vzpomínali na to, jak to bylo hezké, když jsme zimně si udělali iglu ze sněhu. Jezdilo se na kře. Pamatuju se, jak brácha z té kry spadnula. No ale měli jsme tepláky, zamrzlé, vůbec to nevadilo. Nikdo nemarodil, všichni jsme se z toho dostali. Jezdilo se takzvaně na šlitář. To znamená, že jeden z vesnice zapřahl koně, saně a my jsme si dům od domu za ty saně svoje sánky zapřahli. Jelo se do kopce a tam odtud my jsme teda sáňkovali až při měsíčku. To nám rodiče dovolili. No a užilo se tolik legrace, že opravdu ještě po těch letech si na to moc rádi vzpomínáme. A o těch deskových hrách to pamatuju si, že tenkrát moje teta namalovala vlastnoručně a slepila, kde se tomu říká biznis. Hmm. Ale my jsme na to měli namalovaný náš dům, naši vesnici, hotely, Vary, Mariánky. A teď si hrálo kostkami, kdo který hotel si koupil, autíčkem se vždycky popojelo a byl úkol. Zaspívej písničku, řekni básničku, nebo udělej chyby, nebo cokoliv jiného. Takže tam byla velikánská takový třeba 20-30 vystřižených papírku, na kterých byl úkol. A vy, když jste se dostali do čtverečku, kde bylo napsáno jako stát, tak jste třeba nesměl, já nevím, několikrát házet kostkou, anebo jste musel za úkol zaspívat nebo něco přednést, jak už jsem říkala. No a na tohle si taky moc ráda vzpomínám.
0: Drahuško, vy jste měla tu výhodu, že jste vlastně domů do Prahy mohla přivést od dědečka z Orlických hor třeba i nějaké nové hry. Stalo se to někdy, že jste, řekněme, něco svým kamarádům a kamarádkám v Praze potom předváděla, co jste byla zvyklá si hrát s ostatními dětmi u dědečka na prázdninách a oni to neznali?
1: No, také se to stalo a teď vám přesně řeknu, co to bylo, protože tady v Praze jsme si převážně hráli. Máme tady takový lesík, takže tam jsme chodili a dělali si různé chaloupky z meku a honili se s koukama, samozřejmě na honěnou, na skovávanou, to je klasika, ale hrála se vybíjena. Když jsme přišli ze školy a bylo nám těch asi 12, tak vybíjena se hrála neustále. Kluci hráli kopanou samozřejmě, ale když potom viděli, že a to se nás sešlo třeba 5-6 a hráli jsme to třeba hodinu, protože nás to velice bavilo. No a tady jsme měli různé ty bunkry, to si staví dneska děti také rádi, lezli jsme po stromech, ale to všechno patřilo k tomu dětství, jak tady, tak v těch Orlických horách.
0: Ono v Praze a vůbec ve větších městech, tam, kde se třeba v 70., 60., 70. letech stavilo, bylo hodně těch míst, které se daly využít, i když samozřejmě to bylo mnohdy nebezpečné, že na těch stavbách jsme si taky občas hrávali, třeba na schovávanou v nějakém rozestavěném domě.
1: A to u nás nebylo.
0: To nebylo.
1: Že Praha z nás se stala až po několika letech, takže my jsme byli okraj Prahy, které se potom teprve po letech připojili k Praze a stala se z toho Praha 9, Praha 14. Takže my jsme bydleli jakoby na venkově, se dá říct.
0: No já jsem byl na okraji Brna, na sídlišti v Žabovřeskách a tam se stavila mateřská školka, jesle, takže tam bylo kde si hrát i v tomhle smyslu.
1: Byl ten lesík a kolem něj byla velikánská pole, takže jsme přes to pole vždycky běhali k rybníčku, kde jsme se koupali a to bylo v létě, že jo. Zimně jsme tam bruslili a hráli jsme si na krasobruslařky a kluci hráli hokej. Bylo to velice pestré a nikdy jsme se nenudili. Slovo nuda, to jsme vůbec neznali. A já bych přála všem, aby to já na takovéhle dětství se i ty naše vnoučata a jednou pravnoučata aspoň částečně dostala a užila si to stejně jako my. Pane Borku, mějte se moc krásně, ráda vás poslouchám a dám slovo zase někomu dalšímu. Budu ráda poslouchat i dál.
0: Drahuško, děkuji vám a zdravím do Prahy. Přeju krásné léto.
1: I vám.
0: Naslyšenou. Děkuji. Dobrý večer vám přeje i Sváťa z Brna, který píše: tak na co jsme si hráli? No, jak bylo řečeno, na schovávanou, na honěnou, ale hráli jsme i kuličky, stříleli z praku i z luku, dělali jsme z kůry lodičky a z vrbový zase píšťalky. Na břehu řeky Sázavy, pokračuje Sváťa, byla v Kácově poměrně velká písčitá plocha u fotbalového hřiště. Tak jsme na ní vyryli půdory s větší lodi s kabinami, kapitánským můstkem, strojovnou a rozdělili jsme si úlohy a poslouchali kapitánovi pokyny. Vydrželi jsme u toho včetně koupání celé odpoledne. Postavili jsme si malou nádrž na vodu a po naplnění jsme ji dole propíchli a sledovali, jak voda bere sebou to, co jsme jí přichystali do cesty. Bylo to období radostného života a nic na tom neměnili ani škrábance, ani oděrky. Rodiče u nás věděli a my jsme dodržovali dohodnutou dobu návratu domů. V září budeme mít sraz po 70 letech od ukončení základní školy. Těším se na to, i když to bude zřejmě sraz poslední. Z 32 nás zůstalo asi 10. Sváťo, děkuji za vaše psaní, děkuji za to, čím jste rozmnožil příběhy našich posluchačů v noční lince na téma Takhle jsme si hrávali. A v té příští hodince budete mít znovu šanci dovolat se na 731 800 900. A nemyslete si, pořád vedu v patrnosti i to, co jsem slíbil, například Františkovo psaní ze Židlochovic, ale dívám se, že vás přibývá docela hodně. Takže těch vzkazů, těch příběhů na téma Takhle jsme si hrávali bude víc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Ještě sice neodbyla půlnoc, ale stane se to za pár vteřin. A tím pádem vás vlastně už teď můžu přivítat nejen v novém dni, ale také v novém týdnu. Takže teď už opravdu platí nové datum 3. srpna 2026. U mikrofonu v brněnském rozhlasovém studiu Borek Kapitánček a před námi další hodina noční linky na téma Takhle jsme si hrávali. Musím konstatovat, že v té předchozí hodině to byly vlastně jen samé dámy, kterým se to poštěstilo dovolat si na 731 800 900. Ale podstatné není ani to, jestli jsou to muži nebo ženy, ale vaše příběhy na téma. To je vlastně každý den trošku jiné. Třeba ta příští noční linka, která začne vlastně za nějakých 23 hodin, tak ta bude mít co by téma Můj rodný dům a moderovat i pro vás bude Jitka Lukešová. Nicméně teď si povídáme o tom, jak jsme si hrávali, když jsme byli menší. No možná hodně malý. 7, 8, 10, 12 roků, tam někde bych viděl všechny vaše vzpomínky umístěné. Ale možná mě překvapíte, možná si hrajete dodnes venkovní hry, ať už na školu, nahoněnou, naschovávanou. Ale já se v úvodu té další hodiny budu spíš věnovat tomu, co jste napsali. Moment, musím se podívat, jestli na klávesnici je vedle C-čka klávesa X. Ano, je tam. Takže to zřejmě byl Michal, který napsal jenom tři slova. Na slepou bábu. Tu jsme ještě nejmenovali. Ono to potom s přibývajícím věkem je tahle hra mnohdy oblíbenější a oblíbenější, tedy pokud se jedná o smíšené publikum herní. To víte, děvčata vyspívají, takže potom ta na slepou bábu, víte, co myslím. No, ale další vaše vzkazy, třeba Olga. Já jsem ročník 55, já si vzpomínám na hry s míčem, třeba na prostředního, nebo třeba s malým míčkem, kdy bylo potřeba míček odrazit od zdi, tlesknout a pak míček chytit. Těch úkolů byla celá sada. Nebo skákání přes gumu. Těch pohybových her bylo také hodně. Chodili jsme domů docela uběhaní. A zdravím všechny ponocující, napsala Olga z Brna. Mimochodem, ta hra na prostředního mě docela zaujala, já ji do dneška neznal, takže jsem se zkusil poradit s umělou inteligencí, ale protože my se sice navzájem respektujeme, ale moc si nevěříme, tak jsem se radši podíval na web předškoláci.cz a víte, jak se hraje hra na prostředního? Dva hráči si stoupnou naproti sobě, jeden z nich vezme do ruky míč, mezi tyhle dva hráče si stoupnou ostatní hráči a hráčky a ten, kdo má míč, se ho snaží přehodit právě přes ten, řekněme, chumel prostřední svému protihráči, respektive tomu, co stojí naproti němu. Prostřední hráči míč chytají a když se jednomu z prostředních podaří míč chytit, vymění si místo s hráčem, od kterého míč chytil. A hraje se to pořád dokola, dokud tahle hra hráče baví. Cílem hry je procvičit si házení a být rychlý. Nebudu vám radit, abyste byli rychlí. Hlavně, abyste měli štěstí, abyste se dovolali na číslo 731 800 900. Nejde o rychlost, ale o tu dávku fortuny. Takže možná po písničce Petra Muka uslyšíme další váš příběh na téma Takhle jsme si hrávali.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: tak na tenhle okamžik si ještě počkáme. Zatím platí časový údaj 6 minut po půlnoci a je tu noční linka, ve které si povídáme o tom, jak jsme si jako malí hrávali. Paní Zdenu, zdravím do Pardubic, přeju dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Jak jste si hrávala, když vám bylo 10, 12 roků?
1: Tak já nejdříve pozdravím pro všechny posluchače. A jak jsem si hrála, nejradši jsem měla míčovou školku, to právě před chvílí tady paní taky říkala. Potom lezení po stromech hlavně, protože jsem vyrůstala v podhůří Orlických hor, takže kolem dokola samý kopce, samý lesy, takže do lesa hrát na vojáky, všechny ty hry, které už tady byly vyjmenované, a jednou, to vám řeknu příběh, maminka pěstovala husy, všechno možné, to, co se na vesnici dříve pěstovalo, a měli jsme malý kačata a říkala, běžte s nima na potok, za barákem nám tek potok skrze les, a tam byla taková prostě jenom písek a trochu vody, tak ať se tam ty kačata jako pobrouzdají. No tak dobře, tak jsme je tam šli hlídat, a jenomže kluci řekli, budeme hrát na vojáky. Tak jsme hráli na vojáky a všechno kačata, jako jsme občas koukli, byli. A pak jsme se tak zahráli, že jsme zapomněli na kačata, a když jsme skončili, tak tam leželi chudáci všechny mrtví, protože tam byla asi lasička nebo něco takového a zakouslo je. Takže bylo po kačatech.
0: To jste asi doma měla vojnu potom, že? Když jste si hráli na vojáky, tak jenom na to navazuju. Od maminky jste asi nebyla pochválená.
1: No tak maminka byla dost přísná, takže jako denní vejprask jako byl pomalu jako v oběd.
0: Já si vzpomínám, jak jsem vzal druhou od futer, ale pokračujte dál, já se znovu nořím do vzpomínek.
1: Potom, co se nám líbilo, když tatínek šel sekat louku u lesa a my jsme tam museli za ním jako rozhrabovat tu trávu, a to víte, v lese světlušky, tak my za ním jsme běhali. A to bylo taky hrozně pěkný. Jinak to víte, lezení po stromech, různý tyhle hry, které už tady byly vyjmenovány všechny, skákání, když se dovezlo seno na půdu, tak jsme vylezli nahoru na trám a skákali jsme do toho dolu. Nebo se tam uskladňovala sláma. No tak to bylo to samé. A jednou můj brácha, o 5 let starší, tak když mě bylo 10, jemu bylo 15, a to už teda on vymýšlel takový hry, že jako pro nás už byly dost nebezpečný, protože vymyslel, že si uděláme na půdě, kde byly složený jako sláma, tak jsme pod tím dělali tunel a tam jsme prolejzali, a teď si představte, kdyby se to bývalo, jako aby za námi ten tunel spadnul, tak jsme se tam udusili, jo. Takový hry on třeba vymýšlel.
0: No to si ani nemusím představovat, protože já jsem si taky hrával na těch, no, stozích. Ano, byl to stoh vlastně se balíky se slámou, že kdo vyleze nahoru, skočíme dolů do té slámy, tam už byla taková hodně, tam už nebyly ty balíky, tam už byla taková rozňahňaná, když to řeknu nespisovně.
1: Jo.
0: Ale tím, jak jsme tam neustále lezli nahoru, tak se uvolnilo to horní patro a jednou do skoku dolů, krásně jsem to zvládl, skoro jako s Kristiánkou na závěr, tak na mě jeden ten balík spadnul. Au, do dneška to cítím, jak mě křuplo v hlavě.
1: Pánečku.
0: Od té doby dělám moderátora. No. Paní Zdeno, moc krát vám děkuju, vy jste mě znovu vrátila do dětství a Mám už jenom jednu otázku. Lezení po stromech, chápu. Pohybové aktivity, chápu. Míčová školka, chápu. Ale když jste si hráli na vojáky, jakou jste měla hodnost nebo funkci? Byla jste aspoň zdravotnice nebo radistka?
1: Ne, my jsme v lese prostě nazbírali šišky a házeli jsme to po sobě, jako že to jsou střely, jo.
0: Rozumím, takže vřava, to... jako vždycky.
1: Jo, jo. A jinak ještě vám řeknu, to jsme měli, tatínek udělal, že jo, to se jezdilo do lesa, dělalo se dříví na zimu a udělal tyčovinu, protože dělal plot takovej okolo baráku. No a my jsme si vždycky tu tyč vzali a prostě jsme skákali přes potok. Jako třeba skáčou do vešky, že jo, přes tyčku, tak my jsme skákali tak, takovýmhle způsobem přes potok.
0: Jo, jo, jo.
1: A to bylo taky pěkná hra.
0: A co třeba, chůdy? Zkusila jste někdy?
1: Jo, tak chůdy jsme taky měli, no, to víte, že jo. A v zimě jsme na dvoře prostě, to byl takový velký dvůr mezi barákem a stodolou, no tak tam bylo vždycky hodně sněhu, že jo, na horách a to tak kluci udělali kluziště. Prostě to polili večer, v noci mrzlo, že jo. A my jsme měli pánečku kluziště a jak se hrál hokej, no to byly boje. Takže takových šelijakých her bylo. Krásný téma dneska. Děkuju vám za něj.
0: Paní Zdeno, já děkuju vám. Mějte se pěkně a přeju krásné léto.
1: Vy taky. Všem posluchačům přeju taky krásné léto a mějte se moc hezky. Hlavně zdravíčko.
0: Děkuju.
1: Dobrou noc.
0: Naslyšenou. My jsme si hráli, píše Inka, na Honzov stávej, kolik je hodin, ale taky na tichou poštu, na schovávanou, na vybíjenou a hráli jsme badminton. Ale zatím nikdo nezmínil, že by si hrál na Vinetu a Old Shatterhanda. Nám rodiče postavili srub v lese. My si vyráběli tomahavky, luky, čelenky z péry a hráli si na indiány. To bylo venku, ale doma to byly karty, halma, Člověče nezlob se, Mikádo, Město, moře, řeka, jméno a tak dále. No měli jsme pestrou zábavu. Všechny zdraví, Inka z Hradce Králové. Takhle jsme si hrávali. To je téma Noční linky, kterou posloucháte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a dnes je to jedna hra našeho dětství za druhou. Ptám se samozřejmě proto, jak jste si hrávali i pana Mirka, který čeká na telefonu a je to vlastně první muž, který nám přijde, nebo už je tady, řekne, jak si hrával on, když mu bylo 10. Mirku, dobrý večer.
1: Dobrý večer. No já jsem byl velice rád, že paní přede mnou řekla, že třeba indiáni a kovbojové nebo takhle, jo, to si hrála moje máti v roce tam 70, jo. A jinak já jsem to měl jako všichni ostatní takhle ty hry, jo, karty, všechno, ale já bych vám spíš radši řekl, co mi povídal můj táta, oni měli taky hry, oni byli tři bratři, ale oni si hráli trošku jinak, jo. A oni třeba taky raubíři a oni třeba někde ukradli slepici. No, i když nebyli hladem, ale taky podle receptu nasolili, oblali plátem, upekli podzemí, že jo. No a pak to rozbili a ono to bylo spálené na uhel, takže se nenajedli. No tak zkoušeli ty různé věci, to byli prostě kluci, no.
0: To jako jo. Skutečnou živou slepici upekli?
1: Ne, tak oni samozřejmě předtím zabili, samozřejmě. Jo.
0: Tak to je, toužení hra, to je příprava na život, že jo?
1: No tak oni byli takový, no když vám řeknu další, tak třeba to už bylo zakázané v té době, tady u nás po strání chytali vždycky, našli někde na hrnec starý a nazbírali si raky, jo, a prostě uvařili vodu, i bez soli prostě, uvařili si raky. A vždycky, že tam chodil mladý myslivec z lesa a kluci, to vy nemůžete, ale to se nesmí. No a tak oni, ježišme, tak smíte s náma, tak si dejte. A tak on vždycky sedl, tak mu dali za pár raků, že to byla strašně dobrota, no krásně. On to krásně prej voní, když se to vaří, tak on vždycky je prej vyčuchal, jo, to je ten myslivec. Vždycky mě přišel kluci, ale to už je naposledy. To už je naposledy, to už nesmíte.
0: Ano, a to oni, je 685. vážné varování, je to naposledy.
1: Za náma sedněte, ano, a vždycky ho dostal si taky, že jo, klepíčka, tam je to nejlepší, že jo.
0: Ano, ano.
1: To masičko, a takže jo, to jsme tak dali takhle, jako, že jo. No, a samozřejmě to bylo tady, no, tady bylo za to, tady utíkali Němci, takže oni místo myčili, kolikrát našli německou helmu, takže oni si kopali německou helmou. To byl taky takový malý příběh krátkej. No a taky jednou našli jednou brašnu a tam byla malá německá pistole.
0: Jej.
1: Nábojníci do toho a oni si chodili, táta byl nejmladší ze tří bratrů a oni si chodili po baráku tady o kilometru a půl dolů do lesa třeba do stromu, jo. No ale pak přišel jedno za tatem jejich, za panem Zouharem, přišel pan myslivec a říkal, že tam těmi kluci, oni tam třeba do stromu. Pistola. Ježiš, to byla ale pre. On jim to zebral, zmrzkal je. A on dělal tenkrát tady v, no, nebudu říkat kde přímo, ale ve fabrice. On to nažavil, dal to do toho a udělal jim z té pistole krásnou kostku. Kovovou malou kostku. Jo? On to s bucharem nažavil a bucharem to stval do kostky. Tak teď si hrajte, kluci. Jo. Takhle to bylo takový můj otce dětství. Jinak třeba, jak dřív byly ty vozy, tak oni si udělali z toho pružidla kuš. No a u sousedů oni to už to poprvé zkoušeli, blbci, tak normálně to jim to vystřelilo a proletilo to oknem sousedům do druhého patra a bylo to zaseklý půl metru ve stropě, jo. Takže kdyby tam někdo stál, tak taky taková blbá hra, no.
0: No a to jsem si myslel, že dáme mladým, kteří třeba náhodou, nějakou náhodou zaslechnou aspoň kousek Noční linky, dáme návod, jak si hrát. No tak tohle teda ne. Tohle radši ne.
1: Ale ještě teda mám jednu. Oni našli, když jsem si stěhl tady k nám do baráku, tak oni našli ten nejstarší hrabal v sně a říkal, dívej, člověče, co tady je. Člověče, tady je toto. Oni vyhrabali celou motorku postupně, protože ono asi za války to někdo zkoval, aby to Němci našli, jo. A oni to postupně složili. A pak se Srnec, naproti, ona to sedlo, že to zkusí, jo. No mu si zasekl plín a on projel u vrata v ostrole s tím, jo. Ale to sice... motocykl takový ten starý, že se ještě řadilo pravou rukou od pod u motoru.
0: Jo,
1: nějaký ten Triumph nebo prostě.
0: Jo.
1: No teďka by to mělo strašnou hodnotu a pak dědek se na ně nasral, prodal to někomu na traktůrek.
0: No, Mirku, já vám moc krát děkuju. Chtělo to sice trošku dávku představivosti, ale já přímo vidím toho chlapíka se zaseklým plynem, jak proráží vrata. Děkuju.
1: Jo, a to byl malý kluk, to bylo tenkrát asi 12-13 roku, jo, nejstarší měl asi 15, jo.
0: Hmm.
1: To byli malí kluci, jo. A to stejno s tou pistolí,
0: no. No, to už je trošku horší zábava.
1: Ale dívejte, ve městech
0: se
1: děti hrály jinak, ale tady na venkově se válelo. Jak to bylo v tom filmu, se sedím na konáři a je mi dobré.
0: Jo, a nebo v obecné škole.
1: Děti hrály, jakože s tím vším možným, ano, tak tady vlastně, oni místo míčů, kde si kopali do německé helmy, no.
0: Jo, jo.
1: A ještě vám řeknu jednu věc, víte, na to se nejlépe hodí německá helma?
0: No, na...
1: No, dáte na ní takhle ze strany asi tak 3-metrovou, 4-metrovou, pěkný dlouhý klacek a s tím vybíráte senkrovňu a dáváte to po stromy.
0: Ano,
1: ano. A to se to hodí nejlíp.
0: Ano.
1: Německá, no. Tak se na mě nezlobí, že jsem...
0: Ne, vůbec, absolutně ne.
1: Protože všichni mluví o míčích, ale můj táta si hrál i takhle.
0: Já vám naprosto rozumím, no tak po druhé světové válce, já to mám z mnoha míst a z mnoha zdrojů, podobné příběhy, některé skončily bohužel tragicky, ale v tomhle případě konec dobrý, všechno dobré. Mirku, mějte se hezky, dobrou noc. Dobrý večer vám přeje i František, já vám slíbil, že bez jeho vzkazu prostě nemůže být noční linka. Jako kluci jsme si dokázali vyrábět různé hračky, na které jsme byli patřičně pyšní. Byly to hlavně praky, luky a taky šipovky. To bylo vyřezané z desky, píše František. Trochu to připomínalo jakoby pažbu. Místo hlavně tam byl vyřezaný járek, rozumíte rýha. Do toho járku se vložila jehlice na pletení, která měla na konci dřevěný špalíček. Potom se tam připevnila guma, která se natáhla za ten špalíček. A ještě tam byl kohoutek na spuštění té gumy. No a ta jehlice letěla tak 15 metrů, třeba po slepici. Byla to dost nebezpečná zbraň. V Kupšicích je kus lesa, kterému se říká džungla. Tam jsme si hrávali na vojáky. Nakonec jsme se i poprali. Hračky jsme si hlavně dělali ty, které bouchaly a dalo se s nimi střílet. A taky jsme uměli chytat holuby a vrány do řitice. Tak tady bych potřeboval vysvětlení. Bylo toho mnohem víc, ještě dneska bych to mohl dětskám ukázat, píše František ze Židlochovic a dodává, mimo zmíněného jsme skákali přes gumu, myslím, že to byl trénink na důchod. Vždycky si na to vzpomenu při venčení. Vodit dva psy a ještě potkat kamarády je dost náročné.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Právě nám odbíjí půl jedné. No, takže už jen necelou půl hodinku na noční linku. Mám tím na mysli na tu aktuální noční linku na téma Takhle jsme si hrávali. A v té první části, když se dovolali samé dámy, jsem si o to vlastně řekl sám, že jsem si říkal, a vlastně i nahlas jsem říkal, to jsem zvědavý, jestli se ozvou pánové. No, ozvali se, ale v těch jejich vzkazech a příbězích a všem tom, co zmínili, ať už Mirek, anebo citovaný František, to hodně bouchalo a střílelo. Tak jsem rád, že se nám znovu dovolala dáma. Paní Marie, jak vy jste si hrávala, když vám bylo 10, 12 roků?
1: Tak, víte co, já jsem totiž tady už všechno vyslechla, takže všechny ty hry docela znám, ale ještě se tady nemluvilo o školce ve skákání na švihadle.
0: No tak to musíte vysvětlit, jak se to hraje, protože to já to nikdy neuměl.
1: No tak vidíte, tak 10krát musíte si nás skočit s nožmo. 10krát. 9krát jednou nohou dopředu. 8krát druhou nohou dopředu. 7krát střídavě nohy. 6krát po jedné noze. 5krát po druhé noze. 4krát dozadu. 3krát se skříženýma nohama.
0: Smímo ta hlava.
1: A potom dvakrát, že se to švihadlo jenom tak jako to se dalo, že se s ním jako zametralo a to se přeskočilo a jednička byla to vajíčko. No a potom to šlo od devítky, od osmičky a takhle jsme se naskákali až. Tak o tom se nemluvilo. Pak se tady nemluvilo o přehazované, což je teda přes volejbalovou síť, ale protože tady byli akční rodiče, kteří hráli volejbal, tak ta přehazovaná, to znáte, to se...
0: Ne.
1: Hraje tak, že jako vybíjená, že se přehodí ta síť a musí to někdo tam chytit. Čili jako volejbal, ale není to pinkání, je to házení. A tam to někdo buď chytí, nebo nechytí. Když to chytí, tak je to dobrý, přehazuje zpátky. Když to nechytí, tak jako to mají bod špatný. Tak.
0: Něco podobného jako hra na prostředního, kterou jsem tady citoval.
1: Ano, to jste citoval. No. Pak jsme hrávali na sochy. To je taky velice inteligentní hra. To jsme prostě jako se nějak, vždycky jeden je roztočil ty sochy a každá socha něco dělala. A taky ta socha se mohla potom, přišel nakupující a říkal, dobrý den, prosím vás, máte nějakou sochu, tady se podívejte, máme jich habaděj. A co ty sochy umějí? Tak on jako je natáhl ty sochy a pak třeba tam vodník začal chodit a říkal, takový docela blbý, ale...
0: Vy to máte v živé paměti, Marie, to je krásný.
1: Kdo si to vymyslel? A pak jsme ale taky ještě zimní hra. V zimě, aby tady jsme měli činžák u lesa, že nás tady bylo vždycky hodně těch dětí, jsme hráli, to byl ještě sníh, to už ani vy nepamatujete. A ten sníh, prostě jsme hráli na stopovanou. Ale ne po cestách, ale v tom lese. A to už jsme měli taky finty, že třeba ten sníh nebyl u stromu. Těsně u stromu ten sníh nebyl. Tak jsme takhle vymýšleli trasy, aby nás ty druhý jako nemohli najít. No. Tak to bylo pěkný. A pak jsme hrozně rádi jsme hráli ještě to země město, to teda to jsme hráli spíš doma. Jako to mě hrozně bavilo. A na pikolu, to taky nikdo neříkal.
0: Jak se hraje na pikolu?
1: Na pikolu stojíte někde u stromu nebo někde a teď počítáte 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Před pikolou, za pikolou nikdo nesmí stát nebo nebudu hrát.
0: No to je schovávaná.
1: No dobře, ty ostatní se rozběhnou, no ale my jsme tomu říkali na pikolu.
0: Jo, no tak no, takže, krajová specialita.
1: Takhle si, a víte, že to děti neznali? Tak já jsem potom jako učila a když ty děti to hrozně milovali. A když vám něco řeknu, jak se tady naříkalo, že děti dnešní nebudou jako mít, děti dnešní budou mít krásné vzpomínky na dětství, jako máme my. Víte, o co já spíš mě jde? Mě jde o to, že dneska děti mají všechno, na co si vzpomenou. To se mi nelíbí. Jako my jsme třeba si stany postavili dvě kůly, přesto pro vás, přesto deky, ale my jsme v tom i spali. A dnes...

0: mývaliny. A teď už nemají nic. Mají tam občas nějaký dron, to jo. Ale sem se radši nebudeme pokládat.
1: Nebudeme se o tom bavit, to, protože to mi vadí. Na obou stranách mi to vadí. Je mi líto každého umřitýho člověka. Já jsem to zažila v nemocnici, tam pracovala Ukrajinka, uklízečka, jednou tam přišla taková úplně to nebyla ona. Já říkám, tak pojďte sem, co se vám stalo, ona nic. Já pan tady si, a že mě poslechla, co se divím, tady si sedněte. To já jsem se snažila mluvit rusky, ale očeň plochou asi, ale a tak ona si tam sedla a já pan, co se vám stalo. A ona říkala, mě zabili syna jako na Ukrajině ve válce. Hele, já jsem fakt brečela s ní, no to je ale potom strašný, když se s tím setkáte takhle jako v realitě. Když si představíte tu maminku, že jo.
0: Přesně. Paní Marie, já vám děkuju. Vrátíme se k tématu, takhle jsme si hrávali. Noční linka končí za 25 minut. Ještě další dostanou šanci. Ale vám samozřejmě patří dík.
1: Nashledanou.
0: Mějte se hezky. Všechny posluchače zdraví Zdeněk z Ostopovice píše... Jak jsem zjistil téma, hned jsem si vzpomněl, jak jsme trávili čas venku po škole. Prakticky každý den venku, fotbal, kolo a pak byly speciály. Jsem ročník 68 a bavili jsme se tak, že se jednou za týden jsme se sešli se všemi vrstevníky ve Velké Meziříčí a třeba hráli turnaj v pingpongu. Taky Ameriku kolem stolu, to je taky vlastně varianta pingpongu. Nebo každý donesl svou autodráhu a dělali se závody na čtyřech pruzích a podobně. A jak jsme byli starší, tak se nosili fošny, tedy LPčka, LP desky, a kopírovali se Beatles a ABBA z desek na pásky a později na kazety. Jo, to byly doby. Taky pamatuji poslech desek na VKV a nahrávání třeba AC/DC. To dnešním mladým nevysvětlíš. Jo, Zdeňku, tohle si pamatuju. A ještě Kája. Na hry v dětství se nedá zapomenout, i když je to téměř 70 let. Na slovácké vesničce, kde jsme měli jako děti absolutní volnost, jsme se scházeli a hráli jsme hry Už je půcka v důlku, na krvavého dětka, na četníky a na zloděje, vybíjenou, na ovečky a na vlka a skákali jsme panáka, hráli jsme kuličky. Zabavili jsme se až do večera, kdy se dospělí vraceli z polí a nás vzali domů. Dnešní děti neznají žádné venkovní hry a ani neví, o co přichází. Všechny zdravím a přeju dobrou noc. Kája.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Drobným omylem jsem připsal Františkovi to, co napsala Blanka. A hned se to taky pokusím napravit, protože Blanka se ozvala vícekrát, tedy mám tím na mysli písemně. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, dnes na téma Takhle jsme si hrávali a nejen telefonáty na 731 800 900 už čeká další posluchačka, ale i to, co napíšete na rozhlas.cz/linka je přínosné. Blanka píše, přestože jsem už usínala, tak jste mě rozesmál tím vzkazem od paní Dany. Musela jsem tím pádem napsat. Já jako malá holka jsem si většinou hrála s klukama na indiány, na policajty a lezla jsem po plotech a s partou jsme vyráželi krást třešně. Taky schovky, švihadlo a různé bunkry. No a pak už jen to, co jsem omylem připsal Františkovi. Mimo zmíněného jsme skákali přes gumu, myslím, že to byl trénink na důchod. A teď jsem se dopustil dalšího omylu, protože to napsala Eva z Litvínova a Blanka píše ještě jednou, možná by bylo dobré téma noční linky nepovedené a zkomolené vzkazy. Sám jsem si teď jeden lajznul. Jano, dobrý večer nebo hezké ráno.
1: No, hezký večer nebo dobré ráno, to už je jedno jak.
0: Jak jste si hrávala, když jste byla malá? To znamená tak před 10 lety.
1: No, tak já jsem 90. ročník a chtěla bych se pochlubit, že jsem asi ta poslední generace, která nebyla postižena, když to řeknu blbě, internetem a tou virtuální realitou. Já jsem ještě zažila, co to znamená plné sídliště dětí a hráli jsme si takové ty klasické hry, co tu zazněly, to už bych se nerada opakovala, že mnohé posluchačky to tu říkali, to jsme hrávali taky, ale já bych se chtěla pochlubit, že já jsem měla takovou speciální panenku, jsem si dokázala vyrobit a to z toho, když jsem mamině pomáhala utírat nádobí, tak jsem si pak vždycky odložila takovou vařečku a tu vařečku jsem jí udělala šatičky, my jsme měli takové pestrobarevné utěrky, pěkné, květované, tak z toho jsem jí omotala šatičky.
0: Ale to já si vlastně pamatuju, to bývalo v televizi, to bylo v pohádkových dívankách, kdy Pavlína Filipovská dělala návod, nebo vykládala dětem, jak se dělá právě z vařečky a jak se to musí, ano, to jsem,
1: no vidíte to?
0: No, si pamatuju, jsem viděl.
1: No a vlásky, co mi udělala, jestli pamatujete, to se ještě prodává, myslím, že dnes, jak jsou citrony v takové té žluté síťce, nebo cibule, ty oranžové, takové ty, tak z toho jsem mi udělala vlásky a to jsem si šeli, jak třeba omotala gumičkama, no a musím říct, že mě to teda stačilo ke hře, no, měla jsem takovou pěknou panenku z toho a vyhrála jsem si teda pěkně, no, s tím.
0: No vy jste šikovná, Jano, podle toho, co říkáte.
1: A tak ještě toto taky nikdo nezmínil a to myslím, že taky spoustu hlavně holčiček zažilo a to bylo to, že když jsem si chodila hrát k babičce na zahradu, tak tam měla spadaný jabka a já jsem z toho udělala takovou vždycky moji specialitu, jsem to říkala, že jsem si vzala ty jabka a na to jsem nakydala rozředěnou hlínu s vodou a říkala jsem tomu, že to jsou jablka čokoládě, no. To
0: jabka v županu.
1: Specialitka. No, tak, s čokoládem v županu, třeba, jo.
0: Okoštoval někdo, který třeba, ochutnal no. Někdo?
1: No, tak jako doslova ne, ale přikládala jsem to k ústům babičce a mamce, no. Dělali, ano.
0: Jano, já vám moc krát děkuji za váš telefonát a přeju vám krásné léto.
1: Vám taky, pane Borku, naslyšenou zase někdy.
0: Naslyšenou. Dobrá zpráva, Dana už si nasadila brýle. Ano, dětství je kouzelné a dětská tvořivost nemá mezí. Píše na rozhlas.cz/linka. Učím vnučky mnoho her a odstup od mobilu a návrat k přírodě. Z krabic od margarínu jsme stavili domky a šili na panenky a na pastvě stavili posedy a vařili. No prosím, Jana pekla, Dana vařila. Co kdo donesl a hlavně tvořili mnohé. Halmu a prší hrajeme dodnes. Děkuju moc krát, Dano. A děkuji vlastně i za jedno vysvětlení, protože jsem potřeboval pomoct s tím, co je to řitice. Tak František znovu napsal, řitice je kulaté síto, se kterým se přesívala třeba čočka, fazole. Síto jsme dali na zem, jednu stranu jsme zvedli, tu druhou jsme podložili kolkem, na kterém byl přivázaný provaz, ten vedl někam bokem a pod tu řitici jsme nasypali pšenici. Jak tam přišel třeba holub, tak jsme cukli provazem a holub byl náš. Ti muži, ty jejich hry, schovávaná v kanalizaci.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: No to už byly potom hry od zhruba 15 let, tedy mluvíme-li a zpíváme-li o laciném víně. Ale mě spíš zajímá, jak jste si, když vám bylo dejme tomu 10-12 roků, hrávali v těch dobách, kdy bylo Hinkovi 10-12, tak to byla 60. léta, že Hinku? Dobrý večer.
1: Asi tak, dobrý večer, Bolku, tobě i všem. Já vzpomínám na to, protože dneska jsem se zúčastnil pouti v mých rodných na Loučanech a byl to zážitek zase tak jako věci, co máme, stačí nám to na rok. Protože tam jsme se sešli všichni kamarádi, nebo většina, někteří už mezi náma nejsou, ale většina těch kamarádů, s kterými jsme to mládí trávili, a pochopitelně, jako ti dědoušci jsme seděli pěkně na lavičce a klimbali a kecali o tom, jak vzpomínali jsme opravdu to naše mládí, co jsme tam zažili, kde jsme co vyvedli. Takže to byl dneska zážitek, já jsem to ještě plnej, protože to byla zase nádherná neděle a jak říkám, nejenom, že jsme si vzpomněli na ty hry, ale taky jsme si vzpomněli na to, že jsme taky museli pracovat. Protože i jako děcka, tak aspoň ty kozy jsme chodili pást, že jo?
0: No,
1: takže
0: no.
1: I to byla práce, anebo chodili jsme králíkům na trávu, takže to byly povinnosti, které dneska děcka moc neznají už, že se taky něco muselo dělat. To, když přišel pro mě kamarád, jestli můžu jít ven, tak automaticky zaznělo, a máš už obraný brambory na vaření na pařák, no a to prostě, to se muselo udělat. Mm. Když jsem přišel k němu, tak tam to bylo, oni měli hospodářství větší, takže tam to bylo ještě větší záhul. Ale prostě všechno se udělalo a pak se šlo ven. A šli jsme taky, ještě nikdo to neříkal, no to, že jsme chodili třeba na ryby. Mm. Jo, takže chodili jsme chytat u nás jako potok Jasinka a tehdy byl plný pstruhů, takže nebyl problém prostě, když se vyrazil na pstruhy, tak dokud jsem neměl 10 pstruhů, tak jsem domů nešel.
0: A chytali jste do ruky?
1: Prosím?
0: Chytali jste do ruky nebo na udici?
1: No, oba dva způsoby. Kde byly větší tůně, tak tam se muselo chytat na udici, ale samozřejmě nejkrásnější bylo to šáhnout pod kořeny nebo pod kamen, to obstruhat a namakat, říct, jo, a to se, když se zadařilo, tak i dva na jednou jsem vytáhl.
0: No tak to byl větší frajer než já. Mně se to nepovedlo nikdy.
1: Jedna z ryb, který vydrží, dotek. Jo, on neuteče. Pěkně si ho pod tím kamenem ošaháš a až jsem ho držel tak, aby mě nemohl utíct, tak samozřejmě jsem ho vytáhl a bylo to hotový. No. A už se nemá cenu opakovat to, co všechno tady zaznělo. Já jsem jenom zoufal, dovolám se nebo nedovolám, abych se taky tady do toho zapojil, protože to naše mládí, ale ještě nikdo neřekl, že třeba když přišla bouřka, tak jsme si stavili hrázky, protože tekla voda po silnici a stavili jsme hrázky a dělali jsme takový malý přehrady a nic nám nevadilo, že prostě jsme byli špinaví, protože jsme se cechtali v blátě. A přišlo se domů, nebo se skočilo ještě do řeky vykoupat aby byl člověk čistý a bylo to hotový, no. Takže takhle jsme vzpomínali dneska právě v těch Naloučanech na to naše mládí.
0: No tak ty jsi to vlastně natrénoval, Hinku, a teď už to jenom zopakoval. No.
1: To je pravda, ano. Je to tak, jako, protože sešli jsme se a vzpomínali jsme na to, co jsme tam vyváděli. My jsme nevyváděli jako žádný špatný věci. Ono tak nikdo se nezapojil, že by vyváděl něco špatného. Ale
0: mnohdy si to děti neuvědomí, že třeba to, co dělají, není zrovna bezpečné. Jo? To už byl ten mnou zmíněný skok ze stohu a na mě potom spadl ten balík slámy. No. Ale pády ze stromu můžou být velice nebezpečné třeba, jo? Ale prostě neuvědomí si to děti.
1: Protože jsem skočil do slámy a on tam byl vahadlo, jak no. se dávalo na zvůz. Hmm. A já jsem padl zádama na to vahadlo, vyrazil jsem si dech a chvilku jsem o sobě nevěděl. To se taky stávalo, no. To se dalo dělat. To by patřilo už k tomu, no.
0: Hinku, děkuji za tenhle exkurs do tvého dětství, do dob, kdy jsme si nejdřív museli splnit povinnosti a teprve potom byl čas na zábavu. Mimochodem, na čem sáňkoval jsi? Já jsem to už tady chtěl někomu položit tu otázku, ale nedostal jsem se k tomu. Měl jsi vlastní sáňky, protože tehdy asi boby nebyly. My jsme jezdili třeba i na igelitech, protože jak se žabovřesky tehdy stavěly, tak tam bylo vůbec plno stavebního materiálu a odpadu. No a ty igelity k tomu sváděly.
1: Já už jsem tady to zmiňoval v několika těch nočních linkách. Pamatuješ, že jsem vykládal o tom, jak jsem jezdil na Slavněnkách?
0: No právě proto se ptám, abys to znovu řekl.
1: To bylo ono. Můj táta byl pekař, a takže ty vyřazené Slavněnky, to byly prostě ošatky, na kterých se dával kynout chleba, aby potom se pekl. Takže to bylo to, co jsme používali. Samozřejmě jsem taky tátovi občas šlohl nějaký tu, která ještě nebyla vyřazená, no a to už patřilo k tomu. A on to toleroval.
0: To Slaměnky. Ano.
1: Bezbytová byl kopeček, tady jsem se polil, to jsem taky jedna paní vykládala o tom, že se udělalo kluziště, když jsme polívali ten kopeček a z toho kopečka jsme jezdili. Takže takhle. A ty Slavněnky, to si pamatuju, že se mi ptával, co to vlastně je. No.
0: No právě proto jsem si to chtěl zopakovat. Hinku, děkuju moc krát a protože se blíží jedna hodina, budeme muset ukončit náš hovor stejně jako noční linku. Byl s tím posledním, kdo řekl, jak jsme si hrávali.
1: Já děkuju, že jsi mě zvedl a chtěl bych tímto pozdravit všechny ti naučáky, kteří poslouchají, protože jsme, i o tom jsme se bavili, že mě slýchávají vlastně v té noční lince, takže zdravím z Naloučan, do mý rodný jediný.
0: Díky a naslyšenou.
1: Hezkou dobrou noc, ahoj.
0: Vzkazy, které jsem stihl přečíst, i ty, které jsem nestihl, tedy to, co jste napsali k tématu na rozhlas.cz/Lomítko Linka, už za chvilku na zmíněné webové adrese uslyšíte. A pokud jste se dnes nedovolali, patří vám moje omluva, ale 2 hodiny nejdou nafouknout. Víc toho nešlo slyšet. Nebylo možno přijmout a tím pádem nebylo slyšet. Takže zase příště naslyšenou a ta další noční linka, začínající za 22 hodin, bude s Jitkou Lukešovou na téma Můj rodný dům. Dobrou noc přeje Borek Kapitančik.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Divadlo pro vaše uši je tu opět, aby oprášilo trochu zasuté zvukové vzpomínky z rozhlasového archivu. A i když ani tentokrát nepřijdete o zajímavé herecké tváře a hlasy, tak hlavní slovo bude mít někdo docela jiný. A víte vy co? Nechte se překvapit. Možná vám už ta první písnička trochu napoví.

0: Milování, směřování, láska. To všechno jsou témata nejenom pro písničku Hanky Zagorové, ale taky, no, přiznejme si, často pro psychiatra. A jestli se někdo věnoval lásce, milencům a manželství v rozhlase po léta, v mnoha pořadech a ještě navíc s notnou dávkou humoru, byl to doktor Miroslav Plzák. Jeho první zvukové stopy najdeme v 60. letech v magazínu Pojďme se mít rádi.
1: Voláme milence, dvojice, jednotlivce, voláme nešťastně zamilované, ty, co chtějí milovat, váhavé, stydlivé, průbojné, brunety, blond i zrzavé. Voláme všechny, co si ještě chtějí mít rádi. Tento vysílací čas, tato vlna, toto ladění bude každých 14 dní patřit jen vám. Jednoho dne seděli redaktor a lékař u malého kulatého stolku a povídali si. A když byla láhvička s vynětou tři grácie napůl prázdná, hovor se stočil k tomu, že snad na všechno na světě jsou návody, předpisy, recepty. Když chcete, dovíte se, jaký příbor k rybě, jak se chovat na recepci, na 5 o'clock tea, zda má dáma jít první se schodů, zda druhá. Jaké plavky se hodí na riminy, jaké do podolí, jak se dělá kachna po portugalsku, jak se otevírá kompotová sklenička 25. Ale o tom, jak se seznámit, jak pozvat dívku do garsoniéry podívat se na sbírku motýlů, zda kytičku sněženek nebo norka k jmeninám milované, o tom se nikde nedočtete. A tak vznikl náš pořad Pojďte se mít rádi. Budeme si povídat, budeme vám hrát. Tak nejdřív hrajeme a pak má slovo lékař, doktor, psychiatr, asistent, to všechno jeden pán.

0: Pozoroval jsem paní, tedy mě dobře známou paní, jak si vybírá boty. Vybírala si 20 minut a nevybrala. Tatáž paní si po dvakrát vybrala manžela během 10 vteřin. Říkala, já ho prostě cítím, jak stoupí do dveří a to neomylně poznám, že to je ten, který musí být můj. Tato paní se tedy neomylně dvakrát rozvedla a nyní 20 minut vybírala boty doprovázena třetím mužem, opět neomylně poznaným během 10 vteřin. Tak, jak ovládala eleganci pohybu nohy před tím podivným zrcadlem, upevněným v obchodech s obuví u země, přesně tak neovládala mechanismus výběru svého manžela. 20 minut vybírat obuv a 10 vteřin manžela. No to je podle mého názoru školský případ žensky půvabného omylu, jemuž by se snad přece jen bylo možné vyhnout. Domnívám se aspoň. Jsou módní návrháři, kteří vám řeknou, co sluší línii vašeho těla a jsou odborníci, kteří vám určí barvu vaší rtěnky. A my se pokusíme hledat cesty, jak nacházet patřičné manžele a manželky. Nejen poučováním, ale diskusí, střetnutím smělých hypotéz a všedních zkušeností. Prostě, pořád pojďte se mít rádi, bude jakousi dialektikou lásky. Bylo mi dopřáno cti, abych zval k mikrofonu své příznivce a také své odpůrce. Budeme se hádat a budeme si poklepávat po ramenou, lichotit i spílat. S tím prosím počítejte. Láska je ožehavým polem samého lidského jsoucna. Pro lásku lidé skáčou v zimě do studené vody pod vlak, jedí neuvěřitelné množství prášků. Snězte 20 tablet uspávadla a nechte si pak vypumpovat žaludek a uvidíte, jak zžíravý cit to musí být. Vezměte jen tak někdy v plné pohodě a radosti žiletku a řezejte se do zápěstí a pochopíte, kam se nám to zakutálel, lépe řečeno, kam se umí zakutálet citový prožitek, který má být zdrojem radosti především. Já budu s napětím čekat na vaše dopisy, které zodpovím, jak jen bude v mých silách.
1: Vážený pane doktore, se zájmem jsem přečetla vaši knížku a zjistila, že moje manželství je vlastně velký omyl. Pane doktore, ani nevíte, jak jste mi pomohl tím, že jste mě před týdnem vyhodil z vaší ordinace. Pochopila jsem naprostou nicotnost a bezvýznamnost svých starostí.
2: Doktore, jestli pak víš, že tě platí za naše peníze. Místo toho svýho věčného kecání uděláš líp, když budeš pomáhat zedníkům.
0: Otevřeme katedru lásky, jakousi školu tohoto mezilidského citu a v ní způsobem elementárním, ale v duchu tradic Jana Amose Komenského objasníme základní pojmy tak, aby naše debata a naše dorozumívání náležitě rostlo a mělo žádoucí úroveň. Pomáhati nám budou žáci této školy, Jan Láska a Květa Toužící. Jedním z poznatků obecné psychologie jest, city, pocity a emoce jsou vůlí neovlivnitelné. Řekněte, slečno toužící, co z toho vyplývá pro naše téma, to jest pro lásku.
1: Že cokoliv provedu pod vlivem tohoto velkého a něžného citu, je předem omluveno.
0: Takže zamiluje-li se váš manžel do své sekretářky a opustí vás pro tento svůj nový a něžný cit, je omluven?
1: Ne, to ne.
0: Dávejte pozor. Mohu mít rád škubánky posypané mákem a mohu k smrti nenávidět špenát. Je možné, abych si nařídil, že od dnešního dne budu mít rád špenát a že budu k smrti nenávidět škubánky s mákem?
3: To jistě nemohu a bojím se, že tím chcete říci, že přestane-li mě mít moje manželka ráda, že jsem proti tomu bezmocný.
0: No vidíte, jak jste přemýšlivý. Pane lásko, bojíte se právem, ale já tím chci říci, že bezmocná je proti tomu především ona. Přestane-li vás vaše manželka mít ráda, tak ona za to nemůže a ona sama o sobě si nemůže rozkázat, aby vás znovu milovala.
1: To je ale hrozné.
0: A pomůžete něčemu, když o tom budete říkat, že je to hrozné? Je to prostě tak a táží se znovu. Co z toho vyplývá?
3: Vyplývá z toho, že je vrcholně problematické mít to své manželce za zlé.
0: A tak nějak bude vypadat naše katedra lásky, v níž citlivostí a ohleduplností nám všem vlastní se budeme dotýkat témat, jež naplňují obsah výzvy či snad rozkazu pojďte se mít rádi.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
5: Vedle mnoha jiných rozhlasových pořadů byl v 70. respektive 80. letech doktor Miroslav Plzák také hostem Chalupářů. Nepravidelného setkání skupiny, do které patřili třeba Adolf Born, Ilja Hurník, Zdeněk Podskalský nebo Ivan Vyskočil. Ale jednou chyběli skoro všichni a naopak zase Adolfa Borna a Miroslava Plzáka doplnil host jako na zavolanou Miloš Kopecký.

0: No, já si myslím, že když se sejde jeden doktor, jeden malíř a jeden herec, jo, s odpuštěním, že by v tom byl čert, aby si neměli co vyměnit. Myslím, jako zkušenosti, že ano. Ne?
1: No,
0: já vám čtu na očích, že máte žhavý téma. Když se tady díváte na mě, tak to bude o čem?
2: Ano, bude to o žárlivosti.
0: Ano, to jsem expert.
2: Protože nikdo z vás byste možná neřekli, že ač jsem napsal o žárlivosti knížku, jsem prožárlil jeden rok svého života, kdy jsem se choval jako úplný a totální blbec.
0: Ano, já vám to věřím. Nedovedu si vás představit jako totální blbce, to je fakt. Ale věřím vám to. Věřím, kdybyste to neřekli. Já můžu potvrdit, že je to svá pravda. Co já všechno vím, jak je to nesmyslný, hloupý a dole ponižující, jak se člověk schazuje. Dokonce ještě vyhodnocujete svého soupeře, jo, když žárlíte. On je o to zajímavější. Přehodnotíte. Jo. Teď jim to ještě osladíte. Místo, abyste s těm dvěma, na který žárlíte, abyste jim to podrazil tím, že neděláte nic a že na to kašlete. A oni se začnou smažit ve svým vlastním štěstí po nějaký době. Jo. A musí se usmažit, to je zákonitý. Vy žárlíte a oni jsou na tom o to líp. Děsivý.
3: A mě by zajímalo, jestli žárlivost vyprovokuje k intenzivnější činnosti, eventuálně pracovní, sportovní, umělecký.
2: Jenom taková ta malá. Ono se to dá odstupňovat, jenom taková ta mírná.
3: Ano, tak já jim ukážu, že jo?
0: To netroufám si pronést usudek o komkoliv jiný než o sobě. Jak je to u jiného? Já můžu říct, že když jsem žárlil, nebylo to moc krát v životě, ale párkrát jsem žárlil. To už dřív jako mladý kluk jsem třeba žárlil, že jo? A pak jsem hned na to zase zapomněl druhý den. Ale když jsem žárlil, tak naopak to bylo až psychopatický, že jo? Já jsem všechny schopnosti byly v útlumu. Roztěkaný, nemohl jsem se na něj soustředit. Stále zajatec jedné myšlenky. Zajatec jediný utkvělý myšlenky. Fantazie vám pracuje, představa. Ono to nikdy není tak krásný, jak vy si to představujete, že?
3: To právě na tu fantazii, to bych chtěl navázat, že vlastně žárlivost je projev jaksi nespoutaný, to jsou prostě kaskády fantazie, že? Člověk s malou fantazií si asi to žárlení prostě zjednodušuje, že? Prostě ta jeho je někde s někým, že? A člověk, který má fantazii, ten si vymýšlí přesně to též, ale ještě k tomu něco navíc třeba, že?
2: Člověk vymýšlí totiž detaily, ale před tím nejzávažnějším se zarazí, jo? Tam si myslí, toho by
3: to
2: asi
3: ne.
2: Schopna, jo? Ale nejhorší je, že člověk žárlí, takže si říká, ale ona by možná ráda.
0: No jo, ano, ano. Jo? Mě to připomíná, vy to znáte, tu starou anekdotu, jak ten žárlivec sleduje svou ženu. A vidí, ona jde před dům, jiný dům, kde nebydlej, k tam přijde nějaký muž, co se říká, pak jednou nahoru, on za nima, že jo, do bytu se dostane a oni jsou v ložnici, on se dívá klíčovou dírkou a tetelí se žárlivě, najednou z ní zhasnou a říká, Hergory, mi ta trapná nejistota.
2: No,
0: a to je starý. No,
2: ale poslyšte, já vám můžu říct skutečnost, neřekli byste, že žárlivci často tedy dopadnou svoji oběť in flagranti? A to se podívíte, když dopadne muž ženu in flagranti, co, jak se chová. On chce od toho milence vždycky občanský průkaz.
0: No jo, to znám taky tu nádhernou, jak manžel překvapí ženu s jiným mužem. Naloží, že jo, říká, ven okamžitě, a on říká, počkej, moment, ten koberec, co víš, to je od něj, ten košík, co nosíš, to je od něj. On říká, tak ho přikryj, ať se nenastýlá.
3: Ale zajímavý je, že každý, kdo žárlí, jako vidí toho svého protivníka spíš takovým skeptickým pohledem, že říká, co ona, myslíte,
0: to
3: že
0: to říká, to pane Borne to říká, ale v duchu se bojí, že je lepší.
2: Ano.
0: Jo, kdybyste měl zaručeno, že je horší, ano, tak ji tam ještě pošlete.
2: Ano, aby se přesvědčil. Ano, aby to bylo...
0: Samozřejmě, ano. Ale zase jsou lidi jako třeba režisér Roháč, který tvrdí, že není láska bez žárlivosti. Že ano. To patří prostě, že to musí. Já říkám, že to tak úplně není. Dovolíte mé expoze?
3: Ano.
0: Já si říkám, že to není totiž láska, ale sebeláska. Jo? Lidi snadno řeknou, miluju tě, no proč vy ne, ta huba se zavře stejně, nebo otevře stejně, no, to nic. Ale to není láska, protože lidi třeba říkají, já miluju švestkový knedlíky. Miluje někdo švestkový knedlíky? Ne, k švestkovým knedlíkům mu fuk, ale chutná mu, že jo.
3: Ano.
0: Milovat švestkový knedlík by znamenalo ptát se, jak je švestkovým knedlíku, když jde jít snem dolů. Rozumíte, jak je jemu. Kdybych někoho miloval, tak to by znamenalo, že je mi dobře, když jemu je dobře. Ale žárlivě se právě na druhým pólu.
3: A z vás mluví moudrost, jak
0: staletí,
3: si určitý.
0: Staletí, já bych se chtěl říct, že jsem strašně starý.
2: Já vás musím doplnit. Vy jste se přiblížil jaksi k nejmodernější teorii lásky, která tvrdí, že miluje-li člověk v skutku, svoji ženu nad tou nejvyšší takovým tím třetím stupněm horké krvavé lásky, tak jí dokonce nevěru přeje.
0: No ano! Ano, asi, ale já to nedokážu. Ano. Já to nedokážu. Přiznám, že taky vím, ne. Jak je to.
3: A to je moderní teorie.
2: Ano, no tak je to možná, že jenom módní. No, možná, že jenom módní. A, myslím, a ne moje tedy.
3: Prostě. A ta se objevovala v literatuře.
0: No ne, ale ono něco na tom je. Něco na tom. Skutečně, když to domyslíte, to nemůže být jenom. Je to na tom něco. Přece nemůžete, víte, to je jako s tím ošidným slovem věrnost, že jo. Máte rád slovo věrnost? Já to považuji za strašně snadno to slovo používá, často se používá a je nedomyšlený, co zase znamená. Jestli se budu mít vymáčknout, někdo řekne, tak já jsem věrnej té a té myšlence, já jsem věrnej té a té ženě. Já si myslím, že není o co stát. Když jsem s nějakou ženskou, tak jsem s ní, protože se mi s ní chce bejt a tudíž jaká pak věrnost. Ano? Jestliže už s ní nechce se mi bejt, tak proč bych jí byl věrný? To znamená, že bych se z jakéhosi principu nutil k tomu s ní. Ale proč? Kde je ten příkaz, ten zákon, který praví, že s ní musím bejt? Kde to je?
2: V té ženě.
0: A lidi, kteří říkají, že jsou věrný myšlence, tak říkají, že ta myšlenka už je nepřitahuje? Že jsou jí pouze věrný? Rozumíte to? Myslím, jdu s touto myšlenkou, protože je pro mě stále živá, žhavá a drží mě. Ale co, já jsem jí věrnej?
3: Ano.
0: To je předsudek, to je příkaz, to je nějaká povinnost.
3: Vy popíráte vlastně to sloveso.
0: Ano.
3: Ne ten fakt, ale to
0: ano,
3: sloveso.
0: Mě, ano, proti tomu slovu ne, proti, naopak. Ježišmarja,
3: to není sloveso vlastně.
0: Jít s nějakou věcí, ať už je to s člověkem, nebo s myšlenkou, co je krásnějšího. Ale to slovo věrnost je mi podezřelý. A všimněte si, že není náhodou, že nacisti tak milovali slovo věrnost. No. Ano, no i z SS-áku, odznak za věrnost, prsgot, za věrnost vůdci, prsgot, už měl medaily, že za věrnost. Bude by nemusel být věrný, pak nesměl myslet.
2: Vy jste mě úplně rozložil.
3: Já jsem rozložený. Já jsem
0: cigaretu.
2: Já vám dám cigaretu, ale ještě bych vám s tou věrností, dejte pozor, když, co je to platné, když, teď prosím, soustředíte se tak, jak já jsem se soustředil, je v povaze muže, a to si jednou řekněme, z očí do očí, že jaksi kontakt s novou ženou má v sobě mnoho lákavého, čili ve své už vlastní vaší psychické podstatě může být zakomponována nevěra. Vy byste pak nemohl udržet žádný vztah jako trvalý.
3: Já bych to dodal, nevěra je taky někdy konvence. Víte, jak si prostě já znám, budu hovořit o přátelích, že jo, teďko. Ale nebudu je jmenovat, jako samozřejmě. Jako. Já mám několik dobrých známých, kteří vlastně jsou už vlastně nějak tak příliš pohodlní z různých důvodů na ten akt té nevěry, ale donutí se k ní, aby sami sobě dokázali, že jsou pořád mobilní.
0: Ano, to je velice špatný, ale to je skutečně špatný.
3: To je špatný, no.
0: Myslím si, že všechno, co člověk dělá z nějakých důvodů, které nejsou z té věci samé, jo, je to vždycky špatný. Aby si dokázal, že není starý, nebo aby jí jaksi dal ostruhy a vyprovokoval kláse, to je vždycky vedle. Nutně musí vedle. Jestliže to nedělá ten člověk, protože na to má strašnou chuť, tak to je přece vadný, ne?
2: Co uděláme s tím faktem, že v tuto chvíli jsme tady tři muži a nikdo z nás neví,
0: co dělají ženy.
2: Ano.
0: Je doma a je-li doma, je doma sama.
2: Ano.
3: No, že bychom si šli za
0: to. Není sama s kým je.
2: A dozvíme
0: a jestli, že s někým je, jaký je.
2: Ano.
0: A jestliže je takovej, co dělají?
2: A uvědomili se, že se nikdy do konce svého života nedozvíte, co teď v tuto chvíli vaše žena dělá.
0: Jestliže. No jistě.
2: Zatímco ona to ví, pokud není v bezvědomí.
0: Ano. Nikdy tak, se to velmi správně.
3: To a naplně vás to o některých nepokoje. Se
0: nikdy nedozvíte.
2: Ano, to je nejistota nikdy. A věřte mi, že žárlivost je neschopnost vyrovnat se s nejistotou vztahu.
3: Člověk bez obrazotvornosti to má vlastně dobrý. Až nepřemýšlí o tom, co jeho žena dělá zrovna v momentu, kdy on je v rozhlase.
2: Jenže už lehký stupeň debility umožňuje malou obrazotvornost. Takže normální člověk, zvlášť muž, tvrdí se, že muž má více fantazie, než žena ten jí má. Proto taky muži jsou strašnější.
3: To se nejsem jist.
0: Já si, Pardon, abych vám...
3: Jenom s tím nábojem té fantazie si nejsem zcela jist. Tvrdí se to skutečně? Vy to tvrdíte?
2: Pardon, to netvrdím já. To se všeobecně tvrdí.
0: Co jste, já jsem neposlech.
2: Já vám to řeknu ještě jednou. Cituji, schovávám se za autora Eysenka například. Tvrdí, že fantazie muže je větší, že ženy musí všechno prožít, kdežto mužům stačí, že si to představí.
3: Fantazie muže je morbidnější. Já myslím, to je ten základní fakt. No, oni, ženy jsou jaksi zdravější i v úvahách.
0: Vídeme z prastarých, ale skutečně prastarých, až faktů s odpuštěním. Vídeme z toho, že žena je příroda, ale muž je duch, který má být, že? Duch. Tak je logický, že to, co říká doktor Plzák, asi tak je. To není že, o to, že by ženská inteligence je jiného druhu.
2: Ano, to není méně.
0: Nesrovnaná, ne, to není méně, naopak. A je prostě jiná, že, než mužský. A ženy jsou reálnější. Realističtější tvorové.
2: Ano, ale jsou taky tím nákladnější, protože ano. Všechno musí prožít a pokud možno nákladně, když to my si to velice levně představíme.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Jak víme, zdaleka ne všechno, co se natočilo před lety, se nakonec taky odvysílalo. Cenzura byla bdělá, a to nejenom prosím z hlediska politiky, ale i morálky a mravů. Takhle se třeba do silvestrovského vysílání nedostaly některé lékařské historky. I když takzvaná medicína v županu, anekdoty z lékařského prostředí byly vždycky velmi žádané a oblíbené. No a Miroslav Plzák nemohl samozřejmě chybět.
2: Vážení přátelé doktoři, tak vás srdečně vítám na naší silvestrovské besedě. Jak vidíte, víno i káva jsou na stole a můžeme tedy začít. Poněvadž zřejmě půjde o vyzrazování lékařských tajemství, a sice ve velkém, nebudu nikoho z vás oslovovat jménem. Poprosím tedy jako prvního toho, kterého docela určitě nikdo z posluchačů nepozná. Nuže, pane doktore P., začněte, prosím.
3: Já vám mám jeden silvestrovský příběh, který se hodná vždycky může stát až po silvestru. Mě psala jedna paní o tom, že jak strávila silvestra s žárlivcem. On prostě nechtěl, on za žádnou cenu nechtěl do společnosti, tak byli spolu. A ona mě napsala, vypadalo to takhle. Chvíli se pokoušel o milování, chvíli o sebevraždu. Nedařilo se mu ani jedno, ani druhé. Tak se mu navrhla, že budeme hrát Člověče, nezlob se. A představte si, i v tom prohrával.
4: My ve své praxi potřebujeme ku správné diagnoze našich pacientů také zjistit informace z jejich prostředí domácího, ze zaměstnání, z bydliště a tak dále. A tak když jsem se snažil získat zprávu o jednom svém pacientovi, tak jsem trochu k svému úžasu četl v jeho zprávě z pracoviště. Opilý do práce nechodí, když se ožere, nepřijde vůbec.
3: Měl bych podotknout, že kolega je psychiatr.
2: Ano.
3: Já se vám ještě k těm dopisům, mě to pořád láká. Za ta léta člověk dostává všelicost, ale lidé, kteří mě píšou, jsou někdy taky rozrušení. Takže ten dopis jako začnou psát, ale nedopíše. Já vám mám kuriozní dopis, kde je napsáno, pane doktore, buďte tak velice laskav, a pak děkuji vám.
5: No. O bodu jaksi interních velikánem byl samozřejmě také Thomayer, nestorem českého vnitřního lékařství spolu s Pelnářem. A byl někdy ale ke svým podřízeným trochu strohý, někdy lakonický, ostřejší. Takže ti mu také vyváděli různé drobné kousky. A potřeboval pro přednášku studentům nějaký zajímavý případ. Měli tam jaksi pacienta s rozsáhlou rozedmou plicní. Je celkem tato rozedma často typická pro foukače skla, pro profesionální trumpetisty, saxofonisty a podobně. No a mladý asistent Prusík vybral pro přednášku tohoto pacienta. Thomayer rozvinul všechny teorie o tomto pacientovi a říkal, vidíte, tak to vypadají plíce profesionálního hudebníka. A pak říká, na který nástroj hrajete? A pacient říká, já jsem prosím bubeník.
3: Jsou vám zajímavý způsoby, jak se dostane k nám žárlivec do léčení. To byl jednou přivedl vlastně sám sebe. Pohádal se s manželkou, ona si nechtěla vzít kostým, který on chtěl. A najednou on říká, no snad se oblékáš kvůli mně. On říká, kvůli tobě se oblékám, ale nepřej si vědět, kvůli komu se slíká.
4: Noční služba je vždy pro lékaře vyčerpávající záležitost. Vzpomínám, jak jsem ještě kdysi v Vojenské nemocnici v Plzni sloužíval noční službu nejenom na oddělení, ale zároveň i příslužbu na chirurgii.

0: No tak no, takový no. venkovský lékař po těch 100 pacientech odpoledne, pozdním odpoledne v letě si vyjde do luk a hájů, aby se nadýchal trošku svěžího vzduchu a teď jde po takové pěšině a potká starou babičku a ta ho z dálky zdraví, křičí na něj dobrý odpoledne, pane doktor, a on říká dobrý odpoledne, Horáčková. Poslouchejte, dáváte starýmu ty teplý obklady, jak jsem vám ráno říkal, a ta se lekne a říká, ježíš, pane doktore, vždyť jste říkal, že mu mám dávat studený. A doktor se zamyslí, říká, no jo, ale od té doby medicína značně pokročila.
1: Pokročila.
2: Já si vzpomínám, co všechno dokáže chlap, když jako žena jde nesprávným způsobem. Jedna žena si přečtla knížku o hypnóze a dospěla k takovému závěru, že lze muži hypnotizovat, aby měl rád. Jo. Tak to byl rybář, tedy musím podotknout. Tak ona se na něj tak dlouze pořád koukala, snažila se mu tedy vyhypnotizovat lásku a on jí řekl, Heleno, si víš na mě jako chcíplá plotice, co to má znamenat.
3: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
4: Tak se nám to pěkně spojilo. Tahle rybářská hypnóza a další vyprávění doktora Plzáka o rybách a rybářích, které bude právě následovat. Nakonec, jestli se o rybářích traduje, že co rybář, to tichý blázen, tak proč ne? Ale já z toho setkání u řeky před lety vybírám víc než jen zamyšlení populárního psychiatra. Taky třeba povídky spisovatele Jiřího Mahena nebo rybářské historky herce Bohumila Bezoušky. Mimochodem to je ten, kterého jsme slyšeli před chvílí v tom neodvysílaném Silvestru.
5: Já myslím, že to víte právě tak dobře jako já, že rybářům se říká tichý blázni. Myslím, že nikomu se tak nekřiví jako tímto označením. My psychiatři nemáme rádi to slovo blázen, ale rybáři skutečně s tímto pojmem nemají vůbec nic společného. Já rád o rybářích mluvím, protože jsem kdysi jsem ryby chytal a do dneška si myslím, že to je jedna z nejlepších aktivních záhlyb. Rozumíte, jsou záhlyby pasivní a aktivní. Pasivní znamená, že vůbec nedáváte, nic neinvestujete do radosti, radost přichází sama tedy. Třeba otočíte-li knoflíkem televize, máte okamžitě nějakou radost. Myslím radost v tom našem odborném slova smyslu. Kdežto aktivní záliby, to jsou takové záliby, kde musíte investovat energii, nějaké prostředky, ale především nějakou energii, námahu, úsilí, abyste získal radost. Přičemž ta radost vyjádřena ekonomicky může být velice malá a to se mi na rybařině hrozně líbí, že to je ryze aktivní záliba, protože musíme investovat obrovskou námahu a energii a výsledky jsou přeci tak chabé. A přece jedna jediná malinká rybička chycená za celý rok se vyplatí za tu obrovskou námahu, kterou to sebou nese. To jistě víte, co to znamená, já nevím, schánět ty žížaly a pruty a teď sedět u té řeky nebo chodit podél té řeky. Tak už jenom proto je rybařina svým způsobem ideální, nehledě k tomu, že cvičí trpělivost. Myslím, že mi dáte za pravdu, že cvičí nekonečně velkou trpělivost, že člověk přitom je v přírodě a že si rybář může zvolit ten, který se třeba za dne hodně naběhá, že může sedět, a ten zase naopak, který za dne toho příliš nenaběhá, tak ten zase, že může chodit. A proto já vždycky na prvním místě, když mluvím o aktivních zálibách, vždycky cituji rybařinu. Je málo žen rybářů, je málo rybářek. Já tedy nevím proč, ale asi to ženské psychologii nějak nesedí, sedět u řeky a chytat tu jednu jedinou rybičku za rok. Naproti tomu, já mám pocit, že každý muž by tak trochu chtěl být rybářem a ve své praxi jsem našel mnoho mužů, kteří mi říkali, já bych byl rád rybářem, ale ona manželka by to nerada viděla a tak dále. A to je ta poslední věc, o které bych se chtěl zmínit, totiž, že chce-li být muž, ženatý muž rybářem, tak to musí prosadit. To je zajímavé, že musí svést o to boj. Jsou ženy, které nerady pouští muže chytat ryby. Ty, co se jim posmívají, tak s těm asi vědí radí, to nevadí. Ale nechtějí, a to já myslím, to není jako dobrý. Tedy rybář má právo si vybojovat doma, tedy má právo si vybojovat svůj čas na chytání ryb. Já nevím, nemám představu,

kolik je u nás ryb tedy, nebo kolik je toků, který jsou, kde se tedy dají chytat ryby, ale jelich jenom zůstávají li ještě nějaká volná místa, tedy všem mužům doporučuji, aby chytali ryby. Každý pořádný mužský má rád hru, má trošinku rád riziko, rád něco vsadí, vyhraje nebo prohraje a i v tom je trošku ta, i toho je trochu v tom rybářství. Ženy mají rád jistotu a to je, a právě já myslím, že na rybářství je hezká nejistota. Mně se dokonce líbí, uvažte, že opravdu já znám rybáře, který třeba 3 roky nic nechytil. A přesto tam každý den jde na tu řeku, který každý den tedy v tu povolenou dobu. A je rád, to je spokojený. Čím víc rybářů, tím bude méně neuros a tím méně budeme mít my práce.

Kdo jednou okusí, jak krásné je sedět u vody a čekat na rybu nebo jít za rybou, lovit, což se pro nezasvěceného velice těžko dá popsat slovy, kdo to všechno jednou pozná, ten už se velice těžko odtrhuje od těch vodních pout. Jedním z těch, kterého tato záliba provázela životem, je Jiří Mahen. Napsal o tom i rybářskou knížku, ze které si, když dovolíte, dnes budeme trochu číst.

Ryba, která ze mne udělala rybáře, byl pstruh. Rád si vzpomínám na první doby začínající rybářské náruživosti, neboť v tom byly hory, horské louky a horský vzduch. A rád zase, kdykoliv vyjedu si ven na pár dní, jenom na ně. O pstruhu se říká, že je hloupá ryba, ale moje zkušenosti nevědí o tom pranic, stejně jako nevědí nic o pstruhu, jako o rybě příliš chytré. Pstruh je prostě ryba rozmarná a tak se musí také na ní chodit. S rozmarnou vášní, s jemným prutem, jemným háčkem a lehoučkou návnadou. A pak pustit se podél řeky a prošvihovat vodu. Chytíš dva a chytíš jich také třeba 20. A jsou revíry, kde za 2 hodiny nachytáš pstruhů celý baťoch. Zejména rád vzpomínám si na to, jak mě tyto rybky učili být rybářsky chytrým. Rád si vzpomínám na svou první rybářskou hůl, strašlivý bambusový klacek, kterým se mohl tahat candáty z Labe, co jsem se s ním nazlobil a natahal po všelijakém křoví a po skalách, co jsem se s ním namlátil o balvany, když celá hůl zduřela v mosazných kroužcích a nedala se rozložit. Až jsem konečně hůl zahodil a uřízl si pořádný ohebný lískový prut, s nímž to šlo pak zrovna hračkou. Rád si vzpomínám na svoje první parádní splávky, které jsem házel do vírků, co se jich pstruzy naočumovali z dálky. Až jsem jednou do palen sebral praobyčejný husí brk, pěkně ho zařízl a měl jsem splávek, o jakém se mi ani nezdálo. A později i tenhle splávek jsem zahodil a házel do proudu jenom pevnou nit s jemným brokem. Rád si vzpomínám, jak jsem hledal pstruhy po celé říčce ve všelijakých hlubinách, jenom v obyčejných proudech nikoliv, až mě tam začali sami náhodou brát a já pak už jinam nechodil. Ryba si umí rybáře vychovávat, jak ví každý, zejména kdo vášnivě rád chodí na kapry, což je tak asi největší rozmara mezi rybami.

0: O rybě se říká, že je němý tvor. Kdyby mohla promluvit, kolik by toho napovídala o rybářích a zážitcích s nimi. O krásných dobrodružstvích kolem nalíčených udic, těch udic, za kterými je nutno vidět člověka. Ale bohužel nemluví a tak nám nezbývá, než se ptát rybářů.
1: Já už ani sám nevím, kdy jsem s tím začal. Určitě jako kluk s nití a špendlíkem a s nějakým klackem. A samozřejmě na černo. Jako blahé paměti každý, protože pytláctví v těchto letech se rozumí jaksi samo sebou. A pak já to mám v rodě, protože děda byl nimrod a táta rybařil. Po dětské pytlačině přišla léta sportu, která nepohyblivou rybařinou jaksi opovrhují, protože vítězství nejsou vyjádřitelná počtem gólů, a nejhezčí příroda v těchto letech je zelený trávník fotbalového hřiště a lesklá plocha ledu s dvěma brankami. Ale člověk zmužní a prý také zvážní, což se mně dosud nepovedlo, a začne vidět svět jinýma očima a uvidí najednou přírody a jevy v ní v novém světle. A tak jsem se vrátil do dětských let rybařiny před léty na Slovensku, kam jsem jezdil dlouhá léta k Baňské Šťávnici na Počuvadelské jezero. Celé okolí Baňské Šťávnice je dokonalým systémem vodních přehrad. Hodružská jezera, Klinger, Pijarkské, Kolpašské, Počůvadlo, Rozgruň, prostě rybářský ráj. Jezera se zelenou tyrkysovou vodou, položená ve značné nadmořské výšce Šťávnických vrchů, zaklíněná do nádherných lesů a mezi nimi jako klenot Počůvadlo položené přímo pod legendární Sitno, opěvované Sládkovičem, s pověstí něco jako český Blaník. Je to nádherný kus země, líbí se mi tam daleko víc než v Tatrách, ať v nízkých či vysokých. Dnes je to státní přírodní rezervace, ale v dobách, kdy jsem tam začínal, se smělo tábořit ještě kolem jezera, přímo u vody. Jezero má několik zátok a poloostrůvků a abych už konečně mluvil odborně rybářsky, jsou tam nádherní kapři, nejvíc okolo 4 až 5 kil, občas štika a candáti, jak se na Slovensku říká zubáči, spousta výtečných okounů tak do půl kila, tloušti, čili jalci, a sem tam duhový pstruh. Já jsem byl vysazený na zubáče, kteří jdou nejlíp časně z rána a s nastalým večerem. Chytají se tam na mrtvou nebo živou rybku, karáska, na které jsme jezdili kousek dál k Šťávnici na jezero Klinger a chytali je na miniaturní háček s kuličkou chleba z vící makového zrníčka, jen co by se zakryl hrot háčku. Šli tam jeden za druhým a vozili jsme jich stovky v kbelících domů, pak do bedničky položené v potoce. Sedával jsem se dvěma pruty, rybičku nahozenou kus od břehu, s prutem ve vidličkách, rásoškách tedy slovensky, s uvolněným navijákem a trpělivě čekal. Když přišel jejich čas, nastal zvláštní vzrušující úkaz. Šňůra se pohnula, odvinuli se 2-3 metry a šňůra zůstala stát. To candát dole rybku vzal do tlamy, popojel s ní a zastavil se, aby jí zhltnul. A pak se šňůra rychle rozeběhla znova. Candát ujížděl pryč. A to byl onen moment. Prut se vyndal opatrně z vidliček, šňůra se nechala chvilku běžet a zaklapl se naviják. Šňůra se napíjala, pak se zasekávalo a ryba se rychle přitáhla. Candáti tam nebyli velcí, nejvíc tak okolo půl kila až do kila. Výborní byly jako lovná ryba tloušti, byly tam obrovské kusy, které za slunečních dnů plavaly v hejnech jako polena úplně na povrchu hladiny. Chytil jsem jednou obra, který měl přes 4 kila, ale tloušťům jsem jaksi příliš neholdoval, protože na jídlo dávám přednost rybě s tuším masem, dravcům. Bohužel rybařina chce čas, hodně času, který je zárukou trpělivosti, umění čekat a vyčkat správného času. A toho je, jak se mi zdá, pořád méně a méně.
0: Rybář, který nám tu tak trochu o sobě a tak trochu o rybách povídal, byl člen Národního divadla Bohumil Bezouška.

No tak vidíte, začali jsme u lásky a zamilovanosti a končíme na rybách. No, vlastně taky láska. A mimochodem tahle rybářská hodinka, ze které jsme citovali dnes na závěr, přinesla i jiné zajímavé postřehy rybářů, například Jaroslava Vojty nebo Jana Vericha. A my se k ním určitě zase někdy vrátíme. Do té doby všechno dobré přejí autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.